Ale za mnou už jsou nastoupeni hlavní hrdinové dnešního tobogánu a jim bylo takto tleskáno. Pan profesor Jan Pirk. Dobrý den, pane profesore. Přednosta kardiocentra IKEM Praha. Já to vezmu obráceně, já to vezmu od chlapů tentokrát. Tu krásu nechám až na potom. Ten, kdo řekl, vem to podle věku, je Josef Vinklář. Paní doktorka Iva Holmerová, to je dáma, která, když jsem se jí představoval, říkala, brzy mě budete potřebovat. Já jsem říkal, proč pak? A ona říkala, já jsem primářkou gerontologického centra v Praze 8 v Kobylisích. Srdečně vás zdravím. No a ještě tady máme jednu dámu a já jsem velmi rád, že je tady mezi námi. Jana Štěpánková.

0: To jsme tady ještě neměli, takhle krásnou fanfárkou vás přivítala kapela Revival Swing Band Praha. Tak, posaďte se u nás, kam si sednete, vyberte si místo, Jana Štěpánková je taková disciplinovaná, kam si máme sednout, Petře, kam si máme sednout. Výborně jste si sedli, výborně, tak pan profesor si sedl na mé místo, no nevadí, no. Tak vás zdravím. Přátelé, víte, proč jsem vám ho vzal? Protože jsem chtěl být u vás já. No, vidím, že jste z toho zklamaná. Vemte si mikrofony, přátelé. Josef Inklas, velká legenda českého herectví, říká, prosím vás, kdo to režíruje tady? Kdo to režíruje? Celý život je režírovaný, jo? Zatímco, nevím, jestli mohou říci profesoři a primářka, že jste taky režírovaní něčím, pane profesore Pirku.
1: Samozřejmě nejen v práci, ale i doma.
0: Já nechci, abyste měl nějak zkažené Velikonoce. Začal jste hezky, nás to pobavilo, ale nevím, jestli třeba u vás doma poslouchají tobogán, to opravdu teď v tuto chvíli nevím. Vy jste odvážně udělal takový vtípek, tady myslíte, že poslouchá u vás doma někdo tobogán?
1: Nevím, protože děti jsou na chatě a manželka sedí tady, takže tam mě má z první ruky a přesto jsem si to troufnul říct.
0: Velmi odvážný člověk. To vám tady musím říct ještě. Já jsem to zaslechl teď, když jsme šli sem na jeviště. Pan profesor se chystá mezi snad Indiány nebo něco takového. Je to tak, pane profesore? Nebo kam se to chystáte teď za několik málo dnů se podívat?
1: No, my se chystáme na takovou expedici, kterou jsme dlouho připravovali. Jedeme na Galapágy a na Orinoko.
0: Myslíte, že to je odvážný muž?
2: No, určitě. A s kým?
0: Vy se ptáte, jestli není volné místečko? No?
1: Ne, jedená z parta deseti, kteří už jsme spolu kus světa procestovali, takže jsme se nechali očkovat na žlutou zimnici a jedeme.
2: A to je vědecká expedice,
1: ne,
2: nebo...
1: To je velikonoční sranda. Ne, žádná věda tam nebude.
0: Já se musím položit první základní otázku. Je odvaha předpokladem pro to, abych byl dobrým lékařem, paní primářko?
3: Tak to já nedokážu říct, asi ano, protože možná zejména v téhleté době je potřeba trošičku odvahy. Ale ptáte-li se na odvahu a gerontologii, tak a priori to myslím není žádný obor, kde je potřeba velké odvahy. Protože to není tak pojímáno jako herecký obor, jako tady obor pana profesora, který vlastně umělní srdce, že jo. To my bychom se měli laskavě starat o pacienty vyššího věku.
0: Pan profesor, říkáte mění srdce, jo. Jak to máme udělat, abychom vás nikdy nepotřebovali, pane profesore?
1: No, to je, abyste mě nikdy nepotřebovali, tak musíte žít zdravě, že jo. To znamená kouřit, přejídat se, nepohybovat se.
0: Takové vy máte rád, za ty
1: takový
0: jsou
1: mám
0: body
1: já rád,
0: potom.
1: Já vždycky říkám, kdyby lidi nekouřili, čím já bych se živil.
0: A teď musím dát slovo Josefu Vinklářovi, který nás tady tak poslouchá filozoficky. Kouříte?
4: Tento boj jsem prohrál.
2: Já měla dědečka, pardon.
0: Já jsem položil ano otázku panu Vinklářovi a zodpoví ano Jana Štěpánková.
2: Ten kouřil snad 1000 doutníků denně. A nepřeháním samozřejmě. A přišel k lékaři, on sám byl taky lékař, a říkal, doktor se optal, kolik kouříte, a mu říkám, co je vám do toho.
0: A doktorovi se to musí sdělit tohleto, to je důležitá informace. Josef Vinklář se tak stoickým klidem počkal, ano, a teď už má slovo.
4: No, já nikam nespěchám, protože vím, že ta cesta do hrobu už není dlouhá. Vzhledem k tomu, že jsem tento boj s cigaretami prohrál, zbaběle, protože jsem 18 měsíců z důvodu nemoci kouřil a... Teda nekouřil.
0: Ještě,
4: a pak jsem, abych dětem udělal radost, tak jsem při posledním dnu prázdninového pobytu, kdy jsem jim dělal takový různý věci, masa opejkaný a pili jsme pivo ze 7. schodu, oni už byli dospělí a kouřili. A já jsem říkal, kluci, já vám vůbec nic nezávidím, ale tohle. A já jsem si dal jednoho šluka A zjistil jsem, že jsem k tomu nezískal vůbec žádný odpor, jo? Že mě to strašně chutná. Tak jsem si řekl, to nejde, a opravdu jsem nekouřil až do Štědrýho dne, kdy jsem se zlomil, dal jsem si jednu cigaretu a byl jsem ztracen. Ale teď ještě k tomu v souvislosti s panem profesorem Pirkem. Jsme v šatně se setkali s Janíčkou a byli jsme tam sami, pan profesor Pirk tam chvíli nebyl. Jo? A já povídám, Jano, co kdyby jsme zřešili? A ona povídá, myslíš tohle? Vám talířky tady jsou, že bychom si bejvali dali ke kávě, protože jsme pili kávu, že bychom si prostě jednou... A v tom pan profesor šel, a říkám, tak to už nejde.
0: Vy máte obrovský respekt, pane profesore, obrovský respekt.
1: No, aspoň tady v šatně teda.
0: Máte rádi, tak muziku asi máte rádi, že jo, ale máte rádi trochu jazzu, nevadilo by vám trochu swingu? Dámy a pánové, já tady mám totiž výborné kamarády, pozvali jsme je do Tobogánu, jsou to takový jazzmeni a jazzmenka, protože, prosím, pozor, to je kapela Revival Swing Band Praha, ještě jednou srdečně zdravím. Kapela, která existuje už 27 let, za tu dobu se pochopitelně různě personálně obměňovala, ale dva členové jsou tam od začátku až do tohoto hořkého konce tady v Tobogánu, ano, ale já vám musím říct, kdo to je. To je Antonín, ano, už jsou takhle spolu, no. Antonín a Jarka Šilhavých. Dobrý den. A Jarka mi sem poznamenala, mohli bychom zažádat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Zcela určitě na světě neexistuje manželský pár, který spolu hraje 27 let v jedné jazzové kapele. To vám blahopřeju. A teď si dáme první skladbu. Hraje nám Revival Swing Band Praha.

0: Revival Swing Band Praha. Tak, to je muzika, která tak jako skoro léčí, víte, pane doktore, a to se dívám na Josefa Vinkláře. Tak, tady je to totiž tak zmatené, tady jsou doktoři, herci, lékaři a všechno, jako vy všichni byste měli mít titul MUDr, jak tady sedíte. Ano, je to pravda. No, zkuste, vemte si mikrofon.
1: Já vím, o čem mluvíte. Ne. To vás ujišťuju, že to je jedna z věcí, o který mluvit prostě nechci, řekl jsem vám to už v šatně, prostě o nemocnici na kraji města a o Cvachově ani slovo.
0: No řekl jsem nic.
1: Je to příliš zbytečná velká plocha úplnýmu blbci.
0: Teď jste mi se prosím pěkně na Cvacha teda.
1: Cože?
0: Na Cvacha jste myslel, teď
1: no
0: když jste
1: ne,
0: se
1: no,
0: díval na mě.
1: No na co se jiného jsem mohl myslet, protože jsem si říkal, že s tím přijdete. Tak ne, jo. Ale jednou zajímavou věc, pokud jde o doktory, to, tak jako kdybyste se na to podívali historicky, tak byste neuvěřili, kolik velikých přátelství existovalo v historii mezi lékaři, vysokými i vesnickými i jinými a mezi kumštýři. Když se jenom prostě člověk zakouká do některých knížek, tak zjistí, že třeba pan profesor Silaba, ohromný vztah k umění všeho druhu, k výtvarnému umění, k hercům. Já nevím, pan profesor Diviš, který chodil prostě pravidelně do divadla, třeba když jsem byl ještě u realistů, profesor Lhotka, Aleš Podzimek, cože?
2: Charvát.
1: No pan profesor Charvát, že prostě chodil na všechna představení Karla Hegera a tak. Je to zvláštní, že já nevím, jestli to je třeba ve světě, nemůžu to nějak posoudit ani ověřit, ale v české tradici teda existuje to, že vztah přátelský mezi herci a doktory je opravdu veliký. Já vím, že třeba pan Štěpánek, který v té době, kdy zemřel, tak pan profesor Vahala byl jenom docentem a když se to dozvěděl a paní Soňa, paní Štěpánková mu to volala, tak říkal, nedalo by se s tím dělat, i kdyby byl na stole, jak to bylo náhlý, jak to bylo prudký, jak to bylo to, ale to přátelství s ním bylo opravdu veliký. On mu jednou, ten pan profesor Vahla, dal dárek, takovej, který on celý život používal, byl to lékařský instrument a on ho používal jako žíci na boty a já jsem to od paní Štěpánkový dostal.
0: To byl úžasný oblouk, jak jsme se dostali od otázky, kterou jsem nepoložil, až panu Štěpánkovi, ale vy jste tak, Jano, tady přikyvovala.
2: No, ano, přikyvovala, protože já jsem to zažila, když otec, ten bydlel dokonce v jednom domě s profesorem Charvátem, takže vím, že to přátelství bylo veliký, a, ale to bylo takový zvláštní, ono se to, to byla pánská společnost. To tam jako dámy neměly přístup, takže tam bylo asi 5 lidí nebo 6 a to se vždycky čas od času sešli a něco si povídali. Ne, nevím, do toho jsem nepronikla, ale vím, že to bylo pouto veliké.
0: Já se zeptám paní primářky, paní doktorky Holmerové, existuje skutečně takovýhle velký vztah mezi kumštem a lékařskou vědou? Respektujete se takhle navzájem?
3: Já si myslím, že určitě ano, protože se potřebujeme vzájemně, protože se podporujeme. Ale já si dovolím taky ten oblouk, protože jak tady hrála ta krásná muzika, tak jsem se vlastně zamýšlela nad tím, proč je mi to tak blízké, když vlastně celý život jsem si říkala, že ten jazz ani mi zase tak moc neříká, ale on mi říká. A vlastně tenhle ten jazz a tahle ta hudba vlastně zněla v našem bytě, protože my máme takovou zvláštní historii s Šilhavými, že kdysi dávno, vlastně jak ten život běží, jsme bydleli v bytě, kde oni předtím bydleli. A já si vlastně uvědomuju,
0: upřesním, s Šilhavými to jsou ti, o kterých tady
3: ano.
0: Už byla řeč, to jsou ti
3: a vlastně v tom
0: našem, Antonín a Jarka.
3: A v tom našem bytě ta hudba vlastně asi zněla, takže vlastně tuhle tu hudbu já úplně povědomě znám vlastně naprosto z domova. A když Šilhavých odešli z bytu, tak vlastně na to místo, kde měla paní Šilhavá klavír, jsme mi postavili náš klavír, na který zase nikdo tak moc zvlášť nehrál, protože já jsem nebyla příliš muzikální a vždycky jsem tak do toho klavíru. A potom moje dítě na to začalo hrát a to už se nikdy nesnížilo k tomu, že by hrálo jednou rukou, to začalo hned už, když bylo maličké, oběma rukama. Takže možná ta muzika se i prostě přenáší i do těch lékařských rodin nakonec.
0: Děkuju, velmi zajímavá úvaha. Pane profesore Pirku, vy jste profesorem, vy jste člověk, kterého si všichni nesmírně váží.
4: No, všichni úplně ne, ale řada.
0: Ale jako upřímně řečeno, když se dívám do vaší tváře Paula Newmana, jo, tak si říkám, vy jste klidně mohl být hollywoodským hercem, že ano, že jste se nedal na dráhu kumštu, no. Herectví.
4: To
0: já se chci na to zeptat a zase odpovídá Jana Štěpánková. Tak nám to řekněte, Jano.
2: Ne, no, tak to by nebyl tak vážený, jako je teď.
4: Ne, já musím říct, že já jsem nikdy o tom ani neuvažoval, že proto, ale divadla já si strašně vážím a moc často do divadla chodíme, protože si myslím, že to je opravdický kumšt. My nechodíme vůbec do kina, protože já si myslím, že dnešní kino je vlastně podvod, jo. Ty herci nejsou vůbec na horách, to za ně pouštějí někde, 4x, 5x to zkusej, než to jde. Když to v tom, na tom divadle je opravdu ten herec z toho masa kostí a já si myslím, že to je ten pravý kumšt, takže my strašně rádi do divadla chodíme. A k té muzice, já jsem žil a pracoval v New Orleans, takže tenhle ten jazz je moje srdeční záležitost.
0: Tak kam ťuknu, tam všude pan profesor byl, jo? A nebo se tam aspoň chystá, teda, jo? My teď máme velikonoční svátky. Josefe Vinkláři, když se řekne Velikonoce, budí to ve vás nějaké emoce, nebo už jako prostě ty svátky, to není to, co bývávalo?
1: To je vlastně strašně pěkný, protože já ty Velikonoce tak jako Vánoce mě naučili můj tatínek a moje maminka, abychom to měli rádi. Oba dva synové, teda kluci, protože já jsem měl staršího bratra, který už nemám. A slavilo se to opravdu se vším všudy, co bylo. A já jsem vždycky vnímal Vánoce podle vůně, kdy každá ulice, každý dům, každý byt, každá špajska voní jinak. Stejně je to u Velikonoc, že k tomu musí patřit nádivka a musí k tomu patřit trhání mladých kopřiv nebo kondrhelu, nebo se to teďka nahraje, hazuje špenátem. A jsem tentokrát poprvé velmi smutný, protože poprvé s klukama, se svými vnuky, s Pepínem a s Adámkem, nemůžu být na chalupě, protože oni poprvé nepůjdou teda na pomlásku, protože já celý Velikonoce dělám, to je zase výhoda a nevýhoda, štěstí v neštěstí toho povolání, takže dneska dělám tobogán, zítra odpoledne hraju, v pondělí točím, takže prostě jsem jim musel tu radůstku prostě odříct, a je mě to líto, ale už jsem se s nima sešel a koledu jsem jim dala tak, aby si to aspoň užili. To je zvláštní, jak člověk může mít štěstí a zároveň to může být smůla. Já jsem celý život hrál v takových hrách, jako byl Strakonický Dudák, Hrátky s čertem, Pašije, Komedie o hvězdě, Naši furianti, Lucernu, a to je všecko soboty, neděle, svátky, hod boží, velikonoční nebo vánoční. Na jedné straně máte radost, že hrajete prostě v českých hrách pro český lidi, to je bezvadný, vždycky jsem to hrál hezký role, ale má to tu nevýhodu, že vlastně o mnoho těch radostí svátku, že o ně přípede, tak to se mně stalo letos, ale lidi, ať si to užijou krásně.
0: Tak Josefe Vinkláři, abyste si to taky hezky užil, tak já tuhle písničku, tuhle skladbu věnuju vám a myslím, že s ní budete velmi spokojen. Tak pojďme do toho. Revival Swing Band Praha.

0: Český rozhlas 2, Praha, Tobogán, divadlo u hasičů. Povídáme si tady s lékaři, s herci, s kumštíři, povídáme si o Velikonocích, povídáme si... Mimochodem, Jano Štěpánková, vy a Velikonoce, jak to k sobě jde?
1: No,
0: teď, když mám mluvit ticho. Přímá otázka.
1: Já jsem k ním nezahořela, abych tak řekla, protože vždycky jsem byla seřezaná. Takže k tomu nemám ten pravý vztah asi, jak bych měla mít, ale pravda je, že jsem dělala, ne kraslice, ale babička vždycky vařila vajíčka v cibuli. Tak ty byly snad nejhezčí, podle mě. No a pak já jsem se snažila taky všelijak to omalovávat a lepila jsem na to i nějaký obtisky, což už není to pravý. Já to neumím totiž, já nemám výtvarný. Mně se líbí věci, ale neumím je udělat. Já mám Velikonoce spíš spojený se zahradou a když už, no, letos bohužel ne, když už všechno roste a začíná rašit a tak tam mě to zavoní.
0: Já se teď dívám na muzikanty, protože oni říkali, když tady máme takovéhle krásné hosty, tak bychom jim taky chtěli dát nějaký dárek velikonoční a přichystali něco pro vás. Tak pojďte, chlapci, pojďte a chlubte se, cože jste to pro, a teď to řeknu znovu, pana profesora Pirka, pro paní doktorku Holmerovou, pro Josefa Vinkláře a Janu Štěpánkovou přichystali.
2: No, my bydlíme, vedle nás bydlí jeden velice šikovný keramik a udělal nám takovou radost, každý rok nám dělá takový hrnečky, kde jsem si dovolil, když už to dávám já, aby tam byla nějaká symbolika, která ke mně patří, je tam taková trumpeta. Takže jsme se dovolili vo Velikonocích udělat dárek a snad to každému přinese radost. Takže já bych začal u dam.
0: Tak, dobře, Jana Štěpánková, velikonoční
1: díky,
0: dárek.
1: Díky, vřelé díky, je to krásný. No to je úžasný.
2: A nestává se tak často, aby moderátorovi taky někdo něco dal. Mimo honoráře.
0: No, já moc taky děkuju, je to nádherné, vypadá to krásně. Mimochodem, vy připravujete jako kapela něco velmi zajímavého.
2: No, jako kapela, spíš jako rodina.
0: No, je to stejné u vás.
2: No, u nás je to tak, ale... My připravujeme už sedmý ročník, jestli je to ta otázka k tomuto tématu, že my máme takovou, vybudovali jsme si jazzovou zahradu, nechci, aby to byla reklama, ale všichni...
0: Nechci, aby to byla reklama, řeknu vám, kde to je, kdy to je, jak se tam dostanete, ale ne, je to muzika, která léčí, takže my vám tohle schvalujeme.
2: Tak a pořádáme tam festivaly a jeden má tematický název Salon tradičního jazzu, kdy se to bývalo v Praze, v Parku kultury a my jsme to přinesli do naší zahrady, takže tomu se věnujeme teď s mou ženou velmi intenzivně.
0: A kde to je, že bych se přišel podívat?
2: Já vám můžu jenom orientačně říct, je to 12 kilometrů z Prahy, je to cesta z Proseka na Mělník, jezdí tam dokonce i autobus, s tím už jsem neudělal reklamu žádnému pivovaru, jenom jsem určil azimut.
0: Jo, a kdy to bude?
2: Je to 16-17 červen tohoto roku.
0: Tak pokud jste se v tom vyznali, v téhle šifře, tak se přijďte podívat, já myslím, že to bude stát za to. Jazzová zahrada, díky moc. V Tobogánu se dějou věci. Pane profesore, vám nestačí to, co jste dostal? Vy ještě tady po divácích tady koukám.
3: No já jsem tak se podíval, kdo by mi co něco dal.
0: Jen tak mimochodem, musím říci, že jste si sedl tak hezky. Tady přišel takový velmi slušný člověk, sedl si do první řady a říkal, bude tady pan profesor Pirka? Říkám, samozřejmě bude. Tak já si ho natočím a pořád vás točí takhle, jo, zezadu.
3: No, já jsem zezadu nejhezčí.
0: Tak jenom se takhle malinko natočte, tak. A teď povídejte, co jste to dostal, ať vám trochu závidíme.
4: Já se uhnu, jo, abych to nekazil.
3: Ne, já jsem od kama, my máme chatu v Konojedech, takový půvabný vesničce u Kostelce na Černými lesy a kamarád z dětství mi tady vyril takovou krásnou skleničku, štamprličku.
0: Už tam, no. Tomu říkáte, tomu profesor, téhle obří číši říká štamprlička. Mohl byste, pane profesore, přečíst, co je tady napsáno na té štamprličce?
3: Jestli si nebudu muset říct brejle, ale ne. No. Já si to takhle dám trochu dál.
0: No,
3: milému kamarádovi z dětství, Honzíku Pirkovi Pepik Herwert z Konojed.
0: Krásný dárek. Tak, paní doktorko Holmerová, když jsme u těch velikonočních tradic, dárků, jak vy a Velikonoce?
5: Tak když vidím pana profesora, tak vlastně si taky říkám, že si pozvu někoho z Kostelce. No ale abych neodbíhala od tématu. Velikonoce, no, Velikonoce jsou Velikonoce. Krásné svátky jara, já je mám moc ráda, si musím přiznat. Co se týká příprav na Velikonoce, máme doma takový útulný nepořádek a zahrada nám zatím ještě nestačila vzrůst, takže to je příjemné. A letos, abych se přiznala, už mám nakoupené i barvy, ale různé barvy. Já budu mít různobarevná vajíčka, protože loni jsem to nestihla a zjistila jsem, že ani hypermarkety těsně před Velikonocemi už nemají různé barvy na vajíčka. Tak jsem přemýšlela, jak to udělat. A loni jsem měla všechna vajíčka krásně žlutá, protože to byla jediná barva, kterou jsem měla na pajlu doma. No takže ale to jsem lepší.
0: Jana Štěpánková mě mluvila z duše, ze srdce, když jste mluvila o té cibuli a o tom, že v té cibuli jsou přeci to je nejkrásnější barva.
1: Nejkrásnější takový, no cibulový, jak se to dá říct, hnědo, zrzavo, zlato. Nejhezčí.
0: Já vám,
6: zelený lístek. No.
0: Prosím?
6: A zelený lístek.
0: A zelený lístek, jo. Já jsem dostal, těsně než jsme začali vysílat tobogán dneska, tak jsem dostal dva hezké dárečky. Moc za ně děkuju. Je tady jedno kuřátko a jedno vajíčko. A jestli se nebudete hněvat, vy, kteří jste mi ty dárečky dali, já je pošlu zase dál. Jedno vajíčko. Ne, to je pro vás, ano. To je pro vás. To je pro vás, ano. No, Pirku už dostal. Teda pan profesor. A to je pro vás, ano. A Josef Vinklář, ten zase...
5: Pěkně.
0: Ne, neostrouhá, tomu zase věnujeme další písničku. Tak, kapela se jde připravit a my si poslechneme další skladbu od téhle výborné kapely Revival Swing Band Praha.

0: Pane profesore Pirku, to jsou šikovné prstíky, co na to piano, co říkáš?
1: Jsou, to je ohromný. Já muzikantům strašně závidím. Já prostě, ta hudba mě nějak minula, jako aktivně, abych ji hrál, nebo zpíval, nebo něco takového, to je strašný, když se o něco takového pokusím.
0: Čili nezaspíváte nám dneska velikonočně? Byl jste někdy?
1: Ne, velikonočně, to vůbec nezaspíval, protože my jsme jednou, když jsem byl na vojně a slavilo se MDŽ, to tenkrát se slavilo se moc to, a tak už tak se začal se zpívat, já jsem taky zpíval a ten jeden důstojník se ke mně naklonil a já to nemůžu říct, protože třeba to poslouchají děti, a ten mi pál pod sem, ale ty máš v tom hrdle nas. A naši kluci, když mě dali taky na klavír, samozřejmě, že jo? No a po nějaký době si nás ta paní profesorka zavolala, říkala, víte, paní Pirková, jak vám budu upřímná, to je vyhazování peněz.
0: To bylo hořké zklamání pro vás tohle, že jo?
1: No, nebylo.
0: Ale víte, mně se líbí, jak obě dámy, když jste popisoval o tom, že jste slavili MDŽ, tak se k sobě přiklonili a říkali, co jste to říkali?
2: Na vojně MDŽ.
0: Já jste měl dobrou vojnu, říkali.
1: To bylo ve vojenské nemocnici, takže tam byl i dámský personál. Ale já musím říct, v moje Velikonoce úplně, je to, protože to se bude panu Vinklářovi strašně líbit, to se stalo včera, takže to jsou letošní Velikonoce. My bydlíme se synem nedaleko od sebe a on mě vždycky večer zavolá, že jde venčit psa, to znamená, že se sejdeme v jedný hospůdce. Ona, ta Míša se vyčůrá po cestě a pak je s náma. A teď jsme přišli do té naší hospůdky, ona byla prázdná, sama samý rezervé, tak jsme si tam do koutku sedli, dali jsme si pivo a v tom přišla parta fotbalistů francouzských, kteří jsou tady na soustřední, bylo jich asi 30. A ty jsme byli zvědaví, co bude. Představte si, že oni jim točili vodu z kohoutku, normální vodu, ty chlapy, 30 mladých chlapů v hospodě Žižkovský, ta hospoda z toho byla úplně v šoku. Tam jak myjou ty půl litry, z toho jim točili vodu a všichni ty chlapy pili vodu z kohoutku. To je hrozný, co? To jsou Velikonoce.
0: Tam jsme to dopracovali, to bude ale francouzští, jste říkal, fotbalisté.
1: Francouzští fotbalisti,
0: jo. No to šli jim diety, to víte.
1: Strašný,
0: no. Už neměli
1: strašný.
0: Diety.
1: No. To jsou Velikonoce. No.
0: Josef Vinkláři, jak si to vysvětlujete, že jdou francouzští fotbalisté do české hospody na vodu? Jen tak mimochodem, já vidím váš zklamaný výraz a když tady všichni byli obdarováni dokonce několikrát a číše dostávali a tak, a tak zatímco se hrálo, tak my jsme sem dostali tichou poštu a Jana Štěpánková se ke mně naklonila a říkala, to už se nebude jmenovat tobogán, to se bude jmenovat tenhle pořád oslíčku, otřes se. Jo? A přišla Helena Dubničová, naše paní šéfová zábavy, a špitla mi pro pana Vinkláře. Tak, tady je zajíček velikonoční. Teď vás poprosím, abyste si vzal mikrofon, ano. Co to, jednak mě zajímá, co říkáte tomu zážitku, jak se v české hospodě raději pije voda, nebo já tomu nerozumím. Proč chodí do té hospody vůbec teda?
3: To je důležitý to, že to byli Francouzi.
0: Ano.
3: Českým sportovcům by se to nestalo. Já jsem ještě v životě neviděl fotbalistu, který by pil vodu. Tedy po zápase. Někdy před zápasem. Takže já k ním mám velkou úctu, jestli je to součást sebekázně, tak to velice dobře chápu, třeba jestli jsou v nějakým tréninkovém soustředění, tak prostě chápu, že pijou vodu. Pochybuju o tom, že by francouzští fotbalisté neměli na pivo. To prostě asi není možný.
1: V Praze, nebudou, v Praze.
3: V Praze, to je dost nepravděpodobný, protože tady furt ještě pivo, to je láce proti všem těm zemím evropským, co to tam stojí, jo. To je zadarmo, takže já se nedivím, že sem jezdí a utrácejí peníze za pivo. Ale myslím si, že to je tak pěkný na těch sportovcích, když umějí držet tu kázeň, protože my bychom si jenom o tom mohli povídat, protože ono to do jistý míry platí pro herce, že je těžko prostě si dát před představením panáka nebo něco takového, protože to pak tak jako ty mluvidla ochrnou a bylo by to znát, takže musím říct, že ve své drtivé většině prostě herci třeba před představením, ale dokonce ani při zkouškách prostě nepijou. A můžu vám to říct jaksi z dlouholetý 60-letý zkušenosti, že prostě to tak není. Ještě, ale můžu říct taky něco, co vůbec ne to. Já bych chtěl k té kapele, když mě ty písničky říkali, když jsme si říkali s panem profesorem, jak je na nich pěkný, že jsou pěkně oblečený. Jo? Já vždycky...
0: No teď tedy musíme pro rozhlasové posluchače říci, že chlapci mají krásně vyčištěná saka, světlá, ano, vyžehlená. Máte další slovo, Josefe Vinkáři?
3: Velmi dobře ušitá.
0: Ano, sednou jim.
3: A jsou vkusný, protože, asi protože vědí, že dělají kumšt. A kumšt se má dělat v patřičném oblečení, jako se na kumšt má chodit v patřičném oblečení. Já někdy, když se dívám...
2: Tohle podepisuju, absolutně.
3: Já někdy, když se dívám na některé kapely, jak jsou oblečení, tak jsem jim říkal, snad abych jim koupil aspoň džíny nový, nebo něco, protože prostě jako vidět, že tady jsou záplatovaný leukoplastí kolena, tak možná, že to je strašně moderní, ale já to vůbec neodsuzuju z důvodu jaksi generačního. Mě to vadí z důvodu estetického. To není věc generační. Já si jenom myslím, že prostě... Ještě to řeknu jinak. Kdysi prostě řekl krásnou větu kolega Vašek Voska, že nelze hrát Chopina, ale stejně tak Shakespeara se špínou za nechty. To nejde.
0: Jana Štěpánková říká, já to podepisuju, a paní doktorka Holmerová tak jako přikivuje zasněně. Ano, co tomu říkáte, takovému vyznání?
4: No, já s tím samozřejmě také souhlasím, protože to je prostě tak, jak říkáte. Ale já mě stále se zamýšlím nad něčím jiným a to je prostě to, co říkal pan profesor a ten fenomén pes. Jakže jste to říkal, že vlastně vy chodíte s tím vaším psem?
0: Na
4: vycházku. To mě strašně zaujalo, protože totiž u nás, když se řekne slovo pivo, tak náš pes se začne tvářit nesmírně veselé. A říkala jsem si, že to možná tak jako Francouzi chodí v Čechách na vodu, tak zase, že čeští psi naopak jsou velmi, jak si mají velmi vysokou povědomost o tom, co pivo je.
1: Naše Míša, určitě má povědomost velkou, co to je pivo.
4: Ale jinak samozřejmě souhlasím s tím, co řekl pan Vinkář.
2: Já možná tady jen co říkal Pepík. Možná, že je to věkem, že tomu člověk nerozumí, že prostě ty kapely jsou takový odrbaný a že to patří jako k dobrému tónu, že kdyby tam přišli učesaný a vymytý, tak by se asi nelíbili té generaci, pro kterou je to určeno. Já to nevím, já si to jen myslím. Ale myslím si, že by se mělo... U nás to bejvalo na Vinohradech v divadle, že jsme tam měli inspektora hlediště a když někdo nebyl adekvátně oblečen, tak prostě ho nepustil dovnitř. A mně to tak jako připadá, že je to nevážnost k tomu, co chci vidět, nebo co se chci dovědět, no tak přijdu v teplákách nebo v nějakým rozdrbe. Já k tomu nemám vztah, takže já bych jenom říkala samý odsudky, ale říkám možná, že je to tím, že už jsem jiná generace a že tomu nerozumím, že ten trend je takový, že je potřeba, aby člověk byl odvázaný. No.
4: Já bych ještě, když dovolíte, jenom k tomu, že možná to je trošku, pro nás je to pořád svátek, ta kultura nebo zážitek, to divadlo, a možná se to stalo trošku víc biznesem, turistikou, takže když potom vidíme zase skupiny turistů, které chodí do Národního divadla třeba ve svetrech, tak jasně, že se nám to nelíbí. Potom je jistě jiné milie, prostě takové to trošku alternativní, kde asi to patří k věci a tomu možná už my tak generačně nerozumíme a možná tomu rozumí třeba zase potom ty mladí, kteří budou za pár dalších let mluvit vlastně stejně jako my.
0: Děkuju vám, děkuju. Bylo to velmi zajímavé, kam jsme se dostali v dnešním tobogánu, ale řeknu vám, já jsem dokonce v Plzni kdysi chodíval do jedné vinárny a tam byla paní zaměstnaná, ta vždycky otevřela jenom na škvíru, podívala se a když jsme byli špatně oblečení, tak ani do té vinárny nás nepustila. To bylo ohromné, jsem měl džíny, jo, a nepustila mě tam. Já to dodnes mám za zlé. Kolikrát jsem si mohl hezky posedět ve vinárničce, ale to byste vy, pane profesore, asi těžko dobře vnímal tohleto, protože já jsem slyšel, že vy jste velký sportovec. Je to tak?
1: To jo, ale proti vinárnám já vůbec nic nemám. Naopak, pití vína je vysloveně zdravý, prospěšná věc.
0: No konečně máme lidský pořad teď na jednou z toho. No.
1: Pokud to není třeba 3 litry denně, že jo, ale 2-4 deci vína denně, to je to, co si tělo žádá.
0: To říká tak, profesor Pirk tohle.
1: Určitě, v tobogánu, určitě. Ty lékaři, kteří se starají o onemocnění jater, ty zase by to neradi slyšeli, ale pro srdeční a cévní onemocnění je to vysloveně prospěšný.
4: Pro tu gerontologii taky. Já jsem si právě říkala, proč nás takhle vybrali, že jo? Protože kardiocentrum a gerontocentrum, a nyní jsem to vlastně pochopila, protože my také mírné pití s mírou a vlastně veškeré užívání života velice prosazujeme. Protože to je základ dožití se vysokého věku.
1: Jasně, ty po těch velkých srdečních operacích, ty dědečkové a babičky, když se napijou piva, tak úplně pookřejou. Tam je všechno, to je nejlepší jonťák. To je nejlepší jonťák.
0: Josef Vinklář?
3: Janičko, my jsme si sedli výborně.
0: No jak byste si představovali takové ideální prožití Velikonoc, Josefe Vinkláři?
3: No, já nevím, to by bylo strašně stručný. Já prostě pro rodinu vyrábím už mnoho let prostě velikonoční nádivku nebo kondrel nebo takové věci. A aby to dětem chutnalo, můžu říct, že to vyrábím skoro pro půl vesnice, v který žiju. A protože tam se to nedělá u nás pod Krkonoší, to je v podstatě původem jižní Čechy, tam to vzniklo. A u nás se to dělá a já jsem na to pyšnej, že to umím. A dělám to prostě kotel, abych to mohl hodně rozdávat.
2: Dáváš tam voříšek?
3: No samozřejmě. Ježíš, základní otázka. To je. No ale opravdu nejlíp, problém je v tom, že teďka prostě byl dlouho sníh, takže nejsou mladý kopřivy, protože s mladými kopřivama je to nejlepší, pokud není zoubkovaný kondrel. Že? Takže jako všecko a mám rád to, když přijdou prostě děti na pomlásku a přijdou si pro věci, které tam jsou vždycky připravené a mám strašně rád to, když kluci moji malí prostě jdou a přinesou plný košík a pak prostě, znáte to, všechny rodiny prostě mají celých 14 dní potom vaječný saláty a různý jiný blbosti z vajíček. Jo.
0: Takže, já ještě na 1. května vždycky jsem měl vajíčka, pořád vajíčka.
3: Pardon.
0: Pane profesore, a vy jste jako koledník někdy běhával, chodil jste koledou jako...
1: No jistě,
0: jo.
1: Jako už od malička na té chatě, tady, co jsem dostal ten pohár, tak tam jsem chodil vždycky. No,
0: to jste si vlastně vykoledoval.
1: To jsem si vlastně vykoledoval. Později je taková byla tradice, že jsme byli v Rokytnici, kam jezdíme celou zimu a i v létě, tak tam jsme chodili. A tam naštěstí já vždycky v pondělí musím odjet do Prahy, jo. Takže nemůžu pít. Což je velká výhoda, protože dneska už ta koleda taky je spojená, když chodí ty starší, že dostanou už tam prdličku. A já prostě říkám, já jedu autem, takže to je... Jo, čili určitě, já teď jsem objevil, řekl bych...
0: Takovýhle štampr. No, pěkný, veliký štampr, no.
1: A teď musím říct, že letos jsem objevil novou dimenzi Velikonoc, to je to bogán.
0: To mě velmi potěšilo, velmi. No a... Paní Jana Štěpánková říkala, já ty Velikonoce, vy jste řekla, že jste bývala byta o Velikonocích.
2: No, kdo ne? Pro boha. Já akorát moje mama, protože ta vlastně měla dětství žila na Slovensku, takže tam se polejvá. Takže to chtěla tady zavést taky, ale tady se
1: až
2: to...
1: Až po obědě.
2: Jo.
1: No jistě, kdo přijde ve 12 a jednu minutu, tak je politej.
2: Vážně?
1: No samozřejmě.
2: Tak to mě...
0: Ale někteří jsou zlítí už od rána teda. No a paní doktorko, u vás?
4: No já přemýšlím, u nás to bylo takové, protože já mám tak v tom kostelci, jak jsem říkala, v kostelci nad Labem, takový malý domeček, kde se asi, kdy budu asi trávit ty Velikonoce. Ten má takovou výhodu, není to sice taková velká hacienda, nějaká výletní, ale zase to je takový rozměr, že se tam žádný koledník moc nenapřáhne. Tak vlastně mě tam nic zlého nehrozí. Já nám takhle trošku pootevřu špírku, a když tak budu mít ta namalovaná vajíčka, moc se na to těším tady.
0: Já si myslím, že v dnešním tobogánu jsme měli úžasné dva koledníky. Moc jim za to děkuju, že přišli. Tedy pan profesor Pirk, děkuju mu moc. A mistr Josef Vinklář, děkuju velmi. A měli jsme tady dvě nesmírně příjemné dámy. A opravdu, když se na vás dívám, tak nevím v tuhle chvíli, která z vás je doktorka, která je herečka. A chci vám popřát jenom nádherné Velikonoce a chci vám popřát, abyste o těch Velikonocích zase tou pomláskou dostali. Protože pomláska, to je přece něco tak nádherného. A víte, jak to tu holku bolí, když na ní zapomenou? Tak

0: Děkuji moc.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Meteor.
3: Populárně vědecký magazín.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rozhlasové mikrofony už jsou připraveny,
1: aby přenášely slova dalšího meteoru.
0: Při jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
1: a Kateřina Březinová.

0: jeskyních.
1: Dnes do jeskyně výpustek.
0: Zemětřesení v taxonomii rostlin.
1: Odkud a kdy přišli do Ameriky indiáni?
0: Výstraha před povodněmi.
1: Jedovaté houby.

0: dnes začneme meteor v jeskyni. A ne, bledajaké.
1: V protektorátní továrně druhé světové války a utajovaném bunkru studené války.
0: Jeskyně se jmenuje Výpustek. Je součástí Moravského krasu v místě mezi Brnem a Blanskem. Petra tradičně posílám do jeskyně a ve studiu už vítám našeho stálého hosta, ředitele správy jeskyní České republiky, geologa a speleologa doktora Jaroslava Hromase, který bude Petrovu cestu do jeskyně komentovat.
1: S celou skupinou návštěvníků čekáme, co se dozvíme o netradiční jeskyni Výpustek. Ta patří mezi jeskyně, které člověk využíval už hodně dávno a je to vidět hned na začátku prohlídky.
2: Lidi začali využívat Výpustek od mladšího paleolitu. Víte, že paleolit, neboli starší doba kamena, je obrovské časové rozpětí vývoje člověka, kdy člověk byl lovec, používal kostěné a kamenné nástroje, ale v tom mladším paleolitu už měl ty nástroje vyspělé a používal už i luk a šíp. Byly tady nalezeny nějaké pozůstatky pobytu těch lidí v té kultuře, která tady byla před 14 000 lety, se říká Magdalénie. Lovci sobů a koní, když končila poslední doba ledová. V neolitu neboli v mladší době kamenné lidi ve Výpustku nebydleli. Byli to první zemědělci, bydleli venku v takzvaných dlouhých domech, ale do Výpustku čas od času docházeli a pořádali tady takové rituální obřady. Byla tady nalezena taky slovanská keramika z 5. až 7. století našeho letopočtu.
0: Podobné využívání jeskyně je běžné, nebo je v tom Výpustek výjimečný?
3: Výpustek je opravdu výjimečný a také jej to velmi poznamenalo. Ale to se týká spíše 19. a 20. století. Lidé doby kamenné, kteří žili v Moravském krasu, tak ti zde osidlovali, anebo alespoň navštěvovali prakticky všechny jeskyně, jejichž portály byly dostatečně prostorné a dostatečně vysoké. Není však z Moravského krasu známo, že by tak jako v některých jeskyních Francie nebo Španělska lidé tehdy pronikali hlouběji do složitějších jeskyních systémů.
1: Na návštěvníky, kteří si o jeskyni nezjistili dopředu nic, čeká velké překvapení. Armáda.
2: Tady se ve 20. století vystřídali celkem 3 armády. Předválečná československá armáda si tady zřídila muniční sklad. V 39. jak přišli Němci, tak první věc, kterou udělali, bylo, že si tu munici odváželi. Začátkem 40. let Němcům dělali spojenecké nálety čím dál větší problémy, protože narušovali výrobu v těch továrnách na povrchu. V roce 1943 už spojenecké letectvo mělo ve vzduchu převahu, Němci nedokázali tu výrobu na povrchu uhájit a začali ji stěhovat do podzemí. Mezi jinými jeskyněmi, které k tomu byly vybrány, byl taky Výpustek. Do léta 1944 už byla podzemní továrna do značné míry připravena. A v srpnu 1944 došlo k těžkému bombardování továrny na okraji Brna pod Stránskou skálou, kde je teď výrobce traktoru Zetor. Němci po náletu tuto továrnu neopravovali a část její produkce začali hned v následujícím měsíci v září 1944 vyrábět v té připravené podzemní továrny hned tady. Tady bylo 2x600 lidí ve 2 12-hodinových směnách. Výroba tady trvala 9 měsíců, až v dubnu 1945 se přiblížila fronta. Němci nestačili tu podzemní továrnu evakuovat a aby se nestala válečnou kořistí Rudé armády, tak ji zničili trhavinami. Takže tady byla v podzemí série výbuchů a potom tady několik dní zuřil požár.
3: Ona, ta devastace jeskyně, začala už o něco dříve. Ještě za Rakousko-Uherska byla jeskyně vytipována mezi jeskyněmi, jejíž hlinité výplně obsahovaly tak velké množství rozkládajících se kosterních zbytků pravěkých obratlovců a netopířího guana, že jsou kvalitními fosfátovými hlínami, tedy kvalitním hnojivem. Takže o něco později, od roku 1920, byly z jeskyní vytěženy stovky kubíků těchto hlin a v hlavních prostorách až do hloubky 6 metrů. Ale k té největší devastaci došlo, až když byly jeskyně upravovány pro protektorátní podzemní továrnu. Tehdy byly velké části stropních výběžků a kulisy, skalní byly odstřeleny, stropy byly zarovnávány, postranní chodby zasypány, zazděny a všechny propasti byly také zasypány.
1: A to nebylo všechno. Když už jednou armáda něco má, tak to jen tak nepustí. Jsme v utajovaném krytu.
2: To bylo období studené války a jak sílilo mezinárodní napětí, bylo rozhodnuto, že armáda musí být připravena i na možnost, že by vypukla třetí světová válka. To už byla raketová éra, počítalo se s tím, že by byla válka zahájena raketovým útokem, kde by rakety nesly hlavice buď to nukleární, nebo chemické, nebo biologické. Takže v počátcích takové války by v každém případě byl venkovní prostor zamořen. A i v těch podmínkách musela být armáda schopná bojovat. Proto potřebovala fungující velení. A proto tady byl od toho roku 1961 budován velitelský objekt. Bylo to záložní vojenské velitelství, odkud by bylo možné řídit operace skupiny armád na území skoro celé Moravy. Je to objekt 200 metrů dlouhý, takový bunkr zabudovaný do upravené hlavní chodby a byl určen pro 250 lidí, kteří by tady byli za války. Celý areál byl uspořádán tak, aby třeba na snímku ze špionážní družice vypadal jako rekreační zařízení. Takže tady byl tenisový kurt na oklamání nepřítele a tady dokonce pískoviště jakoby pro děti. Celý výpustek, celý ten areál byl oplocen, byl hlídán a měl statut přísně tajný zvláštní důležitosti. Takhle to trvalo 40 roků.
0: Dokdy patřil výpustek armádě, pane doktore? A jak se nakonec dostal pod správu jeskyní České republiky?
3: Účel výpustku byl dokonale utajován až do sametové revoluce. Pamatuju si, že mezi lid byla vypuštěná zpráva, že je tam celkem nevinný sklad vojenského zdravotnického materiálu. Teprve po rozpuštění Varšavské smlouvy byl objekt, jako mnoho dalších vojenských objektů, odtajněn, ztratil na významu a armáda jej po několik roků ještě udržovala pouze v civilním režimu. My jsme ji převzali z rozhodnutí ministra životního prostředí Libora Ambrozka v roce 2006 a to proto, že se nachází v chráněné krajinné oblasti Moravský kras a na území přírodní rezervace. Celý areál potom prošel dosti náročnou očistou a museli jsme také likvidovat velkou část pomocných vojenských objektů, které tam byly.
1: Armáda naštěstí neobývala úplně celou jeskyni. Přešli jsme do části, kde dýchá historie. Například medvědů. Jsme v medvědí síni.
2: Kurina odpovídá mládětí ve stáří asi 8 roků. Jeskyní medvědi se dožívali okolo 25 roků. V dospělosti samci byli větší než samice a někteří jedinci dosahovali výšky až 2,5 metru a délky až 3 metry. A i když to bylo tak mohutné zvíře, tak on nebyl tak nebezpečný, jak vypadal. Ty drápy se moc nehodily na zabíjení zvířat a používal je hlavně na hrabání v té jeskyní hlíně. On byl totiž z velké části vegetarián, ale na rozdíl od našich dnešních vegetariánů byl rozumnější a věděl, že potřebuje i živočišné bílkoviny, takže k té rostlinné stravě požíral i malá zvířata. Ještě stojí za zmínku, že obdivuhodné výkony podávaly medvědice. Zjistilo se, že zalézali stovky metrů hluboko do jeskyně od vchodu. V některé jeskyni byly nalezeny poškrábané stěny od jejich drápů v hloubce kilometr od vchodu. Když si představíte, že se pohybovali v absolutní tmě po tom nebezpečném jeskyním dně plném srázu a propastí. Tam si v nějakém skalním výklenku vyhrabávali mělké jamky, ve kterých trávili ten zimní spánek neboli hibernaci a taky tam rodili mláďata. Předpokládá se, že tento obdivuhodný výkon podávali proto, aby uchránili svoje mláďata před sežráním od šelem. V té době pro ně nejnebezpečnější byly jeskyní hyeny. Jeskyní hyena byla o něco větší než ta současná, která žije na jihu Afriky. V kohoutku měla 90 cm a vážila asi metrák. Kromě toho, když čtete třeba, co bylo potravou jeskyních lvů, tak sobí a mláďata jeskyních medvědů. Takže jeskyní medvěd to neměl lehké. A navíc ještě se zjistilo, že trpěl artrózou kloubů.
0: Pomáhají jeskyně a třeba i konkrétně výpustek hodně při studiu chování a osudu tehdejších zvířat?
3: Kosti, které na povrchu už se dávno rozpadly, nebo je spláchla voda s erozí, tak v jeskyních zůstávají zachovány. Převážně se tam nacházejí kosti obratlovců z poslední doby ledové a předposlední doby meziledové. Jsou to takové velké, výrazné a dnes už vymřelé druhy, jako jeskyní medvěd, srstnatý nosořec, hyena jeskyní, lvi jeskyní, vlci, jeleni, koně a mohl bych jmenovat další a další. Pro badatele mají mnohem větší význam kosti drobnějších obratlovců, převážně hlodavců, nebo netopíru, nebo i ulity měkýšů, protože to jsou kosti, to jsou druhy, které se poměrně rychle měnily a které nám ukazují, jaký byl vývoj přírody na povrchu, jaké bylo rostlinstvo, jaká byla vlhkost a tak dále a tak dále. Bylo by to na dlouhou přednášku, můžeme to uzavřít konstatováním, že jeskyně jsou mimořádně významnými konzervami dokladů o naší minulosti.
1: Procházíme dál místy, kde už činnost člověka příliš patrná není.
2: Tento prostor se nazývá Škrapový dolmek. Já jsem říkal, že jeskyně vznikaly vodní erozí a korozí a že koroze se myslí rozpouštění vápence. Toto je takový zřetelný projev rozpouštění vápence. Tady tomuto se říká škrapové pole obecně v jeskyni. A takové ty zahloubené linie, to jsou rozpustnější vrstvičky vápence, které potom v přítomnosti vody způsobily to, že se takhle zahloubily proti tomu povrchu té stěny. V některých jeskyních to zahloubení je mnohem výraznější ještě než tady. Čili to jsou škrapy, které vznikly sice přítomností vody, ale ne erozí, ale právě tím rozpouštěním.
0: Jak ty škrapy vznikají, pane Hromasi?
3: Vápencová hornina není zcela homogenní, je protkána žilkami českého kalcitu, jsou tam polohy tvrdšího, odolnějšího vápence, jsou tam četné puklinky, vrstevní spáry, takže koroze, rozpouštění toho vápence probíhá nestejnoměrně, no a výsledkem jsou škrapy, jakési rozhlodané kameny, ať už leží na povrchu v krasu, anebo ať už tvoří skalní stěny v jeskyni.
1: Přesouváme se do části, která je opět značně upravena člověkem.
2: Teď se tomu říká transportní vstup. Ona ho prorazila jako větrací tunel, takže tady jsou takové betonové bloky, na kterých stál výkonný ventilátor. Ten tunel měl menší profil než teď a za války byl používaný, takže přes něho vyváželi strusku z kotelny, do které mi za chvilku přijdem. Až do roku 1986 ta armáda využívala ty vnitřní jeskyní prostory minimálně a to všechno ostatní bylo pořád zaplněno tou sutí z té zničené podzemní továrny. V tom roce 1986 oni prohloubili podlahu, vybetonovali ji, zvětšili ten profil na tuto velikost a to proto, aby tady projela naložená Tatra. V tom roce 86 odtud vyvezli přes 80 plně naložených Tater. A od té doby je to teda transportní vstup. Chtěl bych říct, že slouží svému účelu doteď. Tím, že tady máme betonovou podlahu a že tady máme ten velký profil toho vjezdu, tak pokud se tady koná nějaká akce, která má velké materiální vybavení, tady třeba koncertoval Hradišťan, měli velké pódium, ohřívací stany z infrazářičí, suché záchody, občerstvení, to všechno naváželi v nákladňákách a nám se tady proháněli nákladňáky přímo v jeskyni. A mimo jiné jsem tady zažil třeba koncert houslistky, která seděla tam na té skalní lavici, z magnetofonu si pouštěla orchestr a tady v těchto prostorách se to nádherně rozléhalo. Bohužel za 4 hodiny ji nabrhl smyčec, co bylo po koncertu.
3: Snad jen poznámku pro případného kritika. Část jeskyně, o které právě byla řeč, je výsledkem celé té dlouhodobé devastace a dnes už je to jen holá, rozlehlá prostora, které její současné využívání nemůže ublížit.
1: Přicházíme do míst, kde je expozice využívání jeskyně člověkem před tisíci let. Tomuto tématu se věnoval už Jindřich Wankl, velký průzkumník jeskyně.
2: Doktor Wankl si všiml, že pod vrstvou podlahového sintru vidí vrstvu uhlíku. Nechal ten sintr vylámat a objevilo se spousta pozůstatků ohnišť. V těch ohništích byly různé materiální obětiny, jako třeba kosti zdobené rytinami. Zajímavá taková obětina jsou tady ty lastury, hlemíždí ulity, k tomu taky kloubní jamky z těch koster medvědích a rukou uhnětené malinké hliněné misky. V tom všem doktor Wankl poznal slzní misky, takže to je taková zajímavost, že oni jako obětiny do těch ohňů vkládali i svoje slzy. Zamýšlel se nad tím, proč byl výpustek vybrán za svatyni. Výpustek byl odedávna takový rozlehlý, tajuplný, nikdo nevěděl, kam až to vede a bylo tady plno propastí, takže doktor Wankl asi správně předpokládal, že výpustek byl v tom neolitu považován za vstup do podsvětí. A protože v podsvětí sídlila božstva, která po smrti trápila duše zemřelých, tak možná na jejich usmíření, možná na ustění památky těch zesnulých se u vstupu do podsvětí konaly tady ty rituální obřady.
0: Existují přesvědčivé důkazy o tehdejších rituálech v jeskyni?
3: Popravdě řečeno, nemohu to potvrdit. Je to totiž interpretace nálezů z výzkumu Jindřicha Wankla z konce 19. století, které se stále tradují. Jejich revizí se v současnosti zabývají archeologové Moravského zemského muzea v Brně, no a my čekáme na jejich nové poznatky.
1: A přeci jen jeskyní výzdoba.
2: Tady si můžete všimnout jeskynního stropu. On je posetý takovýma skvrnkama, které na tom vytvořili vzor, který trošku připomíná geparda. Tomu se říká gepardí kůže. V tomto případě ten strop je posetý vlastně pokrytý sazemi, které vlivem té jeskynní vlhkosti se vysrážely do takových skvrnek. A máme tady další takovou drobnost a to jsou ty brčka. Brčko je tenký dutý stalaktit. Naše brčka jsou kratší, než můžete vidět v jiných jeskyních, ale jsou dvoubarevná. Na některých je to vidět zřetelně. Ta horní část je tmavá a to je pozůstatek toho požáru v dubnu 45. Tak podle té bílé části si můžete udělat představu, jakou rychlostí narůstají všechny ty útvary v jeskyni. Některé brčko tady má délku bílé části dlouhou 7 cm, tak takové brčko rostlo přibližně rychlostí 1 cm za desetiletí.
0: Pokud bude zajištěn přísun vody do jeskyně, užijí si tedy krápníkové výzdoby i naši potomci. No, musím říct, že jeskyně Výpustek má opravdu velmi pohnutou historii.
3: No a právě pohnutá historie Výpustku nás inspirovala k vytvoření nové moderní expozice v přilehlé kasárenské budově, kterou v těchto dnech otevíráme pod názvem Jeskyně a člověk. Tady představujeme v kostce celý dlouhý vývoj vzniku jeskyní a jejich využívání člověkem, ať už k dobrému nebo k zlému.
0: Touto pozvánkou končí naše prohlídka jeskyně Výpustek.
1: Můžete ji vidět na vlastní oči. Je i dalších 13 zpřístupněných jeskyní. Jak víte, přesně to je úkol naší letní soutěže, ve které máte stále příležitost se zúčastnit a také velkou šanci vyhrát.
0: Navštivte co nejvíce našich jeskyní, máte na to čas do konce srpna. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko Meteoru. Pokladní vám ho dá na vstupenku.
1: O razítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte, sbírejte a pošlete je potom najednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2. Nezapomeňte na sebe poslat i rychlý kontakt, tedy telefonní číslo nebo e-mail.
0: Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyně sami nebo s celou rodinou. Z každé jeskyně bude uznána jen jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.
1: Někteří posluchači to nevydrželi a posílají nám vstupenky průběžně. To samozřejmě nevadí. Jeden posluchač dokonce zvládl návštěvu 7 jeskyní během 5 dní.
0: Na rychlosti ale nezáleží, jen na počtu. Každopádně 15 finalistů v doprovodu odborníka a také nás, moderátorů Meteoru, navštíví v sobotu 12. září amatérskou jeskyni. Ta je nejdelší jeskyní soustavou v České republice. Délka prozkoumaných prostor už přesahuje 40 kilometrů.
1: Má bohatou krápníkovou výzdobu. Není a nebude přístupná veřejnosti. Je průzkumným a výzkumným pracovištěm jeskyňářů. Určitě stojí za to se soutěže zúčastnit a amatérskou jeskyni navštívit.
0: Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyní, které v průběhu léta navštěvujeme.
1: Přejeme hodně zážitků z jeskyní a těšíme se na vaše přihlášky do soutěže, tedy o razítkované vstupenky.

0: Pohádky českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: V Meteoru se věnujeme tomu, co jsme se učili ve škole, a už to není pravda.
3: Seriál kolegyně Terezy Burianové nás dnes zavede do světa rostlin. Schválně, jak si to pamatujete vy, posluchači Meteoru?
4: Křapko, všechno vidím, i když tady nejsem.
5: Má pravdu ten chlapec.
4: A nyní si napíšeme takový průzkumný diktát.
5: Nám zdá se zvěst, že má nehlas.
6: Ticho a sednou.
7: Učebnice botaniky tradičně začínají vývojovým stromem, který připomíná pavouka s pořádně dlouhýma a členitýma nohama. Říše rostlin se podle něj dělí na dvě podříše. Rostliny nižší a vyšší. Do těch vyšších patří vedle kapradin, přesliček, plavuní, mechorostů a jehličnanů především rostliny krytosemenné. A ty se dále dělí na dvě třídy. Rostliny jednoděložné a dvouděložné. Učebnice biologie pro druhý ročník gymnázií z roku 1985 o nich píše.
8: Pro pochopení nejdůležitějších znaků, jimiž se od sebe obě třídy odlišují, potřebujeme naklíčená semena některého druhu fazolu a obilky kukuřice seté. Za prvé, fazol, příklad dvouděložné rostliny, má v zárodku dvě vstřícné dělohy. Kukuřice setá, příklad jednoděložné rostliny, má v zárodku jedinou dělohu. Za druhé, u dvouděložných rostlin vyroste z kořínku primární kořen, který zůstává zachován. U jednoděložných rostlin se růst primárního kořene zastaví a jeho funkci přejímají kořeny náhradní.
7: Následuje výčet dalších znaků, podle kterých lze snadno jednoděložné a dvouděložné rozeznat. Třeba to, že stonky dvouděložných, na rozdíl od jednoděložných, druhotně tloustnou a cévní svazky nemají roztroušené, ale uspořádané do kruhu. Jednoděložné naproti tomu poznáme podle listů se souběžnou žilnatinou nebo podle počtu květních částí, které jsou tři nebo násobky tří. Podle tohoto návodu se daly rostliny jedno- a dvouděložné snadno rozpoznat pouhým okem, tedy přesněji řečeno okem zkušeného botanika, ale pořád ještě bez mikroskopu a sekvenátoru. Zemětřesení do tohoto systému ale přinesla studie z počátku 90. let, kterou přibližuje docent Lubomír Hrouda, vyučující na přírodovědecké i pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
9: Ten velký třesk pro ty rostliny nastal v roce 1993. Tehdy vyšla první práce v americkém časopise, který se jmenuje Annals of Missouri Botanical Garden. Na ní se podílelo asi 50 různých autorů. A tam osekvenovali, pamatuju si to podivné číslo, 499 krytosemenných rostlin a vytvořili první vlastně v úzovkách molekulární strom té příbuznosti. 499 rostlin je samozřejmě směšně málo, ale přesto je třeba říci, že od té doby se ten základní strom změnil jenom málo, ten molekulární.
7: A cože se tehdy vlastně stalo? Rostliny se do té doby třídily podle znaků morfologických, které jsou patrné na jiné než molekulární úrovni, tedy třeba podle počtu děloh nebo rozvětvení žilnatiny. Genomika ale do systému vnesla i znaky molekulární a odhalila, že ne všechny podskupiny v rostlinné taxonomii jsou takzvaně monofyletické.
9: Ty taxony, že to znamená čeleď, řády, cokoliv si vybereme, musí být takzvaně monofyletické, to znamená, musí celá ta čeleď pocházet celá ze společného předka. A ono se ukázalo, že ty dvouděložné a jednoděložné nejsou v podstatě sesterskými skupinami. Že jednoděložné, ty to mají jednoduché, ty jsou neustále prokazatelně monofyletickou skupinou, akorát ta základní vidlička není někde na tom začátku, aby byly na jedné straně jednoděložné a na druhé straně dvouděložné, ale je někde v první třetině, řekněme, toho stromu. To nám v podstatě rozseklo ty klasické dvouděložné na takzvané pravé dvouděložné, ty názvy jsou v podstatě neformální, kam patří, řekněme, 85% těch původních dvouděložných. Ty jsou zase monofyletické, takže tyhle ty dvě velké skupiny vlastně nemají žádný problém. A zbylo nám tam nějakých 10-15% čeledí, které jsou na té bázi, kterým se podle toho říká bazální dvouděložné, a které vlastně představují několik jaksi větví.
7: A které rostliny konkrétně patří do takzvaně bazálních dvouděložných a stojí tak vlastně ještě před rozcestníkem, který dříve rozděloval rostliny jednoděložné a dvouděložné?
9: Ta morfologická systematika spoustu těch čeledí stejně kladla na začátek těch dvouděložných. Určitě jsme se učili, že jednou z nejprimitivnějších skupin dvouděložných jsou šácholanovité, že magnólie. To tam zůstalo, leknínovité jsou tam, to nás podstatně nepřekvapuje. Ale vlastně nejprimitivnější krytosemenou recentní rostlinou je slavný keřík, který se jmenuje Amborla trichopoda, který je endemitom Nové Kaledonie, takže obávám se, že málo kdo z kolegů ho viděl naživo. Pokud je mi známo, on se velmi špatně pěstuje a jediná botanická zahrada, která ho v Evropě má, je zahrada v Bonnu, ale návštěva Amborely v původním areálu je asi trošku drahá. Prostě je to jediný zástupce jediné čeledi, který stojí v tom recentu na té bázi krytosemných rostlin dneska u nás.
7: Nová taxonomie APG, postavená na genomice, je ale o poznání hůře uchopitelná. Sekvenátory chrlí řetězce aminokyselin a co do počtu, je tak molekulárních znaků mnohonásobně víc, než bylo znaků morfologických. Botanici se proto snaží k molekulárním znakům přiřadit jakoby zpětně zase nějaké hmatatelné morfologické charakteristiky, což ale není jen tak.
9: Pravé dvouděložné, jako monofyletická skupina, vlastně se do dneška vedle těch molekulárních znaků našel jediný znak, což je morfolog, je vnější obalu pilového zrna. Ty pravé dvouděložné mají takzvaný trikolpátní pil, mají tam tři takový rejchy, kterýma ten pil může klíčit. A to se ukázalo jako 100% v úzovkách zase morfologický znak. Takže to je krásné zjištění, ale takzvaně pro školu, pisárnu a dům málo kdo má doma mikroskop, půjde si dát pod něj pilové zrno a studovat. My s tím můžeme nesouhlasit, my proti tomu můžeme protestovat, ale to je asi tak jediné, co s tím můžeme udělat.
2: Jsou to ale těžkosti, když do hry vstupuje zcela nový přístup.
3: Analýza genů už způsobila zemětřesení v mnoha oborech, nejenom při třídění rostlin.
2: To je pravda. Třeba v antropologii. DNA člověka, předchůdců člověka, lidí, kteří žili na Zemi před tisíci roky, to je nový způsob výzkumu, který přináší mnoha překvapení.
3: Přesně tak. Víte například, kdy a odkud přišli do Ameriky Indiáni?
2: Nové informace přináší biolog profesor Jaroslav Petr.
10: V podstatě je jasno, kudy přišli první Američané na americký kontinent. Přišli přes Beringy. To byla pevnina, která se objevila mezi nejvýchodnějším cípem Asie a nejzápadnějším cípem Ameriky v oblasti dnešního Beringova průlivu. Ve chvíli, kdy byly ledové doby, spousta vody byla vázaná právě v těch ledových masách, klesla hladina oceánu a tam se vytvořil pevninský most. A po něm migrovala jednak stáda zvěře, protože ta Beringie to nebyla žádná pustina, tam byla vegetace, bylo tam spousta zvířat a v patách těchto stád šel člověk, lovec. A byla spousta teorií o tom, jak se tam vlastně ti lidé dostali. Určitě tedy přišli z Asie, od někud ze Sibiře, ale jestli přišli v jedné vlně, dvou vlnách, více vlnách, jedna teorie dokonce říkala, že ti lidé se na nějakou dobu zastavili na té Beringii, že tam několik tisíciletí vlastně žili a teprve pak se z nějakého důvodu rozhodli, že budou pokračovat dál. Také ty cesty, kterými se ti lidé ubírali, byly asi velmi různorodé, protože předpokládalo se, že ti lidé přišli do Ameriky před 15 tisíci lety a máme sídliště, která jsou stará 14 tisíc let, ale jsou v Jižní Americe. To znamená, ti lidé by museli uhánět velmi rychle. I to se dá vysvětlit, protože pokud ti lidé migrovali při pobřeží Pacifického oceánu a využívali třeba lodi, čluny, tak mohli postupovat poměrně rychle.
2: Byly i odvážnější teorie, že někteří jihoameričtí indiáni pocházejí z Evropy, že přešli přes zamrzlý Atlantik.
3: Jak to tehdy bylo, pomohl odhalit sběr důkazů, dědičných důkazů, DNA dnešních a tehdejších obyvatel Ameriky.
10: Teď se podařilo analyzovat dědičnou informaci jednak žijících indiánů, jak severoamerických, tak středoamerických i jihoamerických a zároveň to zkombinovat s dědičnou informací pravěkých lidí, kteří v téhleté oblasti žili. jsou to genomy, které jsou staré, dejme tomu minimálně 6 tisíc roků, některé jsou staré 13 tisíc roků. A tohle všechno, když se to vlastně nacpalo do počítačů a zpracovalo se to speciálními softwary, tak se složilo do zajímavého obrazu. Ukázalo se, že ti první lidé přišli do Ameriky před 23 tisíci lety. Takže asi podstatně dřív, než bylo těch 15 tisíc let. A že přišli v jedné migrační vlně. V podstatě všechny ty Indiány, které dneska známe, tak všichni jsou potomci té první migrační vlny.
3: Migrační vlna tedy byla jedna, ale před 13 tisíci roky se rozdělila na dvě větve. První část Indiánů osídlila Severní Ameriku a Střední a Jižní Ameriku osídlila druhá větev migrační vlny.
2: A máme jasno. Jenomže tento podrobný výzkum přinesl také jedno velké překvapení.
10: A aby toho nebylo málo, tak se najednou u asi 3 jihoamerických indiánských kmenů objevila dědičná informace, která jako kdyby do té dědičné informace indiánů nepatřila. A začalo se pátrat, kde má tedy něco podobného a ukázalo se, že podobné dědičné znaky známe. Ale známe je od domorodých Austrálců nebo obyvatel Papuí Nové Gvineje. A tohleto vlastně už naznačovaly některé výzkumy, které se zabývaly tvarem lebek jihoamerických indiánů, protože ti lidé, kteří to zkoumali, tak říkali, víte, ty tvary lebek těch jihoamerických indiánů některých kmenů mají některé znaky, které jsou velmi podobné typickým znakům třeba těch australských domorodců. Ale oni, ty tvary těch lebek jsou velmi ošidné. Takže se na ty lebky moc nevsázelo, ale teďka je to potvrzené dědičnou informací a tam už se nějaké vysvětlení najít musí.
3: Té australské dědičné informace, nazvěme ji tak, té tam není mnoho, 1 až 2%.
2: Ale nedá se zapřít. Takže se ptáme, kde se u jihoamerických indiánů vzala DNA z Austrálie?
10: Existuje několik vysvětlení. První je to, že vlastně tahle ta dědičná informace přišla s tou první migrační vlnou z Asie. Že to byli lidé, oni tomu někdy ty věci to označují jako populace Y, protože slovo Ipikuera znamená v jazyce jednoho toho kmene, který ty australské geny má, tak znamená předci, předkové. Takže tahle ta populace Y by mohla být součástí té první migrační vlny a v Asii ze stejné populace výchozí by mohli pocházet ti Austrálci a obyvatelé Papuí Nové Gvineje. To je jedna z teorií. Druhá teorie říká, že tahle ta populace Y se tam dostala až dodatečně, že tam mohla namigrovat přes obyvatele, které známe jako původní obyvatele Aleutských ostrovů. Ale v podstatě nevíme. Takže ledacos se vysvětlilo, ale mnohé se zkomplikovalo a o původu prvních Američanů víme víc, ale jasno zase nemáme.
3: Některé otázky zůstaly nezodpovězeny, ale hlavní závěr nového výzkumu je jednoznačný.
2: Indiáni přišli do Ameriky před 25 tisíci roky v jedné rozsáhlé migrační vlně z Asie.

0: Tedy tohle léto to nám dává zabrat. Teplotní rekordy padají jak přezrálé hrušky za větru. Navíc sucha. Červenec byl neuvěřitelně horký a suchý měsíc.
1: Je to tak? Meteorologové měli plné ruce práce s vydáváním výstrah. Teď máme srpen, vše se může obrátit, mohou přijít naopak povodně.
0: Ano. Zrovna nedávno jsem vzpomínala, jak byla Morava pod vodou v roce 1997, nebo Praha v roce 2002, jak jsme se strachovali o Karlův most.
1: Máme to v živé paměti. Povodní je poslední roky na můj vkus nějak moc. Meteorologové se především snaží na ně včas upozorňovat.
0: A to by mě zajímalo, jak taková výstraha vzniká.
1: Zeptáme se meteorologa, našeho spolupracovníka Martina Nováka. Jak se hydrologické výstrahy připravují? Vydává je sám meteorolog?
2: Ano i ne, zmíněné výstrahy na sucho opravdu vydává meteorolog sám, ale v případě výstrah povodňových se vždycky jedná o spolupráci meteorologů a hydrologů. V tom je právě ohromná výhoda České republiky, protože Český hydrometeorologický ústav má předpovědní pracoviště, kde spolu přímo pracují hydrologové a meteorologové, což je v evropském i světovém měřítku v podstatě poměrně výjimečné.
0: To je zvláštní. Vždyť je to logické. Meteorolog sleduje zda a jaké typy srážek se blíží a hydrolog sleduje stavy vodních toků. Jestli tu novou vodu vůbec dokáží pojmout, je to jednoduché?
1: No, já mám pocit, že tak úplně jednoduchá vazba počasí řeky nebude. Martine Nováku, mám pravdu?
2: Opravdu je vazba srážek a vývoje průtoku v řekách o dost složitější. Nezáleží totiž jenom na množství, případně intenzitě srážek, ale také na vlastnostech povodí. Některé rysy povodí řek jsou víceméně neměnné nebo procházejí jenom velmi pomalými změnami. To je třeba plocha povodí, sklony svahů, orientace těch svahů, půdní profil, případně i porost. Důležitým a hodně proměnlivým faktorem je ale takzvaná nasycenost povodí, která je právě při těch hydrologických výstrahách vždycky velmi důležitá. Protože on půdní profil je schopný pojmout jenom nějaké maximální množství vody. Víc vody se prostě do té půdy už nevejde. A zatímco za normálního stavu, když padají srážky, tak část těch srážek se vsákne vlastně do toho půdního profilu a jenom část odtéká po povrchu do potoka nebo řeky, tak v případě úplného nasycení toho půdního profilu veškerá srážková voda už teče potom jenom po povrchu a tím pádem se vlastně zvětšuje to množství vody, které teče přímo do těch toků, ten průběh se zrychluje a je větší pravděpodobnost, že ta srážka už může způsobit výraznější hydrologickou odezvu.
0: Jak zjišťujete aktuální nasycení povodí? Neumím si představit, jak by vypadalo měřidlo, které by to umělo.
2: Nasycení povodí není charakteristikou, kterou bychom uměli přímo měřit. Zjišťuje se poměrně hrubě a to ze srážkové bilance za uplynulé období. To období je obvykle 30 dnů s tím, že známe spadlé srážkové úhrny za každý z těch dnů a váha těch denních srážkových úhrnů ve výpočtu potom klesá s jejich dřívějším datem, to znamená s tím, kdy ta srážka spadla v minulosti. Mapa nasycení, která takto vzniká, pak je k dispozici mimo jiné třeba na stránkách hydro.chmi.cz.
0: Ale všechny tyto úvahy vyžadují dobrou znalost jednotlivých povodí. To musí být dost práce. Netrvá někdy příprava déle než samotný nástup povodně?
1: Tak to snad ne. Ale i mě by zajímalo, s jakým předstihem jsou dnes meteorologové a hydrologové schopni vydávat výstrahy před povodněmi. Je to den nebo týden?
2: Týdenní předstih by byl nádherný, ale k tomu má dnešní meteorologie ještě hodně daleko. Není totiž možné vlastně vydávat ty výstrahy příliš často, protože velké procento falešných poplachů pak zákonitě oslabuje pozornost příjemců, ať už by to byl integrovaný záchranný systém, který je tím hlavním příjemcem výstrah, ale třeba i obyvatel. To znamená, že vlastně my si nemůžeme dovolit předpovídat povodně pokaždé, jakmile je jenom náznak, že by mohly za týden nějaké přijít. Ty situace jsou poměrně časté, zejména v létě, kdy ty náznaky v matematických modelech jsou. Rozdíl v tom předstihu vydání výstrah je podle charakteru srážek. Pokud se bude jednat o trvalé srážky, to znamená srážky, které jsou plošné, vypadávají většinou v systémech nějakých tlakových níží nebo výrazných frontálních vln, tak ty jsme schopni předpovídat přece jenom s větším předstihem. Například v červenci 1997 a srpnu 2002 byly první výstrahy vydány 3 dny před začátkem té povodňové epizody, postupně pak byly zpřesňované. V červnu 2013 ale byla situace přece jenom složitější, zejména s rozmístěním těch srážek, a výstraha byla vydána 1 den před samotným nástupem příčinných srážek. Není to ale zase tak, že by vlastně neměly třeba podniky povodí šanci reagovat dříve, než je vydána výstraha, protože vlastně denně probíhá komunikace předpovědních pracovišť dispečinky podniků povodí, a v případě, že jsou vlastně nějaké náznaky možnosti vzniku povodňové situace, tak ty konzultace z dispečinky probíhají vlastně ještě před samotným vydáním výstrahy. Horší je situace v případě přívalových srážek. Ty jsou většinou spojené s výstrahami před silnými bouřkami a jejich problém je zejména v tom, že je problém je lokalizovat. My jsme víceméně schopni vydávat v předstihu zhruba den výstrahu na výskyt právě silných bouřek, ale ty přívalové srážky jsou omezeny na velmi malou plochu, případně na nějakou úzkou čáru ve směru postupu té nejaktivnější buňky, a přesně ta lokalizace je věc, kterou jsme schopni provést nějak přesněji s předstihem jen několik desítek minut, maximálně tak do 3 hodin.
1: Předpokládám, že trvalé srážky bývají příčinou velkých povodní na větších řekách a přívalové srážky takzvaných bleskových povodní na menších tocích, je to tak?
2: Promiňte, ale fakt nemám rád termín bleskové povodně. To je přesně ten případ, kdy se prostě překládá tupě z angličtiny výraz flash floods. Tam je problém trošku to, že ono to flash má v angličtině trošku širší význam než to naše blesk, takže v meteorologii používáme snad i výstižnější v češtině termín přívalové povodně. Je pravda, že na těch malých tocích jsou právě ty přívalové srážky viníkem těch povodní, zatímco na velkých řekách nebo na dolních tocích jsou to potom právě srážky trvalé, které mají velký plošný charakter.
0: Připomínáme, že informace o povodních najdete na hydro.chmi.cz.
1: A zároveň doufáme, že je budete potřebovat co nejméně.

0: Kam nás dneska zavede sbírka citátů Jiřího Grygara?
1: Do neviditelného světa, mikrosvěta, kde platí zvláštní pravidla.
2: Švýcarský fyzik Wolfgang Pauli, který se narodil v roce 1900 a zemřel v mládí 1958, se stal nositelem Nobelovy ceny v roce 1945 na konci druhé světové války. A to za četné objevy, z nich asi nejznámější je Pauliho princip, vylučovací princip. A ten jednou prohlásil tohle. Co Bůh nespojil, ani fyzikové nemohou.
1: Narážel tím na svůj objev, že na jedné energetické hladině v atomu může být právě jen jeden elektron s daným spinem.
0: Další je tam vyloučen. Proto se tomuto principu říká Pauliho vylučovací princip.
1: Nejen v atomové fyzice jsou některé věci vyloučeny. Například i v našem jídelníčku by měly být vyloučeny. Například jedovaté houby.
0: Právě těm se dnes bude ve svém seriálu o houbách věnovat naše kolegyně Tamara Urválková s doktorem Jaroslavem Klánem z Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

0: houbách najdeme celou řadu přírodních toxinů, chemických látek biologického původu, které mají specifické vlastnosti. Jmenujme například falotoxiny a amatotoxiny, které se nacházejí zejména v muchomůrkách. Ale odkud se vlastně jedy v houbách berou?
1: Oni ty houbové toxíny se tvoří v podstatě nejvíce v té půdě. Tam je hlavní život té houby, ale samozřejmě v plodnici taky. Jsou to takzvané sekundární metabolity, to znamená, oni se nepodílejí na nějakých těch hlavních cyklech metabolických, ale spíš bychom mohli říct, že to jsou odpadní nějaké látky, nebo dokonce je teorie takzvaná Darwinova, že houba nebo organismus s nimi bojuje jaksi o život, že kompetičně prostě potlačuje ty své konkurenty, ale nakonec se pak zjistilo, že to asi taky není ten hlavní důvod. V podstatě příliš nevíme, proč se ty toxíny tvoří a přikláníme se k takovému názoru, že to jsou prostě náhodné sekundární metabolity, náhodné látky, které nemají zřejmou biologickou funkci.
0: Přitom látky, které houby vyrábějí, mohou sice otrávit člověka, ale nemusí být jedovaté pro ostatní živočichy. Muchomůrku zelenou, nejjedovatější houbu, například plzáci běžně jedí a ani laboratorní krysa se neotráví při jejím požití.
1: Řekněme, že u nás je kolem 3000 druhů velkých hub, to znamená těch, které očima vidíme, a řekněme 300, možná více, 400 je jedovatých. Ale do toho jsem zahrnul i takové jedovaté houby, takzvané ty banální otravy, které celkem nám moc neuškodí, ale těch hub, které způsobují závažné otravy, těch je, řekněme, málo do 10 druhů.
0: Průměrně se ročně požitím jedovatých hub otráví kolem 300 až 400 lidí. Jen několik případů ročně ale končí smrtí. Takže kolik jedovatých hub z celkového množství nás může v našich podmínkách ohrozit?
1: Kdybychom vzali obsah toxinů, tedy těch amanitínů a faloidínů, to jsou ty nejdůležitější toxiny, tak muchomůrka zelená z hlediska toho by byla nejjedovatější houba. Existuje ještě jedna houbička, která roste běžně na Jávě, a to je Galerina sulciceps, nemá český název. Ta má, řekněme, 3 až 5násobné množství amanitínů, tedy těch toxinů, co muchomůrka zelená.
0: Mezi nejznámější druhy jedovatých hub patří zřejmě muchomůrky. Nicméně nebezpečné jsou i další, mnohem méně známé druhy, například pavučinec.
1: Tak jako u všech toxinů vždycky záleží na dávce jedu, který požijeme. Jinými slovy, do té naší potravy se nám dostane jedna plodnice, je jiný průběh otravy, sníme-li 3 plodnice, tak je zase jiný. Já bych nerad strašil, ale pokud sníme 3 plodnice muchomůrky zelené, tak veškerá terapie, kterou provádíme, nepomůže. Bude to jenom terapie, ale výsledek bude fatální. Ale u té jedné plodnice je velká pravděpodobnost, že při současné terapii člověka zachráníme.
0: Z minulosti jsou známé riskantní pokusy francouzského lékaře Pierra Bastiena, který několikrát veřejně požil smrtelnou dávku muchomůrky zelené a s pomocí volně dostupných léků se pak během několika dní uzdravil. Zatímco lékařská obec zůstává vůči jeho metodě kritická, čeští vědci v minulosti vyvinuli účinnou terapii otravy, která se stala ve světě standardním léčebným postupem.
1: V té medicíně je velký pokrok. To, co platilo před

0: dávek penicilínu.
1: Dnes už jsme zase dál a i ten penicilín se nepoužívá a používají se další látky a to je jedna důležitá látka z ostropestřece mariánského, to je silibinín neboli legalon plus ještě další a dokonce se používá dneska, jak jsou ty vysoké techniky, tak třeba se i filtruje krev, čili takzvaná hemoperfúze, kdy do těch kapslí se ten toxín vychytává.
0: Na závěr příspěvku o jedovatých houbách přece jenom musíme zmínit stále nezbytnou prevenci. Otravě houbami se lehce vyhneme, pokud dodržíme jednoduchou, nicméně osvědčenou metodu.
1: Bylo takové zlaté pravidlo našich babiček, sbírám jen to, co přesně dokonale znám, to znamená třeba jenom 3 druhy hub a ostatních si nevšimnu. V žádném případě nepoužívám atlasy k tomu, abych si určil houbu a pak ji snědl. Je inflace atlasů jeden hezčí nebo horší než druhý pro ty, co opravdu už se nechtějí učit. Ať sbírají jenom hřibovité houby, to jsou ty, co mají na spodu klobouku ty trubičky nebo rourky, nebo tečky. Nevšímají si těch, co mají ty lupínky.
0: O jedovatých houbách jsme hovořili s doktorem Jaroslavem Klánem z Ústavu soudního lékařství a toxikologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
2: Příště se v seriálu Tamary Urválkové vydáme za kvasinkami.
3: Příště, tedy za týden. Těšíme se na slyšenou. Kateřina Březinová
2: a autor Meteoru Petr Sobotka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Jenom ty nejhezčí pozdravy vám, přátelé, posílám na začátku dnešní půlhodinky vlídných tónů, tedy výběru instrumentálek pro dobrou náladu a mysl i třeba už možná letních večerů. Bossa nova vzešla z jeho americké Brazílie, nebyla záležitostí v časech svého rozpoku jenom jazzu a jazzových instrumentalistů a autorů, ale zasáhla také hlavní proud populární hudby. A tak jako v hudební struktuře, tak třeba i jako slovo nebo slogan. Některé takové příklady můžeme najít i ve starší české populární hudbě. A to, o čem jsem mluvil, se dá vztáhnout také na hudebníka, jehož nahrávky vyplní první půlku dnešních vlídných tónů a který se nechal rytmy bossa novy volně inspirovat a unést v podstatě na jednom jediném albu, které však znamenalo jeho největší komerční úspěch. Skladatel, aranžer a pianista Joseph Harnell se narodil 2. srpna roku 1924, tedy před necelými 95 roky. Jeho otec byl herec a rovněž nadšený muzikant. A Joe, co by pianista, začínal v otcově klecmer kombu. Potom získal muzikantské stipendium na univerzitě v Miami. Za války sloužil u letectva a byl členem proslulého Air Force bandu Glenna Millera. Ve studiu pokračoval po válce, a to v Londýně a Bostonu, kde byl žákem Leonarda Bernsteina. I nadále o celebrity v kariéře Joe Harnella nebyla nouze. Zejména jako aranžer spolupracoval s Judy Garland, Morrisem Chevalierem, Marlene Dietrich nebo s Peggy Lee, pro kterou aranžoval její největší šlágr Fever, Horečka, a bylo to v roce 1958. Jakkoliv si už v 50. letech Joe Harnell vydobil v hudebním průmyslu dobrou reputaci, na chvíli slávy si musel počkat až do roku 1963, kdy natočil bossanovou jemně ovlivněné album instrumentálek Fly Me to the Moon and the Bossa Nova Pops a zamířil do vysokých pater hitparád instrumentální verzi skladby autora Barta Howarda Fly Me to the Moon, Vynes mi na měsíc. Původní název této písničky z roku 1954 byl In Other Words, tedy jinými slovy. Jako první ji zpívala a natočila herečka Kay Ballard. O 10 let později ji s mnohem větším ohlasem, který zesílil po misi Apollo na měsíc, natočil Frank Sinatra. Ale hit z ní učinil pianista Joe Harnell, který Fly Me to the Moon delikátně aranžoval a natočil se svým orchestrem pro single, který vyšel už v roce 1962. Zde ta úspěšná nahrávka a Jiří Kasel vám z Českého rozhlasu České Budějovice přeje příjemný poslech.

Fly Me to the Moon, Loads of Love, Esso Besso a I Left My Heart in San Francisco. To byla sestava evergreenů nebo standardů, které oblékl do slušivého a posluchačsky vstřícného instrumentálního hávu pianista Joe Harnell na svém albu Fly Me to the Moon and the Bossa Nova Pops z roku 1963. Joseph Horner se v 70. a 80. letech věnoval hlavně studiové práci pro televizi a postupně se specializoval na výrobu rozhlasových jinglů a hudebních podkladů pro reklamní spoty. Joe Harnell zemřel v červenci roku 2005 v nedožitých 81 letech. Jeho syn Jess Harnell si získal renomé jako hlasový herec a zpěvák. Pianista i kapelník Joe Harnell svými nahrávkami navodil takovou subtilní romantickou atmosféru a tu věřím, že ještě prohloubí několik dalších snímků z produkce kdysi populární instrumentální formace Three Sons, kterou tvořili bratři Al a Morty Nevinsové. Starší z dvojice Al hrál na kytaru a Morty pak ovládal akordeon. Třetím do malé party byl bratranec Artie Dunn, rovněž akordeonista. Tato skupina si vytvořila zřetelné poznávací znamení, dominující a jemně melancholický romantizující zvuk akordeonů. Zde je Midnight for Two, Půlnoc pro dva a Tři sluníčka, Three Sons.

Blue Orchids, modré orchideje, tuto skladbu Hoagyho Carmichaela natočila skupina Free Sounds pro album Soft and Sweet, jemné a sladké z roku 1955. Na závěr vám ještě o třech sluníček zahrajeme melancholickou a zasněnou instrumentálku Touch of Your Lips, dotyk tvých rtů. A Jiří Kasal vám, přátelé, poděkuje za milou přízeň a poslech a popře i za mistra zvuku Michala Koláře mnoho lásky i štěstí.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Kup mi den, kup mi noc.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Život je píseň, zpívej. Život je hra, hrají. Život je boj, přijmi jej. Život je sen, uskuteční ho. Život je oběť, nabídni ji. Život je láska, užívej si ji. Žena sedící přede mnou byla zanícenou sportovkyní, zpěvačkou, tanečnicí, dlouhá léta členkou Hradišťan. Narozena ve znamení blížence, a to značí, že v sobě skrývá několik osobností, jednu zajímavější než druhou. Je kreativní, přátelská, otevřená a veselá, má pestrou paletu koníčků a široký okruh přátel. Je velmi činorodá a společenská, zvládá se věnovat spoustě různorodých věcí najednou. Má skvělé komunikační schopnosti, její city a myšlenky se pohybují tak rychle a nepředvídatelně, že pro ostatní není snadné ji pochopit a držet s ní krok. Věra Dovincová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Poznala jste se, paní Věro?
1: No, řekla bych, že trochu ano. I když myslím si, že je to aj trošku tak jako malinko nadnesené, že nevím, jestli tak okolí mě vnímá. To si nejsem jistá.
0: Kdy jste potkala největší lásku svého života, myslím tím píseň?
1: Je.
0: Kolik vám bylo roku, paní?
1: No, podle maminky jsem notovala už ve 2 letech. Ale strašně prostě zmateně, že jsem třeba zpívala jenom džída, džída, dáda, ale no to už jsem měla. A v mateřské školce, když jsem začala, tak to taky. To jsem přišla domů a zpívala jsem písničku a maminka naprosto nevěděla, co zpívám, protože slova byly úplně nepochopitelné. Ale první vystoupení potom v mateřské školce jsem měla, nevím přesně, jestli to bylo 38 nebo 39, protože to byla taková, bych řekla, věc zaměřená už skoro k té okupaci, která nás čekala.
0: Čili smutné časy.
1: No, a to byla písnička, že ještě jsem jak malenečka, říkává mě matička, ale přece vím, že jsem Češka, třeba, že jsem malička. A když jsem to dospívala, tak prý jsem utěkala a mamince schovala hlavu do klína.
0: Pamatujete si ještě tu atmosféru těch let?
1: No,
0: byla jste malinká?
1: To, ne, to jsem byla malá, to ne, to bych, toto si pamatuju jenom
0: takový záblesk.
1: Ano, záblesk, až mě to maminka připomněla, ale sama bych si asi na to nevzpomněla.
0: Po kom jste měla tu notu?
1: No, to je zajímavé, můj dědeček zpíval krásně, hrál na harmoniku, babička hrála na harmoniku, obě dvě tety. A dědeček byl tak dobrý zpěvák, že ho dokonce už tehdy nějak zvali do Prahy na nějaké natáčení, ale nedopadlo to, protože bábinka byla proti. Nechtěla ho pustit, protože on byl dost jako
0: hezký
1: do světa, protože odjel, já nevím, kdy to bylo, asi v roce 11-12, ne, později. 13 už asi, protože vzal harmoniku a odjel do Ameriky.
0: Jo.
1: Tam prostě to nějak špatně dopadlo, protože prý harmonika skončila v moři a bábinka musela psat pro něho, protože už měl 2 dcery a 3. byla na cestě, tak musel se vrátit domů a byl konec.
0: A sekat dobrotu.
1: Ano, žádné cestování další.
0: Paní Věro, vy jste prý toužila stát se rozhlasovou hlasatelkou.
1: No, byl to takový záblesk, jako protože na základní škole jsem často prostě byla vybraná na recitaci všelijakých jako básniček a byla jsem taková trošku jako vždycky vůdčí ve třídě. A málem jsem vyhrála recitační soutěž z básní Vítězslava Nezvala s Bohem a Šáteček. No a to mě tak prostě nějak jako přimělo k tomu, že jsem si říkala, kdybych tak mohla rozhlase hlásit a tak to by mě bavilo. Ale další věc potom byla, když jsem už končila základní školu, tak zase mě napadlo, že bych, protože bratr chodil do obchodní akademie a věděla jsem, že je nějaký obor zahraniční obchod. Jenomže to bylo jenom v Plzni. No a naši zajedno, protože se platilo školné, tak už
0: neměli tolik
1: pro mě už nebylo a nechtěli mě taky jako pustit z domu v těch 15 letech.
0: Takže z té kariéry snové nakonec nebylo nic.
1: Nebylo nic.
0: Máme tady první písničku, kterou zpíváte, Toče světe, jak ta písnička vznikla?
1: No, to je, mám dojem, že je to z myslím z Bartoše nebo ze Sušila. A myslím, že mě to tam našel Jaroš Staněk ještě. A natáčeli jsme to tak nějak, myslím, že v takových nějakých nevhodných prostorách, takže to nikde nebylo zaznamenané, až mě zavolali tady do Brna, nevím, při nějaké příležitosti to bylo, tam jsem to natočila, ještě navíc si vzpomínám, že jsem nebyla úplně v pořádku s hlasem, no a překvapilo mě po letech to, když si to pan Jurášek teda vybral na svoji nějakou tu jubilejní
0: CDčko,
1: že si to tam zrovna vybral, teda tuto jednu moji věc.
0: Tak si poslechneme.

0: Stříbrný vítr Jaromír Ostrý si pozval Věru Domincovou. Paní Věro, vy jste se účastnila všesokolského sletu v roce 1948. Vzpomínáte si ještě na tu atmosféru, kdy se ten svět kolem dělil nějakým způsobem?
1: Vzpomínám si na to, ale hlavně proto, že jsem zůstala na členském sletu. Já jsem sice v té době měla pouhých 13 let a už 2 roky předtím jsem díky tomu, že jsem byla jako udělána trošinku starší, mohla cvičit s dorostenkama, protože já od dětství jsem vždycky byla trochu víc vyvinutá než moje současnice. A tak jsem proto mohla cvičit jako dorostenka, ale moje teta byla náčelnicí Sokola, druhá teta byla taky velkou členkou Sokola a protože oni tam byli v tu dobu, tak já jsem zůstala ještě na členský sled. A tím pádem jsem zažila všechno, co ti členové tam vyváděli. V tom průvodu, jak oni prostě hesla měli připravené a všechno a ta atmosféra byla teda úžasná. Navíc já si pamatuju, že jsem byla na divotvorném hrnci s Verichem, což byl pro mě úžasný zážitek.
0: Se Soňou Červenou.
1: Ano, a Soňa Červená zpívala. Takže to další ovšem byl problém ten, že jsem byla ubytovaná potom, už když už jsem nebyla ubytovaná jako se dorostenkama u svého strýce, který naštěstí měl v Praze být na Vršovicích. A když jsme po divadle ještě s mýma, protože jsem tam přemluvila ještě 2 moje kamarádky, aby tam zostali se mnou, když jsme přišli pěšky z divadla ABC do Vršovic o 14:30 ráno, tak to...
0: Ve 13 letech, pane.
1: Ano, tak to byl teda binec. Strýc myslel, že zešílí.
0: Máme tady další vaši písničku, myslím jednu z vašich nejslavnějších, Hradišťu, Hradišťu. Co k ní řeknete?
1: No, k ní můžu říct spoustu věcí. To vzniklo tak, že právě se chystala naše premiéra 30. dubna a pořád jsem nevěděla, co budu zpívat. Tak jsem se trošku tak, musím říct, malinko naštvala a z písniček, které prostě jsem už někdy zpívala, tak jsem si sestavila takové prostě pásmo, jsou tam vlastně 3 písničky dohromady a tak ty jsme potom natočili, ale navíc, když já už vlastně muziku žádnou nemám, tak když mě někde chtějí a chtějí, abych zaspívala, tak stane se třeba to, že mám domluvený cymbál. Jenže buď cymbál tam nejde dopravit, anebo cymbalista se nedostaví, takže já vlastně tuto sérii zpívám a kapela. A tak se mi taky zpívala, bohužel, teď na oslavách 100 let pana Hamady, mého prvního primáše. A když jsem se omluvila, že teda to budu zpívat a kapela, protože pan cymbalista se nedostavil, neomluvil se a nedostavil se. Nic, potlesk, výborné. A ještě si vzpomenu, kde jsem to zpívala takto. A to bylo když s Old Starem, s kterým jsem, když už jsem skončila jako s hlavním souborem Hradišťan, tak jsem ještě potom nějakou dobu působila s Old Starem Hradišťan a dostali pozvání do Strážnice, to bylo téma, bylo Staří, ale dobří a tak mě požádali, jestli bym jejich taneční program neuvedla tady tým Hradišťu, Hradišťu. No a za to jsem dostala potom
0: cenu.
1: Cenu.
0: Hradišťu, Hradišťu.

0: Jaromír Ostrý si do Stříbrného větru pozval zpěvačku Věru Domincovou. Pojďme k vaší profesi, která se zpíváním tak trošku vzdáleně má taky společného. Vy jste pracovala jako zubní laborantka. Když jste nastoupila v těch, řekněme, asi 50. letech ještě na ta pracoviště a srovnáte to s dneškem, co je tak největší rozdíl, paní Věro?
1: To se snad ani srovnávat nedá.
0: Ne?
1: Ne.
0: Jak vypadala ordinace v té době?
1: No, proti nynějšímu stavu, jaký to je, tak to se snad ani nedá srovnat. Protože když si vzpomínám, že někteří dentisté, kteří, ne, to bych musela snad začít od začátku, protože v tom roce 50, kdy jsem nastoupila,
0: ano,
1: tak bylo zrovna sjednocené zdravotnictví. A všichni dentisté, zubní technici i lékaři byli všichni převedeni do zubního střediska, později stomatologického v Uherském Hradišti. Někteří pracovali se šlapačkama. To někteří lidi už ani neví, co to existuje.
0: Co
1: to znamená? To byl takový přístroj, že dole měl takové velké kolo, od toho šla takové lanko.
0: Aha.
1: A muselo se šlapat, aby ošetřující prostě mohl vrtat zub.
0: Čili to pohánělo vrtačku?
1: Ano, šlapalo se a pohánělo to vrtačku.
0: Tak to muselo bolet, když už někdo nestačil šlapat, to si dovedu představit.
1: No, tak za jedno, tady tito dentisté byli dost postiženi tím, že měli dost jako nohy postižené, nemocné, ale hlavně ti lidi, protože to byly malé obrátky a tím víc to bolelo, než teď, když prostě se, ne, no, to se nedá srovnat.
0: Dneska je to velký obchod, konec konců naše ústa, naše zuby, to je velká investice i finanční. Jak to bylo spíš tehdy v té době, kdy vy jste pracovala v těch 50. 60. letech?
1: No to bylo, plomby byly jenom amalgamové, to neexistovalo tak, jak teď jsou jako keramické výplně a já nevím, jaké plastové a já nevím co. Tehdy byla jedině amalgam a navíc, pokud se týkalo náhrady, jakékoliv náhrady zubů, tak to taky to, já tomu říkám diluviální léta.
0: A co byl takový majstrštyk v té době pro ty dentisty?
1: Majstrštyk jedině Richmondova korunka.
0: Co to znamenalo?
1: A to znamenalo, že to byla korunka, která měla plášť kolem kořene, který zůstal obroušený v ústech a přesto se udělala tehdy keramická vrstvička, bílá, která prostě znázorňovala ten zub a to, kdo uměl, tak byl potom jednička.
0: Takže vy jste byla jednička, vy jste to dokonce teď naznačila.
1: No, trošku jo, jsem to musela naznačit z toho důvodu, že po vlastně 15 letech práce na pracovišti jsem potom převzala vedení zubní laboratoře.
0: Váš takový majstrštyk byla taky písnička Teče voda z Javora. Ta se narodila jak? Paní Věra.
1: To taky mě prostě jednou na zkoušce muziky prostě Jaroš mě donesl tady tuto písničku a od té doby prostě byla takovým jako kmenovým repertoárem. A dokonce ji převzal potom i Jura Pavlica. A když neví, když někde jsme a neví, co by mě zařadil, tak buď tak teče voda.
0: Z Javora.

0: Věra Domincová přišla do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým. A už jsme ve chvíli vašeho života, kdy jste přišla do Slováckého kroužku a do Hradišťanu. Vzpomenete si ještě na ten první den, kdy jste vstoupila před Hradišťan a někdo vás někde představoval, jak to bylo?
1: No, tak já nevím, jestli mě někdo jako představoval, protože do Hradišťanu jsem přišla na základě toho, že tanečníkem byl tehdy můj bratr a jeho spolužák Jarin Čech, který už tehdy prostě hrál v Hradišťanu, si vzpomněl na mě z toho důvodu, že se chystalo pásmo svadebních písní a z těch děvčat, které tam byly, tak žádná nedovedla zaspívat tu písničku, kterou on tam chtěl dát. A protože si mě pamatoval, musím to říct, už i z té školky a potom během prostě celého mého jako školního života, že jsem zpívala všude možně, tak si vzpomněla, poručil bratrovi, aby mě dovedl. No a tak jsem přišla do souboru, no úplně jako Benjamínek, protože to tam byli všechno starší lidi už většinou, protože Hradišťan vlastně vznikl jako z Hradišťského slováckého kroužku, Slovácký kroužek Staré město, Mařatice a nějací tanečníci z gymnázia a z obchodní školy. Čili to bylo prostě opravdu, jak by se to dalo říct?
0: Setkání široko daleko.
1: Ano, široko daleko. Takže já jsem tam přišla prostě úplně takový, jako
0: a teď vám řekli,
1: malý ptáček.
0: Zaspívej, ne?
1: No, tak prostě to mě pozvali oni ale do muziky a Jarin prostě mě jako řekl, že bych chtěla, abych zaspěl, mě to zahráli a díky bohu já se vždycky dost rychle učila písničky, takže myslím, že po páru zkouškách už potom mě vzali opravdu jako členku souboru, i když jsem byla vlastně původně pozvaná jenom tady na to svadební pásmo.
0: V čem jste byla výjimečná, paní Věro?
1: Já nevím.
0: No tak hlas třeba, jaký jste měla rozsah, nebo jaký máte rozsah?
1: No, rozsah jsem moc velký neměla, ale většinou jsem zpívala písničky Molového zabarvení a protože vždycky potom chtěli někde, aby prostě zaspívala sem nějakou svižnější písničku, tak mě Jaroš našel nějaké čardáše, takže jsem zpívala někdy aj nějaké čardáše. Až si myslím, že se to teda už ani moc na mě nehodilo.
0: Nebylo to těžké přece jenom v té kapele? V Hradišťanu to byli většinou muži, že jo? Měla jste to těžké v té komunikaci s nimi, nebo jak
1: no,
0: to bylo?
1: Právě proto, že když jsem přišla do toho zubního oddělení, tak tam byli sami muži a starší muži taky.
0: Tak jste byla zvyklá.
1: Takže za ty dva roky, protože jsem do souboru přišla v roku 52, tak přece jenom jsem už trošku na ty mužské si zvykla a muzikanti jako takoví jsou stejně, to je úplně kategorie sama pro sebe. To, ať byli mladí nebo staří, tak prostě muzikant je něco. Nechtěla bych to přirovnat, jako se říkalo, jsem horník a kdo je víc, takže asi něco takového, jsem muzikant a
0: prosím
1: kdo
0: vás,
1: je víc.
0: Prosím vás, jaký byl stav chrupu v Hradišťanu v těch letech, kdy jste tam přišla?
1: Chrupu?
0: Tak byla jste zubní laborantka, tak byste to mohla poznat.
1: No, když jsem tam přišla, tak to nevím, to si nepamatuju. Ale pamatuju si později, kdy jeden z muzikantů už byl na tom tak, že všechny možné vyšetření mu dělali v nemocnici a musím to říct doslova, byl položit ho jenom do rakve. Tak špatně teda vypadal. Někoho konečně napadlo, aby ho poslal na prohlídku k nám. A když prostě sedl na křeslo a otevřel ústa, Sami Radix.
0: Co to znamená?
1: Nechané kořené zubu, jenom prostě korunka zubu pryč a kořen zůstal, to tam zahnívalo, čili on by umřel na celkovou sepsi, čili otravu.
0: Tak jste mu vlastně zachránili
1: život. My jsme mu zachránili život. Takže si myslím, že tak jak spousta třeba lékařů, nevím teď, ale dřív nějak zubní lékaři byli tak trošinku jako méně hodnocení, bych řekla. Tak si myslím, že to nebylo správné, protože opravdu v nynější době nevím, nedovedu to posoudit, jak jsou vzhledem k ostatním profesím lékařským, jak jsou prostě na tom.
0: Z jedné strany potoka. Krátká písnička, trvá minutu a 3/4.
1: To jsme natáčeli první LPčko a já nevím, tuto písničku asi donesl do souboru Jarinček právě. A je to ale opravdu taková typická dolňácká písnička, ale nevím, jestli z nějakého sborníku to našel, nebo z čeho, nevím, to nevím. No a ani nevím, koho to napadlo, že bych ji měla na tu první desku zaspívat. Zaspívala jsem, myslím, první sloku a jenom se ozvalo, ano, bereme to, tak na ostro. Tak jsem to zaspívala. A řekli, ano, je to dobrý. Já říkám, ne, já to zaspívám ještě lepší. Ne, je to prostě tohle a tak.
0: A bylo.
1: A bylo, ale bohužel právě protože byla tak hrozně krátká, tak v repertoáru nikdy nebyla, protože vymyslet třeba další sloky, jak se k tomu to ani nehodili, k této písni. Uhum. A tak, jak se stalo třeba příštích nějakých, kde mě Jura řekl, vymyslí si třetí sloku. No tak jsem si vymyslela, ale tak této písničce to nešlo. Z jedné

0: Věra Domincová, zpěvačka, hostem Stříbrného větru, a Jaromíra Ostrého. Jestli dovolíte, na chviličku zase od toho zpěvu odběhneme. Vy jste byla vynikající sportovkyní. Vy jste veslovala, hrála jste volejbal a v házené jste chytala v bráně. Vy jste vysoké postavy. Co z těch sportů pro vás bylo nejcennější nebo nejvíc vás přitahovalo?
1: No, nejvíc mě přitahovalo to veslování. Mm-hmm. Ale naopak proto, že v důsledku náročných tréninků jsem byla svalovec, tak jsem toho potom nechala. Nedá se říct, že bych byla vynikající, to ne, v žádném případě. Volejbal jsem hrála, jak jste řekl správně, kvůli tomu, že jsem byla vysoká. Bráně házené taky z toho důvodu, a ještě vám řeknu, že v tu dobu v Hradišti delší dobu pobývala Dana Ingrová, později Zátopková.
0: Tak jste se potkali.
1: No, ona mě totiž učila. A já si ji dodnes pamatuju, jak ona vždycky tak malinko přešlapovala v té bráně a prostě říkala, musíš být pořád ve střehu. A to. Takže
0: to jaká si byla?
1: Dana? Mm-hmm. Ohromná. Ohromná. Na to se vzpomíná velice dobře.
0: A no. Potkala jste tam někdy Emila? Nebo to bylo ještě v době než...
1: Emila jsem potkala, ale úplně za jiných okolností. Autobusy do Buchlovic a myslím, že vůbec do okolí Hradiště jezdili od bývalé pošty. Naraz se tam objevil Emil a ptá se, kdy jede autobus do Buchlovic. A řekli mu za půl hodiny. A on se otočil, řekl, to já už tam budu.
0: A vydal se po svých. Jo?
1: Ano.
0: Já jsem měl velké štěstí před mnohými lety, že jsem točil pro Český rozhlas trilogii dramatickou o bitvě u Slavkova. A tehdy jsme používali hudbu kombinovanou. Jedna část byly moje improvizace na cymbál. To jsem velice potěšil Slávka Jakubíčka, ten když potom viděl ten svůj cymbal, co musel vydržet při mých improvizacích, tak mu to bylo poněkud líto. A druhá část hudby byla z CDčka Byla vojna u Slavkova s Hradišťanem, už s Jiřím Pavlicou. A mimo jiné jsme tam hráli krásnou píseň Moravo, Moravo, a teď mám velkou čest a potěšení, že vy to zpíváte.
1: Tak to jsem ráda, že máte to potěšení z mé písničky.
0: To byla vlastně tematické CDčko písní, které se v té době zpívávaly a některé i umělé, tak teď si dáme Moravo, Moravo.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý, Věra Domincová, zpěvačka, a vracíme se zpět k vaší hlavní kariéře, tedy zpívání s Hradišťanem. Za minulého režimu bylo jistým štěstím být členem takového souboru, protože to byla jedna z mála možností, jak se dostat do zahraničí. Hradišťan nebyl výjimkou. Kam jste poprvé vyrazila, paní Věro?
1: Poprvé jsem vyrazila hned v tom roce 52 do Rakouska a vím, že to bylo vystoupení ve Wiedernonstadtu. Zajímavé nebo takové nejvíc, co si pamatuju, bylo to, že tam bylo spousta našich krajanů tehdy. A když jsme zpívali prostě ty naše typické, tak všichni tam slzeli a bylo to ohromně dojemné.
0: Jak jste se cítili na druhé straně té hranice? Přece jenom bylo to v poměrně složité době. Řada lidí se pokoušela dostat přes hranice a nedopadlo to pro ně dobře.
1: Bylo to zcela zvláštní, tady ten pocit, když jsme zajeli, horší to bylo, když jsme se vraceli.
0: Měla jste někdy pocit, že byste třeba zůstala v tom Rakousku? Přemýšlela
1: jste
0: o tom?
1: No, v Rakousku ani ne. To se dostavilo až později. Až později v tom Rakousku, tak to jsem měla 17 roku, takže to ani ne.
0: A když jste později už jako dospělejší byla venku, tak jste o tom přemýšlela?
1: No, těžko říct. To už jsem měla syna a třeba když jsme byli ve Francii a tam někteří z těch nadšených našich jako posluchačů mě říkali, je ten váš hlas za to, kdybyste tady zůstala, vy byste tak toho mohla vytěžit, kdybyste byla bohatá, kde si, co si, ale ne, já mám pocit, že mám takové hluboké kořeny v Hradišti, že i když teď mám manžela Brňáka a měla bych možnost se přestěhovat sem, a to ne, já, Hradiště je moje.
0: To budete vědět, jaký je rozdíl mezi Hradišťákem a Brňákem tedy. Mě to můžete říct, já jsem z Vysočiny.
1: Ne, to se ani neodvažuju, ne.
0: Krásná písnička je před námi, Okolo Hradišťa, co k ní?
1: Okolo Hradišťa, to je taková moje skoro hymna. A to když poprvní na nějakém, už si to nepamatuju, některém zahraničním festivalu folklorním, jsem byla vybídnuta, abych prostě zaspívala Okolo Hradiště, protože to je typické, že pro Dolňácko a pro moje rodné město. Tak jsem si říkala, to bude asi velice špatné, protože melodie celkem jednoduchá, slovům nerozumí, a teď, když přede mnou tam zpívala Španělka nějaká a Italka, já nevím, co říkám, tak to bude průšvih. Ale naopak prostě dokonce jsem někde, a myslím, že to bylo v Dijonu, tam jsem dokonce zahajovala tady ten festival. Tak to bylo pro mě prostě něco úžasného. A ještě bych chtěla dodat to, že nejenom teda to Okolo Hradiště, ale kdekoliv jsme byli v zahraničí, třeba v Tunisu, kultura naprosto jiná, Řecko, taky úplně něco jiného. Vždycky jsme měli obavy, jak budeme působit a jak se budeme líbit, jak bude reagovat to obecenstvo. A dodnes prostě si vždycky říkám, musí být v tom našem něco úžasného, protože všude, kde jsme byli, jsme vždycky měli úspěch a většinou jsme třeba vystupovali jako na závěr, což znamená, že jsme byli hodnoceni asi jako nejlepší.
0: Na co jste úžasné kariéry nikdy nezapomenete? Co se vám tak vybavuje pořád dokola, situace, příběh?
1: Já nevím, jak to přesně myslíte tady toto, protože jestli to, jak to obecenstvo reagovalo na moje vystoupení, nebo to, jaký jsem měla pocit z toho právě, jak vůbec ten náš folklor moravský je hodnocený, protože vždycky jsem říkala, naše obecenstvo je ve Francii, potom jsem říkala, že je i v Řecku, protože to jsem vykročila na jeviště a už byl potlesk a to si musím vzpomnět na to Řecko, přece jenom. Tam jsme vystupovali s pásmem Vojna, s kterou jsme vyhráli, mám dojem, že ten rok nebo rok předtím, celostátní soutěž v Košicích. A když jsme s tím jako chtěli jet do toho Řecka, tak prostě všichni říkali, to není ani možné, to tomu lidi tam nebudou rozumět. No a já tam zpívám píseň o Slavkově, při které tančí jako šohají a se šablama prostě se sekají a to. Když skončím, tak odcházím šikmo přes jeviště, odcházím pryč. Jenomže, když jsme se vrátili do Aten po druhé, tak to byla vysoká konstrukce kovová a já teď přijdu do toho rohu a zjistím, že tam nic není a že já po té konstrukci budu muset zešplhat dolů.
0: No potěš.
1: V tom kroji a v čižmách.
0: Jak to dopadlo?
1: Dobře.
0: Jo, zvládla jste to. Taky jste byla sportovkyně, že?

0: Paní Věro Domincová, my se už blížíme ke konci, ale musím vzpomenout jednu věc, která mě potěšila, když jsem se díval na váš život, který mám tady ve stručnosti před sebou na papíru. Jste zpívala taky na svatebních obřadech.
1: Ano, spoustu let.
0: A to když... je docela těžká disciplína, ne?
1: Ale mě to něco přinášelo. Těžko říct, co. Když jsem matrikářkám řekla, aby mě našli odkdy, aby mě řekli, kolik let, tak jenom tak zhruba to odhadli, ale to je jedno. Víte, co mě na tom nejvíc bavilo? Já jsem zpívala nahoře, prostě nad tou obřadní místností, tam bylo taky harmonium a to. A já vždycky jsem se rozhodovala, až když už jsem viděla skladbu těch lidí, jak tam přišli na ten obřad, co budu zpívat. Pokud si neurčili sami, byli také...
0: Čili písničku na přání.
1: Byly také rodiny, které třeba přišly, řekly, my chceme, abyste nám zaspívala to a to, nebo ono. Ale toto mě nejvíc bavilo, když prostě jako jsem si mohla zvolit podle skladby. Nejvíc mě vadilo, když třeba nebyli rodiče přítomní na té svatbě, tak to už jsem cítila, že tam není něco v pořádku. A to jsem měla veliký problém potom najít něco vhodného, co jim budu zpívat.
0: Vy jste byla vždycky citlivý člověk, neměla jste někdy pocit u té svatby, že se vám, že nedospíváte, že se vám chce smát třeba?
1: Ne, ne.
0: Ne, ne, to ne.
1: To mě se smát
0: se
1: nechtělo. To mě se smát nechtělo, ale jednu příhodu vám řeknu. To tehdy řídil svatby, nevím, on byl zástupce, myslím, vedoucího, bože, jak bych to řekla, ne?
0: Místo starosta nebo něco?
1: Ne. Voják. Uhum. Jak se...
0: Zástupce velitele.
1: Ano, tak. Zástupce velitele a měl, protože byl členem taky městské rady, tak měl na starosti, to oni se střídali, měl na starosti svadební obřady. A tehdy tam přednášel člen Slováckého divadla báseň nějakou, která zněla jako ty máš rty jako třešně, chtěla bych je políbit. Ty máš rty jako zralé jahody. A nevěsta se začala smát. A tento pan Šácha, musím to říct to jméno, přerušil jako obřad a řekl, slečno nevěsto, jestli se neuklidníte, přeruším obřad.
0: Co na to, svatebčané?
1: Svatebčané samozřejmě byli vzrušení, ale slečna nevěsta se uklidnila a bylo.
0: Dokončili jste to.
1: Ano, vzal to povojensky a to se mně právě líbilo.
0: Prožila jste krásný život, co vám dal, případně vzal váš život s písničkou?
1: Život s písničkou mě dal poznání spoustu lidí, dobrých, někdy i méně dobrých, ale hlavně to, že člověk mohl si vybrat, koho z těchto lidí bude mít jako přítele. Musím vzpomnět taky jednu osobnost, když jste se mě ptal, jak, s jakýma osobnostma jsem se setkala, tak dost významnou osobností byl redaktor Mladého světa Josef Velek, který, bohužel musím to říct, je to dnes 25 let, co zahynul. Další osobnost, s kterou jsem se setkávala, myslím dvakrát, třikrát za život, tak byl Jarek Nohavica. Musím to říct, tomu jsem se dost líbila. S Žežalmanem jsme se několikrát setkali, dokonce s Dobešem Pavlem jsme měli vystoupení nějaké na Ostravsku. Taky Babi Daněk byl u nás pozvaný v Hradišti. Takže spoustu lidí.
0: Ptát se vás, jestli jste šťastná, to je nosení dříví do lesa, ne?
1: Štěstí je krásná věc.
0: Prachy si za něho nekoupíš.
1: No, ale je to prostě takový pojem, který třeba se objeví naraz. Je to nádherný pocit, ale uletí jako motýlek a je pryč.
0: Věra Domincová, zpěvačka, byla hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Moc děkujeme za návštěvu a tě vám hezky v životě, paní Věro.
1: To vám moc děkuju. Snad bude. Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Zprávy.
1: Po celém Česku včera hasiči zasahovali u zhruba 90 požárů, polovina z nich byla v přírodě. Pontifikální mše v katedrále svatého Petra a Pavla uzavře oslavy dne Brna. Od západu přibývá oblačnosti až na zataženo, večer hlavně na severozápadě místy přehánky anebo občasný déšť i bouřky. Nejvyšší teploty až 37 stupňů. Dobré jitro vám přeje Josef Maršal. Hasiči během soboty likvidovali v Česku asi 90 požárů, zhruba polovina z nich byla v přírodě. Informovalo o tom generální ředitelství hasičského záchranného sboru. Hořelo například v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí, anebo na dálnici D1. Nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde hořela tráva v chatové oblasti. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami. Požár zasáhl plochu přes 2 hektary. Pokračuje mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
2: V Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
1: Příměstské vlaky v Praze a okolí nově hlídají bezpečnostní kamery. České dráhy je instalují do souprav City Elephant, které z metropole jezdí třeba do Benešova, Berouna, Kolína nebo Kralup. Praha a Středočeský kraj za monitorovací systém zaplatí 88 milionů korun. Do jednoho vlaku dopravce umístí 42 kamer. V Hradci Králové pokračuje mezinárodní triatlonový závod Ironman. Do hlavního závodu se přihlásilo přes 1700 sportovců ze 40 zemí světa. Plavecká i běžecká část závodu vede centrem města, cyklistická trasa pak směrem na Jaroměř, Třebechovice pod Orebem a Opočno. Na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy ve městě a okolí se podílejí desítky policistů, říká jejich mluvčí Magdalena Vlčková.
3: Budeme monitorovat dopravní situaci a snažit se minimalizovat případné kolize, k nímž by mohlo kvůli dočasnému omezení provozu na trasách závodu a vyšší vytíženosti objízdných tras docházet. Návštěvníkům doporučujeme plánovat své cesty s dostatečnou časovou rezervou. Projíždějícím řidičům doporučujeme, aby se oblasti konání závodu vyhnuli.
1: Dnes končí třídenní oslavy dne Brna, při nich si lidé připomínají odvahu obránců města při švédském obléhání v 17. století. Dopoledne se věřící zúčastní tradiční pontifikální mše v katedrále svatého Petra a Pavla. Mše připomíná duchovní linku obléhání a potřeby tehdejších obyvatel. Švédskou přesilu nakonec přemohli a upevnili tak pozici Brna, coby moravské metropole.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
1: Ráno bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. Na východě bude zataženo až popoledni. Večer hlavně na severozápadě území místy přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů v severozápadní polovině Čech do 31 a v 1000 metrech na horách kolem 22, v Jeseníkách a Beskydech bude 26.
0: Doprava.
1: Velmi opatrně kolem 43. kilometru D55 směrem na Bzenec. Mohl by se tam pohybovat chodec. Na 87. kilometru D1 směrem na Prahu stojí v zatáčce nepojízdné auto, dávejte tam pozor. A pozor taky na 50. kilometru D10 směrem na Prahu. Na vozovce je sražená zvěř. To byly zprávy ránem na dvojce, vás provede Alfred Strejček.
4: Sílu a zdraví duši i tělu. Přátelé, vítejte při poslechu letního nedělního dobrého rána s datem 16. srpen 2026. Léto je vždy velkou radostí a inspirací. Odpouštíme mu dokonce i občasné vrtochy počasí a nejsme-li právě ve stanu, tak třeba i celodenní liják, jak ho trefně charakterizoval Josef Kemmer ve filmu Na samotě u lesa. A proč to všechno? Protože slova léto, prázdniny a dovolená opojně voní a přitahují nejen školáky, ale i nás, odrostlejší. Přinášejí kýžené volno a dávají příležitost i k drobnému lenošení, na které určitě máme jednou za rok právo. Řekl bych, že léto v nás probouzí i často zapomínané hodnoty, jako jsou pokora, schopnost dívat se na svět znovu dětskýma očima, a to pokládám za vele důležité foglerovské kamarádství. Ano, příroda nám je vrací a činí dobře. Má adorace léta ovšem neplatí o prvním a posledním prázdninovém víkendu. Silnice se tehdy proměňují v nekonečné a nervy drásající kolony, usilující o vyproštění se ze sevření měst. No a na konci prázdnin se to opakuje v opačném směru. Ale tím se teď nebudeme trápit. Přeji příjemný poslech dobrého rána na Dvojce a Pohodě Českého rozhlasu, které pro vás připravil a provede vás jím Alfred Strejček.

Podoba letního prázdninového odpočinku je u každého z nás pravděpodobně jiná. Ne každý chce ležet týden u moře, vystaven slunečním paprskům. Ne každý chce o dovolené konat náročné turistické či snad dokonce horolezecké výpravy. Jednoho společného jmenovatele však léto má. Je to touha po klidu a po prožití něčeho příjemně neobvyklého, což se ale může vyplnit i na pláži, i při výstupu na Mount Everest. 14. Dalaj Lama v jednom ze svých moudrých proslovů řekl, že bychom měli prozbystření našich smyslů a jejich očistu alespoň jednou za rok navštívit místa, kde jsme nikdy předtím nebyli. Ano, mohu jen souhlasit. A rád se svěřím i já se svými zážitky při poznávání nových krajů, míst či lidí, kteří se, a v to vždy také doufám, stávají mými novými přáteli. Ale nejenom o dobrodružných a romantických cestách bude dnešní dobré ráno. Připomenu také, že letos uplyne 800 let od smrti svatého Františka z Assisi a 710 let od narození Karla IV. Povím vám dále o několika místech, která jsem v dospělosti nemohl o prázdninách minout a věřím, navštívíte-li je třeba ještě letos, určitě zůstanete alespoň jednomu z nich věrní. A to ještě není zdaleka vše, do čeho se budete moci zaposlouchat. Jsou připraveny i oblíbené písničky a melodie. Je zbytečné dodávat v tuto chvíli cokoliv dalšího. Hezké ráno a příjemný poslech, přátelé.

0: Alfred Strejček a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Před lety o prázdninách jsem se s dvěma kamarády domluvil, že se pokusíme dostat na nějaký opuštěný ostrůvek v Jadranu a tam týden, dva pobít. Už při přípravách na cestu nás zaujalo Lošiňské souostroví a rozhodli jsme se ostrůvek hledat právě tam. Dojeli jsme do Rijeky, obstarali si trvanlivý proviant a vydali jsme se do přístavu. Tam jsme chvíli studovali lodní plavební řád a zakoupili si lístky na nejbližší parník, který odplouvá do oblasti Lošiňského souostroví. A zážitkem byla už samotná plavba. Tehdy jsem ucítil, že dobrodružství začalo. Jakým milým překvapením bylo, že na parníku plula za svým dobrodružstvím i moje kamarádka, herečka Hanka Maciuchová. Nezmiňuji ji náhodou, chci jí věnovat celý následující vstup. Pověděli jsme si vzájemně o cestovatelských plánech, popřáli si vše dobré a rozloučili se. Po chvíli jsme už s kamarády vystupovali na ostrůvku Unie, kde nejbližší parník zastaví až za týden. Ostrůvek byl kromě 3-4 domečků u přístaviště složen jen z kamenů, na kterých už vzdálení od civilizace jsme skutečně byli sami. Samozřejmě jsme se už dávno předem dohodli, že budeme spát, jak se říká, pod širákem. A to jsme taky učinili. Ani popsat po letech nelze tu nádheru. Přes den průzračný Jadran, v noci nebe evokující Máchovy verše, vy hvězdy jasné, vy hvězdy ve výši, k vám já toužím tam světla veříš. Ano, připadal jsem si jako Robinson. To vše trvalo první 3 dny, než v jednom okamžiku na mě kamarád syknul. Nehýbej se. Okamžitě jsem zareagoval a proměnil se v nehybnou sochu, aniž bych tušil, co se děje. Teprve po chvíli třesoucím se hlasem kamarád dodal, pod nohama se ti plazil dlouhý černý had. Ha, tato informace by nepotěšila asi nikoho a naše bezstarostnost vzala za své a jak se říká, že špatné zprávy obvykle nechodí sami, obloha nad námi krátce po tomto hadím setkání podezřele stmavla, začalo hustě pršet, což bylo provázeno zvláštními a pro nás neobvyklými zvuky do vody šlehajících blesků, které nemajíc okolní kopcovitou krajinu k možnosti ozvěny, působily víc než hrozivě. Nezbylo nic jiného, než sebrat všechny věci, překonat několika kilometrovou vzdálenost po mokrých balvanech a v mini civilizaci poprosit o možnost přespání. Na osamělých místech ale bývají lidé hodní a chápaví, připraveni pomoci. A díky dvěma takovým jsme na půdě jednoho malého domečku mohli přečkat další 4 propršené dny do příjezdu parníku a vrátit se do té námi předtím kritizované, ale přesto příjemné civilizace. Stopem jsme se potom vydali k Plitvickým jezerům a obdivovali nejen úchvatnou přírodu, ale i velice přátelské lidi. Jazykově blízké Chorvatsko se do mě hluboce vepsalo. A moc rád bych se tam ještě jednou podíval.

chci teď vzpomenout na vynikající herečku, skvělého člověka a kamarádku Hanu Maciuchovou. Proč chci o ní mluvit právě v prázdninovém dobrém ránu? Protože léto nás zvláštním způsobem spojovalo. Znali jsme se od roku 1965, kdy jsme oba účinkovali v červencové premiéře nově založeného divadla Za branou Otomara Krejči. Premiéra sestávala ze dvou titulů. Byla to jednoaktová hra Josefa Topola Kočka na kolejích s Janem Třískou a Marií Tomášovou v hlavních rolích. V té jsem hrál i já. Druhá byla pantomimicky pojatá hra Michela de Gelderodeho Maškary z Ostende, ve které hlavní roli vytvořil Vladimír Menšík a spolu s ním celý ansámbl, včetně Hanky. Ale to jen pro informaci. Hned po své první životní plavbě zámořskou lodí z Rijeky jsem se s Hankou potkal. Pluli jsme samozřejmě každý jinam, setkání bylo náhodné, ale zpětně přiznávám, že možná tak úplně náhodné nebylo, protože věřte, nevěřte, po dobrodružství na Jadranu jsem v dalším roce využil koncertní turné po Slovensku také ke svému odpočinku. Na týden jsem se ubytoval ve Vrátné dolině a podnikal výstupy na nejbližší horo, kopce. Na jednom z nich, v jinak lidu prázdné krajině, jsem potkal Hanku. Neuvěřitelné. Do Itálie jsem se poprvé dostal v rámci zájezdu na mistrovství světa v atletice. Procházím Římem a u fontány di Trevi Hanka. Už jsme si z toho dělali oba legraci, kde všude se ještě potkáme. A také jsme se potkávali. Plynuli roky, často jsme spolu účinkovali, naposledy na festivalu v Lomnici nad Popelkou, kde jsme přednášeli Shakespeareovy sonety, a ještě v témže roce 2017 na výstavě Flora Olomouc. Hanka byla v přednesu veršů jedinečná a recitovat spolu s ní byl nezapomenutelný zážitek. Popošla léta, já v témže roce ochrnul a jednou z prvních návštěv v nemocnici byla Hanka, která přišla spolu s mou ženou Jitkou. Hanka přinesla láhev francouzského červeného, které milovala, kde najednou na specializovaném oddělení sehnat skleničky a hlavně povolení pustit se do té láhve. Pohádkový efekt zapracoval. Kde se vzali, tu se vzali a objevily se tři skleničky. Jituška mi jednu z nich držela, ponořila do ní brčko a já jemným useknutím stvrdil přípitek. Na zdraví. Kéž by tento přípitek opravdu platil. Krásná chvíle to byla. A nikdo z nás netušil,
že je to už definitivně naše poslední sklenka s Hankou. A návštěvu dvou krásných žen mi mnozí ještě dlouho záviděli, a nejenom z řad pacientů.

0: Fred Strejček a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Velkou roli v mém životě hrály a hrají knihy. Dlouho bych povídal o dobrodružstvích, která jsem prožil s Žilem Bernem, Karlem Májem i s těmi Foglarovými chlapci ze Stína Delči od Bobří řeky. Jim předcházely pohádky Boženy Němcové a Milovaný Špalíček. Ještě později v dospívání byl mou biblí Šrámkův Stříbrný vítr. A nejen v knižním podání, ale i ve skvělém filmovém zpracování Václavem Krškou. Samozřejmě s nezapomenutelnými hereckými výkony Eduarda Cupáka, Radovana Lukavského a Jany Rybářové. Poprvé veřejně přiznávám, že do její Aničky Posedlé jsem se v 16 letech bezhlavě platonicky zamiloval. Ale raději zpět k těm knihám. Jejich výběr v mém dětství nebyl tak složitý a rodiče obvykle věděli, co nabídnout. Dnes je to obtížnější. Knih je víc a v tom množství přibylo i knih nekvalitních. Povinná školní četba příliš neinspiruje, i když její výběr je pestrý a zajímavý. Spíše se ptám, mají-li dnes školáci či náctiletí nějakou svou opravdu ohmatanou knížku, k níž se vracejí a prožívají s ní zázrak objevů, fantazie i radosti. No asi mají, ale to ohmatání svědčící o častém návratu k četbě je spíše mou nostalgií. Povím vám o dvou na cestách opakovaně čtených knihách, které nikdy nechyběly v mém batohu. Spisovatel a básník Ladislav Stehlík, věrný svému jihočeskému rodišti, putoval a podrobně zaznamenával příběhy ze Šumavy západních i jižních Čech a vydal o tom svědectví v knize Země zamýšlená. Už jsem se v nedělních ránech zmínil o každoročních putování po Šumavě s kamarádem Františkem Derflerem, nejčastěji v oblasti Horské Chvildy a Hamerského potoka. Když se mi Stehlíkova kniha dostala do ruky, doslova jsem hltal její důvěrné popisy míst mnou poznaných, ale i většiny nepoznaných. Tímto prohlašuji, že Země zamýšlená Ladislava Stehlíka byla a je mou nejohmatanější, ale také jednou z nejmilovanějších knih. O té druhé povím za chvíli. Je odjinut z jiného kontinentu, ale svým poselstvím zasáhla hned několik generací a řekl bych, že výrazně ovlivňuje i tu současnou. No, něco vám určitě o ní napoví následující píseň z kultovního muzikálu.

slíbil jsem promluvit o té druhé knize, která se mnou o prázdninách putovala. Byla to útlá knížka býtnického prozaika Jacka Kerouaka Říjen v železniční zemi. Bylo v ní několik povídek a jedna z nich se jmenovala Hlídač lesu. Vypovídá o příběhu muže, pravděpodobně samého autora, který přijal na rok funkci hlídače části Národního parku, tvořeného převážně lesy. Naroční pobyt byl vybaven dalekohledem a signální pistoli. Jeho hlavním a jediným úkolem bylo okamžitě spravit pistolí kilometry vzdálené hasiče, kdyby začalo někde hořet. Povídka je ale vzrušující především setkáním člověka se samotou přírody, s její velikostí i s jejími zvířecími obyvateli. Po přečtení jsem zatoužil po podobné prověrce odolnosti sebe sama uprostřed divoké přírody. Opravdu jsem se o to pokusil, nikoliv jako hlídač lesů, ale na jedné z cest do zahraniční divočiny. Podařilo se mi odjet v roce 1967 na lov na Ural. Navozují téma, které by vydalo na zbytek dnešního dobrého rána. Tak jen stručně. Bydlel jsem na jakési samotě v dřevěné chatce bez elektrického proudu, která patřila místní listonožce. Podotýkám, že poštu roznášela i několik dní po podobných samotách a používala k tomu kolo. Její muž byl veteránem z války, neměl ruce a byl silný alkoholik. Spolu s nimi jsem měsíc žil a sdílel řád jejich života. Ráno jsme chodili s velkými prádelními koši na houby a lesy na Urale byly tak štědré, že se tři koše zaplněly pravými křemenáči během hodiny. Pak se dovlekli k chalupě a pomocí vozíku jsme to vše dopravili po dvouhodinové cestě do vesnice, kde bylo tržiště. Tam se houby prodali a za utržené peníze jsme koupili vše potřebné, včetně vodky. Nebylo úniku. A tak to šlo 4 neděle. Shrnuji, nehlídal jsem les, naopak byl jsem kárán, že v lese dupu, že vyplaším možnou zvířecí kořist a že jsem jen předstíral, že jsem lovec, ale že jsem ve skutečnosti totální nemehl. No, nebylo moc příjemné to slyšet, ale pravda to byla. Dobrodružství, které jsem prožil, ale stálo za to. Nebyl to jediný můj pokus stát se hlídačem lesů anebo lovcem, ale ty další dopadly podobně. Nicméně cestování mne uchvátilo také díky všem přečteným knihám.

0: Alfred Strejček a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Nemohu nevzpomenout v dnešním nedělním ránu 8. výročí smrti svatého Františka z Assisi, jedné z nejvýznamnějších osobností středověku. Se svými hereckými kolegy, s Hanou Benešovou a Františkem Kreutzmannem, který byl autorem scénáře, a v režii Jaromíra Staňka jsme se před lety pokusili o scénické stvárnění života svatého Františka. Hudbou nás provázel vokální a instrumentální soubor dobových nástrojů Chajre Josefa Krčka. Ale vraťme se ke svatému Františkovi z Assisi. Jedinečnost jeho života bylo mimo jiné i to, že o udělení svatosti nerozhodovala žádná církevní koncilie, ale obyčejní lidé, se kterými se František kdy setkal. Jeho prostý a nábožný život byl už tehdy příkladný a jeho snaha o společenství člověka a všech božích tvorů byla vyslovena snad poprvé v dějinách. O tom svědčí i jedno z jeho tradovaných rčení. Na Štědrý den by měli všichni lidé nasypat podél cest ptáčkům, zpěváčkům dostatek potravy, aby i oni oslavili

Tím příkladem přitahoval i další. V mládí se přátelil s dívkou Klárou, která po jeho vzoru založila později řád Klarisek. Františkovým nejbližším druhem se stal Bernard. Spolu zachránili Starosek a znovu postavili kostelík Panny Marie Andělské a nejen to, založili řád františkánů s důrazem na extrémní chudobu a lásku k bližním. František se o této cestě snažil přesvědčovat i druhé. Neměl v tom ale velké úspěchy. Ale učedníci se přece jenom našli a nebylo jich nakonec málo. Z Františkových literárních prací je známá především Píseň tvorstva, z ní zacituju malý úryveček. Bože, chvalme ty, kdo z tvé lásky odpouštějí a snášejí nemoci a protivenství. Blažení jsou ti, kdo věrně v míru se trvají, neboť ty je budeš korunovat v nebi. Blízká je mi také jeho modlitba, ve které krom jiného říká: dbej, aby se netoužil po darech, ale aby z dary rozdával, abys netoužil po lásce, ale sám miloval. Nádherně modlitbu přeložil, zhudebnil a naspíval Petr Ulrich. Poslechněte si ji.

0: Byl jednou jeden rok.
1: Na Dvojce.
0: To je cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: 2001. Narodila se mě tehda vnučka Renatka.
3: Mě to dosvaklo podle toho Karla Gotta, když jste říkala, že měl životní jubileum.
1: Co tehdy hrálo z rádia? Co se nosilo? A jaké byly vaše první lásky?
4: To byla Míša, Simonka, ale ono se to potom nějak zvrtlo a minulý rok jsem si vzal

0: Dominika.
1: Byl jednou jeden rok.
2: S Jitkou Asterovou.
3: Teda vy jste pěkný filuta.
1: Nebo Honzou Kovaříkem.
4: A teď se to možná úplně vyjasní.
2: Každý všední den po 12. hodině na Dvojce.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: České dráhy zavádějí v příměstských vlacích City Elephant v Praze a okolí bezpečnostní kamery. Zápas fotbalové šance ligy mezi domácím Slovanem Liberec a Pražskou Slavií vyhodnotila policie jako rizikový. Od západu bude přibývat oblačnosti až na zataženo, večer hlavně na severozápadě místy přehánky nebo občasný déšť i bouřky a nejvyšší teploty až 37 stupňů. Dobré ráno vám přeje Josef Maršál. Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Objednali si a zaplatí je společně Středočeský kraj a Praha. Dají za ně 88 milionů korun. České dráhy zatím kamery nainstalovaly do 6 z plánovaných 55 souprav. Ve všech budou do podzimu příštího roku, pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
2: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy a odstavit pouze jednu soupravu, protože si ty elefanty jsou velmi důležité pro pražskou integrovanou dopravu, jsou velmi vytížené, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
0: Některé obce na Olomoucku plánují kvůli schváleným akceleračním zónám žalobu k nejvyššímu správnímu soudu. Stát se podle nich dostatečně nevypořádal s jejich námitkami. Obcím vadí, že by v jejich okolí mohlo vzniknout až 140 větrníků. Podle Ministerstva pro místní rozvoj schválení oblastí neznamená automaticky povolení výstavby fotovoltaických nebo větrných elektráren. Už jen do konce srpna se lidé mohou přihlásit do akce Uklidme svět, která bude od pátku 18. do neděle 20. září. Jejím cílem je uklidit v lesích nebo městských parcích petlahve, igelitové sáčky a nebo plechovky, které tam mohly zbýt po turistech. Zájemci mohou zaregistrovat vlastní uklízecí místo anebo se k některému přidat, vysvětluje koordinátorka akce Veronika Zítková-Andrlová.
3: Na našem webu najdou mapu úklidů, kde by měly být všechny úklidy, které jsou veřejné, a je tam vždycky kontakt na organizátora, na kterého můžou zavolat a domluvit se s ním, že dorazí na úklid.
0: Policie se chystá na dnešní zápas fotbalové šance ligy mezi domácím Slovanem Liberec a Slavií Praha. Utkání začne ve 20 hodin na stadionu Unisy. Policisté je vyhodnotili jako rizikové, zvýší proto dohled, říká mluvčí krajských policistů Vojtěch Robovský.
4: Předpokládáme, že by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku, případně také v bezpečnosti, zejména pak v blízkosti samotného sportovního areálu. Tomuto stavu přizpůsobujeme nezbytná bezpečnostní opatření. Cílem bude také dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Od západu přibývá oblačnosti až na zataženo, večer hlavně na severozápadě místy přehánky nebo občasný déšť, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech do 31 a v 1000 metrech na horách kolem 22, v Jeseníkách a Beskydech 26.
1: Doprava.
0: Na 236. kilometru D1 směrem od Prahy je odstaveno nepojízdné auto a hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. Obdobně na 117. kilometru D5 ve směru z Prahy. Na dálnicích a hlavních tazích je zatím mírný provoz bez výraznějších problémů. Jezděte ale opatrně. To byly zprávy, po nich opět Alfred Strejček.
6: Vážení a milí posluchači, vítejte při poslechu druhé hodiny letního nedělního dobrého rána s datem 16. srpen 2026. Bude o létě, jak jinak, o prázdninových cestách a také vás seznámím s naším předním imunologem, který se z těžkého onemocnění dostával psaním veršů. Navštívíme místa, která se ve svém životě nemohl o prázdninách minout a která byste mohli navštívit ještě letos během tohoto léta. Dotknu se i umístění větrníků v naší krajině, vzpomenu na letošní 710. výročí narození největšího Čecha, který přišel na svět 14. května 1316. Asi už víte, o kom mluvím. Mezitím vším zahrajeme i oblíbené písničky a melodie, nabídnu několik nových knih, ale ani to ještě není zdaleka vše, do čeho se budete moci zaposlouchat. Budu potěšen, zůstanete-li se mnou, s Dvojkou a Pohodou Českého rozhlasu až do 8. hodiny hraní. Vše dobré přeje Alfred Strejček.

0: počátku tohoto roku jsem byl na intenzivní rehabilitaci v Kladrubech u Vlašimi. Tento ústav nabízí a také naplňuje touhu všech mírně či více handicapovaných po návratu pohybového zdraví. Budu teď mluvit trochu zaujatě, protože Kladruby provázejí vždy na několik týdnů v roce i mou snahu o zlepšení. Stručně řečeno, mám Kladruby moc rád, protože pomáhají. I hned po příjezdu jsem nadechl důvěrně známou atmosféru. Ale hned druhého dne jsem byl svědkem debaty zaměstnanců. Chtějí nám tu postavit větrník, znělo prakticky od všech. A my ho tady nechceme. No, zarazilo mě to, ten obrovský sloup s vrtulí, který do jisté vzdálenosti vydává i nepříjemný zvuk, má stát přímo u této oázy zdraví. Přišla za mnou redaktorka místních novin, abych chci-li se k tomu také vyjádřil. Příležitosti jsem využil a do miniaturního diktafonu jsem řekl asi toto. Jako existuje zvukový smog, tak existuje i bolestný pohled na krajinu, narušený stavbami, které ráz krajiny zcela mění. A nechápu, proč větrník musí stát právě tady, kam přijíždějí pacienti nejen z celé republiky, ale i ze světa. A ten idylický pohled na půvabnou českou krajinu kolem posvátné hory Blaník má najednou narušit toto vrtulové monstrum. No, tohle jsem asi trochu přehnal do novin. Dále jsem řekl, mám ekologické cítění a chápu potřebu využití přírodních zdrojů, ale při stanovení vytipovaného místa by měl být pospolu energetik, ochránce krajiny a zástupce nejbližších obcí. Jen v tomto triumvirátu se může narodit souladné místo pro všechny. Můj rozhovor vyšel a určitě vás bude zajímat, jak to vše dopadlo. Zima je pryč, jaro i většina léta také a stále není rozhodnuto. Takže čekejme dál. Rozhovor přinesl také řadu reakcí. Někteří souhlasili s mým názorem, ale další psali, že nemám zkušenosti a objevil se dokonce i čtenář, který na rovinu napsal, ať se herci nepletou do věcí, kterým nerozumí. S tím souhlasím. A protože jsem nenašel relevantní odpověď, do další případné diskuze jsem se už nezapojil. Při pohledu na krajinu u Blaníku se mi vybavuje scénka z filmu Vesničko má středisková, ve které Rudolf Hrušínský pronese: to není země, to je zahrádka. Ano, plně s ním souhlasím. Měli bychom si ji vážit, ale při řízení auta určitě dávat větší pozor než dával on.
1: Jednoho letního večera na návsi pod Starou Lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to pos.

Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán.

Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Alfred Strejček a nedělní Dobré ráno.
1: Na dvojce a pohodě.
2: Moje léto v posledních 30 letech vždy začínalo slavností na růžovém paloučku u Litomyšle, kde se s jistým přerušením již od 30. let minulého století vzpomíná na odchod českých bratří a jednoty bratrské donuceného exilu po Bílé hoře. Nevím, znáte-li toto místo u Litomyšle. Každopádně doporučuji, navštivte ho. Vstoupíte do království ticha, vůně i jedinečných růžových keřů, které prý vyrostly ze slz odcházejících. Tam se loučil s naší zemí i Jan Amos Komenský. Myslím, že je dobré, že se nezapomíná. Nadšenci ze spolku růžového paloučku udržují tradici a vždy o první červencové neděli zvou na tuto slavnost. Pravidelně ji otevírá promluva některé významné osobnosti. Hovořil zde třeba arcibiskup Dominik Duka, sochař Olbram Zoubek, filozof Jan Sokol, kněz Tomáš Halík, patriarcha církve československé husitské Tomáš Buta, anebo také hudební skladatel a pedagog profesor Jiří Hlaváč. A to jsem ani zdaleka nevyjmenoval všechny. Nemusím dodávat, že je to slavnost ekumenická a také lidová. Po úvodních promluvách přichází na řadu kulturní program, ve kterém nechybí nikdy ani hudba. Býval jsem tam také pravidelně zván, abych verši či úryvky z Komenského, Jana Husa nebo Tomáše Garrigua Masaryka podpořil základní myšlenku setkání. Loni jsme tam vystoupili s Jitkou a byli jsme opět okouzleni místem i jedinečným společenstvím. Tuto vzpomínku věnuji především skvělým pořadatelům, kteří udržují povědomí o růžovém paloučku i o té dávné neradostné době. Návštěvou růžového paloučku se vám dostane zcela zvláštní odměny v podobě doteku Bohem políbené přírody i možnosti zamyslet se nad tím, čím taky prošla naše země. A právě zde začal Komenský pomalu koncipovat svou knihu Kšaft umírající matky jednoty bratrské. Podle úryvku z jejího textu byla Jindřichem Brabcem složena hymnická modlitba pro Martu. Kéž by platila i nadále, ať mír dál zůstává s touto krajinou. Komenský se stal symbolem světoobčana, který navzdory svému osudu přinesl světu naději a víru ve spolužití bez válek.

Nemohu letos nevzpomenout na nejvýznamnějšího Čecha, kterým bezesporu byl císař a král Karel IV. Letos uplyne už 710 let od jeho narození. Pro upřesnění, narodil se 14. května 1316 v Praze, pravděpodobně v domě u kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Jeho matkou byla Eliška Přemyslovna a otcem Jan Lucemburský. Při křtu dostal jméno Václav. Jméno Karel přijal za vlastní až při biřmování ve Francii, kde byl na vychování u královského dvora krále Karla IV. Sličného. Životní dráha Karla IV. Je obecně známa, ale několik významných bodů přeci jen připomenu. V roce 1346 se stal králem římským, německým a českým. O 10 let později, 1356, císařem Svaté říše římské národu německého. Zesnul ve svých 62 letech, 29. listopadu 1378 v Praze. Možná se ptáte, proč jej připomínám právě v létě. V srpnu onoho posledního roku jeho života došlo k významnému setkání s jeho syny. Karel se nechal převést na svůj milovaný hrad Karlštejn. Sluhové ho vynesli do jednoho z nejvyšších podlaží nedobytné věže, kde se nachází kaple svatého kříže. V ní se několik hodin o samotě modlil a pak k sobě nechal povolat dva nejstarší syny. Už jistého následníka Václava a o několik let mladšího Zikmunda. Jakmile synové vešli do kaple, Karel se jich bez pozdravu zeptal, jestli pak víte, co je to vlast. Oba chlapci mlčeli a Karel jim řekl, vlast to je láska k rodné zemi a k její historii. A víte, kdy končí historie? No, přece v budoucnosti. Proto musíme milovat i budoucnost naší země. Moji rádcové mi často kázali virtus, což znamená ctnost statečnosti. Já už ale dnes vím, že ke skutečnému naplnění lidského života patří úplně jiná vlastnost. Latinsky se jí říká caritas. Je to láska k bližnímu. Další slova už patřila jen jeho následovníkovi, Václavu. Podali si ruce a Karel cítil, jak se ta jeho chvěje a řekl mu, neboj se, jsi připraven dobře vládnout. Zemi ti nechávám krásnou. Když já přijel do Čech, proletovali hradem vrány. To jsem ti nikdy neřekl. Ano, vím, nebyl čas.
ani teď ho není na zbyt. Měj vždy na paměti, že čas je jednou z nejdůležitějších věcí v lidském životě. Naše země je nádherná. Praha je vznešená a v Čechách, na Moravě i ve Slezsku žijí dobří lidé. Žijí v míru se sousedy naší země a nikdy nepřestávej hledat spravedlnost. Kéž by si takováto moudrá poselství předávali mezi sebou vládci i dnes. Karel IV. Za dobu své vlády učinil z naší země středobod vzdělanosti a umění. Budiš mu sláva a čest.

0: Alfred Strejček a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Slíbil jsem vám nabídku několika knížek a nahrávek, které mne letos potěšily a které mohu doporučit i vám. První je kniha Jana Waltera Vůně kivy. Nabízí jedinečný vhled do života hudebního skladatele a fagotisty, člena komorní filharmonie Pardubice. Autor mimo jiné poodhalí i skrytou stránku zahraničních zájezdů velkých orchestrů, ale je toho daleko víc. Moc doporučuji, bude se vám líbit. V další knize, která má název Svatby věcí, je s lehkou nadsázkou popisován život rodiny, jejíž zatím malý pokračovatel je autista. Kniha vyvrací mýty o této diagnóze a je ukázkou toho, že i život s autismem může být radostný a naplněný. Autorem je dramaturg televizního pořadu pro handicapované Klíč Tomáš Kapras. Doktorka Markéta Pánková, naše přední komenioložka, iniciovala nové vydání útlého, ale veledůležitého komenského díla Štěstí národa. Jeho nadčasovost je až neuvěřitelná. Vychází společně s nahrávkou části díla, na které jsem se spolu podílel se Štěpánem Rakem i já. Už před časem jsem upozornil na knihu Poutník od filozofa a spisovatele Jana Konfršta. Právě kniha vychází ve druhé redigované podobě. A na závěr knižního přehledu jmenuji básnickou sbírku našeho předního imunologa a vakcinologa, profesora doktora přírodních věd Jaroslava Turánka. Ten před časem vážně onemocněl. A když už situace byla opravdu kritická, začal psát verše. Ať je to možné či nemožné, tady to bylo možné, že s každou novou básní či sbírkou se začal jeho zdravotní stav výrazně zlepšovat. Nevím, je-li to recept pro všechny, ale každopádně je hodný následování. Sbírka je věnována Antoniu Vivaldimu a jeho čtveru ročních období. Z části Léto nabízím krátkou ukázku. Letnice. Nelze obejmout vítr, ale rozpřáhnout ruce a nastavit mu horké tváře je krásné. Letní poledne, polední stín. Já spím a sním. Vítr ticha se ptá, co o nás ví, a možná odpoví vůní kopretin. Snad cinknutím sklenic dobrých vín.

Posloucháte letní dobré ráno, kterým vás provází Alfred Strejček. Navazuji na místa, která jsem vždy v létě navštěvoval. Bylo totiž ještě jedno. Pojedete-li z Tišnova směrem na Doubravník, po několika dalších kilometrech přijedete k obci Nedvědice. Tam zahnete vpravo, přejedete koleje a začnete stoupat nádhernou krajinou vzhůru. Silnice se bude postupně proměňovat v lesní cestu, ale nebojte se, přijedete do jednoho z nejkrásnějších míst, které jsem kdy navštívil, a tam také ona silnice končí. V Křížovicích už před řadou let vznikla zásluhou vynikajícího sochaře, pracujícího především se dřevem, Zdeňka Macháčka a jeho ženy, bývalé herečky Večerního Brna, Stání Macháčkové, galerie z ruky. Musím říct, že je to opravdu příhodný název. Galerie z ruky nabízí díla nejen Zdeňkova, ale i dalších vybraných osobností. Galerie bývala v provozu pouze v letních měsících. I napadlo vynikajícího jazzmana a kontrabasistu Petra Kořínka, že by se zde vedle výstav mohly pořádat i koncerty. Galeristé souhlasili a tato iniciativa přivedla do Křížovic za ty roky dlouhou řadu nadšených muzikantů, herců i návštěvníků. Mezi nejaktivnější vždy patřilo moravské jazzové duo Petra Kořínka a Milana Kašuby. Společně jsem tam měl možnost vystoupit s Janáčkovým kvartetem, se Štěpánem Rakem, s Jitkou Molavcovou či s Hankou Kofránkovou nebo s Františkem Derflerem. Vzpomínám na diváky sedící v trávě nebo na několika jednoduchých dřevěných lavicích, z nichž někteří si sebou brali i své zvířecí miláčky. Jednou jsme tam s Jitkou přednášeli desatero Christiana Rosenkreuze, kde se v jednom bodě říká: žij zdravě, upřednostňuj ovoce a zeleninu, vyhýbej se masu. A tehdy jeden z těch psích miláčků při vyslovení zmínky o masu tak hladově zakňučel, že to přerušilo celé vystoupení. Všichni jsme se smáli a onen hrdina odpoledne nevědomky vstoupil do síně slávy galerie z ruky. Vzpomínek by bylo ještě mnoho, ale připomínám to dnes proto, že atmosféra vzájemného propojení účinkujících a diváků byla snad největší, s jakou jsem se kdy setkal. Ale pro jistotu, chcete-li se tam vypravit, vyhledejte si na internetu heslo Galerie z ruky a tam se dozvíte, jaký program a kdy vás může v Křížovicích čekat. A nebudete litovat.

0: Alfred Strejček a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Rád bych vám připomněl ještě jedno léto, které se stalo tradicí. Začalo to na Starých Hradech u Jičína. Tam byla ve své době uložena i část sbírek památníku národního písemnictví, o které se starali archiváři Eva a Karol Bílkovi. Dobře jsme se znali. Obdivoval jsem jejich dcery Jitku a Evelínu, které už v předškolním věku uměly vyjmenovat všechny české panovníky a krále až po Gustáva Husáka a Václava Havla. Napadlo mne tehdy udělat na Starých Hradech festival, na kterém by se mohli konat vedle kulturních pořadů a koncertů také výtvarné výstavy. Brzy jsme se dohodli, jak s mým uměleckým partnerem a kamarádem Štěpánem Rakem, tak i s manželi Bílkovými. Získali jsme i výtvarníky, kteří si dokonce pokládali za čest na festivalu vystavovat a nebyli jedajaci. Vystavoval tam třeba Ludvík Kundera, Jiří Slíva, Vladimír Preclík, Jan Walter a mnoho dalších. Nezapomenu také na půlnoční premiéru Erbenovy Kytice na nádvoří zámku. Když po mých prvních slovech z úvodu Kytice malé dítě v první řadě tak slastně a silně zazývalo, okamžitě usnulo a my museli počkat, než ho maminka v náručí opatrně odnese. O organizaci a propagaci festivalu, včetně péče o nás, se jedinečně postarala Eva Bílková a paní učitelka Škodová z Libáně. Jmenuji je proto, že jsou to tak vzácné ženy, kolem kterých bych se měl, jak říkal Karel Čapek, udělat křídou kruh. Zázrak se ale dařil pouze do chvíle, kdy se tento zámek v majetku obce dostal do soukromých rukou a noví majitelé začali uvažovat především komerčně. Festival jsme přenesli nejprve do Vokšic u Jičína. Po několika letech festival pokračoval v malebných historických prostorách Jičína, ale už bez výstav. Obecenstvo jsme stále měli, jezdilo za námi i zdaleka a všechny pořady byly vyprodané. A věřte, že setkání mi vtiskla opravdu navždy vzpomínku, o kterou se s vámi právě dělím a která ve mně vzbuzuje vždy radost. Slova přátelé a kamarádi nechci zneužít.

Naše letní setkání, vážení posluchači, se blíží ke svému závěru. Nikoli však ještě léto. Užívejte si ho, nabírejte sil a vězte, že Fráňa Šrámek měl pravdu, když řekl, léto budiš pochváleno.

0: Dnešní sváteční dobré ráno pro vás připravil a provázel vásím Alfred Strejček. A na závěr ještě moudrá slova svatého Františka z Assisi, jehož 800. výročí úmrtí si letos připomínáme. Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje, abych přinášel lásku tam, kde je nenávist, abych spíše utěšoval, než hledal útěchu, spíše chápal, než byl chápán, spíše sám miloval, než byl milován. Naschledanou, přátelé.
1: Toulky první republikou na dvojce.
2: Jaroslav Hašek, Eliška Junková, Tomáš Baťa.
3: Kabarety, tančírny, hvězdy stříbrného plátna.
4: Ale taky politika, auta, fotbal, tramping, četnictvo.
2: To všechno je první republika.
3: Ponořte se s námi do období rozkvětu módy, průmyslu či kultury.
4: Ale taky intrik, těžkého života dělníků a krize.
2: To vše prožijete v Toulkách první republikou.
4: K poslechu vás zvou
3: Jaroslav Plesl,
2: Jana Striková
4: a Jiří Vyhorálek.
1: Toulky první republikou.
5: V premiéře každou neděli po 8 hodině raní na dvojce.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
6: Písničky a vzpomínky.

Hezký a ničím nerušený poslech pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje od studiového mikrofonu dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

Dotýkat se hvězd, můj první duet s Evou Pilarovou. A rozhodně také nejúspěšnější. Dodnes ho zpívám na koncertech, ale protože se mnou většinou Eva Pilarová nejezdí, zpívám tento duet s naší vokalistkou Dašou, kterou považuji za naši v současnosti vůbec nejmodernější zpěvačku. Eva Pilarová, která takovou zpěvačkou je už od 60. let, by se mnou možná souhlasila. A právě Eva Pilarová je ústředním tématem dnešního vysílání pořadu Zpátky si dám tenhle film. Tak nejprve Evo, s mírným zpožděním, tedy v rádiu, protože osobně jsem ti už blahopřál, všechno nejlepší k tvým narozeninám, které si oslavila před pár dny, konkrétně 9. srpna. Přeji ti pochopitelně hodně zdraví, dále to, aby se ti neustále dařilo posílat únavu o číslo dál a aby ještě na tebe hodně dlouho byla únava krátká. Jak o tom konec konců zpíváš písnice Vladimíra Klusáka a Michala Bukoviče, kterou v posledních letech začínáš i končíš své koncerty?

V roce 1964 byl, také díky na tu dobu nevídané reklamě, netrpělivě očekáván filmový muzikál Kdyby tisíc klarinetů s písničkami Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, ve kterém se sešly všechny tehdejší hvězdy Semaforu. Z většiny skladeb, které v tomto filmovém muzikálu zazněly, se právem staly evergreeny. Jednou z nich je píseň Glory, kterou jsme naspívali hned tři: Eva Pilarová, Valdemar Matuška a já.

Už během natáčení filmu Kdyby tisíc klarinetů a zvláště během jeho uvedení se o nás, tedy o Evě, Valdovi a o mně, šířily od Aše po Košice nejrůznější fámy, na nich nebylo zbla pravdy. Nám připisované kousky jsme ani dost dobře nemohli stihnout, protože se měly odehrávat podle očitých svědků v jeden jediný okamžik na nejrůznějších místech naší republiky. No představte si, že se říkalo, že jsme údajně z jednoho hotelového balkonu čůrali na kolem jdoucí chodce. No, Eva s Valdemarem čůrali, já ne. Ale Valdemar to odnes nejvíc, protože byl zákaz v rozhlase ho vysílat, protože dočůral nejdál. No možná i pod vlivem těch fám jsme s Evou Pilarovou v našem společném recitálu, který se uváděl v roce 1965, na scéně divadla Semafor zpívali písničku Co ve městě se povídá.

společný recital s Evou Pilarovou, který jsme uváděli v roce 1965 v Semaforu, měl úspěch nejen u publika, ale ku podivu i u kritiky. Ta oceňovala především všestrannost a rozmanitost repertoáru, ale také výkony orchestru divadla Semafor pod taktovkou Ferdinanda Havlíka a konferenciéra Vladimíra Hrabánka. Stejně jako režii Karla Mareše. Nikdy by mě nenapadlo, že si tehdy náš recital natáčel zvukový mistr divadla Semafor Bohumil Paleček a my s Evou si ho budeme moci díky němu znovu po létech pustit. Původní editor mého CD kompletu Karel Knechtl ho totiž u Bohumila Palečka objevil a zařadil do kompletu mých nahrávek. Nevím, jak pro Evu, ale pro mne byl velký zážitek si náš recital z roku 65 připomenout, jak jsme byli tehdy odvážní. Zpívali jsme v něm i písničku Please Help Me, I'm Falling in Love with You. Prosím, pomoz mi, zamiloval jsem se do tebe. Z repertoáru amerického countryového zpěváka, skladatele a kytaristy Henka Lacklina. Ten s písničkou bodoval vysoko ve světových hitparádách v roce 1960. A my jsme si na ní s Evou vzpomněli o 5 let později.

Už jsem se dneska zmínil o režisérovi, skladateli, choreografovi, ale také herci Karlu Marešovi, který náš společný recital s Evou Pilarovou režíně nastudoval. Obohatil ho ale také jako skladatel, když nám spolu s textařem Jirkou Štajdlem napsal duet Kousek za městem.

těch 60. letech jsme s Evou Pilarovou měli rádi jazz a taky jsme ho zpívali. Milovníky jazzu teď možná potěším skladbou Something About John Coltrane, něco o Johnu Coltraneovi. Napsala jim manželka tohoto vynikajícího amerického saxofonisty a skladatele Johna Coltranea, Alice. A my jsme se v téhle skladbě s Evou Pilarovou večer co večer na jevišti divadla Semafor v této pro nás velmi odvážné skladbě vždycky pořádně odvázali.

Recital Eva Pilarová, Karel Gott. To byla moje poslední premiéra na jevišti divadla Semafor. Na roli Uliho v chystané jazzové opeře Dobře placená procházka, kterou mi Jiří Šlitr a Jiří Suchý šili na míru, už nedošlo. Protože jsme s bratry Štajdlovými měli chuť a spoustu nápadů dělat svoje vlastní divadlo, a tak jsme také ho založili a nazvali jsme ho Divadlo Apollo. S Evou Pilarovou jsme pak už nikdy poté nespolupracovali tak úzce jako v roce 1965. V roce 1967 se mnou měla Eva Pilarová odjet na půlroční angažmá do Las Vegas a o naše prosazení na angloamerickém trhu se snažil anglický skladatel a producent Robert Mellin. Pro Evu z tohoto mraku bohužel nikdy nezapršelo. Její manžel Milan Pilar totiž emigroval a Evě neprospěl ani vztah s rock'n'rollovým průkopníkem u nás Pavlem Sedláčkem, který šel sedět za dovoz neprocleného auta. Tím hezkým, co Evě vztah s Pavlem dal, je kromě jiného rozhodně nahrávka jedničkového amerického hitu Hey Paula ze zpěvníku americké dvojice Paul and Paula, kterou Eva s Pavlem naspívali v roce 1964 za doprovodu skupiny Olympic. Hey.

Eva Pilarová a Pavel Sedláček, Hej Póla. V roce 1969 byla Eva Pilarová hostem mého úplně prvního německého turné a v roce 1971 jsme spolu naspívali indiánskou píseň lásky z operety Rudolfa Frimla Rosemary. V souvislosti s autorem této věčné milostné písně Rudolfem Frimlem mě napadá následující příhoda. Na přelomu 50. a 60. let přivedla za světově proslulým operetním skladatelem českého původu Frimlem paní Streisandová svou dceru Barbru, aby si ji poslechl a sdělil jí, zda má její dcera nějaký talent a šanci uspět. Rudolf Frimmel si Barbru pozorně vyslechl a poté paní Streisandové suše sdělil: já bych vám radil, ať se radši dobře vdá. Co by asi tak poradil Rudolf Frimmel paní Bojanovské, kdyby mu přivedla svou dceru? Bojanovská se totiž Eva Pilarová jmenovala za Svobodna. To už se nikdy nedozvíme. Evu Pilarovou si však můžeme poslechnout právě teď a pochopit, proč na ní Josef Škvorecký napsal ódu na Evu Fitzpilarovou, zvanou tedy podle královny jazzu Ellie Fitzgeraldové, a proč její desky zařazoval do své knihovny vedle děl Bohumila Hrabala, Grahama Greena nebo Ernesta Hemingwaye. A pod reprodukce svých oblíbených malířů Salvatora Dalího, Toayen či Hieronyma Bosche. Podle něho tam patří. Souhlasím s Josefem Škvoreckým a nechci, aby to vyznělo přehnaně pateticky, ale bez hlasu Evy Pilarové by našemu světu něco chybělo a bylo by nám na něm určitě smutněji.

0: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
1: Tak jeď, tak jeď. Jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik. Tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj.

Swing, swing, swing, swing, swing. 喂队，喂队，喂队，喂队，嗨，一巴姆，一，爱吃老鸡。

0: hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, zmenk.

0: chtěl snad víc, o ne, ne, ne. On Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží.
2: Swing, swing, swing, swing, swing.
3: Letos na jaře nás Eva Pilarová požádala, abychom jí se solistou Alexandrovců Vadimem Anáněvem pokřtili DVDčko a CD Eva Pilarová 50 let na scéně. Rád jsem roli kmotra přijal, protože Eva mi již v minulosti pokřtila mé DVD Karel Gott, Lady Carnival, hity 60. let i knihu Karel Gott Legenda, kterou jsem do světa vypravil ve spolupráci se Zuzanou Drotárovou. Eva si na koncertní turné, kterým slavila 50 let na scéně naší populární hudby, pozvala hvězdné hosty a já se s vámi musím podělit o zážitek, který mi jeden z nich připravil. S Evou si jeden mladý a nesmírně talentovaný zpěvák a herec, jemuž předpovídám velkou budoucnost, nastudoval Montyho čardáš, který si pro své vystoupení v Číně Eva připravila v čínštině, a to ještě v mandarinštině se sečuánským nářečím. Když jsem jeho duet s Evou Pilarovou slyšel, mít klobouk smeknu. Nebudu vás už dlouho napínat, protože s Evou Pilarovou teď zaspívá Vojta Dyk. Taková konkurence se mi věru líbí.

Posloucháte pořad Zpátky si dám tenhle film. U rozhlasového mikrofonu je Karel Gott a právě nastal čas pro židovskou anekdotu. Tak co paní Teitelbaumová, ptá se sousedka, co vaši tři synové? Už jsme se dlouho neviděli, tak co se z nich vyklubalo? No tak řeknu vám, můj nejstarší syn Chaim, no ten je vážený doktor, léčí lidi s úspěchem, přijíždějí za ním z celého kraje. No a co Dan? No Daniel, to je soudce, prosím vás, u nejvyššího soudu. No paní Teitelbaumová, no to musíte být ale pyšná na vaše kluky. A co Icik? No to víte, Icik je Icik. Je ševcem. Ale řeknu vám, že nebýt Icika, tak umřeme hlady.

písni, kterou jste právě slyšeli, se Eva Pilarová vyznala nejen z lásky k našemu hlavnímu městu, ale také k metropoli, která nikdy nespí, jak se říká. Přezdívá se jí Big Apple, Velké jablko, a její oficiální jméno zní New York. Eva má vůbec ráda takřka všechno, co nám země neomezených možností dala. A jednoho amerického zpěváka obzvlášť. Vždyť s ní má nejen stejný monogram, ale její verze písně Don't Be Cruel, nebuď krutá, s českým textem Jiřího Suchého, jako Co je to láska, se stala v roce 1961 jejím vůbec prvním hitem. Píseň u nás doma zlidověla pod sloganem, že kočka není pes, že včera není dnes. Abych nezapomněl, onen zpěvák se jmenuje Elvis Presley. Mimochodem, i když jsme se nikdy nepotkali, znám ho důvěrně, nejenom z jeho skvělých písní, ale z jeho typických pohybů pánví. Proto se říkalo Elvis Pelvis. Já jsem si zažil ty jeho pohyby tak, že jsem si před lety musel nechat udělat novou kyčel.

A to je pro dnešek bezmála všechno. Rozloučíme se duetem Tichý kout z muzikálu Leonarda Bernsteina West Side Story, který jsme s Evou Pilarovou zpívali v našem recitálu už v roce 1965. A Evo, pokud nás náhodou posloucháš, připomínám, že si mě v roce 1992 slíbila, že mě pozveš na chalupu na ten tvůj proslulý kalifornský kotlet. Rád přijedu, snad nám to letos konečně vyjde. Tak Evo, děkuji za to, že jsi. Za týden se znovu těším na slyšenou ve stejný čas a opět na dvojce Českého rozhlasu. Od mikrofonu se loučí váš

jezdil snad se vším, co by měl čtyři kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil tisíce kilometrů a můžeš mi věřit, když ti tady povídám,

kapsy, lanka, ojnice, trysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant, jen pořádnej chlap si smí.

jak lekárničku peníze na pokuty vojsku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopatce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Dobré víno a krásná žena, dva sladké jedy, říkají Turci. A já doufám, že vás, milí posluchači, následující hodina neotráví. Naopak bylo by mi ctí potěšit vás. Vladimíra Brázová je na první pohled i další pohledy skutečně žena krásná a také žena se zvláštním porozuměním pro víno, tedy dobré víno. Aby také ne, když u jména vedle Ink a PHD čteme dovětek obchodní ředitelka vinařství Sonberg sídlem v Popicích. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jestli pak, paní ředitelko, víte, jaké je turecké víno, jestli je skutečně sladké?
1: No, spojení Turecko a víno, to bych viděla spíš Turecko a hrozny. Určitě dobré a sladké.
0: Někde jsem četl, že jste Jihomoravanka jenom tak na půl. Co je ta druhá půlka?
1: Hanák.
0: Hanák?
1: Hanačka.
0: Hanákům je prý všechno jedno. To ovšem nejste vy.
1: A nebo už dneska ne.
0: Co je ve vás takového jihomoravského?
1: Pravda, to musí říct možná jiní, ale myslím si, že jsem Jihomoravák a Brňák jako poleno a to je znát. A je pravda, že jsem ale se narodila rodičům, kteří žili v Brně. A narodila jsem se ale v Praze a žila jsem od 6 let do 18 na Slovensku v Trenčíně a mezi tím jsem byla ještě 2 roky v Egyptě. A tady tento trošičku
0: mix
1: ve mně je takový důvodem určitého hyperaktivního dětství na jedné straně, lásce k cestování, na straně druhé určitě a takový ten pohled a zvědavost na to, co je zajímavé, analýza potom a to všechno, ale by ten tah na branku, který člověk potom v těch dalších letech měl při různých radostech a starostech všedního dne.
0: Pak jste zdědila tu hyperaktivitu.
1: Taky nevím přesně, ale myslím si, že z velké části po akční mamince. A to se tak asi nějak stává, všichni to známe.
0: Váš dědeček prý kdysi založil pivovar Litovel, což je známá značka tedy. Vy dnes pracujete s vínem, proč to pivo vás po dědečkovi nezaujalo? Jaký byl dědeček vlastně? Máte o něm nějaké zprávy?
1: No, vy jste načal téma, které je takové v mé branži trošku tajné, nebo já to neříkám hned na první, ale já jsem v podstatě rodem sedlák. Dědeček založil litovelský pivovar ke konci 19. století a na druhé straně také byl první, který začal pěstovat chmel na drátěnce. Takže má takový primát určitý.
0: Co to je drátěnka?
1: Vlastně na těch drátech, které se víne.
0: Takhle.
1: Bo já tomu říkám drátěnka už po vinařstku, ale...
0: Takže průkopník.
1: Je to člověk, který byl vychovávaný na statku blízko Litovle a potom byl studovaný ve Vídni, nebo šel studovat, aby se vzdělával. Po určitých tragických událostech v rodině byl nucený se vrátit a začít se starat o statek a taková je jeho velmi zajímavá historie. A v tuto historii moje babička mi předávala, bábinka brněnská, která vlastně zažila ta zlatá léta první republiky, kdy ta tehdejší už jako jeho vnučka se stala jako tou smetánkou prvou republikovou, protože tito lidé už tehdy něco znamenali. No a z toho zase spadla, řekněme, na čumák po 48., kdy nesouhlasila s režimem a tím pádem byla postavená mimo hru trošičku a napsala krásný příběh, krásnou ságu své rodiny a ta moje maminka akční tu ságu dala dokupy a s nakladatelstvím Host ji vydá v září, takže ono, když někoho bude zajímat nejenom víno, ale i pivo,
0: dědeček. A dědeček?
1: Tak to má zajímavý příběh, není to dokument, bude to román, ale na základě několika velmi zajímavých fakt,
0: taky
1: tehdy odehrávali.
0: Román velké lásky?
1: Rozhodně, to tam bude.
0: Vy jste musela jednoho dne stát před otázkou pivo nebo víno, nebo se pletu?
1: Určitě, mě v rodině, protože jsme to v zemědělství měli a já jsem maturovala na přelomu revolučním, tak jsem vlastně nevěděla, co se mnou, tak mě dali na vysokou školu zemědělskou a vystudovala jsem agronomii A poté jsem ale zase, jak jsem byla hyperaktivní, tak jsem měla rychlé děti a v rámci tohoto sebeuvědomování se jsme v roce 96-97 s mým mužem tehdy si řekli, že víno vlastně vozil on z Jižní Moravy a tam jsme jezdili za jeho rodinou, tak jsme si řekli, tak proč tady v této konstelaci nezaložit obchod vínem, vinotéku, snad druhou v republice, a pustili jsme se do toho.

0: Vladimíra Mrázová je hostem Jaromíra Ostrého a pořadu Stříbrný vítr. Tak vy jste nás už přivedla k tomu vínu. Je jednoduché s partnerem začít debatovat o společném podnikání?
1: V té době 95. 6. let, když nám bylo 25, to je velmi jednoduché.
0: Kdo byl ten tahoun?
1: Jsme se, myslím si, velmi dobře doplňovali. V podstatě nás k tomu přivedla návštěva vinotéky ve Buchlovicích v té době, a kde jsme byli nadšení prvními přívlastkovými víny nebo lepšími jakostními víny vůbec, které se dělaly. A jeli jsme zpátky a vraceli jsme se se svými malinkatými dětmi a řekli jsme si, my to chceme dělat taky.
0: Kdo to řekl první, Vlaďko?
1: No, já jsem zároveň marketingový ředitel, tak se mě ani neptejte radši, takže já si myslím, že jsem to řekla já a myslím si, že můj muž si myslí, že to řekl on.
0: Z dnešního pohledu velká odvaha, krok do neznáma.
1: Z dnešního pohledu určitě, ale tak, jak dneska mladí lidé začínají, tak to je skvělé a řekla bych, že tím, že jsou odosobněni ještě tím režimem, který byl předtím, nepoznali ho, tak ty začátky jsou skvělé, že to zkouší, dělají, ale je to těžké.
0: Co je v tom nejtěžší? Vy jste měli ideu, jeli jste spolu tím autem, asi jste se milovali, dvě malé děti, všechno jste táhli společně, ale co bylo to těžké?
1: Těžký byl jeden moment, kdy jsme první vinotéku si řekli, že chceme udělat na Vranově. Znali jsme tam tehdejšího pana Kastelána Jeníčka, viděli jsme prostor nádherný, hradní, a udělat tam vinotéku. On byl velmi opatrný, ačkoliv jsme se znali už za studií, jsme tam jezdili opravovat hrady a zámky s naší skupinou Poza Feus, spolek pro záchranu feudálních sídel, jak jsme si tady říkali, založen spolužáky na Vysoké škole zemědělské. No, ale pan Jeníček řekl, že spíš se neodvažuje a přesunul nás k úžasnému člověku, Kastelánovi Bítovskému, který byl nadšen, řekněme, a dal nám nádherný původně gotický sklep ve skále, kde vlastně je vinotéka dodnes. A co bylo těžké, když se ptáte, tak byl první den, kdy jsme tam nainstalovali, vybrali jsme vína, věděli jsme, že jsou dobrá. Naše filozofie byla otevřít všechna vína, co vybereme, to znamená 55 druhů, všechna je mít k ochutnání těm turistům, těm hostům bítovským, a udělat tam expozici nějakých starých lisů, sudů, výstavku. To všechno jsme v tom krásném sklepě, velkém sklepě udělali a čekali jsme, kdo přijde.
0: Kdo přišel.
1: Komu to bude chutnat. Kdo zaplatí z těch lidí. A to, co jsme do toho investovali, jestli jsme to nevyinvestovali úplně zbytečně. No, první tržba v 6 hodin večer nás mile překvapila a nechci říct, že by to bylo na nějaké velké vydělávání peněz, ale na uživení rodiny dalších 10 let. Bylo krásné, skoro 10 let zaměstnání.
0: Důležitý je vždycky název. Vy jste se pojmenovali Archa.
1: Ano.
0: Koho to napadlo? To je dobrý název.
1: Takže když si beru svůj primát vymyslu svého životní etapy, tak tu archu tu vymyslel určitě manžel. Vinotéka Archa, ale jak jsme dělali společně věci, tak vlastně přišel z několika návrhy a ten tam sednul.
0: Vy jste spolu riskovali, vy jste si spolu užívali úspěchu, ale nakonec vás to všechno rozdělilo, nebo jak to bylo?
1: Dá se říct, že ano. Že
0: co se stalo?
1: I moje hyperaktivita, i ten tah určitý na bránku v rámci mé povahy, tak já jsem v podstatě v určité době jsme oba dva věděli, že už musíme jít od sebe, že bychom měli mít každý svůj biznis a pokračovat dál, ale stalo se to jednoduše. Dostala jsem ale velmi zajímavou nabídku v určitém momentě, kterou jsem využila. Patrně jsem si to lustrovala a v rámci rodinné porady bylo schváleno, dostala jsem nabídku pracovat pro dva lidi, dva investory, dostala jsem nabídku dostat se blíže k vinařství, ke kolegovi tehdejšímu našemu dodavateli slámového vína, Oldřichu Drápalovi mladšímu, který vlastně to víno tehdy vyrobil jako první v republice a my jsme byli jako jedni z první, co to prodávali. a to byla pro mě výzva, kterou jsem opravdu využila v to, že si mě našli, otypovali si mě, dostali referenci ze dvou míst a tam dostala nabídku nějaké nejdřív spolupráce na dohodu, takže to vytváření budoucího Sonberku probíhalo částečně ve vinotéce Archa po dobu půl roku, než jsem vlastně mi byl nabídnut zaměstnanecký poměr. Byli jsme v té době tři zaměstnanci. A tak to začalo.
0: Tak nám ještě řekněte, co je toto slámové víno, ať se taky poučíme.
1: Slámové víno je typ desertního vína, to znamená, že se používá na závěr slavnostního většinou menu. A je to víno z hroznů, které se sbírají v říjnu, většinou z aromatických odrůd nebo z odrůd s vyšší kyselinou, což jsou například tramín, pálava, může to být irlandské šedé. A nechá se na slaměných rohožích po dobu zimní, jak který vinař, ale tento vinař Stendle Olda, který si to udělal jako závěrečnou středoškolskou práci, když mu bylo 18, tak ten to nechával 6 měsíců podle na slaměných rohoží vysušovat. Vytvoří se vám skoro rozinky z hroznu, musíte to probírat pečlivě, pak lisujete celé bobule a velmi dlouho vám kvasí víno, které potom je velmi sladké. Voní jako fíky, med, lesní med a různé ovoce a je to takový malvas, jak říkáme. Takže výborně se snoubí k slaným foie gras, k husím játrům nebo nějakým sýrům s modrou plísní, nejlépe roquefort. A nebo jen tak, já tomu říkám nejzdravější zákusek po kávě, si dát trošičku toho alkoholu a glukózy. Není nic lepšího.
0: Tak si musíme dát písničku, protože já musím polknout.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval vinařku Vladimíru Mrázovou. Vy jste taky degustátorka. Jaký talent musí mít člověk, aby se stal degustátorem, dokonce v mezinárodním měřítku vy jste?
1: Talent má většinou dán od Boha. Jen ve velmi malých případech se stává, že opravdu člověk nemůže být degustátor, možná i z důvodů, které jsou třeba dány fyziologií, ale 98% lidí, když si řekne, že chce být degustátorem, ať už vína, čaje, kávy, tak by to mělo zvládnout. Musí mít dobrou chuťovou paměť, dá se říct. No a musí se mít dobrého učitele a musí se tomu trošku věnovat.
0: Kdybych teď vám zavázal oči a dal před vás 3 různá vína, poznala byste, co pijete?
1: Poznala bych jejich kvalitu, ale myslím si, že na 75% bych nepoznala odrůdy.
0: Vedle té chuti nebo chuťové paměti, jak říkáte, tomu teda úplně nerozumím, popravdě. Co to znamená?
1: Když se vínu věnujete, musíte ho samozřejmě ochutnávat. Pít také, ale zejména ochutnávat. A vy si vzpomenete, jaké víno jste pil třeba před 2-3 lety, pokud máte vlastně ten základní someliérský, nechci říct kurz, ale už someliérské
0: zkušenosti.
1: Dneska se tomu říká someliérské, ale můžeme tomu říkat vinařské nebo zkušenosti v tomto oboru, tak si vlastně pamatujete, jaké víno jste pil. Takže když mi zavážete oči a dáte mi víno, které jsem já už někdy pila, tak určitou vylučovací metodou se pravděpodobně k tomu vínu dostanu a když vás budu chtít trošku napínat, tak budu vykládat o půdě, o vinaři, co má rád, jak jsem ho poprvé potkala a vy budete překvapený, co všechno o tom víně nevím. Nicméně toto je základ poznávání vína, ne odrůdy, protože odrůdy můžou být v dnešní době opravdu mít velmi široké možnosti aromatické, chuťové, jsou millerky z různých koutů světa a každý ten kout světa tomu dá jiný charakter. Takže neřekla bych podle odrůd, ale i podle paměti poznáte víno.
0: Jak poznáme špatné víno, když si chceme koupit na víkend víno pro přátele, tak abychom nekoupili nějakou směsku. Kdysi se slovo směska používalo v tom hanlivém výrazivu, dneska je to asi běžné i pro kvalitní vína, nebo se pletu?
1: Slovo směska se ve vinařské branži nepoužívá. Řekne se kivé nebo kupáž po česku, nebo taky je to trošku slangový, nový výraz, ale směska je přece jenom trošku hanlivé, když tomu člověku, který se celý rok snaží vytvořit dobré víno, řeknete směska, tak je to trošku pro něj taková, trošku je mu to líto, protože ta vinohradnická, vinařská práce, zejména vinohradnická, je velmi těžká. A dobrý vinař už musí být opravdu dobrý technolog, nemůže víno. Víno se občas zadáří každému, ale dobrým vinařům, jak jsou teďka hodnocení, tak opravdu už musí vědět, co dělají a už je vyšší divčí.
0: A jak poznáme to špatné víno?
1: Poznat špatné víno, člověk je vytvořen k dobrým věcem, takže on ví, co je pro něj dobré a co je špatné. Takže i my říkáme, když máme svoje klienty, jak už na Sonberku nebo kdekoliv pijeme víno, tak mám své přátelé z různých oborů, fotografy, sportovce, skláře, grafiky, a kteří rozhodně znají velmi dobré a špatné víno. Prostě buď mu chutná nebo nechutná, jenže je tam jeden moment, kdy vlastně oni už to víno mají trošičku napité. A jak poznat špatné víno odborně, když to tak zjednoduším do jedné věty, nebo nechci říct odborně, ale když to zjednoduším do jedné věty a budu se dívat na nějaké zkušenosti svoje s vadami a nedostatkami vína, tak o kterých jsou popsány knížky, takže koho to zajímá, může si nastudovat nebo jet za panem doktorem Malíkem na školu, který tady tyto věci zná, tak je to relativně jednoduché. Když je víno buď příliš světlé nebo příliš tmavé, když není čiré, když je nějak zvláštně zakalené a tiché víno bublinkuje, což by nemělo, tak už je to náznak. Když je víno příliš světlé, je tam pravděpodobně hodně síry. Když je příliš tmavé, je zoxidované. Přičichnete, přivoníte, víno vám nevoní nijak. A to ještě není známka špatného vína, ale nemusí vám vonět ovocně nebo kořenitě. Páchne vám jako hadr někde zapomenutý v koupelně. Pravděpodobně víno chytlo pachuť po korku. Ne, každý korek je prostě dobrý a umí pokazit víno. Když ochutnáte, víno je hořké, nebo má nějaký nedostatky chuťový, které se vám zdají zvláštní, že to ani nemůžete poluknout. No, tak prostě tam je asi 15 možností, co tomu vínu může být obrazně řečeno. Takže je potřeba ochutnávat a je dobré začínat s někým.
0: To nejlepší víno, co jste kdy pila?
1: Jedno z nejlepších, víte, teďka zákerná otázka. Já už jsem do té branži tak jakoby zažraná, že...
0: Já myslím, že řeknete, těžko. Já už jsem toho tolik vypila.
1: Já už jsem toho tolik vypila, že si teď nemůžu vzpomenout. Spíš taková osudová vína si myslím, že nejlepší se nedá říct, protože pořád v současné době jsem překvapená krásou některých vín a pořád se učím. A osudová vína určitě byla přívlastková vína od pana inženýra Josefa Peřiny, který zakládal Mikrosvín Mikolov, tehdy ještě ZOD Mikolov, udělal první ledové víno z Rieslingu Rýnského. To bylo pro mě zážitek, udělal výběrové Chardonnay 99. To si pamatuju doteď, kdyby mi to víno někdo dal poslepu, tak ho asi poznám. Zkušenosti ze světa, v cestování, sledování velkých vinařství, když jsme začali vytvářet Sonberg, tak jsme byli ve Francii, návštěva malého vinaře v Burgundsku a jeho Chardonnay byla taková, že to tak víno taky nezapomenu. No a tak dál bych mohla pokračovat.

0: Vladimíra Mrázová, Jaromír Ostrý, Stříbrný vítr. Když jsem před časem přijel na Sonberg, byl takový zvláštní zážitek. Blížili jsme se ke kopci, na jehož vrcholku stála nádherná budova, která vůbec aspoň mě nepřipomínala vinný sklep. A tak se ptám, jak vlastně ten Sonberg vzniknul, jak se narodil?
1: No, cesta byla složitá, ale ten porod byl poměrně z mého pohledu rychlý. Dva investoři, majitelé si řekli, že chtějí mít svoje vlastní víno a našli si skladmistra, který by jim ho mohl udělat v potenciál, velký talent, výborné víno, dělal už v té době a nějakých možná pár lahví vína, pár tisícovek pro vlastní účely. Bohužel mám pocit, že si vybrali mě někde ve Aroše jako obchodníka vínem, kde jsem dostali doporučení a já jsem jim možná trošku překopala plány tím, že vlastně jsme začali s tím Oldou, vlastně my dva výkonní pracovníci vytvářet systém, který opravdu směřoval k kvalitnímu vinařství světového formátu, protože hod jsme tak nějak byli nastaveni, jeden ve výrobě, druhý v vlastně v obchodu, v marketingu, že jsme se sešli a naraz to začalo jít. Takže v roce 2003-2004 jsme vytvářeli na základě těch určitých filozofií, že opravdu majitelé chtěli mít co nejlepší víno, aby jsme k tomu se dopracovali, aby jsme se uživili, tak jsme museli mít vlastní vinice. Našli jsme Sonberg s panem inženýrem Peřinou, protože to byl pro nás guru vinohradnictví a je. Tak s ním jsme se obcházeli vinice a ten vlastně viděl Sonberg tehdejší, tak řekl, kdyby před 20 lety měl někde pěstovat drévo, tak je to tam a tam budeme mít pomerančovou kořenitost ve víně, že nejenom vůně v nose, ale opravdu specifické chuťové vlastnosti.
0: Pořád jste věřila?
1: A já
0: neměla jste někdy chvilku, kdy jste si říkala?
1: Ta chvilka přišla později. V tom daném momentě to byla taková výzva toho, co člověk ví, že by mohlo fungovat a ví, že to ten sklepmistr dokáže dopracovat, takže vlastně se začali skupovat pozemky na Sonbergu, kdo nechtěl prodat, tam se vyměnili, koupil se jinde, vyměnil a to byl takový moment pro mě určitého velkého štěstí, že se povedlo udělat ucelená plocha 40 hektarů na poměry 2003 zcela neobvyklá. No a my jsme byli, ale já jsem byla, pracovala v Brně v bytě s pronajatým, sklepmistr v Pouzdřanech ve starém sklepě.
0: Co na to vaše děti?
1: Děti, s nimi to bylo. Oni už jsou v podstatě narození ve vinařském světě, takže oni první fotky jsou z Bytova mezi studii, když byla Aničce 2 roky, synkovi Ondrovi 3. Takže oni v té době byli v růstu, museli chodit do kroužku a takže jsem pracovala do 3, do 4, od 4 do 8 se běhalo kolem rodiny, do 10 a od 10 zase do rána se dělali nějaké praktické věci pracovního rázu, takže bylo to strašně, strašně náročné.
0: Kdo přišel s tím nápadem, že Sonberg bude taky na dálku už vypadat jako něco výjimečného, ta budova?
1: Tam si myslím, že byl jeden z velkých zlomů. Scelení pozemku, geologický průzkum, výsadba těch nejlepších odrůd. 2004-2005 práce ve starém sklepě, tady na koleně v podstatě tohoto všeho. A mým úkolem bylo začít obratovat vína a začít vytvářet značku. Název, adjustáž, barvy, to, co s tím všechno souvisí. No a pak přišel moment, kdy majitelé si řekli, že by mohli udělat buď nástavbu na starém sklepě, anebo opravdu na tom Sonbergu postavit uprostřed vlastních vinohradů něco nového. A tento moment byl těžký, zpočátku lehký a pro mě krásný. Mimo to všechno jsem dostala na starost vybrat architekta. A vybrat jim třeba určitou skupinku architektů. Pak se rozhodlo, že se bude dělat soukromé výběrové řízení. A takže to byla pro mě nádherná doba, kdy jsem se učila i něco nového. při tom všem, protože jsme měli jasně nastavenou v uvozovkách tabulku, kolik chceme prodat z toho vína v 2004, 2005, 2006. Je potřeba říct, že jsme našli výborného vinohradníka. Když přijedete dnes na Somberg, tak jsou tam sami motýlci, hromandule, krásný vinohrad. A toto všechno vlastně jsme už měli na papíře napsaný a v tom daném momentě já už jsem měla ty architekty vybraný, už jsme asi věděli, kdo zhruba by mohl zvítězit.
0: Bylo podmínkou, že musí mít rád víno, nebo to bylo jedno?
1: Dobrý architekt cítí klienta, takže cítí ho. Takže samozřejmě ten vítězný projekt, jeho architekt Josef Pleskot, já mu říkám genius loci. Prostě on cítí, jak vztah toho klienta k té své práci, on mu dotvoří potom ten tu architekturu, respektive vytvoří mu dům, nebo stavbu, nebo celé objekty.
0: Do Sonbergu jezdí spousta zajímavých osobností. Vy je tam vítáte. Které to setkání bylo pro vás nezapomenutelné?
1: Krásné setkání. Bylo setkání například s Adrianou Šimotovou, což bylo vzácné. Bylo setkání s Markem Ebenem, kdy k nám přijel poprvé, tak se to povedlo i Sonbergu. Bylo nádherný předletní počasí a 7:30 večer, západ slunce na terase, sklidnila se krajina. Ze Sonbergu je opravdu asi nejhezčí pohled na Pálavu, na jezera.
0: Čili všechno klaplo?
1: Všechno klaplo, ale Marek nějak se ani nemohl dostat nahoru po těch římských pleskotových schodech. Zůstal tam a koukal v nehnutě. My jsme mu tak přinesli židličku a zase nehnutě, protože opravdu to vnímání té krajiny
0: bylo
1: nádherný. No.
0: Co mu chutnalo?
1: On je dost složitý, protože on má rád veltlíny, které my třeba už nepěstujeme a jeho žena má ráda tramíny. Takže na Somberg se zastavuje pro tramín pro paní manželku a má rád naše vína v podstatě jakákoliv, riňáky, suchý tramín, ale vím, že má v oblibě i ten Veltlín, kde jezdí zase dál.
0: Bylo to pro vás těžké takhle si stoupnout před známé osobnosti a vyprávět jim o víně, říkat příběhy těch jednotlivých odrůd?
1: Přiznám se, že nebylo, protože jsem drzej zpratek a jakmile začnu mluvit o víně, tak vlastně se do toho zažeru, takže ani nevím, s kým mluvím. Na druhou stranu mě naučil obchod vínem v Arše jedné věci, že nikdy nevíte, kdo za vámi přijde a vždycky je strašně důležité tomu člověku, když přijde ve špatné náladě, dát víno tak, aby odcházel v dobré. Většinou se to daří a neřešíte, jestli je takovej nebo makovej, takže to jsem se naučila té obchodní branži.
0: Jaký vinný příběh vyprávíte nejraději?
1: To jste mě zaskočil. No, příběh Archy, příběh Sonbergu, to jsou moje osudové věci a ty mají v sobě tolik zvratů a úryvků, že jsem z toho i sama překvapená někdy. A v podstatě mě baví příběhy moderních, relativně moderních vinařství ve světě, které vznikají ale ve starých vinařských, historicky v starých významných zemích, jako je Francie, Itálie, a tam příběhy mladých lidí, kteří dělají ať už třeba ve Francii biodynamiku nebo v Itálii vznik takzvaných super toskánských vín. A baví mě samozřejmě příběh pana Mondaviho, co všechno udělal v Kalifornii jednoho dne.
0: Co všechno udělal?
1: Co všechno udělal? Prostě podařilo se mu srovnat v slepé degustaci kalifornská vína s velkými francouzskými a vyhrát. A od toho momentu je tam 15 000 hektarů v Napa Valley, v Sonoma Valley a všichni Američani pijou jenom americký víno. A já si říkám, že...
0: Že třeba jednou?
1: Třeba jednoho dne se povede na Moravě udělat něco podobného. Chce to samozřejmě ten marketing, chce to trošku štěstí, ale už teď víme, že nejsme horší než svět. Jsme stejní jako svět.
0: A jsme v něčem?
1: Lepší.
0: A v čem jsme lepší, my, moravská vína?
1: V dvou věcech. Máme, když jsem přijela do Jižní Afriky a na vinařství, které teď vlastní jeden z významných Čechů, ale to je mimo souvislost, tak mě uvítala ve vinotéce mladá slečna a jako všechny ostatní, ale viděla můj špatný přízvuk, tak se zeptala, slyšela můj špatný přízvuk, zeptala se, odkud jsem, tak říkám z Česka, a ona říká, vy máte vás znám, to znám, Česko znám. A já říkám, aha, to řekne buď pana Havla, nebo pana Haška, nebo pana Jágra. A ona říká, máte nejlepší přírodně sladká vína na světě. A to je pravda, že Morava, potažmo Čechy, tak opravdu umí udělat nejlepší přírodně sladká vína na světě. A v čem máme marketingový potenciál, tak je pálava. Takže asi nejsložitější část etapy sonberského vytváření Sonberku byla v roce 2004-2005. Už jsme měli vybraného architekta, ale začali jsme stavět až v roce 2006. Jednak stavební povolení a jednak i rozhodnutí majitelů, že opravdu budou investovat do úplně nového vinařství, sice krásného, ale taky, které stojí určité peníze a ty peníze musíme pánům majitelům jako firma vracet, takže aby jsme měli na uživení, na odpisy, aby to mělo určitý samozřejmě ekonomický podnikatelský efekt, tak to byl rok 2006, kdy se rozhodlo, že se opravdu bude stavět a ještě v tom létě jsme řešili, že by se třeba nestavilo vůbec, tak to jsem si ukápla slzičku, že, ale samozřejmě bylo to právo investorů třeba to neudělat.

Už vím, ve vzduchu cítím, že se blíží k nám teď stín, lež potichu stéká, už ji cítím v ústech tvých.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Vladimíru Mrázovou, vinařku, obchodní ředitelku vinařství Sonberg. Dnes se hodně mluví o tom, že je potřeba pomáhat ženám, že by měly být nějaké kvóty, jak by se ženy dostaly do vedoucích pozic v nejrůznějších firmách. Když to slyšíte vy, co vy na to?
1: Obzvlášť ve vinařském oboru. Je to opravdu téma dnešní doby. Věřím, že ženy to v některých případech nemají lehké, ale přiznám se, že se tohoto tématu moc nechci účastnit, protože si absolutně nemůžu stěžovat na nic ve svém životě, co by mě jako ženu znevýhodňovalo. Maximálně při degustacích prvních 5 minut se na mě pánové toho našeho oboru dívávali
0: s
1: nějak určitou nedůvěrou. Obchodní partneři, když jsem nabízela víno, tak si říkali, že ta holka může rozumět, ale říkám, je to 5 minut, které se mi potom stonásobně vynahradili, takže třeba někdy to máme v začátku těžší, aby jsme ve své pozici přesvědčili, ale pak to zase máme lehčí.
0: Máte někdy chvilky, kdy pochybujete o sobě?
1: Pořád.
0: Třeba fakt?
1: Pořád. Já to mám nějak v genech nastaveno, sice vypadám sebevědomě, ale pořád mám pocit, že to není dobré.
0: A kdy to přichází, tak zpravidla?
1: Třeba v pondělí.
0: Tak to je dobrý začátek týdne.
1: To možná znáte. V pondělí v 5 hodin má člověk pocit, že v tom týdnu nic neudělá, nic nezvládne, nic nevychází a všechno je vlastně špatně, nebo všechno jsem udělala špatně. A pak se to zase začne nějak srovnávat.
0: Kdyby vám někdo sáhl na Sonberg?
1: Tak to je dost těžko. Kdyby mi někdo začal říkat, že Sonberg není dobrý a podobně, tak by se ho snažila přesvědčit, že je. A první asi z věcí je, bych řekla, tak přijďte, ukážu vám, jaký je a pak si uděláte svůj názor.
0: Je to kus vašeho života? Taky kus vašeho srdce?
1: No, je to pořádný kus mého srdce a myslím, že moje děti se určitě nezlobí, když považuji za takového třetí, jako z toho ženského pohledu, za takového to třetí dítě, kterému člověk věnoval kus života.
0: Já jsem byl na vaší přednášce, chodili jsme kolem těch lahví a těch sudů a vy jste popisovala víno, které jste měla ve sklenici a od vína k vínu. Já jsem si tak říkal, že vy toho musíte taky dost vypít, ne, za tu přednášku. Pokud nemáte takové ty sklenice, jak ve filmech bývají, že vypíjí několik piv a zatím pijí jenom tak decánko.
1: No, říkám tomu doušky. Pracovní doušky, to znamená, že vy jste byl na ochutnávce 6 vzorků možná, tak já jsem měla 6 doušků vína, vaše společnost měla možná o něco víc, ale to je práce vinařská. Možná bychom na to měli mít nějaký speciální, uvolněnější přístup ze strany státu, ale já lobuju za to, aby jsme si mohli dát skleničku vína u oběda, stejně jako celá Evropa. Věřím, že se to jednoho dne povede.
0: Nosíte si práci domů?
1: Nosím. Myslíte víno? Samozřejmě také. Doma potom nastává ten správný čas, kdy člověk mezi tou 6-8 hodinou vypne a ten moment toho přepnutí některými kolegové nebo přátelé, odběratelé popisují jako lupnutí korku, vytažení korku z vína a v tom momentě začnete odpočívat, relaxovat a pro mě 2-3 deci vína večer nejsou žádná míra. Je to hlídám, aby to nebylo příliš moc víc.
0: A spíte sladce potom?
1: Velmi sladce doporučuji všem, maminkou počínaje, ať si dává 2-3 deci červeného vína na noc a žádné potíže s buzením se nad ránem neexistují.

0: Jaromír Ostrý, Vladimíra Mrázová, Stříbrný vítr. Jste šťastná, Vladimíro?
1: Jsem šťastná.
0: To je všechno, co k tomu řeknete? Důvod k tomu štěstí?
1: Aha, mám říkat i důvody. V podstatě říkám dva a ty jsou, že mám práci, která mě baví a děti, které jsou šikovné a zdravé. A mám lidi kolem sebe, co mě mají rádi a to ostatní, to už je prostě život.
0: Máte taky ráda hory? Co pro vás ty hory znamenají?
1: Čím dál víc, jak je člověk v koloběhu růstu dětí, práce, vytváření v práce, tak si toho nevšimne, ale potom v určitým období se všechno trošku sklidní a potřebujete víc relaxovat, abyste zase mohl tu práci nějak zvládat a ty hory jsou obrovským odpočinkem, jsou daleko pro mě důležitější než moře, ale já tomu říkám takzvané, mám pro sebe takzvanou ideu nebo myšlenku bydlení jednoho dne nebo pít nebo zůstávat na místě, kterému říkám VSLV.
0: Což znamená?
1: Což si myslím, že je taky takovým udržovatelem štěstí. A VSLV je voda, taková jakoby soustažnost na jednom prostoru, kde se nachází voda, skála, les a nejlépe víno, po případě jeho alternace, samozřejmě révu tím myslím. A to tak, že mi je jedno, jestli pak budu bydlet v Maringotce. Ale když najdu to místo, a vy jste říkal, že jste z Vysočiny, tak já jsem si píchla na mapě do Bobrůvky. Tam takové místo je v určitý momentě, tak si myslím, že pak je člověk šťastný s přírodou.
0: Mají vinaři nějaký pozdrav?
1: Ano, mají. Ani ne tak vinaři, ale odběratele vinařtí. A ten není do slušných uší posluchačů.
0: Fakt?
1: Zkráceně tomu říkáme OPčko. A pro mě je to docela novum, ale musím se nad tím bavit, že to je opravdu takové specifické. Oni vám to někteří lidé řeknou.
0: No, teď jste nám dala, protože všichni naši posluchači budou přemýšlet, co to je to OPčko. Tak snad někdy jindy.
1: Teď přemýšlej.
0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý, Vladimíra Mrázová. Moc děkujeme za návštěvu a co vám daří.
1: Děkuji moc krát a budete vítáni na Sonberku. Naslánou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Meteor je tu. Pro všechny, kdo našli zalíbení ve vědě.
1: Nebo jsou jenom přirozeně zvědaví na svět kolem sebe.
0: Všem přejí příjemný poslech autor pořadu Petr Sobotka
1: a Kateřina Březinová.
0: Putování po jeskyních.
1: Dnes do mladečských jeskyní.
0: Jsou vodíkové elektrárny budoucností?
1: Zbohem pudinkový modele atomu.
0: Užitečné kvasinky stále překvapují.
1: Jak přišli hadi o nohy?

0: Naše velké letní putování po jeskyních pokračuje. Dnes se vydáme do Olomouckého kraje.
1: Navštívíme mladečské jeskyně.
0: Tak honem Petře, šup, šup do jeskyně, ať můžeme začít.
1: Za chvíli se ozvu.
0: Já mezi tím přivítám ve studiu našeho prázdninového komentátora světa jeskyní, ředitele správy jeskyní České republiky, geologa a speleologa, doktora Jaroslava Hromase. Tak, Petře, už jste tam?
1: Ano, jsem v jeskyni. Na Moravě u města Litovel, v těsném sousedství rychlostní silnice na Mohelnici, je obec Mladeč, založená roku 1351. Ale lidé tu žili mnohem dříve, jak jsme se dozvěděli hned na začátku exkurze.
2: Dovolte mi, abych vás jménem správy jeskyní České republiky přivítala v mladeckých jeskyních, které jsou vzácnou přírodní památkou s bohatým nalezištěm kosterních pozůstatků kromaňonského člověka a pravěké fauny. Jeskyně se nachází v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a jsou součástí Národní přírodní památky Křesín. Ještě než se vstoupíme do samotných jeskyní, dovolte mi pár slov k těmto třem vitrínám. První vitrína znázorňuje osídlení jeskyní. Můžete v ní vidět až 500 000 let staré sedimenty, v níž byly nalezeny pozůstatky drobných živočichů a šneků. Nejvýznamnější nálezy jsou však z 50. a 60. let minulého století, kdy v těchto sedimentech byly nalezeny pozůstatky hadů. Proto se mladickým jeskyním říkali také hadí jeskyně. Druhá vitrína znázorňuje aurignácienskou kulturu, kulturu kromaňonského člověka. Můžete v ní vidět odlitky lebek, znázorňují obličeje kromaňonského člověka a hroty oštěpů takzvaného mladického typu. Třetí vitrína a poslední, ta milovaná zvěř. Nejčastěji to byly pratuři, zubři, mamuti. Dále můžete vidět pozůstatky vlků, lišek a dalšího.
0: Zdá se, že mladečské jeskyně byly hojně využívané člověkem. Bylo tam hodně nálezů, pane Hromasi.
3: Jak jsme slyšeli, bylo to obrovské množství nálezů a některé z nich nemají v Evropě obdoby. Například dlouhé až 30 cm dlouhé hroty oštěpů, vybroušené z dlouhých kostí, kterým archeologové říkají oštěpy mladečského typu. Nebo dalším unikátem bylo 22 provrtaných zubů různých zvířat, které byly z náhrdelníku a bylo na nich vidět, že ten náhrdelník byl skutečně nošen tím pravěkým člověkem.
1: Posunuli jsme se o pár kroků dál, ale zůstali u historie.
2: Mladecké jeskyně vznikly ve vápencích prvohorního stáří v období devonu, což je 350 až 380 milionů let. Datum objevení není jisté. Většinou se udává rok 1826 tím, že přední části jeskyní jsou známí již od nepaměti, jak nám dokládají historické zprávy a pověsti. Objevené jeskyně byly bohatě zdobeny krápníky. Některé z nich byly odlamovány a odváženy na trh do Olomouce. Právě tohoto vandalismu si pošiml Josef Sombáty, kustod Vídeňského muzea. Ten v letech 1881 až 1882 jeskyni proskoumal a jako první zmapoval. My si nacházíme v domu mrtvých, který je podepřen několika mohutnými pilíři. Své pojmenování obdržel podle bohatých kosterních pozůstatků předvěkého člověka, předvěké zvířiny. Již Josef Sombáty nalezl horní část lebky, čelisti, zlomky dvou dalších lebek, zlomky dětské lebky a kosti kromaňonského člověka, který zde žil před 30 až 40 tisíci lety. Před vámi pak zobrazen rituální obřad kromaňonského člověka. Šamán bubnující na lopatku zvířete, jeho pomocník pracující se šídlem a druhý pomocník se chystá na rituální obřad a náš na sebe barvu. Dále můžete vidět lebku jeskyního medvěda, čelist jeskyního medvěda, klouby z mamuta, zuby jeskyního medvěda, roh z pratura, parůžky soba, spodní čelist mamutího mláděte a dále pak odlitek lebky z nálezu tra Sombátyho a odlitek lebky z nálezu tra Níseho. To vše je rozmístěno kolem původního ohniště. Nejvýznamnější část nálezu je pak uložena v Národním muzeu ve Vídni. To jsou převážně ty Sombátyho nálezy. Další nálezy můžete vidět ve Vlastivědném muzeu v Olomouci a Moravském muzeu v Brně.
0: Podle toho, co slyšíme, jsou mladečské jeskyně opravdu významným nalezištěm. Jak si máme tehdejší využívání jeskyně člověkem představit?
3: O tom vedou archeologové stále diskuze. Určitě některé části jeskyní byly obývány, buď trvalé, nebo možná sezóně, jenom přes zimu. Další jistota je, že jeskyně byly rituálním pohřebištěm. To dokazují nálezy a všechny artefakty, které ty nálezy lidských kostí, a jen lidských kostí, tam bylo nalezeno přes stovku. Tak nálezy, které je doprovází, jsou to předměty rituálního charakteru, jsou to dary, které ti pohřbení dostali. Takže jeví se to tak, že už v průběhu pravěku, což byla dost dlouhá doba, se využívání jeskyní proměňovalo. Dodnes taky archeologové se přou o to, kudy tam ti pravěcí lidé chodili. Zda tam chodili dnešním portálem ze svahu, kudy chodí návštěvníci, anebo zda se tam spouštěli komínem z povrchu z návrší. Je pravděpodobné, že ten komín jim sloužil třeba ke shazování kostí, anebo možná i shazování neboštíků do té jeskyně.
1: Opustili jsme prostorný dom mrtvých a ocitli se v chodbě, ze které je výhled jak nahoru, tak dolů.
2: Z chodby, kterou nyní procházíme, je velmi pěkný pohled do horního patra. Je to nejvyšší místo marických jeskyní a nachází se 14 metrů pod povrchem. My si nacházíme v druhém patře, to je 24 metrů pod povrchem. A když se podíváte přes zábradlí, uvidíte třetí patro, to je 40 metrů pod povrchem. Jeskyně vznikly postupným zahlubováním koryta řeky Moravy a potoka Hradečky. Ten jste mohli vědět, pokud jste šli na návsi přes Lávku.
0: Jeskyně je tedy třípatrová. Co je na ní ještě zajímavého z geologického hlediska?
3: Tak rovina Hané, kterou protéká řeka Morava, tak ta vznikla na sérii hlubokých geologických zlomů a to jsou zlomy, které jsou poměrně mladé a pohyby na nich pokračovaly ještě v době, kdy už existovaly mladecké jeskyně a prakticky ty pohyby doznívají dosud. Takže to se projevilo na jeskyních tím, že ten jeskynní systém je doslova rozlámán do jakéhosi spletitého labyrintu, že jej prochází mnoho puklin a jak jste mohli vidět, jsou v nich obrovské skalní bloky a mnohdy nad hlavou i doslova strašidelné závaly.
1: Přicházíme do místa, kde je trochu zmatek. Bez plánku bych tady určitě zabloudil.
2: Vstoupili jsme do jeskyně, která se právě nazývá křižovatka. Rozbíhají se z nich chodby do pěti směrů. Stěny jsou zde vyhlazeny tekoucí vodou. Křižovatka je stupní jeskyní do takzvaného labyrintu, což je velmi komplikovaná soustava jeskyněk a chodeb o celkové délce 1,5 kilometru. Z toho pro veřejnost je zpřístupněno 380 metrů.
0: To by mě zajímalo, jestli v labyrintu bloudili lidé i v pravěku. Využívali vůbec naši předci všechny dnes známé prostory mladečské jeskyně?
3: Ne zcela jistě, využívali jen malou část prostor. Velká část prostor byla v izolaci. Dnešní jeskyní labyrint byl objevován postupně, a to převážně v průběhu minulého století, buď při archeologických výkopech, nebo při spelgickém průzkumu, anebo při zpřístupňování jeskyní, kdy bylo prokopáno mnoho hlinitých závalů a mnoho kamenitých sutí.
1: Schody dolů a jsme v jeskyni. Zajímavé, modrá barva, ta je dost neobvyklá.
2: Sestoupili jsme do modré jeskyně. Balvanité stěny a troskovitý strop nám tu tvoří 17 metrů vysokou klenbu modrošedé barvy. Odtud název modrá jeskyně. Dno této jeskyně je nejnižším místem návštěvního okruhu. Nacházíme se 38 metrů pod povrchem. Na stěně ve výklenku pak můžete spatřit rytíře v brnění, anebo anděla. To záleží už na vaší fantazii.
0: Modrá barva není v jeskyních opravdu příliš obvyklá. Co ji způsobuje?
3: No, čistota vápenců je samozřejmě závislá na poměrech té sedimentační nádrže, v tomhle případě na poměrech, jaké panovaly na dně tehdejšího Devonského moře. A proto jsou některé vrstvy znečištěny a v tomhle případě se domnívám, že se bude jednat o jemný jílovitý kal.
1: Vystoupali jsme výš a už po několikáté jsem si všiml malých obdélníkových sklíček, jakoby přilepených mezi dva kusy skal.
2: Možná jste si povšimli těchto sklíček. Ty jsou rozmístěny po celých jeskyních a slouží nám pro kontrolu, kdy pošlo k nějakému posuvu nebo otřesu. Každý den se sklíčka kontroluje, jestli nejsou prasklá anebo upadlá. Dneska žádné praskání upadlé nebylo, takže si nemusíte ničeho bát.
0: Jak přesně, pane Hromasi, pomáhají sklíčka? Když nějaké praskne, znamená to, že se skála pohnula a bijete na poplach?
3: To je tak. Když nás před 40 lety začali dozorovat inspektoři báňského úřadu, tak nevěřili, že balvany, které v jeskyních visí nad hlavami už tisíce let, že druhý den zrovna nespadnou. Tak po vzájemné dohodě, v podstatě z nařízení těch báňských inspektorů, jsme na vytipovaná místa, podezřelá místa, instalovali skleněné pásky. Jsou to v podstatě podložní sklíčka do mikroskopu. A ty pásky při jakémkoliv sebemenším pohybu samozřejmě by praskly a signalizovaly by nám pohyb.
0: Už se někdy stalo, třeba i v jiných jeskyních, že vás prasklá sklíčka donutila zavřít jeskyni?
3: Tak když pominu, že občas nám nějaký návštěvník některé to sklíčko rozbije, tak jen velmi vzácně nám sklíčka prasknou. Stalo se, ale jeskyni jsme nemuseli uzavírat. V takovém případě děláme opatření, že ty uvolněné bloky buď strhneme, anebo pokud se jedná o přírodní skalní stěny, tak je provrtáme, zpevníme kotvami, takzvanými svorníky. To se stalo například v koněpruských jeskyních.
1: Procházíme chodbou a najednou se před námi vynořil velmi impozantní stalagmit.
2: Jak byla bohatá krápníková výzdoba, můžete jít před sebou. Tento největší stalagmit se nazývá egyptská mumie. Je vysoký 2 metry, váží 1,5 tuny a v průměru má 80 cm. Sondami bylo zjištěno, že vedle stál ještě jeden podobný stalagmit. Ten byl však zničen. No a k mumii se nám váže taková pověst. Říká se, kdo se mumie dotkne, do roka a do dne skamení.
0: Předpokládám, že to Petr neriskoval. Jak jsme slyšeli, krápník zvaný mumie je obrovský. Je rekordmanem i v porovnání s jinými jeskyněmi?
3: Tak vy už jste pár jeskyní prošli, tak jste viděli, že to tak není, že máme větší stalagmity v jeskyních, ale pro mladeče je to rekordman a je to stalagmit velice zajímavý, protože nad ním nevisí žádný stalaktit, takže jeden čas bylo podezření, že tam byl odněkud přenesen, přemístěn na viditelné místo. A proto ty sondy, o kterých se zmiňovala průvodkyně, které ale potvrdili, že ten krápník je opravdu na svém místě.
1: Prošli jsme domem přírody s krápníkovou výzdobou a zamířili do jeskyně, kterou neobývali lidé, ale někdo jiný.
2: Nacházíme se v netopíří jeskyni. Je poměrně hluboko ve skalním masívu, 24 metrů pod povrchem. Protože se nacházelo k prudšímu proudění vzduchu a teplota je v celých jeskyních stála 8 až 9 stupňů Celsia, stala se tato jeskyně oblíbeným sídlištěm netopíru. Avšak po zpřístupní jeskyni se změnily průvanové směry a dnes již není tolik vyhledávána, jako byla dříve. Jeskyně vznikla řícením, což poznáte podle hladkých a rovných stěn. Vlevo pak můžete, jak se propadl strop a takhle krásně se nám zaklínil.
0: Netopírům už se v mladečských jeskyních tolik nedaří. Škoda. Ale v ostatních je to asi lepší, že? Správa jeskyní má netopíra dokonce ve svém logu.
3: No, on je to totiž jediný živý tvor, který jeskyňář na své poutě a při své práci v podzemí, který ho provází a který mu tam dělá společnost. Pro jeskyňáře je potěšením, když kolem hlavy prolétne netopír a ještě lépe, když se třeba dvakrát vrátí. Takže netopír se stal už dávno jeskyňářským symbolem a taky ho má ve svých znacích většina jeskyňářských organizací.
1: Teď se nám ukázaly mladečské jeskyně v plné kráse. Krápníková výzdoba, jak má být.
2: Vstoupili jsme do nejzachovalejší části jeskyní. Tato jeskyně byla objevena roku 1902 místními občany. Díky tomu, že byla objevena tak pozdě, zachovala si svou krápníkovou výzdobu. Odtud název Panenská jeskyně. Jeskyně vznikla částečným zřícením stropu, jehož trosky leží na dně.
0: Je i podle vašeho názoru Panenská jeskyně nejhezčí částí mladečských jeskyní?
3: Tak je to nejhezčí část už jenom proto, že ve všech dříve známých prostorách mladičských jeskyní byla většina krápníků krátce po objevu v 19. století z velké části zničena. Právě na náhrobcích okolních hřbitovů ty krápníky objevil Josef Sombaty, který v druhé polovině 19. století jezdil na archeologické vykopávky do moravských jeskyní a to bylo, co jej přivedlo do mladeckých jeskyní.
1: Kruh se uzavírá, jsme opět v Domu mrtvých.
2: Nacházíme se v zadní části Domu mrtvých, kde jsme zahrali prohlídku. Stěny jsou zde rozpukány a působí do membrásek. V roce 1922 tu doktor First při úpravě chodeb nalezl dvě velká ohniště a kosti z celkem 4 lidských koster. Tyto nálezy byly za druhé světové války zapůjčeny německým vědcům ke zkoumání. Ti si odvezli na Mikulovský zámek, ten však koncem druhé světové války vyhořel a spustím i nálezy od doktora Firsta. Zachovány nám zůstaly pouze nálezy od doktora Sombátyho a ty jsou dnes uloženy v Národním muzeu ve Vídni. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám prohlídka líbila a na závěr tu máte pravou jeskyní tmu.
0: Prohlídka skončila tmou. Co ještě dodat k mladečským jeskyním?
3: Mladecké jeskyně, i když nepatří k největším svým rozsahem, tak se řadí k největším evropským jeskyním svým archeologickým významem. Teprve před 10 lety byly znovu podrobně prozkoumány nálezy z mladičských jeskyní a vědci, byl to americko-rakouský tým, se shodli na tom, že lidé z mladičských jeskyní jsou jednou z nejstarších forem moderních lidí, homo sapiens sapiens, že přišli do mladičských jeskyní již před více než 31 tisíci lety a že stáří umístění a množství nálezů činí z jeskyní jedno z nejstarších a v té době pravěku nejsevernějších a největších sídlišť na území Evropy. Proto správa jeskyní má připraven projekt, podle kterého chceme doplnit expozici mladických jeskyní, abychom ještě více mohli návštěvníkům přiblížit život v pravěku v té době a samozřejmě důležitou úlohu jeskyní v něm.
0: Jeskyně jsou sice staré, ale jejich okolí a expozice se neustále rozvíjejí. Proto stojí za to navštěvovat je opakovaně s odstupem několika let. V České republice si jich můžete prohlédnout celkem 14.
1: A stále máte možnost zúčastnit se naší letní soutěže. Právě návštěva českých jeskyní vás může přivést až do jeskyně 15. Běžně pro veřejnost nepřístupné. Jak na to?
0: Navštivte do konce srpna co nejvíce našich jeskyní. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko Meteoru. Pokladní vám ho dá na vstupenku.
1: Schovávejte orazítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte a pošlete je potom na jednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 12099, Praha 2. Nezapomeňte připsat i své telefonní číslo nebo e-mail.
0: Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyně sami nebo s celou rodinou, z každé jeskyně bude uznána jen jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.
1: Někteří posluchači nás průběžně informují, které jeskyně už navštívili a posílají kromě vstupenek i fotografie. Děkujeme. A teď, o co se vlastně soutěží?
0: Petr už to naznačil. Odměnou pro 15 finalistů bude návštěva amatérské jeskyně v Moravském Krasu v doprovodu odborníka a také nás, moderátorů Meteoru. Jde o nejdelší jeskyní soustavu v České republice. Délka prozkoumaných prostor už přesahuje 40 kilometrů.
1: Má bohatou krátníkovou výzdobu, není a nebude přístupná veřejnosti, je průzkumným a výzkumným pracovištěm jeskyňářů. Určitě stojí za to se naší soutěže zúčastnit a amatérskou jeskyni s námi navštívit.
0: Den D nastane v sobotu 12. září. Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyní, které v průběhu léta navštěvujeme.
1: Přejeme hodně zážitků a těšíme se po 31. srpnu na vaše přihlášky do soutěže, tedy orazítkované vstupenky.

0: Vyspělé státy světa budují stále více elektráren využívajících obnovitelné zdroje. I u nás rostou větrné či sluneční elektrárny, mají ale velký problém.
1: Ten nastává, když vyrábějí energie moc. Když příliš fouká, je to problém pro větrné elektrárny. Když svítí slunce na velkém území, je to problém pro solární elektrárny.
0: Proč? To už nám řekne inženýr Jaromír Hnát z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
2: Elektřina, která je do sítě dodávána, se na druhém konci musí spotřebovat. A obráceně, elektřina, která se spotřebovává, se musí na počátku dodat. Ve chvíli, kdy vznikne nějaký deficit, ať už na jednom nebo na druhém konci té elektrické rozvodné sítě, vystavujeme elektrickou rozvodnou síť riziku jejího přetížení a následného rozsáhlého výpadku elektrické energie, který se často označuje výrazem blackout.
0: To bychom neradi zažili.
1: To ne. Ale co s tím? Co když elektrárny vyrábějí více energie, než se v tu chvíli spotřebovává?
2: Samozřejmě známe zařízení, která dokáží uskladnit elektrickou energii. Všichni jsme se určitě setkali s baterií nebo akumulátorem. Problém je, že tyto možnosti si nedokáží zas až tak dobře poradit s tím obrovským množstvím elektrické energie, které může pocházet z těch obnovitelných zdrojů. Proto se v poslední době stává velmi populární a velmi sledovaná možnost využití této přebytečné elektrické energie k rozkladu vody a výroby vodíku.
0: Dobrý nápad. Elektřinou, kterou by nikdo nespotřeboval a která je v tu chvíli vlastně na obtíž, se rozloží obyčejná voda na vodík a kyslík.
1: Kyslík se vypustí do vzduchu a vodík se uskladní. Co dál?
2: Ve chvíli, kdy tedy té elektrické energie není z těch obnovitelných zdrojů dostatek, uskladněný vodík můžeme použít několika různými způsoby. Buď v zařízení, které se jmenuje palivový článek a které ten vodík dokáže přímo v jednom jediném kroku transformovat zpět na elektrickou energii. Výhoda tady toho zařízení oproti baterii je v tom, že palivový článek neuskladňuje elektřinu, on ji vyrábí. Takže dokud dokážeme dodávat vodík a kyslík, který je ve vzduchu, ten palivový článek bude pracovat a bude dodávat elektrickou energii. Výhoda toho, že to zvládne v jednom jediném kroku, je, že palivový článek je schopen pracovat s velmi vysokou účinností. Na rozdíl od klasických elektráren, které fungují na tom principu, že primárně z paliva vyrobí teplo, to teplo se využije k ohřevu vody, vznikne horká vodní pára, horká vodní pára se pouští na turbínu a teprve tato turbína roztáčí generátor, který vyrábí elektrický proud. Samozřejmě každý z těchto kroků představuje a zahrnuje v sobě určitou energetickou ztrátu. Ten palivový článek vezme vodík, vezme kyslík, sloučí je dohromady a vyrobí elektřinu v jednom jediném kroku jednoduchou chemickou reakcí. Jako jediný odpadní produkt z palivového článku při použití vodíku je potom čistá, nezávadná voda a určité menší množství tepla.
0: Ekologové teď jistě jásají. Ekonomicky je to ale dost náročné.
1: Jenomže počet větrných a solárních elektráren roste. Dá se očekávat, že vodíková baterie bude stále používanější způsob uskladnění přebytečné energie?
2: Určitě, očekávat se to dá. V Německu už fungují jednotky, které využívají přebytky elektrické energie k tomu, aby tedy rozložili vodu na vodík a kyslík. Ten vodík není používán tedy v tom palivovém článku, ale je využit k tomu, aby zreagoval spolu s oxidem uhličitým za vzniku metanu. To je v podstatě jedna z dalších možností, jak ten vodík využít a uskladnit. Znamená, využijeme vodík, využijeme oxid uhličitý, o kterém se často mluví jako o hlavním skleníkovém plynu, a vyrobíme metan, což je v podstatě zemní plyn, který se běžně používá a distribuční síť pro zemní plyn je velmi dobře rozšířena. Takže my jsme vlastně schopni ten vodík tou přeměnou na metan distribuovat kamkoliv je potřeba. A tyto jednotky už se v nějakém větším poloprovozním režimu zkouší právě v tom Německu a jedna další by měla být vybudována v Dánsku.
1: Vraťme se k čistě vodíkové baterii, nebo můžeme říkat přímo k elektrárně. Kolik procent energie uložené rozkladem vody na vodík a jeho opětovnou reakcí s kyslíkem dostaneme?
2: samozřejmě celý tento proces je energeticky ztrátový. Na začátku musíme dodat více elektrické energie, než získáme na konci. Kdyby to fungovalo obráceně, bylo by to perpetuum mobile, které bohužel přírodní zákony vylučují. Ta celková účinnost se pohybuje kolem 40%. Těch zbylých 60% se někde v tom průběhu ztrácí. Samozřejmě 40% se může zdát jako poměrně málo. A na druhou stranu je dobré si uvědomit, že v opačném případě bychom tu elektřinu vůbec nevyužili, což samozřejmě s ohledem na to, že buď nevyrobíme nic, anebo dokážeme využít alespoň 40%, těch 40% je rozhodně lepších.
0: No to určitě je, ale napadá mě, že už přece takové elektrárny, které využívají energii, kterou v tu chvíli my, spotřebitelé, nepotřebujeme, existují.
3: To máte pravdu, třeba vodní přepouštěcí elektrárny. Jaká je výhoda vodíkové elektrárny oproti té přepouštěcí?
2: Ano, přečerpací vodní elektrárna v podstatě funguje na podobném principu. Využívá nadbytečné elektrické energie, která je levná a dodává elektřinu v případě, že její nedostatek, to znamená, je dražší. Dokonce ty přečerpávací vodní elektrárny v tom celkovém pohledu účinnosti dosahují trochu vyšších hodnot než tento systém elektrolyzér vody a palivový článek. Na druhou stranu pro výstavbu těch přečerpávacích vodních elektráren jsou zapotřebí určité podmínky, ať už geologické nebo geografické. Ten systém elektrolyzér, palivový článek je možné v podstatě postavit kdekoliv.
3: To je nesporná výhoda. Velké vodní dílo se nedá stavět všude a stavba je drahá. Co se týká vodíku, napadá mě ale ještě jedna důležitá otázka. Bezpečnost.
0: Ano. Snad všichni jsme viděli snímky katastrofy vodíkové vzducholodě Hindenburg. Největší létající stroj všech dob letěl z Frankfurtu do New Yorku a 6. května roku 1937 došlo při přistávání k výbuchu.
2: Ano, máte pravdu. A je to věc, se kterou se setkáváme velmi často, když se bavíme o vodíku a nebo tento koncept někde představujeme. Všichni znají vzducholoď Hindenburg a vědí, jak dopadla. Samozřejmě tohle je příklad vysoké reaktivity vodíku, ale na druhou stranu, kolik dalších nehod, ve kterých by se nějakým způsobem objevil vodík, znáte. V podstatě je to ta jedna jediná nešťastná vzducholoď Hindenburg a žádné další významné nehody široké veřejnosti nejsou známy. Samozřejmě ty bezpečnostní prvky jsou dnes už někde jinde, než tomu bylo v případě té vzducholodi.
3: Že je dnes zacházení s vodíkem mnohem bezpečnější, dokládá i aktivita Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Tam vyvíjejí vodíkové baterie pro domácnosti.
0: Mnoho domů má dnes na střeše solární články. Jenže slunce nejvíc svítí po obědě, zatímco obyvatelé jsou doma až večer. Právě jim by se energie uskladněná ve formě vodíku mohla hodit.
3: Vodíkové elektrárny už se budují také v Itálii a Japonsku a odborníci věští této technologii veliký rozmach.
4: Český rozhlas Pohoda.
5: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
4: Český rozhlas Pohoda.
5: Písničky a vzpomínky.

0: Některé obory lidské činnosti se závratným tempem vyvíjejí. Třeba taková fyzika.
1: Souhlasím. Hlavně v mikrosvětě. Tam se toho moc změnilo. Jestli pak se vůbec stíhají aktualizovat učebnice?
0: To v dalším dílu svého seriálu zjišťovala kolegyně Tereza Burianová.
2: Křapko, všechno vidím, i když tady nejsem.
3: Má pravdu ten chlapec.
2: A nyní si napíšeme takový průzkumný diktát.
3: Nám zdá se z hvězd, že vám nehlás.
4: Ticho a sednout.
5: Podle kvarkové hypotézy jsou mezotrony tvořeny vždy jedním kvarkem a jedním antikvarkem, baryony třemi kvarky. Tomu odpovídají i pozorované vlastnosti částic. Například proton je tvořen dvěma kvarky typu U, které mají elektrický náboj 2/3 E, a jedním kvarkem typu D, který má záporný náboj minus 1/3 E. Takže výsledný náboj protonu je roven E. Neutron je tvořen jedním kvarkem U a dvěma kvarky D, takže jeho výsledný elektrický náboj je nulový.
6: Možná vás to překvapí, ale citát nepochází z žádných vysokoškolských skript, ale z učebnice, která se v hodinách fyziky používá skoro na všech českých gymnáziích. Učebnice fyziky totiž patří rozhodně mezi ty nejaktuálnější, což má důvod ještě v letech tuhé studené války, jak připomíná Vojtěch Žák z katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
7: Tím popudem byl takzvaný Sputnik šok, což vlastně byl opravdu doslova šok Spojených států z toho, že Sovětskému svazu tehdejšímu se podařilo vyslat umělou družici Země. A od v podstatě přelomu 50. 60. let se začal takzvaně modernizovat obsah výuky fyziky nejenom ve Spojených státech, ale i v jiných zemích a konec konců i u nás. Takže ta hlavní vlna modernizace spadá do 60. let. Vlastně je to tak, že až do těch 60. let se v té fyzice u nás, ale i v jiných zemích učilo hlavně to, na co lidi přišli v 19. století.
6: Fyzika 19. století to byla hlavně mechanika, založená už na zákonech definovaných Isaacem Newtonem, elektřina, magnetismus a radioaktivita. O těch se žáci středních škol učili docela zevrubně. Za to o fyzice jaderné nebo třeba kvantové, jejich základy položil Max Planck nebo Albert Einstein v prvních desetiletích nového 20. století, mlčí ještě učebnice z 50. let. Rok 1957 a zmiňované vypuštění družice Sputnik s tímto přístupem zatočilo. V učebnicích v západním i východním bloku dostaly své místo i kapitoly věnované té takzvaně moderní, zejména částicové fyzice. A z úrovně atomární, tedy z úrovně protonů, neutronů a elektronů, se seskočilo do úrovně subatomární.
7: K učebnicím, které byly vydány u nás v 60. letech, jedná se o fyzikální učebnice pro střední školy, byly potom na přelomu 60. a 70. let dělány takzvané doplňky, kam vlastně byly soustředěny ty takzvané moderní věci z fyziky. To slovo moderní by mělo být v uvozovkách, protože se jednalo o fyzikální poznatky staré tehdy už třeba 30 až 50 let. No a v tomhletom doplňku, který byl vydán v roce 1974, se objevuje, byť tedy krátká, ale přesto se objevuje kapitola, která se týká částic a jejich energií, a je tady zmínka o takzvaných urychlovačích. Když bych pokračoval v té lince, tyhle učebnice z druhé půlky 80. let, to už pamatuju já, když jsem na střední škole studoval v půlce 90. let, tak tehdy ještě se částečně používaly. A je tady třeba i zmínka právě už o CERNu ve Švýcarsku a těch poznatků přece jenom přibylo.
6: Upgradeování učebnic fyziky přesto má své rezervy. Ve fyzice a zejména té částicové se totiž existence mnoha částic nejprve předpovídá a až v následujících desetiletích experimentálně dokazuje.
7: Jedny z těch elementárních částic jsou takzvané kvarky. Ty byly teoreticky předpovězeny v roce 1964. To znamená, že už by bývaly mohly být zmíněny i v tom prvním doplňku z těch 70. let. Tady ještě o nich zmínka není, ale potom v té půlce 80. let tady už jo. Těch kvarků je celkem 6 druhů. Ty nejběžnější dva druhy jsou označeny anglickými názvy up a down. Ty vlastně vytváří protony a neutrony, což jsou částice v jádrech atomů. Další čtyři typy kvarků, oni mají docela zajímavé názvy, anglické, charm, jako půvabný, top, strange, bottom, tak ty byly teoreticky předpovídány a postupně byly experimentálně nalézány. Takže třeba ten kvark typu charm byl objeven v roce 1974, a kvark typu top byl objeven v roce 1995.
6: Kvarky se tak do předrevolučních dodatků dostat nestihly. Nejnovější gymnaziální učebnice, třeba konkrétně fyzika mikrosvěta z roku 2002, ze které jsme citovali v úvodu, je už ale neopomíní. K Higgsovu bozonu, jedné z nejnetrpělivěji vyhlížených částic, je ale i tato moderní učebnice obezřetná. Nejspíše po právu.
7: S tím Higgsovým bosonem je to tak, že na urychlovači LHC byl s poměrně velkou pravděpodobností detekován, ale v současné době ještě probíhají analýzy, jestli to skutečně je ten Higgsův bozon, protože ten Higgsův bozon je poměrně nejednoznačný termín. Takže takhle žhavá novinka se do učebnic ještě nedostala.
6: Abychom byli upřímní, leckterý učitel je tomu možná rád. Zprostředkovat studentům částicovou fyziku totiž není žádná legrace. Ještě před stolety se věřilo, že atom je tvořen rovnoměrně rozloženou, kladně nabitou hmotou, ve které jsou, podobně jako rozinky v pudinku, rozptýleny záporně nabité elektrony. A takový pudink jako model si dokázali představit a obstarat i ti úplně nejmenší žáci. Dnešní fyzika ale staví na kvantově mechanickém modelu atomu a ten v kabinetu pomůcek jen tak nenajdete.
0: Vysvětlovat, popularizovat dnešní fyziku ve školách, ale i v meteoru, to je oříšek, vidíte, Petře?
1: Je to tak. Ono se těžko vymýšlí přirovnání, když není s čím srovnávat. Když třeba takový elektron není kulička obíhající jádro atomu, ale jakási mlha rozptýlená všude kolem jádra.
0: Co by na to říkal třeba filozof, kterého teď bude citovat ze své sbírky citátů doktor Jiří Grygar.
8: Většinou v meteoru hovoříme o citátech z posledních staletí, ale tady je jeden citát velice starobylý, ten je doslova ze středověku. Pochází od britského nominalisty, tedy fakticky filozofa, Williama Ockhama, a je to něco, čemu říkáme odborně Ockhamova břitva, taková jako prostě velice ostrá hranice mezi správným a nesprávným uvažováním. A ta spočívá v tom, když to přeložíme do češtiny z té latiny, že jevy se nemají zmnožovat, pokud to není nevyhnutelné, čili máme hledat vždycky co nejjednodušší a nejobecnější vysvětlení a teprve když to nejde, tak potom máme právo hledat něco komplikovanějšího.
1: Možná tím nevědomky obhájil kvantovou teorii, kterou se před chvílí zmiňovaný elektron řídí.
0: My teď opustíme fyziku a budeme se věnovat něčemu na první pohled přízemnímu.
1: Houbám. Ty jsou přízemní dost. Člověk musí chodit hodně při zemi, aby je našel.
0: Nás dnes bude zajímat jedna speciální kategorie hub. Kvasinky.
1: Včera večer jsem nějaké ochutnal v pivu.
0: Nejenže nám dokáží vyrobit oblíbený nápoj, kvasinky jsou mnohem užitečnější.
1: To ano. A dokonce s nimi máme společného předka. Více už prozradí kolegyně Tamara Urválková.

0: Kvasinky počítáme mezi houby, i když se od těch ostatních dost výrazně odlišují.
1: Genetické výzkumy ukázaly, že většina průmyslově důležitých kvasinek patří mezi takzvané vřeckovýtrusné houby,
0: říká inženýr Karel Siegler z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
1: I když jsou známy kvasinky, které patří do jiných podskupin hub. Kromě toho víme, že u řady hub existuje takzvaný dimorfismus nebo dvojtvárnost. To znamená, že ta houba existuje jak v klasické formě, to znamená, že tvoří mycelium podhoubí, tak za určitých podmínek přejde do kvasinkové podoby a je tvořena potom jednotlivými buňkami, které pučí.
0: Taxonomické členění kvasinek je tedy poměrně obtížné a kromě kategorie vřeckovýtrusných se řadí také mezi stopkovýtrusné houby, tedy do skupiny těch obecně známých, kam patří třeba hřiby anebo muchomůrky. Kvasinky najdeme v přírodě v jejich původní divoké podobě. V průmyslu, tedy například v lihovarnictví, pivovarnictví nebo pekařství, se ale používají kvasinky, které jsou už, mohli bychom říci, ochočené.
1: Už ztratili některé rysy, které mívaly v živé přírodě a spoléhají na to, že lidé budou takzvaně vykrmovat. A v přírodě můžeme kvasinky najít prakticky všude na povrchu plodů, sladkých cukrnatých plodů, ovoce, můžeme je ale najít také v půdě a nesmíme zapomínat, že je můžeme najít i na povrchu svého vlastního těla.
0: Kvasinky byly poprvé popsány v roce 1680 nizozemským přírodovědcem Antony van Leeuwenhoekem, který je považován za otce mikrobiologie. Schopnosti kvasinek byly lidstvu nejspíš známé už před více než 10 000 lety. Kvasný proces už dobře znali také v Mezopotámii nebo ve starém Egyptě. Kvasinky samotné jsou však samozřejmě mnohem staršího původu.
1: Nejstarší paleontologické nálezy kvasinek jsou staré asi 3,5 miliardy let, to znamená, že jsou z doby, kdy teprve začínal vývoj života na Zemi. A protože předchůdci kvasinek jsou velmi vzdálenými předky jak dnešních kvasinek, tak nás lidí, máme s nimi celou řadu společných vlastností.
0: Jedním ze společných znaků kvasinek, malý hub s velkými schopnostmi a nás lidí, je skutečnost, že naše i kvasinkové buňky jsou schopné řídit své rozmnožování a také stárnutí buněk. A to včetně takzvané apoptózy, tedy programované buněčné smrti.
1: Tento proces se dá také chápat jako takzvaná altruistická sebevražda některých buněk ve prospěch jiných buněk a je nesmírně důležitý třeba při ochraně našeho těla před nádorovým onemocněním. Buňka, která je poškozená tak, že by mohla svým nekontrolovaným růstem a množením poškozovat jiné buňky a tím i celý organismus, to na sobě pozná a spáchá sebevraždu. A tím, že se sama zničí, zabrání poškození celého organismu. A tento proces můžeme docela dobře zkoumat na kvasinkách, protože jsou jednoduché, rychle se množí, dobře se s nimi zachází a můžeme si dovolit dělat s nimi věci, které bychom se zvířaty nebo lidmi dělat nemohli.
0: Kvasinky slouží vědcům jako modelový organismus pro různé druhy výzkumu. Například jeden takový výzkum se zabývá stárnutím buněk, což je problém, který se samozřejmě týká všech živých organismů, včetně člověka. Pro vysvětlení tohoto přirozeného, ale nevratného procesu existují dvě hypotézy.
1: Ta první hypotéza říká, že stárnutí je vlastně odpočítávání počtu generací, tedy počet dělení buňky, které ta buňka prodělala. Po určitém počtu dělení se buňka stane senilní, senescentní a nastane její programovaná smrt. A kvasinková buňka je unikátní v tom, že je na ní přímo pod mikroskopem vidět, kolika dceřiným buňkám už dala život, kolikrát se dělila. Kvasinky se totiž množí pučením, když se z mateřské buňky oddělí nová dceřiná buňka. A po tomto oddělení buňky dceřiné zůstane jizva. Nám stačí potom pod mikroskopem spočítat tyto jizvy a víme, kolika děleními už ta mateřská buňka prošla. V realitě ve skutečném světě se oba tyto typy stárnutí v různé míře kombinují. A kvasinky nám svými rysy dávají jedinečnou možnost tyto procesy zkoumat a pochopit.
0: Je to něco jako tikání jakýchsi biologických hodin. Když uplyne určitý čas ze života buňky, opět nastává apoptóza.
1: Jsou schopny čerpat z buňky ven molekuly nečistot či škodlivých látek, které se dovnitř přece jen dostaly. A když se taková škodlivá molekula dostane ven z buňky, už nemůže škodit. Některé z těchto bílkovinných pump, které známe z kvasinek, mají velmi podobné vlastnosti jako pumpy v buňkách našeho lidského těla. A je proto velmi výhodné zkoumat jejich vlastnosti u kvasinek a pozorované jevy srovnávat s analogickými jevy u zvířat nebo člověka.
0: Ačkoliv jsou kvasinky jednoduché, většinou pouze jednobuněčné organismy, dokáží být velmi prospěšné k pochopení mnohem složitějších organismů, včetně lidského. A kvasinky mají i velmi zajímavý systém signalizace, nebo řekněme komunikace.
1: I u takto jednoduchých organismů můžeme pozorovat, že jednotlivé buňky spolupracují, posílají si navzájem chemické signály a řídí jimi své chování.
0: Dodává inženýr Karel Siegler z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
2: Tušila jsem, že kvasinky jsou užitečné, ale že jsou až takhle zajímavé, to tedy ne.
3: Taky mě to překvapilo. Uvidíme, jestli mě překvapí za týden další kategorie hub. V seriálu Tamary Urválkové se budeme věnovat lysohlávkám.

0: Říká se slizký jako had. Je to ale mýtus. Povrch hadího těla slizký není.
1: A co chodící had? To zní také jako nesmysl.
0: Jak to myslíte? Hadi se přece plazí, nechodí.
1: Teď ano, jenomže to tak nebylo vždy. S novinkou přichází biolog profesor Jaroslav Petr.
0: Jak přišli hadi o nohy?
2: To, jak ti hadi o ty nohy přišli, tak to je velmi zajímavý příběh, evoluční, a nejsou na tom věci úplně jednotní v tom názoru, proč ti hadi jsou beznozí. Někteří říkají, že ten had přišel o nohy ve vodě, že vlastně se vyvinul z mosasaurů, což byli vlastně druholní ještěři, kteří žili v moři. Druhý tábor vědců říká nikoli. Předci hadů přišli o nohy na souši, a to tím, že se začali žít pod zemí, začali si vyhrabávat chodby, tunely, a tam samozřejmě bylo pro ně výhodné dlouhé, úzké tělo. A jakmile se začne prodlužovat tělo, tak dochází k tomu, že zaprvé se velmi špatně koordinuje pohyb končetin, protože to je na strašně velkou vzdálenost. A navíc vlastně se ukáže záhy, že když je ten živočich dostatečně dlouhý, že je pro něj výhodnější, aby se pohyboval vlastně vlněním těla, aby se plazil, ne aby běhal po nohách. Takže vcelku měli vědci jasno v tom, že pokud má ten živočich víc než 70 obratlů před ocasem, tak už je tak dlouhý, že zákonitě dochází k tomu, že mu zakrní nohy.
1: Jenomže neexistovaly žádné doklady, žádné fosílie onoho přechodového stádia.
0: Až doteď. A podařilo se jí najít velmi kuriózním způsobem.
2: Teď se podařilo najít fosílii, která je had, kterému zůstaly všechny čtyři nohy. Takže on má ty nožičky krátké, on sám není nijak dlouhý, on byl dlouhý asi 20 cm, takže to byl spíš hádek. Zajímavé je také, kde byl nalezený. On byl nalezený v muzeu. A to dokonce v tom slavném Solnhofenském muzeu, kde jsou ptáci archeopteroxové a další skvělé fosílie druhohorní. A exkurze britských studentů paleontologie s jejich profesorem navštívila tohleto muzeum a pan profesor si tam všimnul exponátu, který byl popsán jako ještěrka, druhohorní ještěrka. A pan profesor pojal podezření, že to tak úplně ještěrka není, a u kolegů si teda vyžádal tu fosílii, bedlivě ji prozkoumal a zjistil, že ta 20 cm dlouhá fosílie má nožičky. Má jak přední nožičky, tak zadní nožičky, dokonce s prstíky, s všemi pěti prstíky na každé noze. Takže najednou tady máme hada, který dostal jméno Tetrapodophis amplectus, a je to vlastně, když to přeložíme do češtiny, tak je to čtvernohý had, objímavý, bychom mohli říct. Proč je objímavý? Protože on po těch nožičkách určitě neběhal. Na to byly ty nožičky příliš krátké a ti vědci se domnívají, že ten had zřejmě si s nimi něco přidržoval. Možná si s nimi přidržoval kořist, ale ti vědci říkají, že je možné také, že si přidržovali vlastně se ti partneři při páření, a proto tedy to obětí v tom jeho názvu.
1: Máme čtvernohého předka dnešních hadů.
0: Co tedy víme? Co se tím dokázalo?
2: Tenhle ten had určitě nežil v moři. Určitě žil na souši a byl tak malý, že nejspíš tedy se také sem tam někde zahrabával, prohrabával. Takže tenhle ten nález svědčí ve prospěch té teorie, že hadi jsou pozemského původu, nikoli vodního. Ale když jsme si říkali o těch 70 obratlých, jako o té hranici, za kterou už ten živočich vlastně ty nohy nepotřebuje, tak tady je vidět, jak ty výpočty občas nejsou moc přesné, protože tenhle ten čtvernohý had, ten má 160 obratlů. A pořád ještě si udržel nohy, tedy takže jsou vyvinuté.
0: Holt, některé předpoklady se potvrdily, jiné vyvrátily.
1: Přelomový objev ale není jistý, má své odpůrce.
2: Ona je otázka, k čemu tedy ty nohy používal, protože někteří vědci, ne tedy autoři toho popisu, ale jejich kritici říkají, že to je špatná interpretace, že má překvapivě dlouhé prstíky ten had a že to vypadá, že se asi přidržoval větví, že někde šplhal po keřích nebo po nějaké vegetaci. Dokonce se objevil názor, že on to vůbec není had. jeden vědec říká, že vlastně neviděl tu fosílii přímo, ale že viděl fotografie a že tvar obratlů, že podle něj vůbec neodpovídá tvaru obratlů, jaké by měl mít předek hada. Že spíš to připomíná obratle obojživelníků. A on tedy spekuluje, že byla taková skupina obojživelníků, která měla vyhynout před 250 miliony roků. A on říká, že tohleto by mohl být vlastně přežívající živá fosílie jakási těch obojživelníků, která vypadá jako had. A říká, že to by bylo ještě zajímavější, ještě větší vlastně pecka, abychom tak řekli paleontologická, než ten čtvernohý had.
0: Zajímavá situace. Buď máme objev, nebo máme objev ještě větší.
1: Uvidíme, co se ještě z fosílie nalezené přímo v muzeu podaří zjistit.
0: Uvidíme. A uslyšíme se za týden v dalším Meteoru. Hezký týden přejí Kateřina Březinová
1: a autor Meteoru Petr Sobotka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Oblíbená herečka Chantal Poulain slaví v těchto dnech své 70. narozeniny. Majitelce nezaměnitelného hlasu přejeme hodně zdraví a při příležitosti jejího životního jubilea nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná.

Bonjour, mesdames, messieurs, je suis très heureux que vous êtes ici. Takhle plyně já mluvím francouzsky, protože já jsem maturoval, ne, já jsem vlastně nematuroval z francouzštiny, ale několikrát jsem z ní propadl, to si pamatuju naprosto přesně. Tady je Český rozhlas 2, Praha, Tobogán, tady je Petr Jančařík a tady je divadlo U hasičů. Bonjour! Proč začínám dneska tímto způsobem, touhle nádhernou řečí, s kterou jsem měl takové problémy na střední škole, je to jasné, protože dneska bychom si převážně měli povídat právě o Francii, o Paříži, o tom,

0: co to je být Francouzem, o tom, jaká třeba jídla tam mají rádi, o tom, jak třeba slaví Vánoce a tak dále a tak dále. Ale s kým si budeme povídat? No, nebudu dlouho zdržovat, dámy a pánové, přichází, já chci říct, dívka. Možná, že už jako, to není úplně přesné vyjádření, ale kdykoliv ji vidím, tak vidím takovou sněhurku, takovou princezničku, takovou dívku. Lenka Filipová! Tak vidíte, nepřichází s prázdnou, ano.
1: Je to dobrá voda, to je Aquila, prosím.
0: Jo, no, to je, takhle začne dělat hned tady značky, lítají, tak to škrtáme okamžitě, ano, ano. Přátelé, vidíte, Lenka Filipová, dívka, která, já ani nebudu říkat před kolika lety, abych nezačínal jako takhle hr, ale...
1: Já s tou Aquilou taky začala.
0: Tak počkej, Leničko, ty jsi ve Francii studovala a my jsme ti to tehdy všichni záviděli, jo? Ano. To jsi byla ty a potom Zdeněk troška taky na nějakém gymnáziu nebo liceu tam někde studoval, jo? A já jsem si říkal, jo, to by byla paráda. Povídej.
1: No, tak to byla to prostě takzvaná coup de chance, jak říkají, kdyby tady byla Chantal, tak prostě coup de chance, prostě taková šance, která se nestává jednou, nebo se stane jednou, dvakrát za život, a prostě jedna známá mi přinesla informaci, že je možné i v té době prostě dostat stipendium. No a já jsem se pídila, vlastně mě vzala na francouzskou ambasádu a tam jsem se Francouzům moc líbila, bylo mě, já nevím, 20 nebo kolik, 18 nebo kolik takhle, měla jsem už to slušnou výslovnost.
0: Vidíte, muziku, ano, ano, no. Líbila se Francouzům, to si hned poznamenávám, jo? Představte si, že bych přišel já na tu ambasádu, jo? Jak rychle zase z těch schodů bych byl dole, jo? Já jsem tuhle dělal nějaký konkurs zase do něčeho a hodnocení bylo pěknej, ale blbec. Ne, pardon, takhle to bylo, pěknej blbec, tak. No, tak.
1: Ne, ono to bylo takový složitější potom, jako to nebylo jenom o líbení. Oni mě dali různý formuláře, papíry, musela jsem s jim slíbit, že se naučím francouzsky, protože výslovnost byla, ale neznala jsem francouzštinu. Já jsem začala angličtinou, to nikdo neví, no, já mám anglickou a francouzskou výchovu tedy. Takže v podstatě jsem se začala učit, chodila jsem k ním do Štěpánský, tam jsem udělala zkoušky, no a zatím jsem si dodělávala konzervatoř a vyčkávala jsem a oni mě slíbili, když udělám ty zkoušky, takže by mě to stipendium celé platili. To bylo od Francouzů opravdu, byli jako hodní, mi to platili, a pak jsem zase další dva roky čekala, než mi to prostě
0: než si na to ušetří Francouzi.
1: Ne, než jsem dostala potvrzení jako prostě státní, že prostě můžu vycestovat a tak dále. A jelikož jsem byla z dělnické rodiny původu, takže jsem prostě neměla problém a bylo to opravdu štěstí.
0: Můj děda byl horník a nejel jsem nikam, prosím vás.
1: Jo. Musíš se víc snažit.
0: No jo, stejně. Ne,
1: to je to štěstí, Petře.
0: Ano, ano, ano.
1: Pak už zase dlouho nebylo, víš, pozor, jako ten život jde v těch sinusoidách a já to takhle jako vidím. No, ten
0: a když jsi tehdy do Francie, to znamená, to ti bylo nějakých 22, řekněme.
1: Ano, ano, určitě.
0: Byla jsi nadšená nebo jsi byla něčím zklamaná? No samozřejmě se ti asi stýskalo.
1: Tak Francie, no to je velký otazník, protože dodnes si přebírám, co jsem udělala špatně a co dobře. Tenkrát samozřejmě to byla velká šance, otevřely se mi dveře, ale do takového velikého neznáma a do velmi jiného neznáma, než bylo tady. Takže teď nevím, v dnešní době je to úplně normální a svoji dceru bych posílala ven a snažím se, aby dělala jazyky a tak dále. A je to celkem, je to úžasný, co se otevřelo teďko v té generaci, ale tenkrát pro nás jako... tady v té hlavě, když jsme tady byli v té krabici zavřený trošku, jo, v uvozovkách, tak jako mě to připadalo, že to byl velký střih a že jsem ho prostě neunesla. Já jsem se tam sice vzdělávala, jo, a tak dále, ale byla to trošku schýza. Začala jsem se tam v podstatě i politicky jinak formovat a takže ten jazyk, kultura a tak, to bylo úžasný. Ale myslím si, že jsem nebyla zralá na tu dobu, abych všechno to, co jsem mohla, tam prostě do sebe absorbovala a tak nějak jsem to doabsorbovávala až potom. Pak mě to docházelo, až když jsem zase byla nazpátek.
0: Jo, čili ty jsi tam trochu stvokla hned na začátku.
1: Stvokla ne, ale tak jako myslím si, že jsem nevyužila všeho, co bych, nebyla jsem na tu dobu připravena, na tu šanci, jo. Teď bych toho využila.
0: No to se teď. Skládala si tam písničky, hrála si tam?
1: Určitě, samozřejmě už se tam projevovalo, byla jsem jak v tom prostředí tady na konzervatoři, studovala jsem mezinárodní konzervatoř, kytarové oddělení u Oscara Casarese. No a on byl tak hodný, že po půl roce mi ještě prodloužil studium, abych dostala opravdu papír na tu školu, protože to stipendium nebylo na tak dlouho, bylo jenom asi na 3 nebo na 4 měsíce.
0: Mě taky jeden pan profesor prodloužil studium asi o půl roku, ale to bylo proto, že jsem na počtvrté neudělal zkoušku jednu. No.
1: Ne, tady to bylo trošku jiný. On byl Urugvajec a tak trošku ty politické důvody a tak chápal, protože tam se to taky vařilo v Latinské Americe tenkrát. A, takže říkal, jo, jasně, a prostě musíš tady dodělat prostě to studium, mít toho uzavřený a na papíře. Takže v podstatě s profesorem to bylo strašná paráda. Nejdřív jsem s ním mluvila anglicky, pak trošku do španělštiny, spoustu spolužáků bylo Mexičanů a prostě Brazilců a bylo tam velmi veselo a byli to skvělí muzikanti. Muzikanti hodně jsem od nich pobrala, ale to právě si myslím, že jsem nestačila prostě všechno, protože tam byly ještě jiný věmy, protože jsem přišla, že z toho socialismu do kapitalismu a tam prostě jako mladou holku mě strašně věcí ovlivňovalo, který mě sváděli z té cesty, kdybych teď se koncentrovala vyloženě jenom na tu muziku, se vám přiznám. Jo. Takže to už by jako nebylo prostě žádný.
0: Já jsem už teď pochopil teprve, protože jsem pořád pátral, no. Cože si všechno nestihla. Tak, čili ty jsi tam spíš jako flámovala, teda, jestli jsem to...
1: Ne. Já jsem to nedořekla, takže já jsem v podstatě byla v tomhle prostředí akademicko, takovým klasickým a vedle jsem samozřejmě skládala písničky, seznamovala se s písničkářem a tam bylo to druhý, že
0: chlapi!
1: Ne, večírky a různý muzikantský příležitosti. No a tak jsem se i seznámila s, prostě potom jsem se dostala až v podstatě ke gramofonové firmě, která, taky nebudu říkat značku, takže u které jsem opravdu potom později vydala desku, ale nezůstala jsem tam potom. Mohla jsem se rozhodnout, jestli zůstanu. Chtělo to potom tam zůstat, opravdu tady opustit jako nás a věnovat se jako práci s public relations a všechno prostě dělat tak, jak se má, ale to nešlo prostě při cestování, takže já jsem se rozhodla vrátit k mamince, k tatínkovi, bylo mě moc fajn.
0: K mamince, k tatínkovi a k nám se vrátila. Tak, Lenka Filipová. Leničko, pojď, budeme zpívat. Já teď nevím, pozveš si někoho, nebo budeš na to sama?
1: Já bych, jestli můžu dovolit, tady se, ano, funguje mikrofon. Já bych pozvala svého spolupracovníka z letos právě nově sestavené skupiny, protože po pár letech přestávky začínám opět koncertovat pravidelně, takže pozvu Mirka Linharta.
0: Excelentní kytarista, Mirek Linhart. Lenka Filipová, Český rozhlas 2, Praha, Tobogán a první písnička.
1: Tak. A zavzpomínáme, zahrajeme písničku, která, už nevím ani z které byla desky, ale s krásným textem Zdenka Rytíře, jmenuje se Málo mám.

0: Tak Mirek Linhart a Lenka Filipová, to je tak hezoučký to poslouchat, že? A člověk má při těch písničkách prostě touhu si zpívat s vámi takhle, jo? Je to hezký, když se díváte do publika a vidíte, že tam někdo tak, jak sem tam otvírá ústa, vem si nějaký mikrofon a odpověz, no. Můžeš takhle třeba, no.
1: Je to moc pěkný, moc pěkný. No, já jsem právě i na dnešek volila starší písničky, tak doufám, že jsem udělala výběr v pohodě.
0: Ano.
1: A samozřejmě asi jiný.
0: Já ti dám ten mikrofon na drátě, tak.
1: Tak dobře, tak ano, nějaký lepší. Kam si můžeme, Petře, sednout?
0: Sedněte si, kamkoliv. Ano, vyberte si místo, zatím je tady
1: já
0: místa
1: tady
0: dost.
1: Do měkkýho můžu?
0: Tak, vidíte, jak my jsme to udělali, tak Lenka Filipová, která navštívila Francii a vrátila se zpátky. A teď přichází dáma, která navštívila z Francie Českou republiku a v podstatě už se nikdy nevrátila. Tak se jí tu zalíbilo. Ale když ona sem přijde, tak přichází pravý francouzský šarm, esprit, vzdělanost, ale taky jistá milost, musím říci. Chantal Poulain.

0: Chantal, Francie sladká, já to nesmím říkat. My jsme měli takovou upoutávku na ten dnešní pořad a já tam citoval jednu velmi známou báseň, kterou ty možná nebudeš znát, ale naši známou báseň, Francie sladká, hrdý Albion. Myslel jsem na takový to, jestli třeba ty Francouzi se s těmi Angličany ještě pořád tak jakoby škorpí, jo? Jestli jsou tam nějaké rozdíly nebo něco takového. No. Já tě zdravím, dobrý den.
1: Dobrý večer, dobrý den.
0: Ještě pochopte, se... ano, včera měla představení a jde rovnou z toho představení.
1: Ne, jak když jsem na jeviště, mám tendenci říct dobrý večer. Ale, no, Francouzi, já vždycky říkám kamarádi, které jdou ve Francii a řeknu, hlavně, prosím tě, nemluv anglicky, nemluv německy, ale mluv česky. Normální česky, anebo francouzský, ale jako způsobem to je úplně jedno. Ti Francouzi jsou tak pyšné a strašně rád slyšet, když cizinec se snaží mluvit francouzsky, že jo. Ale je to pravda, že ve Francii je lepší mluvit radši česky než anglicky nebo německy.
0: Chantal, já když tě poslouchám a ty máš takovou milou, mírně nesrozumitelnou češtinu, a přitom patříš jaksi k předním herečkám, de facto už českým dneska. To je zvláštní.
1: No, tak jak můj syn říkal krásná věta jednou, protože někdy se stydí, jak maminka neumí česky, a byl menší, a že koukal, jak se bavím s někým a otočil se na ten pán a říká, víte, moje maminka nemluví špatně česky, protože je blbá, ale jenom protože je francouzská.
0: Prosím tě, a když ty jsi přišla sem k nám, do Čech, jo, do Prahy a tak, jo, já jsem se ptal Lenky před chvíličkou, jestli to pro ní byl šok, když přišla k vám, jo, jak to bylo u tebe?
1: No, to jsem byla totálně zamilovaná, tak mi to bylo úplně všechno jedno.
0: To jsi jako do toho polívky teda.
1: No.
0: Já jsem to nechtěl otevírat tohle téma, ale jsem rád, že jsi na to narazila. Prosím tě, protože to já musím říct, možná, že tě to naštve. Je můj oblíbený herec samozřejmě, jo, je to prostě pan herec, že jo, úžasný. Ale no, už to téma dáme pryč.
1: Ale je to chápu, pozor, já ho to pořád mám hrozně ráda.
0: Dobrá zpráva. No, tady jak pro koho? Nebudu to rozebírat. No,
1: ale život je o tom, že jo. Já si myslím, že co ten osud v životě mě jako postavit před tváře, mě odvezl sem, když jsem měla jít do Americe, v New Yorku, když jsem potkala Bolek a mě vzal sem, tak tohle to nelituji a nikdy v životě nebudu litovat, protože to tady jsem se našla. Nikde. Ale taky člověk nikdy neví, jak ten osud v život bude se prezentovat dál. To znamená, že já vždycky říkám, nechám dveře otevřené do života a co se bude prezentovat, tak já nevím.
0: Ty působíš dojmem silné ženy, jo? Ženy, která dokáže přijmout osud, která prostě nějakým způsobem se tomu osudu nebrání, dokáže přijmout osud se štěstím, ale dokáže přijmout i třeba tvrdou ránu osudovou, jo? Taková seš skutečně, nebo je to jenom zdání?
1: Víte co, já vždycky říkám, člověk možná vypadá silný, ale někdy stačí udělat takhle, kopnout trošičku a spadne. Nejde o být silné, jde o to, jak ten člověk na tento okamžik se cítí a někdy jsme velmi, velmi, já jsem křehká, někdy jsem silná, ale snažím se držet svoje filozofie v životě a je to pravda, že já jsem se trošku narodila bojovník, že jo. Jak mě říká, že já jsem možná, mám víc mužský postavení, jakoby, ne fyzicky, jo.
0: Já si přece nic neříkám. Ale, naopak.
1: Ale jsem bojovník, jo. Já jsem bojovník, proto.
0: Lvice, ty jsi znamení lvice?
1: Ano, no. Ale pozor, lev, ascendant, lev. To je nehorší, my jsme totálně tupé, protože jedeme tak rovně. A když se máme rozbít hlavu, ale držíme za svý, jo. To je trošku nebezpečný.
0: A Lenko, a ty jsi, v jakém znamení jsi ty, Lenko?
2: Když já už... jsem vodnářka, takže.
0: Jo.
2: Tam nastává věk vodnářů, takže to uvidíme, co to přinese.
1: Ale prosím, jak to znáš ty lví?
2: No, teď jsme se o tom bavili, teď víš, no, vzpomínáš, a to už je hodně let, no, jak jsme kouzlili a čarodějnili tam. No.
0: Dvě čarodějnice se sešly, aha.
1: Jo. Já mám hrozně ráda.
0: Než se dostaneme k tomu Prévertovi, to si pošmáknete, já musím vyřešit jednu věc, co mě teda opravdu štve, že ti francouzští muži mají nějak celosvětově lepší pověst než ti čeští muži. Jo, jakože to se prostě říká Francouz, to je prostě takové jako, že oni jsou takový, teď tu lásku a teď, jo, jak oni, já, to mi řekni, recept protože nějaký.
1: Recept.
0: No jak?
1: No tak to recept na mužský neznám, že jo? Ne? Ale ne, já si myslím, že jo, je to pravda, že ti Francouzi jsou takové nonchalant, jak se řekne, takové nonchalant. A to možná to je ten šám.
0: Jo, já to, jo, už to začíná. Už to?
1: No, to není jako z toho pohybu dole, že jo. Ale
0: ještě, že to nevidí naši posluchači.
1: Ale a oni jsou taky velké potvory a u mě jako hned do očí takhle na vás kouká, že jo. Vy jste tak krásná. A je to pravda, že někdy jsou takové víc komunikativní možná. Jo,
0: to je chce to odvahu?
1: Odvahu. Jedou.
0: Ty pohyby, nonchalance, ano.
1: A jsou pyšné.
0: Tak já to zkusím.
1: Někdy to není opravdu nejlepší, ale jsou pyšné. Někdy to funguje a nikdy ne.
0: Madame.
1: Co zkusíš?
0: Vous êtes très jolie. Vous êtes,
1: No to takhle nepůjde, že?
0: Ne?
1: Já ti dám kurz potom.
0: Chantal Poulain, děkuju moc. Teď uslyšíme toho Préverta. Jak jste se domluvili technicky, jo? Do kterého
1: technicky?
0: Mikrofonu? Takhle, třeba do toho?
1: Ne, do toho nebudu zpívat, tak. Já musím zpívat tam.
0: Ano.
1: A já ale jsem Jacques Prévert. Ty chceš, že to zpívám
0: ano,
1: teď,
0: ano,
1: jo?
0: Ano.
1: Tak ale já nejsem žádná zpívačka, že jo? Ale rozumím
0: zpívačka.
1: To...
0: zpěvačka. Zpěvačka.
1: Zpěvačka, pardon. Já nejsem žádná zpěvačka, já nejsem Lenka Filipová, že jo? A protože
2: pozor, já jsem kytaristka, takže jsme dvě, které nejsou přespěv.
1: Ale to je pro mě další možnosti někdy se vyjadřovat a říct věci, které mě záleží. A Jacques Prévert napsal Les feuilles mortes, mrtví listy, a že o lásce, jak do života láska, a když uteče, tak nechá ty značky.
0: Otisk.
1: Do celý život, v celý vaše život. A to je o tom. Ale nebudete možná rozumět.
0: To je právě ta nádhera v tom, že my nebudeme rozumět, ale bude to nádherné. Ty si přejdeš k tomu svému mikrofonu a my si poslechneme něco, jak už Chantal naznačila, čemu možná nebudeme rozumět, ale já mám takový pocit, protože jsem to slyšel trošičku na zkoušce, že ta atmosféra, že ta nám úplně bude stačit. Tak tedy Chantal Poulain.
1: Pane zvukář, můžeme. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux quand nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles

la vie. Oh, je t'aimais tant, tu étais si belle.

Ja kolikrát si říkám, že život je někdy fakt tvrdá, ale stojí za to, protože máme láska. Mais la vie, c'est parce qu'il s'aime tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer,

0: Chantal Poulin. Chantal, pojď sedni si k nám tady. Vem si, ten druhý mikrofon.
1: Já jsem chtěla říct, ano? Jak jsem nezvykla zpívat jenom v divadle. Je to pravda, ale málo, to je novinka, že jo. A já úplně šílím, protože celé to tělo se třepe. A to nejhorší, že když hrajete a máte trému, tak je to v pohodě, tak to člověk se dostane. Ale nejhorší je, když to člověk drží ten mikrofon, protože to takhle a všichni to vidějí, že jo. A to je hrozně pocit, ale já se zvyknu.
0: No ale to vůbec, všimli jste si něčeho? Já absolutně, to jsem se na tebe díval hezky zblízka a díval jsem se taky na Lenku, která si tak jako najednou jí tam běžela zase ta Francie v těch očičkách a tak jako bylo to sladký, bylo to smutný trošičku a ty si tam hezky řekla, že ten život je tvrdý, ale že máme lásku, jo, a proto to za to stojí žít. Já teď nechci být zrovna nějak příliš knižní, jo, ale ta láska, to je takový dotyk s Bohem, že jo?
1: Tak láska je absolutně nejdůležitější v životě, no, neexistuje nic jiného.
0: Proč o tom, ale Chantal, mluvím?
2: Dár,
0: ano, ano, ano, ano, dámy, proč o tom mluvím? Přicházejí dva milovníci, Zdeněk Velíšek a Honza Šmíd.
3: Je první milovník.
0: Tak, to jsou dva pánové, kteří o Francii toho vědí opravdu hodně, protože je to jedna z těch jejich velkých lásek. Oba dva zpravodajové, oba dva lidé, kteří by mohli od této chvíle mi vzít mikrofon a už by mě nepotřebovali, protože by jen a jen vyprávěli, když se řekne Francie. Zdeňku, co se vám vybaví?
3: Je to na minutu 10 nebo na minutu 15?
0: Ano, jak tu stopáž nedodržuje. Máte pár vět holých, mírně rozvitých, můžete říct.
3: Mně se toho vybavuje hodně, protože Francie je pro mě taková laboratoř, kam jezdím zkoumat život, který nás čeká, nebo který je kolem nás a my ho neznáme, anebo ho známe málo. Tak se mi vybaví spousty věcí. Nechtěl bych, aby se mi vybavovaly ty poslední vzpomínky, protože ty nejsou úplně nejlepší.
0: Vám někdo vštípnul kufr ve Francii nebo něco?
3: Kdyby kufr, celou techniku televizní.
0: Ve Francii?
3: No ano, víte, ona Francie má hodně tváří.
0: Tak to je zajímavé, teď pořád to bylo samé chválení a ta Francie, ti Francouzi vám štípli kufr, ti milovníci.
3: No ano, všichni jsou tam Francouzi v různých barev. Že, Francie má náhodou tu politiku, že tam se nikomu neříká, vy jste Arab nebo jste Cikán, třeba každý je Francouz. A ten Cikán například, to jsou les gens de voyage, lidé cest. Říkají, les gens de voyage, je to i v zákoně, který vyhrazuje tábořiště například. Jo, a o těch bych měl potom třeba jednu historku. Jo.
0: Ale hned, můžete hned, pak zapomeneme.
3: No tak to bude historka o tom, jak francouzští les gens de voyage, tedy prostě Romové, ale tam se jim říká žítan, takže spíš Cikáni, zavolali četníky na štáb České televize. No jo, jeli jsme, já to zkrátím.
0: Vy jste jim něco štípli, nebo co?
3: Ale pak, pár obrázků jenom, no. My jsme přijeli do Brestu a měli jsme tam dělat něco, co se jmenuje Oceanopolis. Já jsem moc dobře nevěděl, co to je, to nové. A měli jsme to dělat proto, že to zaplatila do značné míry Evropská unie, tak mě to trošku zajímalo, co všecko Evropská unie může zaplatit v takové bohaté zemi, jako je Francie. Oceanopolis, jak se ukázalo, je velikánské akvárium s vědeckým zázemím a studuje se tam oceanologie. A je to na břehu moře a my jsme to nemohli najít, protože se stmívalo, pršelo a byli jsme nervózní. Tak jsme jezdili po těch vozovkách po břehu a najednou jachty. Kotviště jacht, krásný jachty, opravdu tedy milionářský. A přes silnici, přes vozovku, jak se to říká, no, karavaning. Prostě jsem si říkal, tak to patří k sobě, že jo, tak karavany a hned vedle ty jachty, tak si to natočíme, já jdu dělat nějaké Oceanopolis, ještě nevím, co to je, třeba se to bude hodit. Tak jsme udělali, tak jsme zajeli na parking, stáli takhle hezky dokola, tak jsme jeli vnitřním okruhem, vnitřním kruhem mezi nima, no, lilo jako z konve a na jednu z těch karavan začaly vybíhat tmavší tváře, já jsem si říkal, aha, tak to znám, tady jsem teda naletěl, protože Romové ve Francii dost tábořej. Oni nežijou v kamenných domech, jak sami říkají. Ne, ne. Oni mají právo u každého 5000 města, možná, že dneska už u každého města, protože měl být nový zákon, mají právo na tábořiště vybavené hygienou. No a tohle tábořiště bylo tak luxusní tedy, že jsem nepodezíral nikoho z toho, že nás za chvíli tedy osočí, že točíme něco, co by mohlo mít jakýsi rasový podtext. No a než jsme se, v okýnka jsem nestahoval, ale zajeli jsme rovnou k východu z toho parkoviště, ale než jsme tam dojeli, tak bylo auto obstavené popelnicema. A že nepojedeme nikam, to že ne, a tím to hezky vysvětlíme. No a já jsem říkal, no ale já, podívejte se tady, já teď jsem nevěděl, mám stáhnout do okýnku a půjčit jim mobil, aby zavolali jedné velké ochránkyni francouzských Romů, s kterou já velmi dobře znám, že už jsem točil v jejich prospěch spoustu věcí ve Francii. No a tak jsem váhal, jestli to okýnko stáhnu nebo nestáhnu. Nakonec jsem ho stáhnul, ale říkal jsem, a ještě nápad, zavolejte na úřad. Ne, ne. My zavoláme četníkům a zavolali četníkům a my jsme 2,5 hodiny čekali, až četníci, no tak když je zavolají Romové, možná nespěchali zrovna. A tak jsme čekali, než se to vysvětlilo, technik říkal, hele, já ty popelnice projedu. Já jsem říkal, ne, ne, pro boha, ne. Měl jsem posléze ještě horší zkušenosti v této krásné sladké zemi, ale tahle ta dopadla velmi přátelsky, velmi dobře, stisky rukou a odjeli jsme. No ale vidíte, co se může stát ve Francii.
0: Zdeněk Velíšek. Tak Honzo, jak je to u tebe? Ty máš jaksi podobné zkušenosti z Francie, je to tvoje velká láska, ty jsi dokonce vydal 3 knížky, teď bude vycházet 4. o Korzice, někdy příští týden dokonce snad.
2: Tak, tak, ale nejdříve bych, jestli můžu, rád bych se připojil k vaší diskuzi o francouzských mužích, protože jsem poslouchal zákulisí a mám k tomu jenom takovou malou poznámku, protože si myslím, že vlastně francouzské muže nejlépe charakterizuje jistý citát, který nemohl vymyslet nikdo jiný než Francouz, který prohlásil, že láska je úsilí. A láska je úsilí, které muž vynaloží na to, aby mohl celý život zůstat s jedinou ženou. A to si myslím, že přesně charakterizuje vůbec tu francouzskou mentalitu, která ovšem, možná, že mnozí z vás se zeptají, co pořád na té Francii máme, proč pořád o ní vyprávíme, proč ji pořád milujeme. Já si myslím, že to je hlavně kvůli jídlu. A
0: teď si mi začal být sympatický velice, ano.
2: Teď si možná mnozí z vás řeknou, tak to bych teda, co ten může povídat o jídle, to bych chtěla být v kuchyni. Ale já si myslím, že to tak je. My jsme před chvílí šatně si povídali s paní Chantal o tom, proč je Francie tak přitažila, o těch vůních, o těch chutích, o tom, o těch dojmech. A já si myslím, že to jídlo je prostě ta nejdůležitější věc, která je charakterizuje. Protože já mám několik zkušeností. Já si třeba pamatuju, že mě jeden můj přítel pozval v Toulouse na oběd a já jsem zrovna měl vlak a nemohl jsem vlastně tam zůstat dokonce. Jak známo, francouzský oběd trvá pěkně dlouho a on měl slzy v očích a chytal mě, jak chytá muž dívku, která odchází, už ho nikdy nechci vidět a prosil mě, aby si dojedl aspoň tady kousíček, tady prostě to kuřecí, protože je to prostě zločin opustit toto jídlo v plném běhu. A teprve tam jsem poznal, co to pro ně znamená a když vlastně se mluví o rozdílech v mentalitě mezi třeba řekněme Američany a Francouzi, tak vždy se dostaneme k tomu jídlu, protože jak znám Američané, když mají nějakou schůzku biznismeni, tak řeknou, tak byle, máme plán A, plán B, toto jsou varianty, 4 si k tomu něco řeknou a oni to zakončí tím, tak, dospěli jsme k řešení, že plán B je nejlepší a od tohoto plánu B vlastně začínáme. Francouzi začne jeden, začne vyprávět o plánu B, druhý se přidá a řekne, že to je prostě také zajímavé, ale že slyšel o více variantách a teď se takhle začnou bavit. A nikdo samozřejmě neví, kde začali. A pak jeden řekne, no to jestli takhle budeme pokračovat, tak nestihneme k oběd. A další řekne, a co je dneska k obědu? A řekne, no dneska máme kuře po burgundsku. Přidá se další, který řekne, no a dělá se to stejně jako kuře po provencálsku. Moje žena, to tam dává temián. A ne, to se dělá úplně jinak, temián tam nedává. A takhle vlastně oni začnou bavit celou hodinu, pak přijdou na to, že je čas jít opravdu na ten oběd a jdou na ten oběd. Jo. A to si myslím, že to je prostě přesně takový oni jsou a je mi to na ně hrozně sympatický. Nemluvě o tom, že když je prostě 12, tak ať se děje, co se děje, ať volá Širák nebo kdokoliv, jde se prostě na oběd a tam že jsou do 2 a pak se teprve vrací. Neexistuje nic, co by mohlo nějak od toho oběda odvést a já si myslím, že v dnešní době, kdy prostě pořád někam spěcháme, nebo nás zajímá úplně jiné věci, je to strašně sympatické.
0: Honza Šmíd, děkuju moc.
1: To je přesně,
4: Je to přesné.
1: Tak ano, vy jste to chytli,
3: no, já
1: přesně,
3: jenom snad, co Francouzi jsou. Přeci jenom, abych poopravil to o těch mužích francouzských. No. Že ta láska, že pro ně úsilí, dej jim to tak samo, že je pro ně těžké zůstat s tou jednou ženou.
0: Myslím, že to je znalec života. Pánové, posaďte se. Zdeněk Velíšek, Jan Šmíd. Tak, Lenko, je čas na písničku. Je čas na písničku. Jsem zvědav, jakou teď nabídneš a naservíruješ pro Český rozhlas 2, stanici Praha a také pro pořad Tobogán.
4: Takže já bych teďko navázala plyně na to jídlo. Zase bych se vrátila. Nebude to písnička o jídlu, ale bude to i to, co nás, ta duševní potrava, o které jsme mluvili u Chantal. Je to zase o lásce. Opět starší písnička z desky, podle níž se také, podle téhle písničky se vlastně ta deska jmenovala Částečné zatmění srdce.

0: Tak, takové zatmění srdce, já nevím, Zdeňku, jestli o tom můžu mluvit nebo nemůžu, ale já mám pocit, že už se ta historie jednou musí nějakým způsobem rozřešit. Přátelé, vy tomu nebudete věřit, ale je to tak. Takovéhle částečné, možná úplné zatmění srdce měl kdysi před nějakým časem Zdeněk Velíšek totiž. A on se mi přiznal k tomu, že vždycky Lenku Filipovou obdivoval. Ona se mu už líbila asi, já nevím, jestli už tě znal od té doby, co si žádala o to přijetí tam do té Francie, na to studium tam, nevím.
1: Já nevím, to se netroufám vůbec odhadnout. Ale ty nás pořád nutíš do nějakých pikantností.
0: Ne.
1: Od začátku jsem to pozrela.
0: Pozor, Zdeněk si bere bezdrátový mikrofon, tak jsem zvědav, jak to dopadne. Ano, no to nevím, jestli je to zapnutí, ale určitě my vám to zapneme, Zdeňku. No. Tak, výborně, výborně.
2: Teď možná přece jen, no.
0: Dráťák je nejlepší. Tak, prosím.
2: No, začal jste to tedy tak, aby to opravdu veškeré publikum zaujalo. Bylo to trošku jinak.
0: Ale no tak, no.
2: Já jsem filolog a když jsem slyšel Lenku zpívat francouzsky, tak jsem si říkal, bože, takovouhle výslovnost, kdybych měl. A pak mě zaujala poetika těch písniček, které Lenka zpívala. No, bylo by téměř negalantní, kdybych nepřiznal, že se mi Lenka samozřejmě líbila, že se mi líbí dodnes, ale o to tu skutečně tehdy tak dost nešlo.
0: Ale možná, trošku,
2: že se,
0: jo.
2: Ale možná, že jsem se chtěl zalíbit já jí, protože ta poetika, jak jsem říkal, pane Zdeňka Rytíře, ta mě zaujala velice, to jsou krásné básně. A já jsem vzal ty texty a začal jsem si je zkoušet překládat do francouzštiny pro Lenku. Proto sebou nosím tady ty desky. Toto. Vyhrabal jsem ty texty dneska ze zásuvky, hodně ze spodu, protože je to dobře 15 let, co jsem se pokoušel se prosadit na poli uměleckém.
0: Čili vy jste
2: a ještě k tomu tak ano. Don Quixotsky, že jsem se pokoušel krásné básně přeložit do stejně básnické francouzštiny.
0: Tak a přátelé, jak myslíte, že toto nádherné úsilí tohoto Don Juana, Zdeňka Velíška, je? Jak bylo odměněno? Co myslíte? Ani si ho nevšimla, přátelé. Nic. Vůbec nic. Jo?
3: No, je to pokaždé.
1: Jdeme to rozbírat.
0: No, já jenom Lenko, aby si věděla, o co si přišla. A protože Zdeněk Velíšek po 15 letech má tu možnost, jo, alespoň ti veřejně přečíst, alespoň jedno 4 verší z těch nádherných věcí, Zdeňku, co byste... Ano, co byste přečetl například, co tam máte
2: to funguje teď?
1: Určitě. Zdeňku, teď jsem zvědavá, jak jsem byla nezralá, jak už jsem to říkala na začátku, jak jsem byla někdy nezralá, takže já ráda, jestli tyhle destičky mě zase věnuješ, tak budu strašně ráda. Snažím se dohonit své škraloupy.
2: Já teď nevím, jak budeme pokračovat, ale já mám těch textů samozřejmě
1: a byly krásné. Ano,
2: takže tyhle ty jsou tvoje.
0: Tak, podívej se, tady je třeba Toulavý valčík.
1: Ano. Francouzštině, úžasný.
2: Ale já, zkusme to s tím stresem. No. To je totiž
1: něco, pozor, ten zase... Ano, bravo, ano, pane stres,
2: bravo,
1: to byla krásná.
2: Bravo, pane stres. Tak to se mi dělalo líp, protože už tehdy jsem nějak tušil, že ten stres mi zůstane asi až do smrti. Že to bude ta Milenka, která mě bude doprovázet.
0: Teď si jenom poslechněte, no. Jo, co nádherného teď... do francouzštiny přebásnil Zdeněk Velíšek.
2: Lenko, vy nemáte teď ten stres česky, že ne? To jsem dal vám. Dobře, no, ale, nevadí. Já jsem myslel, že bychom to udělali.
1: Takže já to mám takhle v životě.
2: A znáte to?
1: Jak
2: znáte?
1: Neznám, ten, ale ne, že přesně text, takhle mě někdy okolnosti donutí, nebo prostě mě tlačí, že někdy věci, které jsou už zapomněné, že třeba znova tak, se dostanou to, na povrch. Takže pozor.
2: Jo, pardon, já ano. Jsem si uvědomil, jako správný novinář, že nás tlačí čas. Že nás tlačí čas.
0: A taky v oběd bude, taky oběd ve 12.
1: Posloucháme, tak, ano.
2: Bravo, monsieur stres. Bravo, pane stres, možná si někdo vzpomenete, jak to je. Je connais mec, il a calculé ses chances. L'amour ne pèse pas trop lourd dans sa balance. Ce qu'il veut, c'est de récolter sans s'aimer. Dans la vie, c'était le fric qu'il aimait. Vite, vite, le temps presse. Tout pour le business, pour les affaires. Nom de Dieu, il exagère. Pas vrai, monsieur Stress? J'ai un copain, il ne faisait que du jazz. Chaque nuit dans la boîte.
0: Děkuji, to
2: pas moyen qu'on le chasse.
0: Ano, ano,
1: teď
0: ano.
1: By se hodil, abych to začal zpívat. Ano, jo, rovnou. Ano.
2: Nechtěl jsem být tak zlomyslný. To nejde.
0: Podívejte se, Zdeňku, jak my, jo, co vám Český rozhlas 2 stanice Praha, jak my po těch 15 letech jsme vám nabídli, abyste konečně
1: setkání,
0: mohl...
1: Setkání, že jo, ano, profesionální uplatnit,
2: mikrofon.
1: hormony.
0: Lenka je dojatá. Lenka je dojatá. Je z toho úplně na měko. To ještě bude muset zaspívat nějakou píseň. Lenko, co tomu říkáš? 15 let je tento člověk v podstatě miluje.
2: Zdenku, a nezanežil jste na mě?
1: Zdenku,
2: tady bydlím přes ulici a už o tom, abych obcházel ten blok, než se odvážím jít domů.
1: Zdenku, moc děkuju a jestli teda můžu to nějak vynahradit, tak já si to znova prostuduju a já vím, že tenkrát byly překrásně, ale nedostala jsem k tomu.
2: Moje přání, které již trvá víc než těch 15 let, je, aby se to skutečně někdy zaspíval.
1: Děkuju.
2: A aby to byl tento děkuju. Hlas, který to zaspívá.
1: Před svědky, takže já slibuju, že já si to přečtu, prostuduju a určitě něco vyberu. Děkuju a omlouvám se.
0: Ale je to stvrzeno, je to jasné, další dvojice je na světě.
4: Lenka, musíš už zpívat ve francouzštinu.
1: Myslíš?
4: No, je to si myslím.
1: Chantal překontrolovala.
4: No, je to úžasné.
0: Tak a teď Chantal. Jo, chýlíme se ke konci v podstatě našeho dnešního setkání. Tobogán za chviličku, za chviličku, za nějakých 5-7 minut bude končit. Není to nádherné? Ten nádherný 15-letý platonický vztah. Stalo by se něco takového ve Francii?
4: Ne. A já, my jsme se říkali hrozili, já si myslím, že to duše slovanská je romantika. To je pro nás romantika. To je takové hluboké romantické a to patří právě, já jsem říkal, že vy jste velký romantik. Francouzi jsou trošku míň romantik, jsou takové drzější, jo,
2: myslel,
4: jsou takové krutější.
0: Vidíte, kdybyste byl trošičku, jak máte tu Francii rázněnku, kdybyste byl trošku tou mentalitou Francouz, tak už dávno zpívala Lenka Filipová vaše písničky ve francouzštině, protože byste jí prostě trochu přiškrtil. Že jo? No, takhle to dopadlo jinak, ale no, čili to je takový, my jsme teď přišli na ten velký rozdíl.
4: No, to my jsme přišli a je to krásný, protože o tom mluví Francouz. Jídlo, láska a je to všechno spojené. Jo, je to o tom, že právě člověk miluje žít, miluje existovat a se radovat. A to je právě ten fakt, který se mě co říkal.
5: No ale hlavně já si myslím, že my vlastně chceme žít podobně, ale pouze si to neuvědomuje, protože když se vlastně podíváte, jak je to jídlo důležité, tak všechny svátky, když se něco hezkého přihodí, slavíme dobrým jídlem. Dělá se dezert, všechno takové. Dokonce milostný akt, když už teda jsme u toho, vlastně začíná na večeři, že jo?
4: Ano,
5: protože
4: ano, správně.
5: Když někdo někoho chce někam pozvat, ho pozve na večeři, on teda chce pozvat někam jinam, ale nejdřív ho pozve na večeři, že?
4: Přesně, ano.
5: Takže to se
4: všechno kolem
5: divit.
4: Stole. A rodina, komunikace,
0: Rozjeli takhle na závěr. Nejdřív pan Velíšek tady začne o Romech, teďko ty ještě začneš o milostném aktu, ono bude 12 hodin, aby jsme šli na oběd, že jo?
4: No právě.
0: Čili my jsme našli spoustu jaksi styčných bodů s tou Francií.
5: Jsme nemluvili o Paříži ještě, zapomněli jsme na Paříž.
0: A zapomněli jsme na Paříž. Když, a teď na to máš opravdu jenom jednu minutu, Paříž.
5: Ne, tak to nejde. To v jedné minutě nejde. I když možná vlastně. Jeden můj kamarád mi říkal úplně úžasnou věc, která Paříž charakterizuje naprosto přesně. On říkal, že Paříž je jako krásná, nádherná žena, která nás okouzlí a kterou potom časem nevidíme. A když ji znovu potkáme, tak nás její krása ohromí. A to je, myslím, naprosto přesné.
4: No, a co Marseille?
0: No, počkejte, takhle byste mohli rozebírat jednotlivá města. Ty jsi se narodila v Marseille?
4: Já jsem z Marseille.
0: Ano, já jsem to tušil.
4: Přístav.
0: Tak, to přístav jsem, Marseille, no, ano. Si připlul a tak.
4: Přijdeš a odcházíš.
0: No, ale protože ten čas, když se setkáte s přáteli, tak rychle běží, tak já musím říci, že je tady chvilka na poslední písničku. Před tou písničkou bych chtěl poděkovat. Chtěl bych poděkovat Zdeňkovi Velíškovi, kterému jsme dnes splnili jedno velké přání. On mi říkal, Petře, nemluvte o tom, ale nakonec se to podařilo. Zdeněk Velíšek, děkuju moc. Honza Šmík, děkuju velmi. Chantal Poulin, merci beaucoup. Mirek Linhart a Lenka Filipová, merci bien.
1: Jsem si si tleskala. Tak teď to bude písnička z poslední desky a myslím, že je stylová, jmenuje se Easy. Jednoduše prostě můžeme.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová hra.
2: V cyklu rozhlasové hry z archivu vám tentokrát na Pohodě nabízíme příběh spisovatele Miloslava Stingla Havajský princ. O chlapci s tajemným královským jménem, které znamená samotu, a o jeho velkém tajném snu. Pěkný poslech.

Jsem vítr tulák. V toulavém plášti oblétám zemi a ve větvích spím. Zastav své kroky a poslouchej chvíli. Řeknu ti všechno, co o světě vím. A nebo počkej, pro dnešek stačí jediný příběh. Dobře ho znám. Palmám ho šeptali zobáčky ptačí. Z ostrova Níhau ho nesu sem k vám. Cítíš, jak jméno ostrova voní? Jak celá Havaj má slunečný dech? Rybky se v zálivech se stíny honí, kapky tu stékají z palmových střech. Pod jednou střechou chlapec tu spává, královské jméno mu tatínek dal. Chlapci se za noci velký sen zdává, že bude slavný, jak jmenovec král. Kamehameha zní jeho jméno. V havajském jazyce samotu značí. Ale už dost. Slunce se chystá spát.

0: a příběh z Havaje tiše sem kráčí.
1: Večer už se houpá na palmových listech. Nech své rybičky a pojď domů.
2: Už jdu.

0: Tak to vidí ta rybičky. Jméno mám královské a poslouchat stejně musím.
1: Počkejte, zavřu kamennou hráz vašeho jezírka, abyste mi do rána neuplavali.
0: Ty černá, budeš hlídat červenou. Je ještě malá a mohla by se v noci bát.
1: Tak, dobrou noc.

0: Nejdřív si pěkně sedni, tak a teď jes.
1: Jú, tarová kaše, to si pochutnám. A mami, kdo na to přišel, abych se jmenoval Kamehameha?
0: No přece tatínek a já.
1: Vy chcete, abych byl slavný, mami?
0: Chceme, abys uměl pořádně pracovat a teď, když jsi malý, aby ses pořádně učil.
1: Ale já bych chtěl být slavný, jako byl Kamehameha veliký.
0: Třeba jednou budeš. Tak teď to dojez a

0: čem si dnes nechám zdát? O škole? Nebo o tom, jak jsem přepral Kavahariho? Posměváček, říká mi havajský princ, jako kdybych mohl za to, že se jmenuji jako všichni havajští králové. A jen Kavahari začne, hned se mi smějou všichni kluci. Ale stejně se mi to jméno líbí. Za pár let budu udatný, jako byl Kamehameha velký. A pak se uvidí, kdo z koho.
1: Podívejte se, podívejte, jeho výsost připlouvá.
2: Havajský princ, havajský princ, nech si to Kavahari.
3: Nenechám si, havajský princ, a hotovo. Pořád sedíš v koutě, nos nahoru, a vymýšlíš, jak budeš slavný.
1: Taky krásky zpívá,
4: aby přivolal princeznu.
2: Jestli toho nenecháte, tak vám ukážu.
3: Podívejte na prince, jak si troufá.
4: Kavahari bys toho zatočil, Kamehameho. Raději moč?
3: Co zatočil? Utopil bych ho v moři a nechal se žrat žralokem. To bych s ním udělal.
1: Pozor, kde jsem učitel?
5: No tak, kluci, nechte hádání a pěkně do školy. Dnešní vyučování začneme hodinou dějepisu. Kamehameho, kde jsme skončili minule?
0: Jak si Kamehameha veliký utkal s vládcem kraje Kauky Valem, jak si byli ky?
5: Dobře, dobře. To bylo období, kdy sváděl král Kamehameha boj o moc nad Havajskými ostrovy. Pamatuje si ještě někdo, jak se tehdy králové oblékali?
6: Já jo.
5: No, Kavahari, minule jsem vám o tom vyprávěl.
0: Jako ptáci.
5: Tiše. Vysvětli nám to, Kavahari.
0: Jako ptáci, mono, a ještě měli na sobě zuby a na hlavě.
5: Kamehameho, poraď Kavahari, mu trochu to popletl.
0: Nosili nádherný plášť, sešitý ze žlutých per ptáka Mono. Celý plášť byl na okrajích ozdoben zuby nepřátel, které král přemohl v boji. Na hlavě nosili přilbu také ze žlutých ptačích per.
5: Výborně. A teď dávejte pozor. Kamehameha Veliký se narodil v červnu roku 1736. A protože se letos budou na všech ostrovech pořádat veliké oslavy na počest výročí jeho narozenin, rozhodl jsem se, že naše malá škola na ostrově Nihau uspořádá pro chlapce soutěž rybářů. Počkejte. To vás ani nezajímá hlavní cena? Vítěz rybářských závodů dostane pěkný luk a šípy.
0: Luk a plný taulec šípů. Musím ty závody vyhrát.
5: Závod má jednu podmínku. Můžete rybařit pouze takovým způsobem, jakým lovili lidé za časů Kamehamehových. Vyhrává ten, kdo uloví nejkrásnější a největší ryby. Tak se pilně připravujte, závody budou přesně za týden. Kamehameho, a ty nás po závodech potěšíš svým zpěvem.

krabičky, černá a červená. Mám pro vás novinu. Vyhraju závody a nikdo se už nebude posmívat, že jsem havajský princ a že své jméno Kamehameha nosím jen pro ostudu.

0: Poslouchej, Kamehameho, ty bys chtěl závody vyhrát, viď?
1: Chtěl, tatínku. Pomůžeš mi?
0: Jsem dobrý rybář, synku. Můj děda byl jeden z nejlepších na celém ostrově a jeho táta taky nevozil z moře loďku prázdnou. Nesmíš nám udělat ostudu. Pojď, pustíme se do toho. Můj synu Kamehameho, synu rybáře, přeji ti, aby byl tvůj úlovek 7. dne bohatý a tvá plavba po vlnách našeho moře šťastná. Běž a přines liánu Aha, která bude chránit tvou práci, práci člunaře, před vyrušováním a před všemi zlými silami.
1: Ano, tatínku.
0: Chceš-li od moře pomoc, musíš mu nejprve přinést dar Kamehameho synu rybáře. Musíš mu obětovat. Moře nežádá mnoho, jen 2 ryby. Rybu černou a rybu červenou. Zde je máš. Vkládám je do tvých rukou a slož oběť mocnému moři.
1: Červenou a černou rybku?
0: Neváhej, Kamehameho. Moře čeká a odvděčí se ti plnou loďkou nejkrásnějších ryb. Moře, dej našemu synovi své ryby, své děti.
2: Ahy, Enuji, Bonipoto, Kavakavu.
0: Uhy, Uli, He, Humu, Apua, Apua.
2: Dej našemu synovi ryby Kihy, Kihy, Akuli a létající rybu Mololo.
0: O to tě žádám já, rybář z misu Kavajoa.
2: O to tě prosím já, matka chlapce Kamehamehy.
1: Rybičky, rybičky, obětoval jsem vaše sestřičky. Odpusťte mi to. Víte, moře chce od rybáře oběť. Kde jste, červená a černá rybko? Kde jste? Kam jste z mého jezírka uplavali? Ale to jsou přece tatínkovy stopy. Vedou pískem právě sem. Kamehameho.
3: Veliký Kamehameho, obětoval jsem pro tvůj obraz mocnému moři svoje 2 rybičky z jezírka. Proč jsi mi je vzal, tatínku? V moři je tolik obyčejných ryb červených i černých.
1: Nezlob se, veliký Kamehameho, že jsem smutný. Musím udělat všechno na světě, abych vyhrál.

0: Dílo se zdařilo, člun je připraven, synku. Je černý a pevný. Čarovná liána Aha mne ochránila před zlými silami. Tady máš kovové dřevo a vyřeš si nové pádlo.
1: Tatínek rozhodl, že budeš lovit rybu kavakavu. Je krásná kamehameho a dá se zlákat duhovými udičkami, které vypadají na vodě jako malé rybičky i já.
2: Děkuji vám. Moc bych chtěl vyhrát.
0: Neboj se. Znám místo, kde se kavakava objevuje. Tam na východním břehu, hned pod rozeklanou skalou. Kavakava připlouvá, když je slunce přímo v nadhlavníku. Zítra tam na ní budeš čekat.
2: Dobře, tatínku.
0: Večer tě vzbudím a natrháš si kapradinu Pala. Je úplněk a kapradina bude mít kouzelnou moc. Připevníme ji na přídi člunu. Přiláká ryby přímo na tvé udičky. Budeš slavný rybář Kamehameho, nejlepší ze všech chlapců našeho ostrova.

0: 18, 19, 20, 21, 22, 22 lodí. Chlapci závodníci, rybáři, připravte se!
1: Lano, uhni s kocávkou, havajský princ musí plout první, parádo!
2: Lano, nenech se!
0: Vzdejme před závodem, který potrvá do zítřejšího rána, hold tomu, na jehož počest dnešní závody pořádáme.

0: Lasst ihn!
1: Uzi, pojď sem. Vylez ze své díry. No pojď, pojď. Tak, a už je mám. Já mám šikovný ruce. Mě neutečeš. Šup, a už si vtek vy. Máš tam kamarády, můžete si povídat.
2: Tak co, Majluku? Jak jde lov?
1: Dobře, pane učiteli. Úhoři poslouchají. Už jich mám 10.
2: Tak vidíš, do zítřka jich nachytáš tolik, že ti nebudou stačit všechny tykve z ostrova.
3: Ty kavakavy určitě připlujou. Slunce mám právě nad hlavou a udičky se třpití jako rybičky i já. Kavakavy se spletou, ochutnají je a chytnou se na udici. Musím si pospíšit. Kluci už jistě mají první úlovky.
1: Ajluku, tak se pochlup. Pojď se podívat. Tolik chobotnici ještě neviděl, Vajluku.
4: Ty, Ajluku, kdo se to tamhle potápí?
1: Můj bratr, to je panečku potapěč. Víš, jak dlouho vydrží pod vodou?
4: Vím, už jsem to počítal.
1: Počítal? A jak?
4: Vydrží tam tak dlouho, než řekneš 10krát. Pojď sem, rybo, humu, humu, nuku, nuku a pua.
1: A než to řekneš, vyčíhám si pod vodou rybu, zasáhne ji oštěpem a podívej, vidíš, co jsem říkal, to je úlovek. Ryba se na oštěp sotva vyšla. Ho, ho, dostaneme luk, dostaneme luk.
5: Hurá, dostaneme luk. Hurá.
3: Slunce už se schovává za skálu. Počkej ještě chvilku. Podívej, kavakavy nepřipluly a já nemám v loďce ani jedinou rybu. Obětoval jsem moři své dvě rybky zbytečně. Tak rád bych vyhrál. Přece nemohu svému jménu udělat ostudu.
6: Pane učiteli!
1: Pane učiteli!
6: Zapálíme ohně! Je tma!
1: Na moři zůstanou jen chlapci, kteří umí lovit s pochodněmi. Pěkně poskládáme na písek úlovky a budeme zpívat. Počkáme na kamarády, až se kránu vrátí.
3: Konečně. Kavakavy se chytili na dvě udice najednou. Přece jenom mám štěstí. Rychle je vytáhnu a zkusím to znovu. Ale to nejsou kavakavy. To je moje červená rybka. A druhá je černá. Moře vrátilo mou oběť. Přivezu do přístavu jenom dvě ryby.
2: Naše závody skončily, chlapci. Udělali jste mi velkou radost. Před každým z vás leží hromádky úlovků, úhoři, chobotnice, dokonce i krásné létající ryby mololo, tresky, makrely, ale nejkrásnější úlovek leží před Kavaharim. Před posměváčkem Kavaharim, který sice nevěděl, v jakých šatech chodili králové, ale který si to teď bude pamatovat navždy. Protože on dostane za své 400librové tuňáky velký luk a plný toulec žlutých šípů. Jsi dobrým rybářem, Kavahary. Převez mi svou odměnu.
5: Sláva!
2: A teď si ještě zaspíváme. Poděkujeme moři a pak se rozejdeme domů. Kamehameho, zpívej s námi a nebuď smutný.

0: Pojďte rybky do svého jezírka. Može vás poslalo zpátky. Já se musím vrátit domů. Tatínek se zeptá, tak co, synku, kolik? A maminka řekne, ukaž luk a šípy. Co jí povím?
1: Už vím, co udělám. Uteču. Odjedu do města Honolulu. Tam mě nikdo nezná. Ztratím se. Tady na ostrově stejně k ničemu nejsem.
0: Dobrou noc, rybičky.

0: Konečně jsem v přístavu. Vidím Honolulu, sídlo Kamehamehy Velikého. Zdravím tě, králi!
1: Pozor, pozor! Vyzýváme muže na černém člunu. Nehýbejte se, jste ve vojenském prostoru Perlové zátoky. Pozor! Vyzýváme muže na černém člunu. Jste ve vojenském prostoru Perlové zátoky. Nemanipulujte se svým plavidlem. Čekejte na pokyny hlídky. Pozor!
2: Jak se jmenuješ?
0: Kamehameha.
2: Kamehameha? Snad nejsi král.
0: Ne, pane, ale ve škole mi říkají havajský princ.
2: Odkud jsi připlul?
0: Z ostrova Níhau, pane.
2: A, to je ten ostrov Trpaslík. Kolik vás tam žije?
0: Málo, pane.
2: Jak ses dostal až do vojenského přístavu? Neviděl jsi na majácích výstražná znamení?
0: Zahnal mě sem vítr, pane.
2: To jsi špatný námořník.
0: Nemohl jsem nic dělat. Vedle člunu pluli dva žraloci.
2: Žraloci?
0: Tatínek říkal, že v takovém případě se nesmí neopatrně pohnout. Jinak by mě sežrali.
2: Aha. A proč jsi plul do Honolulu?
0: Chtěl jsem vidět oslavy narozenin Kamehamehy Velikého.
2: A mám ti věřit?
0: Věřte, pane. Opravdu jsem nevěděl, kde mám zakotvit.
2: Dobrá. Strážní člun tě odtud vyvede na východ. Zakotvíš tam někde na pláži. Svojáky nemluv, jsou to Američané a stejně by ti nerozuměli.
0: Děkuju, pane.
2: A doufám, že se tady už víckrát spolu nesetkáme. Běž.
3: Ještě se nevrací, tatínku?
4: Moře je klidné a prázdné.
3: Díváš se dobře?
4: Dívám. Poznám přece člun na moři, sotva se vyhoupne na obzoru.
3: Tak musíme čekat.
4: Kamehameha byl vždycky rozumný chlapec. Snad mu moře neublíží.
5: Už aby ten blázinec skončil. Moře to je krásná věc, ale starý hlídač Mokua už ho má tak akorát dost. Mokuo, hlídej dobře pláž Waikiki. Mokuo, počítej slunečníky. Mokuo, odháněj podvodníky a kapsáře. Mokuo, ztratil se nafukovací člun pana Jeffersona. Tak hledej. Ještě, že jsou tady ty děti. S nima je aspoň legrace. Šikulové. Jak se drží na prkně a klouzají po vlnách. No, to už bys dneska Mokuo nedokázal. Jo, dřív. A ještě ke všemu chytím za celé odpoledne jen dvě ryby. Vy jste mi párek. Jedna černá, jedna červená. Kde jste se tu vzali?
0: Dobrý den.
5: Čert, aby tě vyukne dědovi za zády, dobrý den. Ty ale nejsi zdejší, viď?
0: To ne, já jsem z ostrova Níhau. Připlul jsem na tatínkově člunu.
5: Počkej. Na tom černém s vádlem a plachtou?
0: Na tom.
5: Ale to se vsadím, že o tom táta neví.
0: Víte...
5: Žádný rozumný táta nepustí kluka z Níhau do Honolulu na takové skořápce z kokosového ořechu. Milý zlatý, ty jsi zkrátka utek. Co zproved?
0: Já se jmenuji Kamehameha.
5: Kamehameha? A, těší mě, pane králi. Já jsem bůh slunce, hluboká poklona. Ptám se, co zproved?
0: Opravdu nic. Utekl jsem kvůli tomu jménu. Dělal jsem mu jenom ostudu. Včera jsem prohrál rybářské závody.
5: No to se podívejme. Tak on uteče mámě kvůli tomu, že nemůže udělat ostudu královskému jménu. Něco ti povím. Já se jmenuji Mokua. Můj pradědek byl taky Mokua a byl guvernér. Já to dotáh jenom na hlídače pláže. Ale jsem poctivý člověk a jestli byl nějaký Mokua guvernér nebo ne, na to nekoukám. Když něco provedu, lidi řeknou, bijte ho, udělal to hlídač Mokua. Když někomu pomůžu, řeknou, děkujeme ti, hlídači Mokuo. A s tebou je to zrovna tak. Král Kamehameha se musel prát, aby mohl vládnout naší zemi. Kluk Kamehameha musí koukat, aby z něj jednou byl pořádný Kamehameha chlap a nedělal ostudu sám sobě. No, já to tak zle nemyslel. Podívej, co jsem právě ulovil. Dvě malé ryby. S nimi bych ten závod taky těžko vyhrál.
0: Ty já znám, připluli se mnou. Hlídají mne. Vidíte rybky.
5: No, když jsou tvoje, tak jsou tvoje. Tady je máš. No, chlapče, a teď musím na pochůzku.
0: Rybky, slibte mi, že se vrátíte zpátky do jezírka a řeknete mamince, kde jsem a že se mi nic nestalo. Prosím vás.
5: Co jsi jim to šeptal?
0: Vzkaz pro maminku.
5: Aha. Kamehameho, počkej. A kde budeš spát?
0: Já nevím.
5: Tak to budu mít dneska v noci ve své boudě hosta, co?
0: Mohl bych u vás zůstat?
5: Jen se moc neraduj, budeš spát na rohoži, přepych to není. A ten nocleh si budeš muset pořádně zasloužit. Zakotvi svůj člun u boudy a utíkej počítat slunečníky. Má jich být rovných 100.
0: Už běžím. A děkuju.
5: To víš ty, ty králi.

0: No, a den je za námi. Už spíš, Kamehameho?
1: Ještě ne. Mokuo, těšíte se na oslavy Kamehamehových narozenin?
0: To se ví. U nás na Waikiki bude jako každý rok maškarní průvod. Samá muzika a tancování. A v paláci Iolany prý letos uspořádají soutěž havajských písní.
1: Budeme se tam podívat.
0: Budeme. Musím se o tebe starat. Když už tě nesežrali žraloci a znáš dobře i Perlovou zátoku, tak ať z těch oslav něco máš. A už spí. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, Mokuo.
0: A ještě něco, Kamehameho. Tohle jsem ti zapomněl odpoledne říct. Když kluk fňuká a uteče od mámy jenom kvůli ostudě, tak to není kluk. Až tě za pár dní pošlu zpátky domů, vzpomeň si na to.
1: Ano, Mokuo.

0: Poslouchej, tobě to ale zpívá. A že tu písničku neznám, kdo tě to naučil?
1: To je písnička z našeho ostrova, znám ji od dědečka. Líbí se vám?
0: Aby ne, já už dlouho neslyšel pořádnou písničku. Tady v Honolulu se to teď hraje všechno jinak. Havajskou písničku už ani nepoznáš. Ale zpěvák si, to teda jo. A teď už opravdu spí. Ať si odpočineš.

0: Myslíš, budou vrátka vrzat nebo nebudou? Musím se jít podívat na svůj člun a taky na moře. Maminka teď určitě stojí u mého jezírka a dívá se, jestli neuvidí v dálce bílou plachtu.
1: Je tu někdo?
2: Mluvit, že mi neublížíš.
1: Proč bych ti měl ubližovat?
2: V naší čtvrti jsou všichni kluci zlí, bojíme se jich.
1: Ve vaší čtvrti?
2: Bydlím kousek odtud. A ty?
1: Já bydlím na ostrově Nýhau, to je daleko.
2: Ty jsi připlaval?
1: Jo, na zádech žraloka.
2: Nelži.
1: Já nelžu. Připlul jsem na člunu, podívej, tamhle je. A po cestě jsem se honil s takhle velkým žralokem.
2: Jak se jmenuješ?
1: Kamehameha. A ty?
2: Lilu Lokalani, ale doma mi říkají Lily.
1: A co děláš v noci na pláži?
2: Pláču.
1: Aha.
2: Pláču, protože nemám loď. Musím plout na Tahiti, víš?
1: A proč? Tam kluci zlobí děvčata jako tady.
2: Znáš Papete?
1: To je hlavní město Tahiti, viď?
2: Bydleli jsme tam hned vedle přístavu. Za naším oknem vedly dlouhatánské koleje. Tatínek s maminkou se vždycky dívali z okna a říkali, pojedeme do Honolulu, tam to bude lepší. Poskládali jsme šaty do kufru a já jsem si sedla ke kolejím. Čekala jsem na vlak. Myslela jsem si, že ty koleje vedou přes moře až sem. Sestra Pele se taky smála a řekla mi, přes moře koleje nevedou, hlupáčku. A já jsem se rozplakala. Lodí jezdí do Honolulu každý, ale vlakem ne. To by nám všichni v Papete záviděli. A od té doby jsem Pele neviděla.
1: Ona s vámi nejela?
2: Pele už byla slečna. Pracovala v továrně. Slíbila, že jednou připluje i se svým mužem.
1: A ty na ní čekáš?
2: Pele nepřipluje. Dostali jsme dopis, že pojede pracovat do Austrálie. Představ si, pojede tam plná loď děvčat z Papete. Prý tam budou mít víc peněz. Kamehameho, víc peněz, to je víc než já.
1: Já nevím, Lily.
2: Chci Pele ještě vidět Kamehameho. Musím jí dát dárek, aby si ho schovala do tašky a nosila ho u sebe. Potřebuju loď.
1: Pele ti určitě zase napíše a jednou přijede.
2: Ty máš loď Kamehameho. Jít za Pele, prosím tě.
1: Lily, tam bych na svém člunu nikdy nedojel.
2: Zkus to. Podívej, tady je šáteček, který mi jednou Pele dala. Nazbírala jsem do něj plnou hrst nejpěknějších mušlí. Víš, jakou bude mít Pele radost, až je dostane?
1: Lily, já bych ti moc rád pomohl, ale nepůjde to. Utekl jsem z domu, přijel jsem na oslavy a hlídač Moku a mě už nikam nepustí. Slíbil jsem mu, že po oslavách pojedu rychle za maminkou.
2: Tak běž zpátka, Mehameho, počkám tu na hodnějšího námořníka.
1: Lily, kdyby byla moje loďka větší.
2: Třeba bude celou cestu pěkně, Kamehameho. Třeba budou všichni žraloci spát. Pele by ti uvařila dobrou kaši a ukázala by ti ty koleje za domkem a dal by si můj šáteček.
1: Tak dobře, Lily, dej mi ty mušle. Já ti slibuju,
2: Kamehameho, ty jsi ten nejhodnější kluk, poslouchej. Slyšíš je? Pojedem za Pele, pojedem za Pele.
1: Ale teď utíkej domů, aby se o tebe maminka nebála.
2: Kde pak, až jí povím, že jsem poslala Pele dárek, zatočí se se mnou pod lampou a zavolá. Ty můj blázínku, Kamehameho, dobrou noc a nestrať šáteček.

0: Kamehameho, drž se mě za ruku. Koukej před sebe, nebo se ztratíš, ani nebudeš vědět jak.
1: To je lidi, Moko.
0: A ne jako u vás na Niau, co? A tohle je velkoměsto, Kamehameho. Všechno někam utíká, valí se, zakopává. Pozor, auto! A auta jsou šelmy. Že za volantem sedí lidi, na to nespoléhej. Jeden kluk sem, jeden kluk tam. No, no a jsme tady. Kamehameho, tohle je palác Iolany a socha tvého jmenovce. No, tak co je? Na, tady máš řetěz orchidejí a běž ho zavěsit na sochu. Pospěš si.
2: Všechno o tobě vím, králi. Všechno jsem se ve škole naučil. Jmenuju se jako ty a kluci se mě smějí, že jsem havajský princ. Víš, chtěl jsem se ti podobat, ale asi to nepůjde. Mokua říkal, že to není správné a že na jménu nezáleží. Podívej se na mě. Aspoň jednou se na mě podívej. Nechci být ufňukaný kluk. Nechci, aby se mi posmívali. Veď, že se mi to podaří. Přinesl jsem ti řetěz. Pověsím ho na tvou ruku.
3: Kluku, nelez tam. Spadne.
0: Kamehameho, lez dolů. Slyšíš?
3: Je.
0: Říkal jsem ti, pověs řetěz a vrať se. Proč si lezl až nahoru?
1: Au, chtěl jsem králi něco říct.
0: Tak tobě to královské jméno pořád straší v hlavě. Král o tebe nestojí, viděl jsi to? Nikdy o takové kluky ani pohledem nezavadil. Pěkně si natloukl kolena.
1: Uklouzl se na orchideji. Au, to bolí.
0: Nevzdychej, nevzdychej. Máme málo času.
1: A kam pospícháme, Moko?
0: To je překvapení. Chtěl bych, abys vystoupil na dnešní soutěži zpěváků starých havajských písní.
1: Kdepak? Já už měl ostudu na rybářských závodech. Já se bojím.
0: Kamehameho, jaký jsi rybář, to teď není důležité. Ale že umíš zpívat, to jsem včera poznal. Dej na starého Moku, ten už v životě něco slyšel. A vůbec dědovi se nemá odmlouvat. Jdeme.
4: Je tu připraven poslední zpěvák, 32. Přijel až z ostrova Níhau, je mu 10 let a jmenuje se Kamehameha.
5: Kamehameha! To si určitě vymyslel, aby měl větší úspěch.
0: Proč by se museli jmenovat Kamehameha? Jenom králové. Mlč a poslouchej.

0: rozhodnuto. První místo a cena starosty Honolulu patří chlapci Kamehamehovi z ostrova Niihau.
1: Moje nohy, už je vůbec necítím.
2: A co natlučené koleno?
1: Já jsem měl takový strach, že jsem na ně úplně zapomněl.
2: No tak se pochlub, co jsi vyhrál.
1: Papírek.
2: No to vím, že papírek. Ale co je na něm napsáno?
1: Ještě jsem se nepodíval. Myslel jsem, že dostanu obraz havajského krále. A zatím...
2: Zatím... A to je mi nadělení. To bys neuhád. Víš, co ten papírek skrývá?
1: Ne.
2: A ty jsi s chlapče vybojoval nádhernou věc. Poslouchej. Lístek na okružní plavbu Tichým oceánem. Volná jízdenka do turistické třídy lodi Mariposa. Odjezd 15. z osobního přístavu ve městě Honolulu.
1: Moko, tak to uvidí...
2: Celou Polynézii, chlapče. Ostrovy, na kterých žijí lidé jako my, Kanakové. A to všechno za pár písniček. Ale právem, Kamehameho, právem. Byl jsi opravdu nejlepší. Až ti ty kluku závidím.
1: Moku! Moku! A nezapomeň poslat zprávu mamince, že se za měsíc vrátím!
3: Jen se neboj! Všechno vyřídím! Šťastnou cestu, Kamehameho!

Vážení cestující, dámy a pánové, za malou chvíli zakotvíme v přístavu Papeete na ostrově Tahiti. Přeji vám ty nejkrásnější zážitky.

0: slunce, Pele.
1: Jsi jako bílý květ, Pele.
2: Pane, pane, vy znáte Pele.
0: Kdo by přístavu neznal Pele? Jejím zpěvu je celé naše Papete.
2: Já bych si chtěl s vámi zaspívat, Pele.
3: Zaspívat? A proč ne? Odkud jsi?
2: Z ostrova Nýhau. Vyhrál jsem v Honolulu soutěž zpěváků.
3: Tak to jsi slavný. Kdo pak ví, jestli ti budu stačit? A jakou si zaspíváme?
2: Znáte tu o letající rybce Mololo?

0: by to byl řekl, že někde na ostrově Nihau žije takový zpěváček.
1: Říkají mi Kamehameha, ale s tím králem nemám...
0: Nic společného, no to se ví. Co pak my a králové?
1: Hele, rád bych vám něco dal. Přivezl jsem dárek z Honolulu. Prosím.
0: Mušličky. Ale ten šátek, ten je přece Lily. To je šáteček sestřičky Lily.
1: Lily vám ho posílá. Na rozloučenou.
0: Už jsme se 2 roky neviděli. Teď je z ní určitě velká slečna.
1: To je. Už si ani nemyslí, že koleje vedou přes moře.
0: Ano, tamhle jsou ty koleje do přístavu. A tam u toho bílého kamene seděla se svou panenkou. Říkám, pojď ty hlupáčku, vaše loď už čeká.
1: Slíbil jsem jí, že vám ty mušle určitě přivezu. Plakala, že už vás nikdy neuvidí, když teď odjíždíte do Austrálie.
0: Odjíždí nás moc, Kamehameho. Potřebují tam naši práci, víš? Dobře prý zaplatí. Můžeme si tam koupit boty a modrou sukni. Jsou tam veliká města s taxíky.
1: Ano. Já to Lily vyřídím.
0: Já vím, Kamehameho. Tady u nás je to určitě pěknější. Ale ostrov, kde jsme se narodili, nás nemůže uživit. Tak odjedu. A možná ztratím trošku slunce z očí. Budu mít ustaranější tvář. Až budu pozítří odjíždět, určitě se rozpláču.
1: Já bych nikdy nechtěl odejít od nás z Nihau, i když jsem teď utekl.
0: Nihau je ostrůvek, Kamehameho. Žijete si tam sami pro sebe. My tady čekáme na lodě. Turisté nás chtějí vidět jako šťastné, roztančené domorodce z prospektu. Chtějí od nás květinové věnce na krk. Platí? Tak tancuj. Ale tohle Lily neříkej. Je malá, ještě tomu nerozumí. Ty její mušličky budu nosit pořád u sebe.
1: Ale já bych chtěl být jednou... aspoň na chvilku mocný, jako byl Kamehameha veliký, abych mohl nám všem pomáhat.
0: To by bylo moc dobře, Kamehameho. Jsme přece jedna krev a dělí nás jenom oceán. Často si říkám, že je na nás pořád zlý. Vozí k nám cizí lodě a na nich přijíždějí lidé, kterým na nás vůbec nezáleží. Tak, a teď utíkej zpátky a vrať se brzo domů. Až jednou vyrosteš, určitě o tobě uslyším. Zazvoním mu mušličkami a řeknu, rybičko Mololo, co o mém chlapci víš?
1: Děkuju vám, Pele. Až si budu zase zpívat u nás doma, pošlu vám tu nejkrásnější písničku.

0: není pravda, maminko. Já mu už nevěřím. Nechá poslat takový lístek. Váš syn byl v Honolulu, na Nihau se vrátí příští měsíc. Musí ještě objet Polynézii. Za oba zdraví Mokua. Kdo pak ví, kdo je to Mokua? Kluk si uteče a teď nám píše zprávy, že zůstává rozum stát.
1: Objet Polynézii na té jeho skořápce.
0: Snad tomu lístku opravdu nevěříš. Styděl se, že prohrál rybářské závody, tak se někde schoval. Nebo se začal toulat. Ale až se vrátí.
1: Jen aby se opravdu vrátil. Podívej se na moře, jestli neuvidíš jeho černý člun.

0: konečně! Kamehameho!
1: Moku! Moku!
0: Kamehameho! Ty uličníku, to jsi mi nemohl něco říct o své kamarádce Lily?
1: To bylo naše tajemství.
0: Tak prosím, jejich tajemství. A co já se za ten měsíc natrápil? Jdu k loďkám? Ahoj, Mokuo. Ještě se nevrátil? Ne, holka. Počítám slunečníky. 93, 94 a už zas. Ahoj, Mokuo. Co je s Kamehamehou? Odvezl moje mušličky? Mohl jsem počítat znova. Jaké mušličky, povídám. Přece ty v šátku. Ach tak, já na to v šátku. Koukej mazat, hádě. Až se vrátí, vyvěsím prapor a do té doby tě nechci ani vidět. A druhý den...
1: Ahoj, Moko.
0: Kdo mě to trestá?
1: Lily. Kamehameho, viděl jsi Pele?
2: Viděl a posílá ti pusu.
1: Juj, a co koleje?
2: Byli jsme s Pele až u nich, až u toho bílého kamene, kde si tenkrát seděla.
1: Moko, Moko, byl tam, opravdu tam byl.
0: Tak, Lily, a teď už domů. Kamehameha se musí vyspat. Zítra ho čeká cesta za mámou. Přijď se s ním ráno rozloučit. Tak co, chlapče, byl jsi spokojený?
1: Moc, Moku. Nejpěknější bylo, že jsem se všemi lidmi na ostrovech nedomluvil. Písničkou nebo slovy. Já mám vlastně příbuzné v celém Tichomoří.
0: Toho si musíš vážit, Kamehameho.
1: Já vím, Moku.
0: A ještě něco. Slib mi, Kamehameho, než odjedeš, že už zapomeneš na své královské jméno. Když lidé poznají, že něco umíš a že za něco stojíš, pak si tě, panečku, teprve budou považovat.
1: Slibuju, Mokuo.
0: A až mě navštívíš příště, tak přivez zase nějakou novou písničku.
3: Pane učiteli,
2: Kamehameha se vrátil. Táta viděl jeho loďku.
3: A že to nejde obět celou Polynézii.

0: Maminko, není tam trochu tarové kaše?
1: Já ti dám tarovou kaši. Kde jsi byl, tuláku?
0: Byl jsem se projet po Polynázii. Au!
1: Ten pohlavek máš za to, že jsi utekl. Ale jestli nechceš dostat druhý, tak přestaň lhát.
0: Opravdu, byl jsem až na Tahiti.
2: Na Tahiti.
0: Věřte mi. A vyhrál jsem soutěž o nejpěknější havajskou písničku. Půl Honolulu mě poslouchalo.
3: Tatínku, třeba nelže.
0: Au.
1: Když nelže, tak si vymýšlí. A to je stejné.
3: Pojď se najíst, Kamehameho. A jednou nám řekneš pravdu, viď?

tak skončil příběh můj z ostrova Nihau. Náš malý hrdina žije tam dál. Zasloví ryby, s kluky se pere, dál zpívá písně, jak mocný žil král. Já, tulák vítr, ty písničky nosím za malou Lily a k Pele a k vám.

0: Pavel Cmíral podle povídky spisovatele Miloslava Stingla napsal rozhlasovou hru Havajský princ. V roce 1975 ji natočil režisér Ladislav Ribišar. Účinkovali Jaromír Spal, Jan Seifert, Drahomíra Fialková, Václav Mareš a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Sislová
1: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
2: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
2: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
2: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
2: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
2: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda,
2: písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
2: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
1: Pohodová hodinka.
2: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

prosím, ať jí poví, že má v srdci trout. Kdo ví, až se doví z větrných stran, dá, že jen pro ní voní.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

Vezuvudým, nad hlavou měl jsem palem stín, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Vím, jak špagety chutnají, hepky antipil jsem potají, však nejlepší v celé Napoli je Marie. Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

hip, já slyšel kytary hrát. Hip, hip, když rybáři kránu šli spát, však nejlepší v celé Napoli byla Tina Marie. Hip, hip, já toužím se vrátit zas tam. Hip, hip, už nechci být dál.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Znělka dozněla, je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt nazvaný Rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. Tak a pozvíme dnes naše vzácné hosty. Jsou jimi prvotřídní herečka, všestranná umělkyně mimochodem, také velice originální zpěvačka, autorka textu a písní, které má v repertoáru a také stand-up komička, příležitostně i moderátorka. A prvotřídní koncertní takřka virtuos, opravdu prvotřídní pan muzikant. Přicházejí Iva Pazderková a Josef Štěpánek. Kamarádi, já vás vítám v rozpravách v divadle Ungelt. S Ivou se známe díky našemu divadlu, protože vystupuje v naší poslední inscenaci, to je naše zatím poslední premiéra a sedíme v dekoraci vaší hry, ve které hraješ s Petrou Nesvačilovou. Takže Iva je v Ungeltu vlastně doma, no a my se také známe díky jevišti. Já ti to připomenu, Pepiku, po léta jsem moderoval recital Marty Kubišové. Marta měla svůj recital v Národním divadle v opeře Janáčkově v Brně a s kapelou Maláska, která ho doprovázela, tenkrát přijel Pepík Štěpánek. To se poprvé objevil, tedy jaksi v recitálu Marty Kubišové a všichni mi říkali, co pak ho neznáš, DJ je s Pazderkovou. Jo? Takže tak tomu tenkrát bylo.
4: To je to nebezpečí, když žiješ s partnerkou, která je známější než ty, tak rovnou tě všichni vnímají skrz ní, takže si říkám Pazderka, že jo.
3: No jo, ale tak z toho vyplývá, že...
5: To je samozřejmě
3: že...
5: nesmysl, protože naopak v muzikantských kruzích jsem byla já ta,
3: Štěpánek,
5: ta holka.
3: Pojem.
5: Pepi Štěpánka.
3: Ulovila Štěpánka.
5: Jo, jo.
3: A jak jste se vlastně seznámili díky práci?
5: Jo, seznámili jsme se, tehdy jsem ještě byla stálým hostem divadla na Fidlovačce a dělali jsme legendární nádherný představení Hvězdy na vrbě. Vidíš? Hvězdy,
3: ano.
5: Hvězdy. Co nadělám,
3: ano,
5: pořád
3: ta hra tady
5: následuje.
3: Se jmenuje Vzhůru ke hvězdám.
5: No a Pepa tam hrál, protože tam byla přítomna kapela na jevišti, byla fakt krásná věc, tak tam jsme se seznámili. On tam
3: Láska
5: hrál na
3: první pohled.
4: Já myslím, že nám to trvalo asi dva roky. Nebo
5: jak
3: to bylo víc
5: roky.
3: Těch pohledů,
5: no.
3: Ano.
5: Já myslím, že rok nám to trvalo, no. Mně přišel Pepa zábavný, protože vypadal tak nějak, jakože neumí do pěti napočítat, ale byl drzej. Tak to mě bavilo a samozřejmě fantasticky.
4: Co se mu tak drzího? Nebo jak se pravilo, že neumím napočítat?
5: Jako hodně drzej, když jsi řekl. To se stává naše 13. komnata, jo, ale...
4: Tak to můžeš prodat.
3: Ujasněme si to.
5: Ne, tam byly žíněnky, protože to se odehrávalo mimo jiné i v tělocvičně. A měli jsme nějakou pauzu a on si tam jako lehl, že si dáchne během té pauzy na jevišti. Já říkám, tyjo, já bych si taky tak lehla, nebo něco tak. A on řekl,

0: Tak se lehni, ne? Jakože takým poloarobitným způsobem. To bylo tak sympatický.
1: To jsem byl strašně unavený a línej.
2: Takže ležmo to začalo, jo?
0: Teď, když se to řekne nahlas, tak to zní blbě, ale je to tak.
2: Tak, ale pojďme tomu dát trošku řád, kamarádi. Začneme zmapovávat Ivu. Ty jsi děvče z Uherského Hradiště.
0: Ano, já jsem.
2: Z jaké? Z umělecké rodiny?
0: Ne, vůbec ne. Tak, ale to je těžko, protože na Moravě my všichni jsme umělci, tak trochu, že? Protože zpívat si, to je jakoby náš druhý jazyk. Takže, ale z umělecké rodiny nejsem. Nejsem vlastně, nejblíž tomu měla moje nevlastní babička Eva, která byla akademická malířka, ale ta nebyla pokrevně spjata, ale přes ní zase jsem vlastně neteř jejího synovce přes koleno Tomáše Hanáka.
2: Prosím tě.
0: A zase nepokrevně sestřenice švagra mé maminky. Kdo se neorientujete, udělejte si moje pavouka, doma si to nakreslete. Tak sestřenice mého nebožtíka u švagra, tak byla Hanička Maciuchová.
2: Ale
0: takže to je nejblíž,
2: tě.
0: Jak v naší
2: Hanička
0: rodině.
2: Tu taky hrála, možná ano, sedíš na její židli v šatně.
0: Ježišmarjo, no. To je krásný, to je dojemný. Já jsem se s ní setkala několikrát. Byla úžasná.
2: A to jste si ozřejmili, to víceméně příbuzenské pouto.
0: Ano, ano.
2: No ale máš pokrevního bratra nebo pokrevní sestru v Uherském Hradišti dále?
0: Ne. To byly z maminčiny strany, babička s dědečkem, a já jsem tam nikdy nebydlela. Já jsem tam jenom přišla na svět a potom jsem tam trávila na statku vlastně veškeré víkendy a velké prázdniny, protože takže u babičky a u dědečka, jinak já jsem Brňačka jak poleno.
2: Tam si vlastně vystudovala i gymnázium a pak...
0: A jamu.
2: Si dělala.
0: Ano.
2: Jamu.
0: A hned po promoci jsem valila do Prahy.
2: Ale ještě nevalíme do Prahy, ještě chvilku zůstaneme na Moravě, ale necháme teď něco říct také Pepíka.
0: No tak jak chcete ty.
2: Jo. Nevím, jak jste to měli zavedeno, nemluvila hlavně Iva, mluv teď ty.
1: Já jsem spíš poslouchal a mlčel a myslel jsem si svoje, ale...
2: Tak se osměla a řekni nám, ty seš z Berouna, myslím, že?
1: Ano, já jsem se narodil
2: z učitelské a muzikantské rodiny.
1: Spíš z učitelský, prarodiče a maminka byla učitele, ale byli to vždycky amatérský muzikanti, hrálo se u nás na kytaru, moje máma hrála na housle, takže tak trochu z muzikantský.
2: A ty máš sourozence?
1: Já jsem měl bratra staršího, ale ten bohužel už zemřel, takže vlastně teď už ne.
2: Rodiče žijí stále v Berouně?
1: Rodiče taky zemřeli, ale...
2: Ale promiň, to jsem nemohl tušit. No.
1: Jasně, to se nic neděje, to je život.
2: Takže Iva se tě ujala.
0: Je pravda, že my patříme k těm velkým výjimkám, kdy jsme po tom, co jsme spolu žili 4,5 roku, tak jsme přišli na to, že nám daleko líp bude, když se v životě navzájem budeme mít jako přátelé. Myslím si, že dovolu si tvrdit, že jsme s Pepou vlastně taková rodina. Že když je potřeba, on se ujme mě a když je potřeba, já se ujmu jeho.
2: Tak to je na potlesk. No, ty teď žiješ v Berouně, to možná má nějakou souvislost.
0: Určitě.
2: Vy jste začali spolu žít v Berouně?
0: Jo, já jsem se k Pepčovi nastěhovala do Berouna a Beroun jsem si naprosto zamilovala, protože Beroun je prostě nejlepší místo k žití v Praze. A je to úžasné město, nesmírně kulturní, sofistikovaný a tak akorát velký a hned vlastně za humny je Křivoklátsko. A takže to je prostě nádherné místo k žití. Takže i když jsme se rozešli, tak já jsem potom na chviličku se vrátila zpátky do Prahy, ale se svým následujícím ex-přítelem jsme se zase přestěhovali zpátky do Berouna, s čímž nám Pepča pomohl. Jsem mu za to nesmírně vděčná, takže já jsem teďka Berouňačka, mám to i v občanství.
2: A ty jsi nežárlil na ty nové partnery, Ivi?
1: Ne, naopak, já jsem to Ivi schvaloval a přál. A možná bychom mohli i zmínit to, že u té skvělé poslední známosti Ivi jsem stál úplně na začátku.
0: Je to tak, já vlastně Pepovi vděčím za to,
2: že máš profesionálního vojáka z Olomouce.
0: Ano, že teď chodíme s nejlepším chlapem. Pepča vlastně nás dal dohromady. Já si trošku myslím, že je to proto, že už byl zoufalý z těch mých eskapát a už to nechtěl poslouchat pořád dokola.
1: A já jsem si to užíval, mě jako, to byly skvělý časy, my když jsme byli zrovna oba s Ivou na ocet, že jsme neměli žádný vztah.
2: Tak o vás byl pořád zájem, na ocet jste určitě nebyl.
1: Já jsem se nevšim. Ale tak jsme si to strašně užívali, jsme se viděli každý den a měli jsme výborný čas.
0: A hrozně jsem pomluvali všechny a řešili jsme ty naše potenciální vlastně rande a všechno. To byla legrace a je dobře, že to nikdo nikde nenatáčel.
2: Tak Ivuško, pojďme na jamu. Ty jsi byla asi, předpokládám, exhibicionistka takřka od narození. Ty ses pořád předváděla, viď?
0: No, ani ne. Já zhruba do těch 12 svých let, jako v rodinném prostředí jsem vždycky zpívala a furt jsem jako něco se učila básničky a předváděla. Jsem byla strašně hodné dítě. Zhruba do té doby, než udeřily hormony a než jsem nastoupila na reálné gymnázium 8leté, tak já jsem se sice jako předváděla, ale ve škole ne. Ve škole jsem se spíš prala, proč o tom mluvím.
2: Protože jsi byla tázána.
0: Ale
2: co tě přivedlo vlastně pak k herectví a Hein vytušil, že exhibicionismus.
0: No, tak ten tam fakt zase tak velký nebyl. Jako ráda jsem byla interpretkou. Já jsem zpívala, já jsem doma i sama na štukrlátku od malička zpívala s napichnutým molitanovým míčkem na kostce prostě i ve tu Bartošovou. Takže to jako jo, a potom jsem vlastně šla v 9 letech do dramaťáku a tam se to zvrtlo. Že jsem nakonec nešla na tu medicínu, kde bych mohla být užitečná, ale jak se někdo tady... To
2: zase, skončila ne, já jako jsem užitečná
0: docela,
2: herečka.
0: Já jsem byla docela chytrá, ale nedostatečně na to, abych nebyla herečkou. Takže jako jo, a později to nebyl exhibicionismus, později se ze mě stal spratek prostě, ale tomu divadlu jsem pořád byla věrná, už jsem toho zůstala.
2: No, tak za chvíli poputujeme na jamu, ale Pepík nám řekne, jak se rodil muzikant.
1: Muzikant se rodil
2: první
1: hodně...
2: První kapelu si zakládal nebo něco třeba v
1: první
2: Berouně.
1: Kapelu jsem měl na gymnáziu. To byla taková ta typická gymnaziální kapela, kde jsme zkoušeli celý gymnázium a měli jsme jeden koncert, ale u kamaráda v garáži. Ale vděčím tomu za strašně moc, protože už tehdy jsme si začali dělat vlastní písničky, někdy jsme nahráli covery, někdy jsme nedělali předělávky cizích písniček, ale dělali jsme si vlastní písničky a to mi vlastně zůstalo jako doteď.
2: Ty píšeš, skládáš hudbu, texty taky píšeš?
1: Ne, texty nepíšu, občas trochu skládám, ale moje hlavní práce je, že jako aranžuju a produkuju písničky jiných, takže vlastně taková ta představa o tom, jak by měla vypadat vlastní písnička, jako mám a budoval jsem si ji od mládí. Ale ta moje cesta k hudbě byla složitější, já jsem chodil na gymnázium v Berouně, ale po gymnáziu jsem šel vlastně studovat matematiku a filozofii na Amatfis a na filozofickou fakultu, ale měl jsem pár kamarádů, kteří šli na konzervatoř a strašně moc jsem jim záviděl. Takže vlastně až po několika letech jsem se k ním přidal na konzervatoř. Takže
2: jsi z Matfis zběhl na konzervatoř?
1: Ano, ale uklidním tě, já jsem to nedodělal, takže jsem...
2: Ani jedno.
1: Konzervatoř, jo, to nešlo nedodělat, ale ty vysoké školy jsem nedodělal, takže je to jenom takový intermec, co to bylo.
2: No a tak pojďme na jamu, kdo tě učil, s kým jsi chodila, ne v životě, ale do třídy.
0: No, jsme tady byli do zítřka, ale já jsem legrace.
2: Ano, směje se asi svědek tvých studijních časů, tvůj režisér
0: tak,
2: z Ungeltu.
0: Můj úžasný režisér Pavlík Ondruch, ten tam u toho nějakou dobu byl, ale on byl o asi 200 ročníků níž naštěstí. Nicméně, najmo, já jsem měla velké štěstí, že jsem se dostala na poprvé, to bylo velké štěstí a bylo to hlavně díky tomu, že mým ateliérovým vedoucím byla Nika Brečnajdrová. Úplně neskutečná žena, která věnovala nesmírně času, na rozdíl od mnoha jiných vedoucích ateliérů, tomu, aby se věnovala nám a rozvíjela naše osobnosti, naše talenty. Nesmírně dlouho jsme se věnovali improvizaci a objevování vůbec jako toho našeho projevu a přístupu k herectví. A jenom díky tomu podle mě jsem se tam taky dostala, protože viděla Matroš, takzvaně. To je za to jsem nesmírně vděčná, teda za Niku Brečnajdrovou.
2: Mimochodem, ten náš Ondruch, umělecký šéf, tě viděl na jamu v dramatických rolích. Říká, že jsi byla geniální, v jeho očích nejlepší Antigona. Všichni tě máme za téměř babičku a ty se hrála antickou, tragickou
0: hrdinku. Já nevím, jestli babičku nebo babičku. A jo, opět. No jasně, tak já obecně jako typově, pokud by mě lidi neznali jako blbou blondýnu, si myslím především, tak typově já jsem spíš byla dramatická a jsem herečka, tak je to výrazně pro mě jednodušší. Humor, já jsem to říkala, já nenávidím už komedie, já nenávidím divadlo později. Ale to je strašně vyčerpávající, ten humor, to je prostě tak strašně náročná disciplína. že já jsem šťastná, když si můžu odpočinout u dramatické role.
2: A my jsme rádi, že nám teď zaspíváš. Zazní píseň Až.

0: Zpěv, hudba, text Iva Pazderková. A to
1: text
0: bylo...
1: Ne. To musím jenom upozornit, že na každém albu mám jeden text, který jsem napsala já, a tady to je úplný klenot. Ten text napsal Robin Král. To je úžasný textář a básníka. To náš kamarád a je prostě úplně fantastický.
0: A bylo to tvoje první album a zrodilo se, ano, jak mám uvedeno, v roce 2013, tak před 11 lety si debutovala a ty jsi byl vlastně asi producent.
2: Ano, dal by se to takhle říct.
0: Alba.
2: Ale byla to úžasná zkušenost, protože Iva do té doby vlastně nepsala písničky, že jo, nebo nehrál na žádný nástroj a začala hrát na ukulele a začala jako přicházet s takovýhlema písněma. A ty písně byly zajímavé v tom, že vůbec nebyly banální z toho muzikantského pohledu. Třeba ta písnička, kterou jsme slyšeli, je na v pětidobém rytmu. A ty jako muzikant víš, že to není úplně obvyklý a není to úplně jednoduchý, ale ona, Iva, má úžasnou prostě hudební intuici, takže rovnou začala chodit s takovýhlema zajímavýma písničkama.
1: No, jako, děkuju, Pepi. To Pepča mě dal, já jsem si přála prostě začít na něco hrát, protože vždycky to ve mně bylo. Tak mi dal ukulele na Vánoce a toto spustilo. Jsem po 9 měsících doslova za ním přišla, že mám prostě 9 písniček. A akorát mi, si pamatuju, potom na druhém albu se to zlepšilo, myslím, protože jsem mi řekla, že nemusím jako použít všechny akordy, co existují. Já totiž ani nevím, jak se jmenujou. A já jsem si třeba nebyla vědoma, že to je na 5 dob. Já to nevím. Já takže vlastně
0: skládám. Mě jste taky přecenil, já to taky nevím.
1: Ale třeba Pepča mě jednou řekl tady tuhle připomínku. Já jsem za ním přišla a říkám, hele, mám úplně super dupák, takový hospodský, to je ekologická. A on říká, no, to ani moc není dupák, protože to je na 7 a refren na 3, takže to není zas takový dupák.
0: Ivo, a co je první u tebe? Hudba nebo text, nebo se to střídá? Co
1: až na jednu
0: první
1: výjimku mám první vždycky text, napíšu. A pak napíšu melodii, aby bylo jasno. Proto já si troufám říkat, že obě dvě moje alba jsou nádherný. Je to nádherná hudba nadčasová a jako je to úplně jedna z nejlepších produkcí alternativní hudby tady v Čechách. A je to díky Pepovi, který dělá ty aranže, který vymyslí ty nástroje, díky muzikantům, jako je Roman Vícha, Míra Honzák, jako je prostě, já nemůžu všechny jmenovat, ale takže já udělám melodii potom. Já tomu říkám melodie a pak si tu Pepča a muzikanti vezmou do parády. A kromě písně Tvá, myslím, je to tak, Tvá, což jsem napsala jako duet, tak to jsem nejdřív měla melodii a až potom text.
0: No. Prosím tě, a zkoušíte to spolu třeba, jak si, když Iva složí novou písničku?
2: Jo, když jsme chystali ty alba, tak jsme se nad tím scházeli a tak jsme to tak jako zkoušeli. A když máme sem tam nějaký vystoupení nebo koncert, tak se zase předtím sejdeme a trošku to oprášíme a připomeneme si ty písničky.
0: Tak pojďme zpět na Jamu Herečko. S kým si třeba chodila do ročníku?
1: Já si troufám tvrdit, že my jsme byli hodně silný ročník, já jsem měla nesmírně dobrý spolužáky. Ty, které můžete znát, tak je určitě Janička Plotková, Vašek Neužil, to jsou oba držitelé Českých lvů, Honza Hájek, Martin Ciničák, ty jsou aktivní, toto prostě strašně, strašně šikovný spolužáky jsem měla. Moc jsem za to vděčná. A já jsem absolvovala ve smetení Antigony od Romana.
0: Tak to byla ta Antigona, kterou spatřil ten mladší Ondruh.
1: A vytěsil se, na chvilku oslepnul na dvě oči, ale pak se vrátil. Ne, to byla krásná věc, no, to moc, moc hezká věc.
0: No prosím tě, a pak si prchla do Prahy, jak jsi sama uvedla, a Fidlovačka byla tvoje první vítězná štace.
1: Moje první štace byla Fidlovačka, kde vlastně jsem ten první rok mě obsadili do Shakespeareova Jak se vám líbí. Na to vyšla skvělá recenze. Jak se vám líbí na Fidlovačce? Děkuji, ne. Kdo to napsal tehdy? Ale no, takže tam jsem strávila, myslím, necelých 15 let jako stálý host. Já jsem nikdy neměla angažma a na Fidlovačce nebylo angažma.
0: Tam se zrodila, myslím, i inscenace, kterou hraješ dodnes, Eliškou Balcerovou.
1: Holky jako květ, přesně tak. No, to byly krásné roky. Tam jsem si vyzkoušela.
0: Ty jsi pak solidárně, promiň, to je možná dotěrný dotaz, s Eliškou opustila Fidlovačku?
1: Je to tak. Já jsem tam ještě kolegiálně dohrávala některá představení, ale potom už Fidlovačka nabrala jiný směr, který se nestotožňoval s tím, jak já jsem si představovala, že bych mohla být užitečná, takže jsem odešla.
0: Pazderková, asi vás to neudiví, ale to je velmi zásadový morální tvor, takže já si ji i mimo jiné proto velice vážím.
1: Děkuju.
0: Tak Ivo, a jak se zrodila ta blbá blondýna, tím si řekl bych, prorazila nejvýrazněji do toho nejširšího
1: to
0: povědomí diváckého?
1: Moje jediné
0: Taky
1: doufám,
0: své hlavě?
1: Dítě. Ano, ano, samozřejmě. No kde jinde, že? Jsi tak blbýho. Ale jednoduše, na HBO tehdy vyhlásili konkurs tady na tu stand-up show a tatínek mě tam přihlásil. A aniž já bych o tom věděla, pak mě to jenom oznámil, řekl, ty máš takovou prořízlou pusu, Ivčo, to by se ti mohlo líbit, to by ti mohlo jít. Takže mě tam poslal na prvním konkurzu, jsem vyhořela, ale nevzdali to, pozvali mě na druhý, já jsem se opět nepřipravila, ale po cestě na jeviště, když jsem chtěla říct, proč jsem se nepřipravila, nebo na tu pódíko, to bylo v Limonádovým, já myslím, ten další konkurs, tak mě napadlo, že když jsem teda vlastně peroxidová blondýna, tak to, co se mi ten den stalo, řeknu jako blbá blondýna. A ono zafungovalo a to je celý. Ono zatím není žádný kalkul ani jako nějaký geniální prostě přemýšlení, protože já jsem vlastně blbá blondýna ve skutečnosti. To se to tak jako stalo.
0: Tak teď můžeš oponovat. Není blbá blondýna.
2: Ale není to pepí. Blondýna. A není blbá samozřejmě. Je chytrá. Co jsi vlastně přirozeně? Barvou vlasů.
1: Já jsem
0: špinavá. Ty to nevíš, Štěpán.
1: Protože já se od 14 barvím, to je všechno podvod, že jo. Ne, já jsem špinavá blondýna, jako opravdu. Ne, jakože bych se nemila, prostě pochcená sláma, jak se na Moravě říká. Takže jsem taková, no.
0: A vystupuješ stále jako blbá blondýna, mm-hmm. Asi si tě žádají diváci.
1: No jasně, na Stojáka pořád funguje, máme 300 představení ročně. Teď zrovna pojedeme českou část, protože Moravskou už jsme odjeli velkého výročního turné s Nastojákem ke 20 letům výročí. Máme vyprodané velké haly, nějaké lístky ještě jsou, takže klikněte na nastojaka.cz a přijďte, budeme rádi, je to úžasný, je nás tam strašně moc, vystupuje nás většinou 8 až 10 za večer.
0: S kterým z těch kolegů, stand-upistů, řekl bych vnitřně nejvíce souzníš?
1: Tak tohle bude znít jako lež a klišé, ale my opravdu, jsme strašně dobrá parta a rodina. A to je, já jsem v životě to ani v žádném divadle nezažila, všude nastane nějaký problém, který se nevyřeší, třeba jsou dusna. Tady vůbec, tady se všechno řeší rovnou a já bych za ty kluky opravdu dala ruku do ohně.
0: Patří k ním i Pavlásek?
1: No jasně, Lukáš, ten z mých nejbližších přátel.
0: Proč se zrodilo povědomí, že jste byli manželé? To je přece blbost.
1: Protože někdo z bulváru napsal nějakou hovadinu, která o tom spekulovala a nám to přišlo strašně vtipný a řekli jsme si, že to převrátíme a že naopak my budeme lhát. A lhali jsme tak dobře, že na Lukáškově svatbě se mě jeho maminka ptala, jestli fakt jsme náhodou opravdu nebyli.
2: Ale já jsem taky zaváhal. Já jsem, když jsem se to dočet poprvé, tak jsem se smál, po druhé jsem se smál, a když jsem se to dočet po desátý, tak jsem si říkal, tak mě fakt něco uniklo. A nedávno jsme zrovna někde byli spolu, tak jsem se zeptal, jak to opravdu bylo, jestli mi něco neuniklo. Nebo...
1: Ne, to je, na čem funguje dezoscéna, že jo, dezinformační scéna. Prostě stokrát opakovaná lež stává se pravdou. A teď nám nikdo nechce věřit, že jsme manželé nebyli. Ale ne, Deniska je Lukášková žena, je jeho první a jedinou ženou a je to úžasná žena.
0: Tahle Pazderková vdaná opravdově byla za velkou lásku a to byl herecký kolega.
1: Luboš Veselý, ne tam to, ta druhá věc. Herec Luboš Veselý, to byl.
0: Ano, s tím jsem byl na Kladně, to byl tenkrát úplně mladičký kluk po konzervatoři. Pazderkovou poznal zjevně později, nebo na JAMU jste se poznali?
1: Na JAMU jsme se poznali a vlastně v rok mojí promoce, myslím, jsme se brali. Mm-hmm. Těžko říct takhle z hlavy, ale myslím, že to tak bylo. A pak jsme se vlastně za 2 roky rozvedli šťastně.
0: Ty se, ty se šťastně rozcházíš jenom.
1: My jsme pak šli i na oběd, my jsme byli hrozně šťastní.
0: Do tohoto pořadu patří tradičně také ukázka z rozhlasového archivu. Tak v něm zalovíme a poznáme rozhlasovou herečku Ivu Pazderkovou.
3: Co to má znamenat, Marinelli? Nikdo mi nepřišel naproti. Jsem přece na dozalu. Na tom dozalu, kde se mi jindy vyřítil vstříc celý zástup přičinlivých služebníků, kde mě jindy očekávala láska a nadšení. Marinelli, kde je princ?
4: Princ, milostivá hraběnko?
3: Kdo jiný?
4: Předpokládáte tedy, že je zde?
3: Jistě.
4: On ale nepředpokládá, že hraběnka Orsina je tady.
3: Ne? Co pak dnes ráno nedostal můj dopis?
4: Váš dopis... Ale ano, vzpomínám si, že se o nějakém dopisu od vás zmínil.
3: No a? Co pak jsem ho v tom dopise nežádala dnes o schůzku tady na dozalu? Pravda, neuráčil se odpovědět mi písemně, ale dozvěděla jsem se, že hodinu na to skutečně odjel na dozalu. Myslela jsem, že to jako odpověď stačí a tak jsem tady.
4: Zvláštní náhoda.
3: Náhoda? Slyšel jste, že to bylo domluveno?
4: Zdálo se, že včera jste byla velmi vzdálená myšlence přijít princi ještě někdy na oči.
3: Ráno moudřejší večera. Kde je? Má to znamenat, že je v tom pokoji, odkud jsem slyšela to kvílení a vřískání?
4: Má drahá, nejdražší hraběnko.
3: Byl to ženský jekot. Co to znamená, Marinery? Tak mi to přece řekněte, když jsem vaše drahá, nejdražší hraběnka. K čertu s dvorskými lichotkami. Kolik slov, tolik lží. Konec konců, co záleží na tom, jestli mi to řeknete? Však to hned zjistím.
4: Do salonu nemůžete, milostivá hraběnko. Princ vás neočekává.
3: Takže je přece tady, kvůli mému dopisu.
4: Nikoli kvůli vašemu dopisu.
3: Ale říkal jste, že ho dostal.
4: Dostal, ale nečetl.
3: Nečetl?
0: Tak jestli jsi vzpomněla, o jakou jde ukázku?
1: Ne.
0: Tak ne, já ti to prozradím.
1: Je to hezky, to bylo zrovna s Luboškem.
0: No. To byl manžel v té době?
1: Ne, ex-manžel už.
0: Už byl ex. Natočeno bylo v brněnském studiu Českého rozhlasu v roce 2015.
1: Tak to
0: no
1: už
0: a
1: bylo
0: jde
1: dávno
0: o slavnou Lessingovu, tedy německou tragédii Emilia Galotti. Já se ti přiznám, já jsem v tom hrál hlavní mužskou roli v Příbramském divadle a bylo to velkolepé výtvarné představení. Ty jsi to hrála v rozhlase, takže tohle ti nebylo dopřáno a oblékal to Josef Jelínek, jeden z našich nejšpičkovějších kostýmních výtvarníků a ten návrh na toho princezgu a stali dodnes visí u mě doma na stěně.
2: Já myslel, že to občas nosíš.
0: Ne, to byly překrásné kostýmy a krásná povedená inscenace. Tak ty jsi tam hrála efektní roli hraběnky Orsini. A to byl tvůj asi častý spolupracovník, režisérka Mikulášková v Brně, viď?
1: Ano, Hanička Mikulášková, nejenom to, ale taky moje kamarádka, ty jsme se strašně dlouho neviděli. Fantastická režisérka, divadelní, rozhlasová a úplně skvělá saxofonistka mimochodem. A no, úžasná, úžasná.
0: Připomeňme posluchačům, že poslouchají Český rozhlas Dvojku a v divadle Ungrad právě probíhají rozpravy Milan Hajna, jehož hosty jsou Iva Pazderková a Josef Štěpánek. No a co rozhlas a Iva Pazderková dnes? Točíš jako herečka v rozhlase? Vysílají se někdy v rozhlase tvoje písničky?
1: 00 nic. Já prostě nechápu, nevím, nerozumím, ale...
0: Tak to je hozená rukavice.
1: Jako, absolutně, já to říkám, ale po každé rozhlasové hry mě baví, já jsem jich udělala víc. Ale teď zrovna ne a mrzí mě to a už bych ráda, to je jasný. A navíc Český rozhlas, to je takový můj... To je taky můj veliký sen. Já prostě doufám, že jednou, a já to říkám po každé, úplně v každém pořadu, takže oni už to vypínají, to vedení, ale... Já bych tam chtěla prostě pracovat v Českém rozhlase a mít třeba nějakou rubriku nebo něco. Já miluju Český rozhlas, miluju prostě fanaticky.
0: No tak teď tě znovu vyslechli, fanaticky miluje
1: mají,
0: Český
1: takže,
0: rozhlas.
1: Takže je pouštět můžu.
0: No a výmluvný pohled, bohužel vedení rozhlasu tě nespatří.
1: Našpulila jsem vzdor vytěrty.
0: Do nejširšího povědomí samozřejmě vstupuješ také díky televizi a filmu, tam seš hojněji obsazovaná. Čím jsi začala? Tvůj první kontakt s kamerou. V Brně ještě? Televizní?
1: Ano, ano, to je legendární. Na to se sešla celá rodina četnické historky a tam bylo mi asi 19, šla jsem kvůli tomu, myslím, i na konkurs a měla jsem roli ženy, na kterou zazvoní ti četnice, ona otevře dveře a dělá, ne, jakože si nekoupila, myslím, nějakou mastičku. Nějakou nelegální, šmare. No a pak jsme se na to sešli. Já jsem tam nebyla vidět. Oni jenom, tam byla tma. A vlastně se tam jenom otevřou dveře a nějaký fakt hodně rozmazaný stín. Tam je pohyb, jenom nejsem tam, ale celá rodina se sešla, že Ivuška je v televizi.
0: No tak prozrať, prosím tě, počiny, kde jsi k spatření a zaznamenání už byla.
1: Tak já nevím, třeba...
0: Seriál nějaký?
1: Jo, to taky. Jak se to jmenuje? Já nevím. Neviditelní. Teď to opakovali. To byla krásná věc. Na České televizi, potom na Vodě, potom Sex O'Clock na Voju, to je ten nádherný seriál. Potom Ono to bylo, já nevím, co mám říkat, já se úplně začínám potit.
0: Ne, pojď se, prosím, on ti pomůže.
1: V současnosti jsem konečně nastoupila do legendární ordinace v Růžové zahradě. A jinak,
0: ty jsi posila v ordinaci?
1: Přesně tak, a jsem za to nesmírně vděčná, je to krásná práce. A co se týče filmu, tak Pouta Radima Špačka.
0: No to byl vynikající
1: potom,
0: film.
1: Jo, potom, no jako jo, potom, já jsem toho moc zasluhy nenatočila, jo. Jak přežít svého muže třeba teďka naposled.
0: Dabingu neholduje.
1: Dabingu taky. Dabovala jsem pro komerční jednu televizi Orange is the New Black, jak se to řekne česky, to bylo z toho vězeňského prostředí, fantastický seriál z Netflixu. Oranžová je nová černá, nebo jenom jak to mám přeložit. Já jsem totiž jednou byla v Americe. A potom dabuju hodně... Úplně takový mám fakt štěstí na velký role v krásných animovaných seriálech nebo v animovaných filmech. Takže já nevím, ať už jsou to úžasně.
0: Když jsem tě uvedl jako všestranou umělky, to je velký rejstřík. Štěpánek se nechal zlákat někdy před kameru, třeba taky, co by herec?
2: Ne, myslím, že ne. Nebo někde jsme jako muzikanti, občas jak se stává, že někde hraje kapela, tak jsme v nějakých scénách byli. Ale...
1: A v klipech?
2: V klipech. Jo, jak s kytarou v klipech, ano.
0: No ale když spolu vystupujete...
1: Ne, já mám prostě v hlavě, že jsi v nějakém klipu hrál jako roli, když jsi hrál někde, Pepi?
2: Jako...
0: Ty bys ho obsadila, že jo?
1: Hned, Pepča je fakt nesmírně multitalentovaný a je charismatický. A jak je nadprůměrně inteligentní, já bych to upřesnila, on tu matfis nedodělal, ne, že proto a tu filozofii, že by to jako na to neměl. On se to prostě vykašlal, protože šel za svým snem být muzikant, ale tak on je strašně dobrý a je zajímavý prostě, já bych ho obsadila hned. Kdyby někdo měl zbytečných, já nevím, 30 milionů, tak my natočíme film.
0: To nevím, jestli mezi posluchači Českého rozhlasu Dvojky a Rozprav Milana Hajna se někdo takový najde, ale přál bych ti to. Ivo, zpívej.
5: Vzdávám se zlozvyků, pravdy prázdných sklenic.

0: Tak právě dozněla píseň z druhého alba, které má pro mě docela krkolomný název Horská lesní ekologická tvá živá dospělá. Kdo to vymyslel? Zase Pazderková?
1: Ne, protože jak jsem úplně blba, proto se to skvěle prodávalo a skvěle promovalo.
0: Proč nikdo nevěděl, co to je, že jo?
1: Nic, že jo? Takže já jsem nechtěla to název, já jsem měla jednoslovný název těch písní a nechtěla jsem tam dát jenom jeden, protože bylo strašně trapný. Jako,
2: nefér vůči těm ostatním písničkám.
1: Jo, a to taky. Ale hlavně představ si, že si koupíš jako album s mým ksichtem a tam dospělá. A nebo lesní. To je jako strašný prostě. Takže jsem si řekla, že udělám tu chytrou věc marketingově, že to nazvu všema názvama, kromě vlastně Černého šálu, protože to jsem zhudebnila Puškina a to mi nepřináleží. Takže no, tak to bylo úplně marný a nedá se o tom vůbec ani mluvit. No.
0: Zase hudba, texty, Pazderková a jak hraje na ukulele, prosím tě?
2: Hezky, ale myslím, že trošku polevila, že...
1: Roky jsem teď nehrála a nehraju, neumím to. Jako
2: ona měla takový dilema, že jo, nechty nebo ukulele. Protože když hraješ na nějaký strunný nástroj, kytaru, nebo nemůžeš mít nechty na levý ruce, kde chytáš ty struny na tom matníku. A ty jsi měla dlouho dilema, jestli se vzdáš nechtů nebo ukulele, že jo?
1: Je to tak, Pepi. Ale taky je to hodně daný tím, že se nechystalo nový album. Já jsem neměla úplně tu motivaci. A pak, protože já to produkuju sama, co se týče financí, tak ještě s covidem a se vším, já mám v šuplíku věci a zrovna dneska, teď, když jsme to po dlouhé době slyšeli, ty jsi geniální, ti kluci jsou tak geniální, to prostě tak dobrý, když to člověk slyší.
2: My jsme tu písničku neslyšeli třeba 10 let, no, že jo? A je fakt, že některé písničky tak jako stárnou, ale když slyším tuhle písničku, tak mám pocit, že...
0: No ale Pepíku, když spolu vystupujete, tak vybíráte
2: písně. My zase tak často nevystupujeme a většinou je prostor třeba na... Já nevím, na 3 písničky, tak zahrajeme takový, který hrajeme nejčastěji a tohle myslím, že jsme ani nikdy naživo nehráli.
1: Nehráli, protože ona tam fakt je potřeba celá kapela a je potřeba, aby to mělo tu atmosféru. No tak ale teď už definitivně, my jsme spolu dneska něco nahrávali, tak jsem rozhodnutá, že začnu šetřit, asi prodám ten byt, na který mám hypotéku a uděláme album.
0: Tak to jsou plány. Prosím tě, s kým hraješ? Pochlup se, ty vystupuješ se spoustou opravdu pravotřebních, nespochybnitelných velkých S české populární hudby.
2: Já v současné době nejčastěji doprovázím Lucku Bílou, Radúzu. Docela často teď hrajeme takový koncertní program složený z písniček Habky a Horáčka, takže jezdíme tenhle ten program. Doprovázím Lenku Novou a doprovázím i nějaký takový písničkáře, se kterýma už spoustu let pracuju, jako je třeba Petr Linhardt,
1: Děláš
2: Mirek
1: alba
2: Kemel.
1: Panu Mišíkovi.
2: Jasně.
1: Aranžuješ strašně moc limo, to nikdy neřekne všechno, ale je strašně.
0: A Pazderkovou tam nepropašuješ?
2: Občas se to podaří, ale Ivo má taky spoustu práce v divadle nebo v televizi, takže...
0: No mimochodem ty učíš taky, že jo? Jseš přísný učitel?
2: Ne, já jsem úplný opak. Já mám ty děti tak strašně rád, mám s nima takový soucit, že vůbec nedokážu vytvořit jakýkoliv tlak. Jediný, co dokážu, jít s nima po té cestě, jako po té hudební cestě, ale nejsem vůbec přísný učitel. Já jsem z Berouna, my v Berouně máme svoji základní uměleckou školu, která je úžasná, je docela velká, máme třeba víc než 700 žáků.
0: Ty jsi údajně ředitel té školy.
2: Ano, já jsem shodou okolností ředitel té školy.
0: To není shoda okolností, když je člověk ředitel, tak je ředitel.
2: Tak jsem ředitelem a je to úžasná škola, děláme tam spoustu zajímavých projektů. My děláme třeba takový každý rok takový autorský muzikál, že vymyslíme svůj muzikál, natočíme ho, děti se ho naučí a pak je to... Když takhle říkám, tak to zní dost obyčejně, ale ono je to opravdu hodně neobyčejné.
1: Je to opravdu neobyčejné a nesmírně profesionální a je to opravdu jako výjimečný, co na té škole děláte, to je nádherný. A já jsem měla tu čest to muzikálu hostovat a vždycky tam hostuje někdo z oboru, díky Pepčovi, to je vlastně ještě povýšený.
2: Tak je to opravdu radost, ta škola.
0: No a zmiňme letmo pouze tvé poslední činoherní účinkování, premiéra v Ungeltu vzhůru ke hvězdám. Už nemusíš adorovat našeho Ondrucha, to stačilo, ale jako máš tu nesvačilku po boku.
1: Adoruji, on se to tak zaslouží a ty taky. Já moc děkuju, že jsem tu možnost tak konečně měla tady na tomhle legendárním místě zkoušet a že tu můžu hrát a ještě s úžasnou Peťou Nesvačilovou, což my to tak říkáme, že jako proč bych ho neadorovala, Pavla Ondrucha, když on zvládl 2 tornáda, 2 hurikány prostě. A pak nepotřeboval ani do lázní. Já to nechápu. Jako já vůbec nechápu, jsme to doskoušeli.
0: On se umí odreagovat, neboj.
1: Já věřím, ale jako já by na jeho místě tak sama dobrovolně odejdu ve svěrací kazajce někam hodně, hodně daleko. A s Peťou to bylo úžasné, protože je živel a myslím si, že i díky tomuto představení má pořádnou šťávu. Je to nádherný text a vždycky se na to moc těším.
0: Ty střídáš komorní scény a největší jeviště v Praze. Poslední premiéra byla velkolepý, takřka světový, řekl bych, muzikál v Karlíně.
1: Jo, tam jsem jich dělala.
0: Tam máš
1: už
0: velká
1: několik
0: muzikálová sola.
1: Taky. Dělala jsem tam úžasnou sestru v akci Adam's Family. Potom taky nádhernou věc na malé scéně Močál Story. To je muzikál, který napsal Ivan Mládek. Je celý veršovaný, jsou tam jeho největší hity. Je to fakt bizar. To je jako, kdybyste chtěli vidět něco, co jste ještě neviděli, ale je to fakt úžasný. Samozřejmě geniální, strašně chytrý. No a teď se chystá velká premiéra právě Beetlejuice. A to je teda velká pecka, tak tam já si užívám těch tisíc lidí a je to úplně zase jiný způsob hereckého projevu než tady.
0: Pojďme k vašim koníčkům, pokud na ně zbývá čas. Ty nám prozradíš něco třeba o té kulturistice, to mě udivuje, ale jak si patří to k tobě? Ty seš kulturista, taky to asi ne.
2: Já nejsem.
0: Co?
1: No, hele. Vlastně v podstatě.
2: Co bys k tomu dodala?
1: Já bych k tomu dodala, že jedeš v takovým režimu jako výrazně fitness.
2: Ne, tak já jsem docela fanatický sportovec. Jako,
0: prosím tě.
2: Je to tak, já hraju tenis a chodím běhat a chodím i cvičit, takže sport mám strašně rád a kompenzuje mi to naše věčné sezení v autech nebo někde po studiích, takže sport je pro mě důležitá součást života.
0: A té kulturistice, o které jsem se zmínil, tady Pazderková propadla po tvém boku?
2: Já si myslím, že tehdy tě to nějak moc nezajímalo, že jsem chodil cvičit, ale ty si občas
1: chodili jsme spolu, ale já jsem spíš běhávala a jezdila na kole tehdy. Já jsem tehdy moc nezvedala, no. To je pravda, že jsme párkrát spolu zešli do posilovny, ale já jsem se spíš věnovala kardiu. Jakože takhle a na tenis mě přivedl vlastně, já jsem začala v 31 hrát tenis. Podle toho taky vypadá.
0: A co tě přimělo, prosím tě, k té kulturistice? Tobě se to líbí?
1: Ano.
0: Teď nemyslím jako druh sportovní činnosti, ale výsledek toho snažení.
1: No samozřejmě se líbí všechno, kdy jsou lidi spokojení s tím, co dělají, kde je vidět tvrdá práce. Protože tam vidět je a kolem toho koluje spousta mýtů a hoaxů a mě nesmírně inspiroval jeden z mých nejlepších kamarádů, Vašek Neudbárta. My jsme měli stejného trenéra a ta cesta té disciplíny a té mentální přípravy, vlastně Pepča vždycky je svědkem všech mých tady těch tak je opravdu skvělá. Člověka to moc, moc posune a to vystoupení z komfortní zóny je extrémní a ta disciplína musí být naprosto extrémní, zvlášť pokud to děláte naturálně jako já. A myslím, že
0: a ty soutěžíš? Taky ne.
1: Byla jsem na dvou soutěžích, ano. Byla jsem na dvou soutěžích.
0: Jak jsi dopadla?
1: Dobře. Na to, že jsem začala ve 40, na první soutěž jsem se připravila v podstatě půl roku, tři čtvrtě, tak jsem dopadla 10. ze 17. a ve své kategorii a na druhé soutěži jsem byla ve své kategorii 6. Takže to jako je dobrý, že tam člověk stojí vedle těch 20-letých holek, že se tam vůbec vedle ní může postavit, ale to umístění vůbec není důležitý. Tam jako opravdu ten vyhraný boj je to, že tam dokáže v té nejlepší formě jít.
0: Ne, já to podepisuju, protože to je výsledek úsilí, takže to je. Není zadarmo právě.
1: A moc mi to pomohlo se zády, se vším prostě.
0: A tobě to neubírá ani na ženském půvabu, což se mnohdy přihodí.
1: To jo, tak já si myslím, že ona ta definice ženského půvabu, ta zastarala jako je nesmysl, že ženský půvab vychází z něčeho jiného a není definovaný, není vlastně neměl by mít tabulky žádný. Takže i opravdu profesionální velká kulturistka má ženský půvab, pokud toho chce mít a pokud se tak cítí. Takže rozhodně nemám pocit, že by mi na tom to ubralo. A ono taky, jak říkám, ono to vypadá jinak, vysušený králík na fotkách, takzvaně, jak já říkám. To je forma, která trvá třeba hodinu, jo, před tou soutěží a potom ve zkušenosti vidíte takový věchýtek, jako jsem byla já.
0: Ty máš i všestranné, nejen umělecké zájmy, ale i mimořádný je tvůj rozměr mimo umění, pokud jde o ty zájmy. Někde jsem se dočet, že miluješ armádu, vojáky, teda jednoho vojáka, teď máš, že máš dokonce zbrojní průkaz. Nebál se si jí?
1: Ano, mám zbrojáka, teď se chystám na střelecké závody. No.
2: Ne, my jsme byli spolu asi před 2 týdny i střílet a bylo to úžasný.
1: Jako ty jsi mě přestřílel, ale mám ty dráty. Já mám dráty v ruce, takže teďka nemám dobrý ucho. Ale,
2: to bys měla vysvětlit rozhlasovým posluchačům, co znamená
1: dráty. Já jsem po operaci ruky, protože jsem si nehezky zlomila ruku a mám prostě v ní dráty a teďka rehabilituju. Takže na ten trénink té střelby to není ideální zrovna teďka. No.
0: A jak jsi k tomu přišla, že jsi začala střílet?
1: Můj kluk mě řekl, že mi to dá.
0: A začala holdovat i kulturistice. Ten motiv, který tě k tomu přived.
1: Motiv.
0: Měla jsi pocit, že máš tuk na sobě a že se ho chceš zbavit, nebo co ti přimělo k tomu
1: pocit,
0: rozhodnutí?
1: Že chci prostě, mě baví výzvy. Mě obecně baví výzvy. Já mám ráda se vzdělávat a učit se něco nového a objevovat svoje hranice a hrozně mi vlastně pomáhá zjišťovat, že jak se permanentně podceňuju, tak vždycky mi to moc pomůže, že zjistím, že jsem schopná a myslím, že tím můžu právě inspirovat i ostatní lidi udělat daleko víc, než si myslím a dokázat daleko víc. A je to zábava, patří to prostě k životu, já se ráda pořád něco učím, tak to je užitečný prostě. Stejně jako díky Pepčovi jsem složila hudbu a dvě alba, takže mám
0: tak mimo umělecké koníčky má i Pepík Štěpánek?
2: No,
0: ty sportovní si zmínil.
2: Jasně, já mám rád všechno kolem třeba designu a architektury, takže teď se vlastně spoustu let věnuju, že já jsem si zrekonstruoval takový rodinný dům 100 let starý, tak jsem se věnoval té rekonstrukci a těm interiérům a zahradě a to je něco, co mě hodně baví. Výtvarné umění, architektura.
0: A umí tyhle dvě originální lidské bytosti třeba jen tak hnípat u moře?
2: Já myslím, že to umíme úplně ze všeho nejlíp.
1: Jako podle mě ze všeho nejlíp.
0: Jo.
1: My bydlíme kousek od sebe a třeba kolikrát jako je to třeba 300 metrů od toho baráku a říkám, nechceš zajít tady na pivo? Ne. A já třeba řeknu, ne, mě se nechce.
2: Jakože hnípeme.
1: Jako vyvalit se před netolik jsem prostě. To naše největší životní štěstí a to má naštěstí můj přítel, že vlastně to je fakt to největší koníček. Protože ho můžem taky málo kdy dopřát, ono to je potřeba říct.
0: A my chceme, aby nám Iva zase zaspívala a teď nás udiví. Zaspívá s Tomášem Klusem, to je duet.
1: Ležím v peřinách, přikrytá tvou rukou. Mám strach, aby to neskončilo dřív, než umřeme, než umřeme, než umřeme.

0: skončilo dřív, než umřeme, než umřeme, než umřeme, než umřeme, než umřeme, než umřeme.
1: Tak to byl přímo filozofický duet. Jak se zrodil a proč Klus?
2: No, my když jsem to tehdy napsala, tak to vlastně, ještě mě Pepča, to zpomněl, že mě říkal, připiš ještě sloku, aby to vlastně, ty jsi vlastně vymyslel, že to má být, nebo já, nevím. Já se, jo. A to je právě ta jediná písnička, kde jsem nejdřív měla hudbu a potom text. A potom jsme dlouho tak uvažovali, co a jak, a Tomáš, můj kamarád, byl tak strašně hodnej, že tu píseň pro mě naspíval a myslím, že to tehdy udělal ještě navíc za nic, z dobrý vůle. A myslím, že ho lidi do té doby neslyšeli takhle nikde zpívat. Prostě to bylo plná pecka. Byl to ten
1: pravý. A živě jste takto někde spolu nevystoupili?
2: To se nám nepodařilo. S touhle písní se nám to nepodařilo.
1: No, ten text mě velice zaujal, jak jsem si dovolil říct, měl filozofický rozměr. Tak pojďme, je to náš poslední vstup, si lehce zafilozofovat, protože jste přemýšliví, inteligentní lidé. Oč opíráte své životy? Triviální dotaz. Co je nejpodstatnější pro tebe? Přátelství třeba má velkou cenu v tvém životě. Práce, to je
2: takový. Já si nemyslím, že ode mě uslyšíš říkat něco, co jako vlastně by nikdo jako ve zralějším věku neřekl. Určitě jsou to rodinné vztahy a rodina, přátelé, láska, ale možná, co si myslím, že čím dál tím víc je pro mě důležitější opírat směr mého života a mé práce o nějaké hodnoty, i ty morální hodnoty, a to je strašně důležitý. A no, tak.
1: Tak, tak. Muzikante, taky za filozofu.
3: Taky k tomu nemám nic zásadního, co bych k tomu řekl, ale myslím, že my všichni, kteří děláme kumš nebo umění, pro nás ta práce má takovou, ještě je fakt důležitější než pro lidi, kteří se věnují třeba civilním profesím, že pro nás je to opravdu zásadní součást toho života. A myslím, že i ty naši kolegové jsou vlastně často přátelé, že jsou to takový poloviční rodiny, ty týmy a tak. Takže já hodně žiju tou prací a i těma lidma, kteří se kolem toho pohybují.
1: Pojďme to naše setkání uzavřít a to štěstí si popřát. Moc děkujeme, že jste přišli. Děkuji Ivě Pazderkové, děkuji Pepíku Štěpánkovi.
3: No, ne, my ti děkujeme za pozvání. Bylo to
2: moc si toho vážíme, oba dva, děkujeme.
1: A loučím se s vámi i já, průvodce tímto pořadem, principál divadla Ungert Milan Hein. Naslyšeno.
4: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
5: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav z Karlovy.

0: naše českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, buďte srdečně pozdraveni. Je tu čas pro jediný pořad svého druhu Féteru, který vám v okomentované podobě přináší výběr příjemně poslouchatelných instrumentálek různých žánrů a časů. Zkrátka na Českém rozhlase České Budějovice nastala doba pro vlídné tóny, či jinak řečeno hudbu beze slov. Dnes bych vás rád seznámil se skupinou, o níž je dosti obtížné mluvit v reálných konturách. Jmenovala se T-Bones, snad podle druhu hovězího stejku. Hot Rod je automobil s velkými motory upravenými pro co nejvyšší rychlost na rovině, populární zejména v Americe. Původ názvu Hot Rod není zřejmý, je ale možné, že je založen na vysokém výkonu motoru. Hot Rods, podobně jako surferská prkna, byly v módním životním stylu zejména americké mládeže 60. let propojeny i s muzikou, rock'n'rollem, a to nejvíce v instrumentálkách, méně ve zpívaných písničkách. Byla to dočasná pomývá záležitost a u Hot Rod Music figurovala na přídi popularity de facto shodná jména jako v případě surf music, tedy Beach Boys, Jan and Dean nebo Ripcords. Nahrávací společnost Liberty Records se snažila vytěžit z této hudební módy maximum a přišla s projektem dlouhohrajících desek nazvaným Action Sound. Nejetí mladí muzikanti nahrávali v rychlém sledu vydávaná alba pod názvy různých vlastně fiktivních kapel jako Hornets, Eliminators, Zipcoats nebo právě T-Bones. Ze zpětného hodnotícího pohledu to mělo jistou výhodu. Ty desky natáčeli skvělí hudebníci, někteří i z oblasti jazzu. A pak ty nahrávky mají kvalitu. V případě dvou alb skupiny T-Bones z roku 1963 až 1964 šlo opravdu o zajímavá jména. Saxofonisté Steve Douglas a Les Johnson, kytaristé Tommy Tedesco a Glenn Campbell, později velká countryová hvězda, dále basista Ray Pullman, trombonista Perry Botkin a bubeník Hal Blaine. A vše ve studiu řídil jazzový veterán, proslulý kapelník a saxofonista Dave Pell. Některé nahrávky ad hoc sestavené kapely T-Bones si můžete poslechnout a Jiří Kasala vám přeje jejich ničím nerušený poslech.

názvech všech instrumentálek, které hrála studiová kapela T-Bones, hrála hlavní roli Rychlá auta a jejich typy a značky, tedy Hot Rods, Little Juice Cube, Big Daddy Stalker, Boss Drag, Hey Little Cobra a poslední instrumentálka se jmenovala výmluvně Hot Rod USA. V roce 1966 zažili T-Bones pozoruhodnou reaktivaci s úplně jinou muzikantskou sestavou. Jmenovitě šlo o kytaristy bratry Judda a Dannyho Hamiltony, basistu Joe Franka Carola, klávesistu, vibrafonistu a perkusistu Tommyho Reynoldse a bubeníka Gina Pella. A byla to opravdu šťastná změna, neboť jejich instrumentálka No Matter What Shape Your Stomach's In, bez ohledu na tvar vašeho žaludku, se dostala až na třetí příčku americké hitparády. T-Bones si vypůjčili hudební motiv z televizního reklamního spotu na šumivé tablety proti bolesti hlavy Alka-Seltzer. Zde je jejich velký instrumentální hit z roku 1966.

sipin in chipin, usrkávání a uštipování, tak by se možná dal přeložit název druhého, ale už menšího instrumentálního hitu skupiny T-Bones, která se v 70. letech přetransformovala v komerčně úspěšné softrockové trio Hamilton, Joe Frank and Reynolds. Dnešní vlídné tóny jsou, přátelé, u konce. Ještě vás čeká chvíle jemnosti, moment of softness, poslední náladotvorná pohodová instrumentálka kapely T-Bones. Jiří Kasel vám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje též za mistra zvuku Michala Koláře mnoho milých a příjemných chvilek.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Dobrý večer, naši vzácní příznivci. Tak vy nám dovolíte, abychom vám dělali společnost? Mám zase tu vrzací židli. O, to je začátek špatný. Ale když ona tak netlačí jako ta stará dřevěná po babičce, tak to vydržíme, ne? Já se nebudu vrtět.

Žaninko papoušku, toho si musíme vážit, ne? Zavrtěla ocáskem. Je sobota, Žanda je vykoupaná, protože v sobotu má koupací den. Dole ve sklepě je taková velká kamenná vana, kde mám misky na chlorid železitý, když tam leptám to, co nakreslím na měděný desky. No a ty misky jdou stranou, aby tam měla Žanda místo. Žanda to má ráda, když se na ní pouští vlažná voda. Papoušek tropický, ty tropický deště. Je. Ono jí to tak asi lahodí, jako kdyby byla v tropech. Strhnul se tropický liák a na to je zvyklá. Každou sobotu už od 10 hodin dopoledne říkáme s Miladou: Žaninko, budeme tě koupat, a ona už se tak natřásá. Koupací den, to si vzpomínáme všichni, že jo? Na vesnici, který vyrůstali, necky se dali do kuchyně, voda se hřála na kamnech a byly to koupací dny, ty večery sobotní. Jo, voda, s tou se muselo šetřit. A když přišly takový mrazy, tak každá pumpa ve vesnici byla obalená, jenom aby nezmrzla. Ty litinové pumpy zvlášť, ty měly takový, to babička na to pletla, nebo ženský, my jsme měli dřevěnou pumpu z modřínu, ale taky jsme ji obalovali, taky babička obalovala slámou a všelijakýma hadrama a provazama a taky pletla takový dlouhatananánský ze slámy povřísla, aby ta pumpa pro boha nezamrzla, protože to by byl malér, to by nebylo krávičím napájet. Jo, a voda taky dělala lidem starosti, protože byly místa na polích, kde voda stála, kde byly bažiny, tam nic nerostlo. Takže se ty bažinatý místa museli odvodňovat melioračníma trubkama. To byly trubky o různých průměrech, 8, 10 nebo 13 nebo i víc centimetrů, byly červený, vypálený z hlíny,

jako cihly, ale porezní byli přitom, tu vodu museli propouštět, která se do nich vsakovala, z hora a ze stran, protože ty trubky byly do sebe nastrkaný, poskládaný tak, aby tvořili třeba 100 metrů dlouhou rouru, takový dutý korejtko, který ještě mělo spát jako z vršku. Takže když nasáklo vodu z těch polních mokřin, tak voda rychle protekla až do potůčku, nebo do vodoteče, nebo do voroteče. Tenkrát se dbalo o pole. Se vyvorávaly zvláštní vodoteče, do kterých se stahovala tadyhle ta voda z těch melioračních trubek. No a taková meliorační trubka vyústěvala takovým krásným, takovýma jako dvířečkama z betonu. To bylo všecko tenkrát tak hezky udělaný v tom starém světě. Tam byl letopočet kolikrát, třeba 1931, kdy se ty meliorace dělaly, o ty výtoky těch melioračních trubek do toho potůčku, o ty se zvlášť pečovalo, aby po bouřce, když se valilo bahno potokem, aby se ty výtoky neucpaly, protože pak by ta voda z těch mokrých částí pole nikdy neodtekla, když by se ten výtok ucpal, no a pole by bylo pořád mokrý a nic by se tam nerodilo. A v těch vyústěních, když ta voda se vyhrnovala z těch melioračních trubek, čistoučká byla, než se spojila s tou potoční vodou, tak se to tam tak jako lehce vařilo jakoby. To bylo vidět, jak přitejká čistoučká voda. My jsme ji rádi s tej dlouhým stýblem jsme si lehli na břicho a tu vodu z těch polí jsme pili, protože když jsme byli děti, tak jsme měli žízeň a hlad pořád. No a tam se držely malý rybičky nebo pulcí. Tenkrát se ta voda dala pít, než se začalo používat DDT a potom hnojení s dusičnatýma hnojivama. To se přivotrávila všecka voda. Teď málo kde najdete nepřivotrávenou vodu. Možná, že i ta naše studánka ve sklepě, kde byla voda vždycky v pravém rohu. Malá studánečka, byla tam žabička pod kamenem, měla tam mušky, který se tam... No to, kde jsou ty časy? Tam byla voda vždycky a byla moc dobrá. Babička jí tu studánku každý rok čistila. To byl takový maličkej vedlejší pramínek vlastně ze studny. A když se ta studánka naplnila, tak korejtkem vytekla ven. Zase takovou drenáží do strouhy, která byla před domem.

Ve vodě potoční, si vzpomínám, se právalo prádlo. Plochej kámen vidím ještě dnes v Helpě, v Horehroní, když jsme tam jeli jako študáci autostopem do Helpy, do Nízkých Tater. To byl překrásný výlet a jak na nás tam byli hodní. Bydleli jsme ve škole 10 dnů. Viděli jsme ten život. Tam byla ještě stará Helpa dřevěná. Zblízka. V krojích tam chodili holky takový krásný, urostlý a ty se sešli u potoka a prali prádlo tím, že ho svinovali do takových peřiny nebo povlaky na peřiny nebo polštáře byli svinutý a oni namočili v potoce, svinuli to a takovým placatým kusem dřeva do toho tloukli. A to se opakovalo nesčíslněkrát, než to prádlo se vypralo a potom se slunilo na zelený louce. A oni si ty holky zpívali takový dojemný horehronský písně. A nám se smáli, protože my jsme si je kreslili a oni se nám vysmívali, čože vy tady robíte. Pokažte nám to, tak jsme jim to rádi ukázali. A oni se smáli, tak tamhle to je mančák.

Jaký to byly rituály, když proutkař hledal místo, kde bude vykopaná studna? Vzpomínáte si, viděli jste to? My jsme na to děti koukali jako na něco, co jsme vůbec nemohli pochopit. Tak tady, ukázal proutkař. A začalo se kopat. Musela být studna umístěná tak, aby kaly se hnojiště jí minuli. Nejdřív se kopalo, pak se střílelo, když se narazilo na skálu a rumpálem se vytahovala vykopaná zem a kamení nahoru. A jednou, kolik je to let, 15 asi, když hospodskej Lojza Závora ze Všetat si chtěl postavit krásný dům s výhledem do křivokládských lesů a studna samozřejmě musela být u každého domu. Představte si, on kopal a najednou leží na dně vykopaný studny, zrovna když se vyvalila voda, tak se vyvalil nějaký plyn. Oni ho vytáhli mrtvýho a zůstala po něm ta nádherná vila s tím výhledem do lesů. Vždycky, když tam je projíždím, tak si vzpomenu na toho Lojzu Závoru, jaký byl, když dělal šenkýře, jak byl hebitej a veselej. Zůstal po něm překrásný dům s výhledem do křivokládských lesů a studnou hlubokou 8 metrů a dvě děti a žena.

Voda je vzácná a nebezpečná taky. Rampouchy ze střech, když začalo tání. Tak jako děti jsme je ulamovali a byli to takový pichlavý meče. A my jsme s nima šermovali. Museli jsme mít ovšem rukavice, protože to zábly ruce jej. Ono se to hned přelomilo, ten kus špičatýho ledu.

Modlitba za vodu. Báseň Jana Skácela, teď jsem si vzpomněl. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu starodávná mila, kde laně tišili žízeň, kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z dlaní. Voda si na to vzpomíná, voda je krásná. Voda má rozpuštěné vlasy. Chraňte tu vodu. Nedejte, aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd. A přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně vraného jak tma. Voda je smutná. Voda má rozcuchané vlasy. A kdo se na samé dno potopí, kdo potopí se k hvězdám pro prstýnek? Voda je zarmoucená vdova. Voda má popelem posypané vlasy. Voda si na nás stýská. Takhle ta báseň končí. Voda má popelem posypané vlasy. Voda si na nás stýská.

Když pršelo, jen se lilo, bejvalo bláto, jak je ta lyrická kresba Mikuláše Alše ze Špalíčku. To byla naše poslední otázka, vzpomínáte si. Když pršelo, tak se pod každej odkrab stavěl sud, aby se nachytala dešťová voda. Dešťová voda byla měkká a prej saláty po ní rostly jako z vody. Řetvičky, kedlubny. Ta byla dobrá pro zalejvání. Taky některý ženský si prali vlasy jedině v dešťový vodě, protože byla měkká. No ale to vlastně je destilovaná voda. Dešťová voda, ne? Tak se ta voda chytala do kádí a do sudů, no.

Pavlíkově byl v několika domech zavedený vodovod. Pamatujete si? Na ty krásný litinový mísy vodovodní, ten spodek, ta půlkoule, ta polokoule toho spodku byla zdobená jako nějaký vzácný exotický květ a vzadu za kohoutkem celá část toho čela zadního, ta byla jako barokní rám zdobená černou litinou, i když byla bíle vysmaltovaná, a z toho trčel jeden nebo dva kohoutky mosazný jako ze zlata, čištěný sidolem s takovou hvězdičkou, kytičkou na povolování toho kohoutku. A kolikrát tam byla taky jeden kohoutek doprava, druhý doleva, když tam měli v tom domě rozvedenou i teplou vodu, tak i takový domácnosti byly v Pavlíkově. No a to umění, který zároveň, to byla ozdoba, takový dva kohoutky ze zdi, když byly v takový jako veliký kytce barokně zarámovaný, to si dovedete představit. Jako vzácná kytka stropů. No a v takových lepších místnostech, třeba v ložnicích, kde bydleli jedině hosti, třeba ve velkostatcích, byly mramorové stoly i noční stolky, a tam, kde byla takzvaná toaleta se zrcadlem, tak tam stávalo umyvadlo, lavor z ušlechtilýho kovu. A na nočních stolcích stávaly skleničky z křišťálového skla a skleněný džbán s vodou pitnou.

anebo ty dojemně prostý kamenný misky, trčící ze zdí kostelů s vodou svěcenou. Celý generace si smáčeli prsty, křižovali se a prosili Pána Boha, aby jim dopřál příznivý osud.

Na kamnech bylo ohřejvadlo vody, jak se tomu říkalo, kameník nebo komíňák, nevím, vedle trouby, no jak vedle komínku byl takovej, kde pořád byla taková buď vydlaždičkovaná nebo i z plechu měděnýho taková nádoba na vodu, kde pořád byla vlažná nebo teplá voda. A na kamnech vždycky stával hrneček, ve kterým klokotala voda, když se topilo, protože vždycky teplá voda byla vítaná.

No a noční vázy, když mluvíme o vodě. To se říkalo nočníkům, tak ostejchavě skrytejch. Oni byli tak ostýchavě skrytí pod postelema. Na nočnících se lidská fantazie vyřáděla, umělci se tam vyřádili. To byly nočníky smaltovaný, byli ozdobený pivoňkama, tulipánama, chrpama, růžema. Samozřejmě i třeba byly nočníky, kde byla celá hvězdná obloha s půlměsícem nebo s měsícem v úplňku, který se smál, nebo se zářícím sluncem a bílejma mráčkama a... Nebo nejkrásnější jsem měl nočníky s usměvavejma tvářema krásných slečen. Nebo jsem viděl nočník a tam bylo zobrazený jezero, lemovaný zasněženýma velehorama a potom jezeře plula plachetnice po klidný vodě. No jo, plachetnice, parníky, vytažený ze zamrzající Vltavy. Letos po dlouhý době zamrz i ten malej záliv dole v Podolí toho jachtklubu. Letos byla tuhá zima. Bruslení na Vltavě, voda. Pod ledem byla voda, tekoucí voda, která mohla dotýct až do Hamburku. Přítoky Vltavy, přítoky Ohře, Cidlina, který to byly přítoky, který řeky Cidlina, Mrlina, Orly, Orlice, Tichá a Divoká, Úpice, Kamenice. To je jako s tím Mastek, Sůl, Kamená, Vápenec, Kazivec, Apetit, Živec, Kremen, Topas, Korund, Démant. To jsou věci, já nevím, proč jsme se to museli učit. Použili jsme to někdy vůbec? My jsme se dostali k té vodě přes to zbruslení na Vltavě. To byl čilej ruch, když jsme bruslívávali na Vltavě. To bylo lidí oblečených sportovně nebo i skoro jako společensky. Skupinky bruslařů bruslili směrem k Hradčanům, zase druhý skupinky se vraceli směrem dolů k jihu. A takový to bruslení bylo tak trošku slavnostní, protože nám vyzváněli elektriky, které jezdily po nábřeží, když elektrika měla vyrazit ze stanice. Když elektrika se měla rozjet, tak nejdřív první vůz jedenkrát udělal cink a že je všecko v pořádku, tak musel druhý vůz cinknout dvakrát. Cink, cink. A pak se elektrika dala do pohybu a jela až do příští stanice. A tam zase se ozvalo, když bylo všecko v pořádku. Cink, cink, cink. A jelo se dál.

stařičký pražský elektriky, to by byla taky kapitola sama pro sebe. Ty kožený tahadla na zvonce, průvočí s kleštičkama, s taštičkama. Měli takový zvláštní rukavice, aby špičky prstů tam chyběly. Protože tam to foukalo, tedy tam to promrzalo, to byly okna kolikrát zamrzlý ledem. Když někdo chtěl vědět, kde je, tak si nechtíčkem musel proškrábat dírčičku. Kola brzdící, lopatky s pískem, když se to smykalo, tak musel řidič tramvaje sypat do takového trichtýře písek. Taková roura železná ho zavedla ten písek přesně pod kolo, aby když to klouzalo, se to kolo mohlo chytit na tom drsným povrchu právě posypaný pískem posypaný kolejnice a mohla tramvaj vůbec se rozjet. To jsme kolikrát, ty pamatujete si na ty hrozny těch lidí? Tramvají, jak se nevešli a viseli na stupátkách všelijak.

Když jsem bydlel v Bráníku, tak někdy se stalo, že Zdeněk Mézl, který jezdil z Modřan, Katka Černá, která bydlela nahoře v Bráníku, v Hodkovičkách, Emilka Tomanová a někdy k nám přistoupil i profesor Landa, který bydlel nahoře v Bráníku, dole teda v Bráníku, za kostelem. No a všichni jsme směřovali do grafické školy, do Vyšší školy uměleckého průmyslu, kde jsme študovali. To byla taková hezká cesta, protože sešli jsme se jako spolužáci, no. A Zdeněk Mézl, ta židle pěkně vrže, já se nesmím vrtět. A Zdeněk Mézl, ten si pustil hubu na špacír, ten to měl tak rád mluvit nahlas, aby ho celá elektrika slyšela. A to byly někdy takové řeči, že jsme si mysleli, tak teď to už nemůže projít. Protože to, co ten Zdeněk, to bylo do kriminálu. Tenkrát v 50. letech. On třeba, kdyby tenkrát se dalo těm kanonýrům na té auroře víc vodky, tak by se do toho zimního paláce vůbec nestrefili a nebyla by vůbec VŘSR. A tady u nás bychom si mohli žít jako v bavlnce, protože po té VŘSR to všecko šlo do hája a je to všecko zprasený. I mýmu tátovi zakázali živnost. No a my jsme čekali, kdy někdo vystoupí a ukáže nám nějaký odznak a zhaftne toho Zdeňka Mézla a zhaftne i nás, protože my jsme mu naslouchali. Ty jeho vlastizrádný řeči jsme poslouchali a nevyvraceli jsme mu je.

A ty otevřený vagóny byly, do kterých se dalo naskakovat a vyskakovat. Proto ten Zdeněk Mézl mohl si klidně pustit pusu na špacír, protože věděl, že kdyby, tak když bude šikovnej a vyskočí z té elektriky a veme nohy na ramena, tak nějakýmu tajnýmu může vždycky utíct. Proto mohl Zdeněk takhle řečnit. Protože mohl vždycky vyskočit a utíct. To jsme si kolikrát oddychli, když už jsme dojeli do Křižovnický ulice a mohli jsme z té elektriky vystoupit a bylo to bez maléru. Po takový přednášce Zdeňka Mézla se žádnej malér neodehrál. A vyselo

Jo, to jsme asi si nedokázali vůbec představit, jak tenkrát lidi trpí v kriminálech v 50. letech. Ale když o stanici dál přistoupil pan profesor Landa, tak to bylo jako když nastoupí do elektriky persona, každý se otočil. Po profesorovi Landovi, jednak protože měl velikananánský černý širák, lemovaný hedvábnou stužkou, taky protože měl černý dioptrický brejle s takovýma masitejma černýma obroučkama a spod toho širáku mu tekly jako vodopády bílý vlasy až na ramena. Bohem, který když nás viděl, jak se tam v rohu tlačíme v té elektrice, tak říkal: mládeži, pozdrav pán Bůh, tak jedeme do školy, ne? A my jsme hráli takovou hru, že když k nám přistoupí do elektriky profesor Landa, tak celý den, že budeme mít štěstí. A tak jo, jak k nám přišel, tak hned po pozdravu, dobrý den, pane profesore, tak se do toho dáme, ne? A my už jsme věděli, co bude následovat. Protože pan profesor Landa začal šeptat a my s ním: na nirvánu, na olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno ze hvězdami všemi. Stačí mě pár krásných let někde na zemi. On totiž, pan profesor Landa, miloval Boskovce a Wericha a hudbu Jaroslava Ježka, i když na něj přicházely truchlivý nálady, protože on nás ve škole učil krásné písmo, tak říkal: mládeži, až budu mít kremaci, tak mě nechte zahrát vals trist. Ten smutný valčík, ty jeho veliký oči za těma černýma brejlema se koukali, co tomu třída řekne. A třída byla o něm mělá. Proč zrovna má takovýhle truchlivý myšlenky pan profesor náš milovaný, když nám se chtělo tak žít a vyvádět.

dvouroční kníž, kam chodila Milada, tam byli talenti. I dneska, nebo právě dneska, z toho ročníku. Dva jsou profesoři. Zdeněk Beran je profesor na Akademii výtvarných umění a Pavel Nešleha je profesor na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Ale taky tam byl takovej skromnej, tichej, usměvavej kluk. Silný brejle měl Pavel Tajmr. Jak ten byl šikovnej hlavně na písmo a na takovou precizní kresbu, to si nedovedete představit. Ten si sedl a udělal třeba dokonalý falzum tý maličký známčičky, která stála 30 korun, na tramvaj, na tramvajenku. Tam bylo 12 políček nad každý tramvajence a do každého políčka se vlepovala jinak barevná maličká známčička. 30 korun to byly prachy. A když to dokáže Pavel Tajmr, který je voroční kníž, tak hrkot, aby jsme to nedokázali my, tak jsme se složili na jednu známku za 30 korun večer v internátě pod silnou žárovkou. Každý jsme si vzal kousek průhledný lepenky bankovní takzvaný a začali jsme kreslit ten znak dopravních podniků, ten jemný text dámským pérečkem, to musela být řídoučká tuš, kreslicí čínská, aby nedělala kaňky. Nejdřív se ten papírek musel zatónovat tou patřičnou barvou. No podle měsíců tam byly všechny barvy. Růžový, modrý, zelený, fialový, oranžový. No tak ten jeden měsíc náš patřičný byl třeba tak do žluta, to si vzpomínám. Tak nejdřív jsme to zatónovali, vysušili a pak pod lupou tím pérem jsme psali dopravní podnik hlavního města Prahy. Teďko jsme museli napsat měsíc, třeba duben a 30 KČS. Teďko jsme si to nalepili. Nalepili jsme si to na tu tramvajenku, dali jsme ji do průhledného pouzdra a celý měsíc, každý den jsme se báli, když jsme viděli revizora, tak by se krve v nás nedořezal. Teda ve mně aspoň, já nevím jak v ostatní. Potom jsem si řekl, ty vole, blbej, stojí tě to vůbec za to? To bylo po naučení. To si musí každý zkusit. Stojí to vůbec za to mít celý měsíc strach kvůli 30 korunám? To byly ty takové naše tajemství. Těch podvodů. Byli jsme podvodníci. Byli jsme na pokraji zločinu. Byli jsme takový mini tuneláři, by se dalo říct. No jo. Byli jsme těžký frajeři. Ty naše kohouty na hlavách, co jsme nosili. S podezdívkou boty, že jo, jsme nosili tenkrát. Roury, kalhoty s manžetama vysokýma. No, byli jsme těžká pára. Těžká pára. To i Petr Trojan, který měl strašný problémy, protože jeho brácha utek do New Yorku v 48. roce a tu a tam poslal Petrovi pozdrav. No ale ten Petr pořád byl někde na výsleších a když jednou přišel v džínách, to se tomu říkalo, jak se tomu říkalo tenkrát, tomu se neříkalo džíny, ani texasky, myslím, že levisky. Podle toho, že to bylo vyrobený fabrikou Levis. No, on přišel v Luiskách, jo, Luisky. My na to koukali, to byla vzácnost, ty cvočky na kapsách. No, ale už to na něj někdo pích a už šel do ředitelny a už jsme je na Petrovi Trojanovi nikdy víc neviděli. To bylo zakázaný, protože to je americký způsob života. To se nesmělo. Jinak byl jednička. Protože je on jediný věděl a měl na sobě něco, po čem jsme každý z nás toužili, co jsme vůbec nevěděli předtím, že existuje. To byly ty lojsky, ty texasky.

Žendo, zaspívej. No, taky se trošku projev. Depak, jak jí začnu přemlouvat takto? Ne. Víš, co to byl takovej štucel, papoušku? Pamatujete se, jak holky do školy? To bylo ve válce, aby jim nezábly ruce. Měli kolem krku na provázcích nebo na mašlích, na šňůrkách ozdobných. Měli štuclíky, tam si hezky strčili ručičky dovnitř. To byl takový váleček a tam bylo teploučko. Kde pak rukavice v těch ruce prostydly, ale ve štucli, když jsme brali holky za ruce, když jsme třeba hráli nějaký hry a oni museli tu ruku z toho štuclu vyndat, ta byla teploučka.

No a v Rakovníku, tam na náměstí, když jsme chodili do rakovnický měšťanky, tak tam dámy rakovnický chodili jedině se štuclema. I rybička ta, která měla napudrovanou tvář, jako když si ji vyválí v mouce, v letě chodila v takových vlajících roubách, jako v závoje víl. To byla vymóděná a v krásných kloboucích lila barvy, fialovoučký. Tak v zimě zase měla taky vlající roby, ale těžký. Na nohách zapínací botičky, taky do fialova. Štucel a velký klobouk. A ta její tvář přepudrovaná jako klaun. Tak zářila na rakovnickém náměstí a tak se výjímala mezi těma ostatníma pokojně kráčejícíma rakovničanama, který šli k cédlům si koupit sardinky nebo zavináče, herinky, do pekařství k dusilům housky. A každá dáma měla ruce ve štucli a na pravý nebo na levý ruce nebo na obou rukou měla navlečený nákupní košík.

Naše generace byla obdarována tou nádherou, že jsme my ještě zažili, kdy Vltava zamrzala. Potom, jak se postavila Slapská přehrada, tak to byl konec. Ale my jsme ještě bruslili na Vltavě a to bylo krásný. Nejdřív zamrzly ty postranní ramena, kde ta voda tak netekla. Dole pod Bránickým pivovarem směrem k Modřanům to zamrzlo jako první. A potom taky malý rameno, kde stály malý lodičky pod Vyšehradskou skálou. No a potom, když přišly ty dlouhotrvající třeskutý mrazy, tak jsme se rozjeli. Já jsem si vzal po Miladinim tatínkovi Jacksony. Osobně jsem si koupil Jacksony až mnohem později, až když jsem si na ně vydělal bubnováním u kapely. Ale na těch Jacksonách po Miladinim tatínkovi to jsme se s Miladou rozjeli z Bráníka. Od konečný tramvaje to byla jak pohádka. My jsme míjeli ledárny bránický, potom žlutý lázně, kde byly na druhé straně zasněžený tenisový kurty. Potom už jsme byli u Podolský vodárny a už před náma se tyčila velebná Vyšehradská skála. To šlo rychle, protože to bylo z kopce, protože jsme brustili po proudu. No a potom už černá krajka železničního mostu a za ním už se v mlhách zimních rýsovala silueta Hradčan a Petřínská rozhledna. Ještě jsme kousek popojili k Palackýmu mostu, protože jsme věděli, že zpátky to bude trvat taky chvíli, než dobruslíme. Zase se ten krásný film odvíjel pospátku. Před náma Vyšehradská skála. Nejdřív jsme podjeli tu železnou krajku železničního mostu, potom Podolí, žlutý lázně, ledárny, Bránický pivovar už jsme z dálky viděli, to Milada bydlila nad ním, nad Bránickým pivovarem v Jiráskově čtvrti v ulici Psohlavců. A měli jsme toho plný zuby. Ale ta radost, ta rozkoš, tak dlouhou trasu jet na bruslích. Kde pak to na Pavlíkovském zabránském rybníku, i když se znám zdál velikej, tak to bylo takový plivátko.

No a parníky, který tam dřív stávali a kotvili, tak ty byly pryč. Některý byly vytahaný na kládách, ty menší, a stáli tam na břehu, aby nezamrzli, aby je led nerozlámal, aby je nerozlámaly ledy, a ty větší parníky byly zatažený někam za nějaký ostrov do nějakého přístaviště. Tam bylo parníků moc. Jednou jsme jeli v tramvaji a rozesmálo nás nějaký děťátko, malá holčička. Malá holčička nás rozesmála, která se podívala na za železničním mostem kotvily parníky, a ona najednou to takový stichlý elektriky, tenkrát to byl ponorkovej vůz, jak se tomu říkalo, s plošinou uprostřed. Tam jezdila 17 a 21, možná, že to byl normální uzavřený vůz, to už je jedno, ale ozval se hlas dítěte, mami, mami, maminko, podívej se, Maxim Gorkej má černý komín. A všichni, kdo to slyšeli, se rozesmáli, protože si to mohli vykládat dvojsmyslně. Maxim Gorkej má černý komín a měl tenkrát.

Ty doby, kdy na Vltavě kotvily parníky s kolesama a s nápisama. Každý parník měl svý jméno. Praha, Hradčany, Vyšehrad, Labe, Maxim Gorký, který měl černý komín. Ty doby, kdy jezdili parní lokomotivy, kdy na každém nádraží byl stojan s velikým kolem a s takovým chobotem, který se natáhlu musel z té mrtvý polohy uvolnit a usměrnit tak, aby voda tím korytem, tím chobotem natekla do rezervoáru lokomotivy, protože parní lokomotivy spotřebovaly jenom za cestu z Prahy do Rakovníka moc vody.

ty doby, kdy jezdili elektriky s průvočíma, který měli kleštičky, na kleštičkách měli hezký takový volepený gumičkama, aby mohli ty lístky nejdřív, jak bych to řekl, tak jako, no, aby se ten lístek dal s nás utrhnout, tak nejdřív tou gumičkou ho dali trošičku stranou z toho štůzku těch lístků a potom prstíčkama, prstama, který vykukovali z rukavic, když byla zima, ty konce prstů, ho utrhli a nacvakali tam to, co nacvakat měli těma kleštičkama.

to už všecko je pryč, to už je pryč, i ty kantoři báječný, který nás prováděli tak nezištně a obětavě a čestně. Tou krutou dobou 50. let, kde byly plný kriminály nevinně odsouzených politických vězňů, ti kantoři nás od toho všeho zla tak jako drželi stranou, jenom nás učili dějinám, umění, učili jsme se o Brunelleskym, Leonardovi, Donatelovi, Michelangelovi, Buonarrotim, četli jsme klasiky, to pořád jsme slyšeli od kantorů, čtěte klasiky, čtěte Tolstoje, Dostojevskýho, Iga, Flaubera, Balzaka, Gogola, Čechova. Tam jsme získávali aspoň tušení o tom, o čem bude náš život, protože jsme byli adolescenti ve vývoji, nedospělci, nezralci.

A kdo těm kantorům poděkoval za to, že převedli jednu nebo dvě nebo dokonce tři generace přes to tísnivý období, období útlaku 50. let.

Ti kantoři nás provedli tím úskalím těch... A to je zbytečný, to jsme o tom tolikrát mluvili, ale důležitý je, že jim nikdo neřekl, děkujeme vám, protože než jim to kdo mohl říct, tak oni nás opustili. Ale svý poslání splnili a za to jim je naše generace vděčná.

nikdo jim nepoděkoval. A proč taky, když každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestaný, ne? To je tady u nás, v této zemi, hluboce zakořeněný.

0: Byly jiný zimy na vesnici, kde se pořád něčím šetřilo, zejména vodou. To i po vykoupání v neckách se ta voda z necek nevylila. Nevylila se, protože se v ní muselo namočit prádlo. Když jsme přišli do Prahy, tak v internátě jsme se mohli sprchovat, jak dlouho jsme chtěli. Nebo jak chodili v oblíkaný lidi na vesnici, úplně jinak než ve městě v zimě. V zimě se nosili na vesnici filcový boty. Když ledy táli, když byla čvachtačka takzvaná, tak se vzali na boty ještě gumový galoše. To jsme v Praze taky nosili, to bylo fajn. To, když chodníky, tam byla taková ta teplá zima a ten sníh, tak jako byla z toho taková ta břečka, tak jsme měli od bati galoše koupený, ty stály asi 18 nebo 22 korun, šup do galoších a přišli jsme do školy, sundali jsme je na chodbě a boty jsme měli, panečku, suchoučký a teploučký. Tak i o tom byly zimy našeho dospívání, dozrávání, zimy těch studentských let, jak by se dalo říct, tak jako po staročesku. Zima na vesnici taky byla taková stichlá. Jenom kohoutí kokrhání znělo a štěkání psů, kdežto zima ve městě na periferiích, na okrajích města byla taky tichá zima, ale uprostřed města byla zima taková rozzvoněná od elektrik, rozřinčená, když ty elektriky braly zatáčky na křižovatkách, rozdrncaná nebo rozhučená autama, autobusama, nebo takovej ten hvizdot trolejbusů, nebo volání kamelotů, Večerní Praha, Večerní Praha. To byla zima ve městě. Žaninko, máš poslední šanci nám zaspívat. A ty ne, jak na tebe koukám, ty vůbec ne. Takže naši milí, zase jedna pohádka o zmizelém světě pomalu končí. Těm mladým a z dopisů víme, že nás poslouchají. Se to naše vyprávění může zdát, že ty příběhy, o kterých byla řeč, se odehrály dávno, dávno, někdy snad i ve středověku. Protože jejich život je úplně o něčem jiném. My jsme byli nuceni žít v souladu s přírodou, s okolím, s okolním světem, kdežto oni žijou v souladu s počítači, s internetem, s walkmany, s mobily. Žijou mládí úplně o něčem jiném, než bylo to naše mládí, ale přejme jim to. Protože až budou v našich letech, Bůh ví, jak ten svět bude vypadat. Bůh ví. No. Žanda zvoní na zvonec. Ona už ví, že pohádky je konec. No jo, jasná věc. Je to jasný. Tato pozná ta opice. No, je tomhle to možný? Takže opatrujte se, buďme na sebe hodní, aby nás nepotkalo nic zlýho, aby jsme se mohli sejít u našeho vysílání příště. Dobrou noc.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: další díl Zlatých 60. Je to již naše 376. setkání. No a otevřeme ho hitem Dream Baby od Roye Orbisona.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Silence is Golden skupiny Tremeloes, tedy mlčeti zlato, ale to samozřejmě pro nás za rozhlasovým mikrofonem neplatí. Ticho ve vysílání, to je noční můra každého moderátora. Takže žádné ticho, pojďme teď do kalendária. 16. srpen. Rok 69 probíhal druhý den kultovního festivalu Woodstock a tohoto dne na něm vystoupili třeba Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, Santana nebo The Who. V roce 1962 se dá říct, že se zrodila nová hvězda, protože Stevie Wonder vydal svůj debut, první single s názvem I Call It Pretty Music. No a dva roky a 16. srpen jsou zapsané v hudební historii opravdu hodně černým písmem. Protože roku 2008 nás opustila Aretha Franklin, no a roku 1977 odešel král rock'n'rollu Elvis Presley. I proto jim dnešní zlatá 60. budeme věnovat trošku víc, bude to postavené trošku jinak než obvykle a pustíme si hned několik písniček, jak od Elvise, tak od Arety Franklin. No a první jsou tady právě teď.

His Latest Flame, jeden z největších hitů Elvisa Presleyho dekády, tedy 60. let. My si ho za chvíli ještě pozveme do příběhu písniček, ale slíbil jsem také víc připomenout Aretu Franklin, která nás bohužel tedy také opustila dne 16. srpna. Královna soulu, kterou leckterá hudební anketa vynesla až na vrchol jako nejlepší zpěvačku všech dob. Ona je sice spojená s tím soulem, ale ona uměla zpívat samozřejmě cokoliv, co jí přišlo pod ruku, dá-li se to tak říct. Ať už to byl soul, ať to byl gospel, ať to byl rock and roll, blues, anebo třeba pop music, ono konec konců také často těžko říct, kde ta hranice přesně je. Odhaduje se, že Aretha má na svém kontě asi 75 milionů prodaných desek po celém světě. Kolik měla hitů, no tak šlo by to spočítat v době internetové vlastně velmi snadno, ale já si říkám proč, bylo jich desítky a to nám stačí. Ona měla dar, že dokonce i hity jiných zpěváků uměla přespívat neméně skvěle, mnohdy dokonce lépe. Třeba takhle si poradila se slavnou Shoop Shoop Song alias It's in His Kiss.

Twisting the Night Away a Sam Cooke. My si dnes připomínáme mimo jiné odchod krále rock'n'rollu Elvise Presleyho. Za chvíli si ho představíme v trošku jiné pozici než jako toho rock'n'rollového rebela. Ale jako zpěváka vážnější muziky, tedy nemyslím teď nějakou klasiku jako operu nebo tak, ale při textu písně, který nesl opravdu vážné poselství. Ale k tomu až za chvíli. Nejprve Fats Domino nebo Paul River and the Riders. We'll be right back.

0: na Pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Rok 1968 znamenal jakési znovu zrození Elvise Presleyho. A to poté, co vlastně strávil většinu 60. let nahráváním a především soundtracku k filmům, ve kterých hrál. No ale tehdy už ho to přestalo bavit a udělal takovou slavnou televizní show, kde jednak zase nabídl staré rock'n'rolly, ale nejenom to, také několik novinek, kterým věřil jako silným písničkám a měl pravdu. Ten cit ho nesklamal. Poslední píseň, kterou v tom televizním pořadu zpíval, se jmenovala If I Can Dream. Tu písničku na poslední chvíli vlastně složil hudební režisér toho pořadu, Earl Brown, a to, když se Elvis rozhodl, že nechce končit tu show původně dohodnutou vánoční koledou. A tak vznikla If I Can Dream. V textu té písně byla vlastně znát hlavně reakce na takové dva tehdejší americké šoky. Atentáty na Roberta Kennedyho a Martina Luthera Kinga, ke kterým došlo tady krátce předtím. Elvis se tak ponořil do toho textu, že si vlastně tehdy přidal i předsevzetí, že už nebude zpívat žádné písničky, které nenesou nějaké poselství, že chce zpívat už jenom texty, které něco znamenají. On to pak samozřejmě opustil, přece jenom to byl král rocku a popu a tam ne vždy musí být všechno vážné a hluboké, ale tenhle případ to rozhodně byl. No a hlavně tedy zarezonoval i mezi fanoušky. Písnička If I Can Dream měla opravdu veliký ohlas a byla jednou tedy z těch, která Elvise znovu vrátila do těch vysokých žebříčkových pozic. Také se ještě několikrát vrátila do hitparád a vlastně i ten nedávný životopisný film s jednoduchým názvem Elvis, tak z ní udělal jeden z hlavních bodů scénáře toho filmu. Ten měl mimochodem velký ohlas, 8 nominací na Oscary, i když nakonec neuspěl v tom Oscarovém klání. Ale to už je zase jiný příběh. Já myslím, že dnes i k tomu smutnému výročí Elvisova odchodu v roce 1977 si můžeme pustit If I Can Dream.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Lay Down, Candles in the Rain a Melanie, celým jménem Melanie Safka. Už jsem dneska mluvil o tom, že Aretha Franklin, jejíž odchod v roce 2018 si připomínáme ve dnešních zlatých 60. Takže Aretha uměla udělat hit i z písničky, která třeba byla hitem dokonce už v podání někoho jiného. To je třeba případ skladby I Say a Little Prayer. Tu v roce 1967 napsali a produkovali slavní hudebníci, skladatelé Bud Bacharach a Hal David. Oni ji původně složili pro zpěvačku Dionne Warwick a ta ji také naspívala. Ale sám Bacharach později řekl, že vlastně nebyl s tím výsledkem spokojený. Vůbec ne, protože by to Dionne Warwick nějak špatně naspívala. Ale spíš si přemyslel, že zvolili špatné tempo a že celkově s tou nahrávkou moc spěchali. On se dokonce tehdy ještě snažil to vydání zastavit. Myslel si, nebo bál se, že to bude propadák. Nicméně hit se z toho stal a to nemalý. Nicméně v létě roku 1968 se stejné písničky ujala také Aretha Franklin. Ona ji dokonce dala jenom na Bčko svého singlu House That Jack Built. Nicméně rádia okamžitě začala tu její verzi hrát mnohem víc a stal se z toho opravdu veliký hit v Británii, dokonce největší, jaký tam Aretha Franklin měla. Ona navíc ta písnička tehdy hodně rezonovala s dobou, protože ten text se dá vnímat jako takový obyčejný love song, kdy se dívka modlí za svého milého, jenomže v době války ve Vietnamu, zejména Američané vnímali i tenhle ten podtext, což tu písničku tedy činilo opravdu velmi aktuální. Tak tady je Aretha Franklin.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

Londýnská skupina Dave Clark Five a jejich balada Because. No a my se teď znovu vracíme k jednomu z těch zpěváků, kterým jsou tedy dnešní zlatá 60. věnovaná na Elvis Presley. 24. března 1958 Elvis nastoupil vojenskou službu. Ačkoliv se z ní pochopitelně snažil vyvléknout, jenomže na něj bylo namířeno příliš mnoho reflektorů a tak chtě nechtě šel nakonec mladíkům v Americe příkladem. Slavě tím utéct pochopitelně nemohl, tak ho armáda nakonec uklidila na základnu do západního Německa. On tam měl takový volnější režim, večer nechodil spát s ostatními vojáky, ale měl pronajatý vlastní dům mimo základnu, dokonce tam s ním bydlel jeho tatínek. Takže on měl tu vojnu přece jenom takovou snazší, ale všichni hlavně čekali na jeho návrat. Elvis se do Spojených států vrátil 2. března 1960 a ani ne měsíc po návratu byl samozřejmě v nahrávacím studiu. Pustil se do nového alba Elvis is Back, tedy Elvis je zpátky, a hned také do nového singlu Stuck on You. No a ten vzal žebříčky raketově útokem, po 2 týdnech trůnil na prvním místě, odkud se střelil tehdejší, já bych řekl trošku sezónní kýč, takovou filmovou orchestrální skladbu Theme from a Summer Place od Percyho Faitha. No a zkrátka rock'n'rollový král byl zpátky.

0: Hit the road, Jack, Ray Charles. My pomalu jdeme do finále s dalším dílem Zlatých 60., ve kterém jsme tedy dnes připomněli více písniček Elvise Presleyho a Arety Franklin, protože si 16. srpna připomínáme, bohužel tedy ne narozeniny, ta smutnější výročí, tedy jejich odchody. No a tak nabídnu ještě od každého jednu písničku, dáma má přednost, takže od Arety to bude píseň Respect a od Elvise si nedáme další jeho hit, dáme si jedno blues, konkrétně Mess of Blues. No a tím se s vámi pro dnešek rozloučím, opět za týden se uslyšíme tady na Pohodě po znělce Zlatých 60.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: krásná žena, dva sladké jedy, říkají Turci. A já doufám, že vás, milí posluchači, následující hodina neotráví. Naopak bylo by mi ctí potěšit vás. Vladimíra Brázová je na první pohled i další pohledy skutečně žena krásná a také žena se zvláštním porozuměním pro víno, tedy dobré víno. Aby také ne, když u jména vedle Ink a PHD čteme dovětek obchodní ředitelka vinařství Sonberg sídlem v Popicích. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jestli pak, paní ředitelko, víte, jaké turecké víno, jestli je skutečně sladké?
1: No, spojení Turecko a víno, to bych viděla spíš Turecko a hrozny. Určitě dobré a sladké.
0: Někde jsem četl, že jste Jihomoravanka jenom tak na půl. Co je ta druhá půlka?
1: Hanák.
0: Hanák?
1: Hanačka.
0: Hanákům je prý všechno jedno. To ovšem nejste vy.
1: A nebo už dneska ne.
0: Co je ve vás takového jihomoravského?
1: Pravda, to musí říct možná jiní, ale myslím si, že jsem Jihomoravák a Brňák jako poleno a to je znát. A je pravda, že jsem ale se narodila rodičům, kteří žili v Brně. A narodila jsem se ale v Praze a žila jsem od 6 let do 18 na Slovensku v Trenčíně a mezi tím jsem byla ještě 2 roky v Egyptě. A tady tento trošičku
0: mix
1: ve mně je takový důvodem určitého hyperaktivního dětství na jedné straně, lásce k cestování, na straně druhé určitě a takový ten pohled a zvědavost na to, co je zajímavé, analýza potom a to všechno, ale by ten tah na branku, který člověk potom v těch dalších letech měl při různých radostech a starostech všedního dne.
0: Pak jste zdědila tu hyperaktivitu.
1: Taky nevím přesně, ale myslím si, že z velké části po akční mamince. A to se tak asi nějak stává, všichni to známe.
0: Váš dědeček prý kdysi založil pivovar Litovel, což je známá značka tedy. Vy dnes pracujete s vínem, proč to pivo vás po dědečkovi nezaujalo? Jaký byl dědeček vlastně? Máte o něm nějaké zprávy?
1: No, vy jste načal téma, které je takové v mé branži trošku tajné, nebo já to neříkám hned na první, ale já jsem v podstatě rodem sedlák. Dědeček založil litovelský pivovar ke konci 19. století a na druhé straně také byl první, který začal pěstovat chmel na drátěnce. Takže má takový primát určitý.
0: Co to je drátěnka?
1: Vlastně na těch drátech, který se víne.
0: Takhle.
1: Bo já tomu říkám drátěnka už po vinařstku, ale...
0: Takže průkopník.
1: Je to člověk, který byl vychovávaný na statku blízko Litovle a potom byl studovaný ve Vídni, nebo šel studovat, aby se vzdělával. Po určitých tragických událostech v rodině byl nucený se vrátit a začít se starat o statek a taková je jeho velmi zajímavá historie. A v tuto historii moje babička mi předávala, bábinka brněnská, která vlastně zažila ta zlatá léta první republiky, kdy ta tehdejší už jako jeho vnučka se stala jako tou smetánkou prvou republikovou, protože tito lidé už tehdy něco znamenali. No a z toho zase spadla, řekněme, na čumák po 48., kdy nesouhlasila s režimem a tím pádem byla postavená mimo hru trošičku a napsala krásný příběh, krásnou ságu své rodiny a ta moje maminka akční tu ságu dala dokupy a s nakladatelstvím Host ji vydá v září, takže ono, když někoho bude zajímat nejenom víno, ale i pivo,
0: dědeček. A dědeček?
1: Tak to má zajímavý příběh, není to dokument, bude to román, ale na základě několika velmi zajímavých fakt,
0: taky
1: tehdy odehrávali.
0: Román velké lásky?
1: Rozhodně, to tam bude.
0: Vy jste musela jednoho dne stát před otázkou pivo nebo víno, nebo se pletu?
1: Určitě, mě v rodině, protože jsme to v zemědělství měli a já jsem maturovala na přelomu revolučním, tak jsem vlastně nevěděla, co se mnou, tak mě dali na vysokou školu zemědělskou a vystudovala jsem agronomii a poté jsem ale zase, jak jsem byla hyperaktivní, tak jsem měla rychlé děti a v rámci tohoto sebeuvědomování jsme v roce 90

96-97 s mým mužem tehdy si řekli, že víno vlastně vozil on z Jižní Moravy a tam jsme jezdili za jeho rodinou, tak jsme si řekli, tak proč tady v této konstelaci nezaložit obchod vínem, vinotéku, snad druhou v republice, a pustili jsme se do toho.

0: Vladimíra Mrázová, je hostem Jaromíra Ostrého a pořadu Stříbrný vítr. Tak vy jste nás už přivedla k tomu vínu. Je jednoduché s partnerem začít debatovat o společném podnikání?
1: V té době 95. 6. let, když nám bylo 25, to je velmi jednoduché.
0: Kdo byl ten tahoun?
1: Jsme se, myslím si, velmi dobře doplňovali. V podstatě nás k tomu přivedla návštěva vinotéky ve Buchlovicích v té době, a kde jsme byli nadšení prvními přívlastkovými víny nebo lepšími jakostními víny vůbec, které se dělaly. A jeli jsme zpátky a vraceli jsme se se svými malinkatými dětmi a řekli jsme si, my to chceme dělat taky.
0: Kdo to řekl první, Vlaďko?
1: No, já jsem zároveň marketingový ředitel, tak se mě ani neptejte radši, takže já si myslím, že jsem to řekla já a myslím si, že můj muž si myslí, že to řekl on.
0: Z dnešního pohledu velká odvaha, krok do neznáma.
1: Z dnešního pohledu určitě, ale tak, jak dneska mladí lidé začínají, tak to je skvělé a řekla bych, že tím, že jsou odosobnění ještě tím režimem, který byl předtím, nepoznali ho, tak ty začátky jsou skvělé, že to zkouší, dělají, ale je to těžké.
0: Co je v tom nejtěžší? Vy jste měli ideu, jeli jste spolu tím autem, a sice se milovali, dvě malé děti, všechno jste táhli společně, ale co bylo to těžké?
1: Těžký byl jeden moment, kdy jsme první vinotéku si řekli, že chceme udělat na Vranově. Znali jsme tam tehdejšího pana Kastelána Jeníčka, viděli jsme prostor nádherný hradní a udělat tam vinotéku. On byl velmi opatrný, ačkoliv jsme se znali už za studií, jsme tam jezdili opravovat hrady a zámky s naší skupinou Pozafeus, spolek pro záchranu feudálních sídel, jak jsme si tady říkali, založen spolužáky na Vysoké škole zemědělské. No, ale pan Jeníček řekl, že spíš se neodvažuje a přesunul nás k úžasnému člověku, Kastelánovi Bítovskému, který byl nadšen, řekněme, a dal nám nádherný původně gotický sklep ve skále, kde vlastně je vinotéka dodnes. A co bylo těžké, když se ptáte, tak byl první den, kdy jsme tam nainstalovali, vybrali jsme vína, věděli jsme, že jsou dobrá. Naše filozofie byla otevřít všechna vína, co vybereme, to znamená 55 druhů, všechna je mít k ochutnání těm turistům, těm hostům bítovským a udělat tam expozici nějakých starých lisů, sudů, výstavku. To všechno jsme v tom krásném sklepě, velkém sklepě udělali a čekali jsme, kdo přijde.
0: Kdo přišel.
1: Komu to bude chutnat. Kdo zaplatí z těch lidí. A to, co jsme do toho investovali, jestli jsme to nevyinvestovali úplně zbytečně. No, první tržba v 6 hodin večer nás mile překvapila a nechci říct, že by to bylo na nějaké velké vydělávání peněz, ale na uživení rodiny dalších 10 let. Bylo krásné, skoro 10 let zaměstnání.
0: Důležitý je vždycky název. Vy jste se pojmenovali Archa.
1: Ano.
0: Koho to napadlo? To je dobrý název.
1: Takže když si beru svůj primát vymyslu svého životní etapy, tak tu archu to vymyslel určitě manžel. Vinotéka Archa, ale jak jsme dělali společně věci, tak vlastně přišel z několika návrhy a ten tam sednul.
0: Vy jste spolu riskovali, vy jste si spolu užívali úspěchu, ale nakonec vás to všechno rozdělilo, nebo jak to bylo?
1: Dá se říct, že ano. Že
0: co se stalo?
1: I moje hyperaktivita, i ten tah určitý na bránku v rámci mé povahy, tak já jsem v podstatě v určité době jsme oba dva věděli, že už musíme jít od sebe, že bychom měli mít každý svůj biznis a pokračovat dál, ale stalo se to jednoduše. Dostala jsem ale velmi zajímavou nabídku v určitém momentě, kterou jsem využila. Patrně jsem si to lustrovala a v rámci rodinné porady bylo schváleno, dostala jsem nabídku pracovat pro dva lidi, dva investory, dostala jsem nabídku dostat se blíže k vinařství, ke kolegovi tehdejšímu našemu dodavateli slámového vína, Oldřichu Drápalovi mladšímu, který vlastně to víno tehdy vyrobil jako první v republice a my jsme byli jako jedni z první, co to prodávali. A to byla pro mě výzva, kterou jsem opravdu využila, to, že si mě našli, otypovali si mě, dostali referenci ze dvou míst a tam dostala nabídku nějaké nejdřív spolupráce na dohodu. Takže to vytváření budoucího Sonberku probíhalo částečně ve Vinotéce Archa po dobu půl roku, než jsem vlastně mi byl nabídnut zaměstnanecký poměr. Byli jsme v té době tři zaměstnanci. A tak to začalo.
0: Tak nám ještě řekněte, co je toto slámové víno, ať se taky poučíme.
1: Slámové víno je typ desertního vína, to znamená, že se používá na závěr slavnostního většinou menu. A je to víno z hroznů, které se sbírají v říjnu, většinou z aromatických odrůd nebo z odrůd s vyšší kyselinou, což jsou například tramín, pálava, může to být irlandské šedé. A nechá se na slaměných rohožích po dobu zimní, jak který vinař, ale tento vinař Stanley Olda, který si to udělal jako závěrečnou středoškolskou práci, když mu bylo 18, tak ten to nechával 6 měsíců podle na slaměných rohožích vysušovat. Vytvoří se vám skoro rozinky z hroznu, musíte to probírat pečlivě, pak lisujete celé bobule a velmi dlouho vám kvasí víno, které potom je velmi sladké. Voní jako fíky, med, lesní med a různé ovoce. A je to takový malvas, jak říkáme. Takže výborně se snoubí k slaným foie gras, k husím játrům nebo nějakým sýrům s modrou plísní, nejlépem roquefort. A nebo jen tak, já tomu říkám nejzdravější zákusek po kávě, si dát trošičku toho alkoholu a glukózy. Není nic lepšího.
0: Tak si musíme dát písničku, protože já musím polknout.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval vinařku Vladimíru Mrázovou. Vy jste taky degustátorka. Jaký talent musí mít člověk, aby se stal degustátorem? Dokonce v mezinárodním měřítku vy jste.
1: Talent má většinou dán od Boha. Uh-huh. Jen ve velmi malých případech se stává, že opravdu člověk nemůže být degustátor, možná i z důvodů, které jsou třeba dány fyziologií, ale 98% lidí, když si řekne, že chce být degustátorem, ať už vína, čaje, kávy, tak by to mělo zvládnout. Musí mít dobrou chuťovou paměť, dá se říct. No a musí se mít dobrého učitele a musí se tomu trošku věnovat.
0: Kdybych teď vám zavázal oči a dal před vás 3 různá vína, poznala byste, co pijete?
1: Poznala bych jejich kvalitu, ale myslím si, že na 75% bych nepoznala odrůdy.
0: Vedle té chuti nebo chuťové paměti, jak říkáte, tomu teda úplně nerozumím, popravdě. Co to znamená?
1: Když se vínu věnujete, musíte ho samozřejmě ochutnávat. Pít také, ale zejména ochutnávat. A vy si vzpomenete, jaké víno jste pil třeba před 2-3 lety, pokud máte vlastně ten základní someliérský, nechci říct kurz, ale už someliérské
0: zkušenosti.
1: Dneska se tomu říká someliérské, ale můžeme tomu říkat vinařské nebo zkušenosti v tomto oboru, tak si vlastně pamatujete, jaké víno jste pil. Takže když mi zavážete oči a dáte mi víno, které jsem já už někdy pila, tak určitou vylučovací metodou se pravděpodobně k tomu vínu dostanu a když vás budu chtít trošku napínat, tak budu vykládat o půdě, o vinaři, co má rád, jak jsem ho poprvé potkala a vy budete překvapený, co všechno o tom víně nevím. Nicméně toto je základ poznávání vína, ne odrůdy, protože odrůdy můžou být v dnešní době opravdu mít velmi široké možnosti, aromatické, chuťové, jsou milérky z různých koutů světa a každý ten kout světa tomu dá jiný charakter. Takže neřekla bych podle odrůd, ale i podle paměti poznáte víno.
0: Jak poznáme špatné víno, když si chceme koupit na víkend víno pro přátele, tak abychom nekoupili nějakou směsku. Kdysi se slovo směska používalo v tom hanlivém výrazivu, dneska je to asi běžné i pro kvalitní vína, nebo se pletu?
1: Slovo směska se ve vinařské branži nepoužívá. Řekne se kivé nebo kupáž po česku, nebo taky je to trošku slangový, nový výraz, ale směska je přece jenom trošku hanlivé, když tomu člověku, který se celý rok snaží vytvořit dobré víno, řeknete směska, tak je to trošku pro něj taková, trošku je mu to líto, protože ta vinohradnická, vinařská práce, zejména vinohradnická, je velmi těžká. Uhum. A dobrý vinař už musí být opravdu dobrý technolog, nemůže víno. Víno se občas zadáří každému, ale dobrým vinařům, jak jsou teďka hodnocení, tak opravdu už musí vědět, co dělají a už je vyšší divčí.
0: A jak poznáme to špatné víno?
1: Poznat špatné víno, člověk je vytvořen k dobrým věcem, takže on ví, co je pro něj dobré a co je špatné. Takže i my říkáme, když máme svoje klienty, jak už na Sonberku nebo kdekoliv pijeme víno, tak mám své přátelé z různých oborů, fotografy, sportovce, skláře, grafiky, a kteří rozhodně znají velmi dobré a špatné víno. Prostě buď mu chutná nebo nechutná, jenže je tam jeden moment, kdy vlastně oni už to víno mají trošičku napité. A jak poznat špatné víno odborně, když to tak zjednoduším do jedné věty, nebo nechci říct odborně, ale když to zjednoduším do jedné věty a budu se dívat na nějaké zkušenosti svoje s vadami a nedostatkami vína, tak o kterých jsou popsány knížky, takže koho to zajímá, může si nastudovat nebo jet za panem doktorem Malíkem na školu, který tady tyto věci zná, tak je to relativně jednoduché. Když je víno buď příliš světlé nebo příliš tmavé, když není číré, když je nějak zvláštně zakalené a tiché víno bublinkuje, což by nemělo, tak už je to náznak. Když je víno příliš světlé, je tam pravděpodobně hodně síry. Když je příliš tmavé, je zoxidované. Přičichnete, přivoníte, víno vám nevoní nijak. A to ještě není známka špatného vína, ale nemusí vám vonět ovocně nebo kořenitě. Páchne vám jako hadr někde zapomenutý v koupelně. Pravděpodobně víno chytlo pachuť po korku. Ne každý korek je prostě dobrý a umí pokazit víno. Když ochutnáte, víno je hořké, nebo má nějaký nedostatky chuťový, které se vám zdají zvláštní, že to ani nemůžete polknout. No, tak prostě tam je asi 15 možností, co tomu vínu může být obrazně řečeno. Takže je potřeba ochutnávat a je dobré začínat s někým.
0: To nejlepší víno, co jste kdy pila?
1: Jedno z nejlepších, víte, teďka zákeřná otázka. Já už jsem do té, v té branži tak jakoby zažraná, že...
0: Já myslím, že řeknete, já už jsem toho tolik vypila.
1: Já už jsem toho tolik vypila, že si teď nemůžu vzpomenout. Spíš taková osudová vína si myslím, že nejlepší se nedá říct, protože pořád v současné době jsem překvapená krásou některých vín a pořád se učím. A osudová vína určitě byla přívlastková vína od pana inženýra Josefa Peřiny, který zakládal Mikrosvín Mikolov, tehdy ještě ZOD Mikolov, udělal první ledové víno z Rieslingu Rýnského. To bylo pro mě zážitek, udělal výběrové Chardonnay 99. To si pamatuju doteď, kdyby mi to víno někdo dal poslepu, tak ho asi poznám. Zkušenosti ze světa, v cestování, sledování velkých vinařství. Když jsme vlastně začali vytvářet Sonberg, tak jsme byli ve Francii. Návštěva malého vinaře v Burgundsku a jeho Chardonnay byla taková, že to tak víno taky nezapomenu. No a tak dál bych mohla pokračovat.

0: Vladimíra Mrázová, Jaromír Ostrý, Stříbrný vítr. Když jsem před časem přijel na Sonberg, byl takový zvláštní zážitek. Blížili jsme se ke kopci, na jehož vrcholku stála nádherná budova, která vůbec aspoň mě nepřipomínala vinný sklep. A tak se ptám, jak vlastně ten Sonberg vzniknul, jak se narodil?
1: No, cesta byla složitá, ale ten porod byl poměrně z mého pohledu rychlý. Dva investoři, majitelé si řekli, že chtějí mít svoje vlastní víno a našli si skladmistra, který by jim ho mohl udělat v potenciál, velký talent, výborné víno, dělal už v té době a nějakých možná pár lahví vína, pár tisícovek pro vlastní účely. Bohužel mám pocit, že si vybrali mě někde ve Aroše jako obchodníka vínem, kde jsem dostali doporučení. A já jsem jim možná trošku překopala plány tím, že vlastně jsme začali s tím Oldou, vlastně my dva výkonní pracovníci, vytvářet systém, který opravdu směřoval k kvalitnímu vinařství světového formátu, protože hod jsme tak nějak byli nastaveni, jeden ve výrobě, druhý v obchodu, v marketingu, že jsme se sešli a naraz to začalo jít. Takže v roce 2003-2004 jsme vytvářeli na základě těch určitých filozofií, že opravdu majitelé chtěli mít co nejlepší víno, aby jsme k tomu se dopracovali, aby jsme se uživili, tak jsme museli mít vlastní vinice. Našli jsme Sonberg s panem inženýrem Peřinou, protože to byl pro nás guru vinohradnictví a je. Tak s ním jsme se obcházeli vinice a ten vlastně viděl Sonberg tehdejší, tak řekl, kdyby před 20 lety měl někde pěstovat drévo, tak je to tam a tam budeme mít pomerančovou kořenitost ve víně, že nejenom vůně v nose, ale opravdu specifické chuťové vlastnosti.
0: Pořád jste věřila?
1: A já
0: neměla jste někdy chvilku, kdy jste si říkala?
1: Ta chvilka přišla později. V tom daném momentě to byla taková výzva toho, co člověk ví, že by mohlo fungovat a ví, že to ten skladmistr dokáže dopracovat. Takže vlastně se začali skupovat pozemky na Sonbergu. Kdo nechtěl prodat, tam se vyměnili, kopal se jinde, vyměnil. A to byl takový moment pro mě určitého velkého štěstí, že se povedlo udělat ucelená plocha 40 hektarů na poměry 2003 zcela neobvyklá. No a my jsme byli, ale já jsem byla, pracovala v Brně v bytě s pronajatým, sklepmistr v Pouzdřanech ve starém sklepě.
0: Co na to vaše děti?
1: Děti s nimi to bylo. Oni už jsou v podstatě narození ve vinařském světě, takže oni první fotky jsou z Bytova mezi studii, když je bylo Aničce 2 roky, synkovi Ondrovi 3. Takže oni v té době byli v růstu, museli chodit do kroužku a takže jsem pracovala do 3, do 4, od 4 do 8 se běhalo kolem rodiny, do 10 a od 10 zase do rána se dělali nějaké praktické věci pracovního rázu, takže bylo to strašně, strašně náročné.
0: Kdo přišel s tím nápadem, že Sonberg bude taky na dálku už vypadat jako něco výjimečného, ta budova?
1: Tam si myslím, že byl jeden z velkých zlomů. Vzcelení pozemku, geologický průzkum, výsadba těch nejlepších odrůd. 2004-2005 práce ve starém sklepě, tady na koleně v podstatě tohoto všeho. A mým úkolem bylo začít obratovat vína a začít vytvářet značku. Název, adjustáž, barvy, to, co s tím všechno souvisí. No a pak přišel moment, kdy majitelé si řekli, že by mohli udělat buď nástavbu na starém sklepě, anebo opravdu na tom Sonbergu postavit uprostřed vlastních vinohradů něco nového. A tento moment byl těžký, zpočátku lehký a pro mě krásný. Mimo to všechno jsem dostala na starost vybrat architekta. A vybrat jim třeba určitou skupinku architektů. Pak se rozhodlo, že se bude dělat soukromé výběrové řízení. A takže to byla pro mě nádherná doba, kdy jsem se učila i něco, něco nového při tom všem, protože jsme měli jasně nastavenou v uvozovkách tabulku, kolik chceme prodat z toho vína v 2004, 2005, 2006. Je potřeba říct, že jsme našli výborného vinohradníka. Když přijedete dnes na Somberg, tak jsou tam sami motýlci, hromandule, krásný vinohrad. A toto všechno vlastně jsme už měli na papíře napsaný a v tom daném momentě já už jsem měla ty architekty vybraný, už jsme asi věděli, kdo zhruba by mohl zvítězit.
0: Bylo podmínkou, že musí mít rád víno, nebo to bylo jedno?
1: Dobrý architekt cítí klienta, takže cítí ho. Takže samozřejmě ten vítězný projekt, jeho architekt Josef Pleskot, já mu říkám genius loci. Prostě on cítí, jak vztah toho klienta k té své práci a on mu dotvoří potom ten tu architekturu, respektive vytvoří mu dům nebo stavbu nebo celé objekty.
0: Do Sonbergu jezdí spousta zajímavých osobností. Vy je tam vítáte. Které to setkání bylo pro vás nezapomenutelné?
1: To krásné setkání. Bylo setkání například s Adrianou Šimotovou, což bylo vzácné. Bylo setkání s Markem Ebenem, kdy k nám přijel poprvé, tak se to povedlo i Sonbergu. Bylo nádherný předletní počasí a 7:30 večer, západ slunce na terase, sklidňá se krajina. Ze Sonbergu je opravdu asi nejhezčí pohled na Pálavu, na jezera.
0: Čili všechno klaplo?
1: Všechno klaplo, ale Marek nějak se ani nemohl dostat nahoru po těch římských pleskotových schodech. Zůstal tam a koukal v nehnutě. My jsme mu tak přinesli židličku a zase nehnutě, protože opravdu to vnímání té krajiny.
0: Atmosféra.
1: Nádherný, no.
0: Co mu chutnalo?
1: On je dost složitý, protože on má rád veltlíny, které my třeba už nepěstujeme a jeho žena má ráda tramíny, takže na Somberg se zastavuje pro tramín pro paní manželku a má rád naše vína v podstatě jakákoliv, riňáky, suchý tramín, ale vím, že má v oblibě i ten Veltlín, kde jezdí zase dál.
0: Bylo to pro vás těžké takhle si stoupnout před známé osobnosti a vyprávět jim o víně, říkat příběhy těch jednotlivých odrůd?
1: Přiznám se, že nebylo, protože jsem drzej zpratek a jakmile začnu mluvit o víně, tak vlastně se do toho zažeru, takže ani nevím, s kým mluvím. Na druhou stranu mě naučil obchod vínem v Arše jedné věci, že nikdy nevíte, kdo za vámi přijde a vždycky je strašně důležité tomu člověku, když přijde ve špatné náladě, dát víno tak, aby odcházel v dobré. Většinou se to daří a neřešíte, jestli je takovej nebo makovej, takže to jsem se naučila té obchodní branži.
0: Jaký vinný příběh vyprávíte nejraději?
1: To jste mě zaskočil. No, příběh archy, příběh Sonbergu, to jsou moje osudové věci a ty mají v sobě tolik zvratů a úryvků, že jsem z toho i sama překvapená někdy. A v podstatě mě baví příběhy moderních, relativně moderních vinařství ve světě, které vznikají ale ve starých vinařských, historicky v starých významných zemích, jako je Francie, Itálie, a tam příběhy mladých lidí, kteří dělají ať už třeba ve Francii biodynamiku nebo v Itálii vznik takzvaných super toskánských vín. A baví mě samozřejmě příběh pana Mondaviho, co všechno udělal v Kalifornii jednoho dne.
0: Co všechno udělal?
1: Co všechno udělal? Prostě podařilo se mu srovnat v slepé degustaci kalifornská vína s velkými francouzskými a vyhrát. A od toho momentu je tam 15 000 hektarů v Napa Valley, v Sonoma Valley a všichni Američani pijou jenom americký víno. A já si říkám, že...
0: Že třeba jednou?
1: Třeba jednoho dne se povede na Moravě udělat něco podobného. Chce to samozřejmě ten marketing, chce to trošku štěstí, ale už teď víme, že nejsme horší než svět. Jsme stejní jako svět.
0: A jsme v něčem?
1: Lepší.
0: A v čem jsme lepší, my, moravská vína?
1: Ve dvou věcech. Máme, když jsem přijela do Jižní Afriky a na vinařství, které teď vlastní jeden z významných Čechů, ale to je mimo souvislost, tak mě uvítala ve vinotéce mladá slečna a jako všechny ostatní, ale viděla můj špatný přízvuk, tak se zeptala, slyšela můj špatný přízvuk, zeptala se, odkud jsem, tak říkám z Česka, ona říká, vy máte vás znám, to znám, Česko znám. A já říkám, aha, to řekne buď pana Havla, nebo pana Haška, nebo pana Jágra. A ona říká, máte nejlepší přírodně sladká vína na světě. A to je pravda, že Morava, potažmo Čechy, tak opravdu umí udělat nejlepší přírodně sladká vína na světě. A v čem máme marketingový potenciál, tak je pálava. Takže asi nejsložitější část etapy Sonberského vytváření Sonberku byla v roce 2004-5. Už jsme měli vybraného architekta, ale začali jsme stavět až v roce 2006. Jednak stavební povolení a jednak i rozhodnutí majitelů, že opravdu budou investovat do úplně nového vinařství, sice krásného, ale taky, které stojí určité peníze a ty peníze musíme pánům majitelům jako firma vracet, takže aby jsme měli na uživení, na odpisy, aby to mělo určitý samozřejmě ekonomický podnikatelský efekt, tak to byl rok 2006, kdy se rozhodlo, že se opravdu bude stavět a ještě v tom létě jsme řešili, že by se třeba nestavilo vůbec, tak to jsem si ukápla slzičku, že, ale samozřejmě bylo to právo investorů třeba to neudělat.

0: Stříbrný vítr Jaromír Ostrý si pozval Vladimíru Mrázovou, vinařku, obchodní ředitelku vinařství Sonberg. Dnes se hodně mluví o tom, že je potřeba pomáhat ženám, že by měly být nějaké kvóty, jak by se ženy dostaly do vedoucích pozic v nejrůznějších firmách. Když to slyšíte vy, co vy na to?
1: Obzvlášť ve vinařském oboru. Je to opravdu téma v dnešní doby. Věřím, že ženy to v některých případech nemají lehké, ale přiznám se, že se tohoto tématu moc nechci účastnit, protože si absolutně nemůžu stěžovat na nic ve svém životě, co by mě jako ženu znevýhodňovalo. Maximálně při degustacích prvních 5 minut se na mě pánové toho našeho oboru dívávali
0: s
1: nějak určitou nedůvěrou. Obchodní partneři, když jsem nabízela víno, tak si říkali, že ta holka může rozumět, ale říkám, je to 5 minut, které se mi potom stonásobně vynahradili, takže třeba někdy to máme v začátku těžší, aby jsme ve své pozici přesvědčili, ale pak to zase máme lehčí.
0: Máte někdy chvilky, kdy pochybujete o sobě?
1: Pořád.
0: Třeba fakt?
1: Pořád. Já to mám nějak v genech nastaveno, sice vypadám sebevědomě, ale pořád mám pocit, že to není dobré.
0: A kdy to přichází, tak zpravidla?
1: Třeba v pondělí.
0: To je dobrý začátek týdne. Ano.
1: To možná znáte. V pondělí v pět hodin má člověk pocit, že v tom týdnu nic neudělá, nic nezvládne, nic nevychází a všechno je vlastně špatně, nebo všechno jsem udělala špatně. No a pak se to zase začne nějak srovnávat.
0: Kdyby vám někdo sáhl na Sonberg?
1: Tak to je dost těžko. Kdyby mi někdo začal říkat, že Sonberg není dobrý a podobně, tak by se ho snažila přesvědčit, že je. A první asi z věcí je, bych řekla, tak přijďte, ukážu vám, jaký je a pak si uděláte svůj názor.
0: Je to kus vašeho života? Taky kus vašeho srdce?
1: No, je to pořádný kus mého srdce a myslím, že moje děti se určitě nezlobí, když považuji za takového třetí, jako z toho ženského pohledu, za takového to třetí dítě, kterému člověk věnoval kus života.
0: Já jsem byl na vaší přednášce, chodili jsme kolem těch lahví a těch sudů a vy jste popisovala víno, které jste měla ve sklenici a od vína k vínu. Já jsem si tak říkal, že vy toho musíte taky dost vypít, ne, za tu přednášku. Pokud nemáte takové ty sklenice, jak ve filmech bývají, že vypijí několik piv a zatím pijí jenom tak decánko.
1: No, říkám tomu doušky. Pracovní doušky, to znamená, že vy jste byl na ochutnávce 6 vzorků možná, tak já jsem měla 6 doušků vína, vaše společnost měla možná o něco víc, ale to je práce vinařská. Možná bychom na to měli mít nějaký speciální uvolněnější přístup ze strany státu, ale já lobuju za to, aby jsme si mohli dát skleničku vína u oběda, stejně jako celá Evropa. Věřím, že se to jednoho dne povede.
0: Nosíte si práci domů?
1: Nosím. Myslíte víno? Samozřejmě také. Doma potom nastává ten správný čas, kdy člověk mezi tou 6-8 hodinou vypne a ten moment toho přepnutí některými kolegové nebo přátelé, odběratelé popisují jako lupnutí korku, vytažení korku z vína a v tom momentě začnete odpočívat, relaxovat a pro mě 2-3 deci vína večer nejsou žádná míra. Že to hlídám, aby to nebylo příliš moc víc.
0: A spíte sladce potom?
1: Velmi sladce doporučuji všem, maminkou počínaje, ať si dává 2-3 deci červeného vína na noc a žádné potíže s buzením se nad ránem neexistují.

0: Jaromír Ostrý, Vladimíra Mrázová, Stříbrný vítr. Jste šťastná, Vladimíro?
1: Jsem šťastná.
0: To je všechno, co k tomu řeknete? Důvod k tomu štěstí?
1: Aha, to mám říkat i důvody. V podstatě říkám dva a ty jsou, že mám práci, která mě baví a děti, které jsou šikovné a zdravé. A mám lidi kolem sebe, co mě mají rádi a to ostatní, to už je prostě život.
0: Máte taky ráda hory? Co pro vás ty hory znamenají?
1: Čím dál víc, jak je člověk v koloběhu růstu dětí, práce, vytváření v práce, tak si toho nevšimne, ale potom v určitým období se všechno trošku sklidní a potřebujete víc relaxovat, abyste zase mohl tu práci nějak zvládat a ty hory jsou obrovským odpočinkem, jsou daleko pro mě důležitější než moře, ale já tomu říkám takzvané, mám pro sebe takzvanou ideu nebo myšlenku bydlení jednoho dne nebo pít nebo zůstávat na místě, kterému říkám VSLV.
0: Což znamená?
1: Což si myslím, že je taky takovým udržovatelem štěstí. A VSLV je voda, taková jakoby soustažnost na jednom prostoru, kde se nachází voda, skála, les a nejlépe víno, po případě jeho alternace, samozřejmě révu tím myslím. A to tak, že mi je jedno, jestli pak budu bydlet Maringotce. Ale když najdu to místo, a vy jste říkal, že jste z Vysočiny, tak já jsem si píchla na mapě do Bobrůvky. Tam takové místo je v určitý momentě, tak si myslím, že pak je člověk šťastný s přírodou.
0: Mají vinaři nějaký pozdrav?
1: Ano, mají. Ani ne tak vinaři, ale odběratele vinařtí. A ten není do slušných uší posluchačů.
0: Fakt?
1: Zkráceně tomu říkáme OPčko. A pro mě je to docela novum, ale musím se nad tím bavit, že to je opravdu takové specifické. Oni vám to někteří lidé řeknou.
0: No, teď jste nám dala, protože všichni naši posluchači budou přemýšlet, co to je to OPčko. Tak snad někdy jindy.
1: Teď přemýšlejí.
0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý, Vladimíra Mrázová. Moc děkujeme za návštěvu a co vám daří.
1: Děkuji moc krát a budete vítáni na Sonberku. Naslánou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.
2: Příjemnou a klidnou chvilku ve společnosti dechové muziky vám na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha přeje Karel Hegner. Minule jsme zavzpomínali na Standu Pěnčíka a dnes společně oslavíme 70. narozeniny jednoho brněnského zpěváka, kterého to vám prozradím až po třech písničkách. Dobře poslouchejte.

Tak co, poznali jste, kdo zpíval? Hned vám to řeknu, tím dnešním zpěvákem a oslavencem je Štěpán Mátl, kterého dnes doprovází Starobrněnská dvanáctka. A všechny tři skladby U nás, Velký bál a Dávným láskám napsal Jaroslav Humpolík a Růžena Sypěnová. No a se Štěpánem Mátlem je zaspívala Maria Řezáčová. Nyní trochu připomenu životní cestu Štěpána. Své první muzikantské kroky prožil v cymbalové muzice, kterou miluje dodnes. V letech, kdy končil vysokoškolské studium na technice v roce 1961, se zúčastnil soutěže Hledáme zpěváky pro Brno, kde se umístil na třetím místě. No a protože v porotě seděli tehdejší redaktoři brněnského rozhlasu, jako například pan Kozderka, Sedláček, Hudec a další, dostal nabídku ke spolupráci. První písničku s názvem Pyšná dívka natočil s orchestrem Ericha Knirše a v témže roce zpíval v živém vysílání brněnské televize Sedmi krásky nad Brnem. Tak co vy starší, vzpomínáte? To už je letco. Od roku 1964 spolupracoval s orchestrem Gustava Broma a natočil své první hity, písně z filmu Vinnetou, Tam v horách a Rybanu. K jeho nejúspěšnějším písničkám patřila Řecká, Vítr ví své a s tímto titulem se prodalo, a to považte, přes 260 tisíc kusů desek. A od roku 1970 začal zpívat společně se Starobrněnskou dvanáctkou pod vedení Pepíka Růžičky, se kterou natočil také, jak jsem se již zmínil, mnoho silvestrovských pořadů s Vladimírem Menšíkem, které si dodnes občas na obrazovce připomeneme. A teď si zase zahrajeme. Šedesátka František Maňa starší zaspívá společně s Karlem Zelníčkem, pak následuje píseň Josefa Růžičky Josefa Nečase Vzpomínka, tam zaspívají Martina Růžičková a Zuzana Štruncová společně se Štěpánem a do třetice Rudolf Zavadil starší Josef Julínek, Pro mou holku opět Marie Řezáčová.

Štěpánovi Mátlovi popřejeme k těm jeho 70, kterých se dožívá 7. srpna, především mnoho zdraví. Tuto rozhlasovou relaci jsem dělal opravdu rád, neboť vím, že si to Štěpán za ty dlouhé roky, kdy těšil své posluchače, určitě zaslouží. A navíc je velmi skromným člověkem. No a ještě považte, že v rámci své profese strojního inženýra se stále věnuje revizím výtahů. V Zádělském údolí Lubomír Vetečka o to řídký, opět zaspívá společně s Maruškou Řezáčovou, Stodolenka, Moravská z Hané Lidová, zaspívá sám a vrať se zpátky Oldřich Svoboda, Jiří Flíček, partnera mu bude dělat Karel Zelníček. Hezký zbytek večera a sladké sny vám přeje Karel Hegnar z Brna.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Meteor je tu. Pro všechny, kdo našli zalíbení ve vědě.
1: Nebo jsou jenom přirozeně zvědaví na svět kolem sebe.
0: Všem přejí příjemný poslech autor pořadu Petr Sobotka
1: a Kateřina Březinová.
0: Putování po jeskyních.
1: Dnes do mladečských jeskyní.
0: Jsou vodíkové elektrárny budoucností?
1: Zbohem pudinkový modele atomu.
0: Užitečné kvasinky stále překvapují.
1: Jak přišli hadi o nohy?

0: Naše velké letní putování po jeskyních pokračuje. Dnes se vydáme do Olomouckého kraje.
1: Navštívíme Mladečské jeskyně.
0: Tak honem Petře, šup, šup do jeskyně, ať můžeme začít.
1: Za chvíli se ozvu.

0: které jsou vzácnou přírodní památkou s bohatým nalezištěm kosterních pozůstatků kromaňonského člověka a pravěké fauny. Jeskyně se nachází v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a jsou součástí Národní přírodní památky Křesín. Ještě než se vstoupíme do samotných jeskyní, dovolte mi pár slov k těmto třem vitrínám. První vitrína znázorňuje osídlení jeskyní. Můžete v ní vidět až 500 000 let staré sedimenty, níž byly nalezeny pozůstatky drobných živočichů a šneků. Nejvýznamnější nálezy jsou však z 50. a 60. let minulého století, kdy v těchto sedimentech byly nalezeny pozůstatky hadů. Proto se malickým jeskyním říkali také hadí jeskyně. Druhá vitrína znázorňuje aurignácenskou kulturu, kulturu kromaňonského člověka. Můžete v ní vidět odlitky lebek, znázorňují obličeje kromaňonského člověka a hroty oštěpů takzvaného mladického typu. Třetí vitrína a poslední, ta milovaná zvěř. Nejčastěji to byly pratuři, zubři, mamuti. Dále můžete vidět pozůstatky vlků, lišek a dalšího.
1: Zdá se, že mladečské jeskyně byly hojně využívané člověkem. Bylo tam hodně nálezů, pane Hromasi?
2: Jak jsme slyšeli, bylo to obrovské množství nálezů a některé z nich nemají v Evropě obdoby. Například dlouhé, až 30 cm dlouhé hroty oštěpů, vybroušené z dlouhých kostí, kterým archeologové říkají oštěpy mladečského typu. Nebo dalším unikátem bylo 22 provrtaných zubů různých zvířat, které byly z náhrdelníku a bylo na nich vidět, že ten náhrdelník byl skutečně nošen tím pravěkým člověkem.
3: Posunuli jsme se o pár kroků dál, ale zůstali u historie.
0: Mladické jeskyně vznikly ve vápencích prvohorního stáří v období devonu, což je 350 až 380 milionů let. Datum objevení není jisté. Většinou se udává rok 1826 tím, že přední části jeskyní jsou známí již od nepaměti, jak nám dokládají historické zprávy a pověsti. Objevené jeskyně byly bohatě zdobeny krápníky. Některé z nich byly odlamovány a odvážny na trh do Olomouce. Právě tohoto vandalismu si pošiml Josef Sombáty, kustod Vídeňského muzea. Ten v letech 1881 až 1882 jeskyni proskoumal a jako první zmapoval. My si nacházíme v domu mrtvých, který je podepřen několika mohutnými pilíři. Své pojmenování obdržel podle bohatých kosterních pozůstatků předvěkého člověka, předvěké zvířiny. Již Josef Sombáty nalezl horní část lebky, čelisti, zlomky dvou dalších lebek, zlomky dětské lebky a kosti kromaňonského člověka, který zde žil před 30 až 40 tisíci lety. Před vámi je pak zobrazen rituální obřad kromaňonského člověka. Šamán bubnující na lopatku zvířete, jeho pomocník pracující se šídlem a druhý pomocník se chystá na rituální obřad, náš na sebe barvu. Dále můžete vidět lebku jeskyního medvěda, čelist jeskyního medvěda, klouby z mamuta, zuby jeskyního medvěda, roh z pratura, parůžky soba, spodní čelist mamutího mláděte a dále pak odlitek lebky z nálezu tra Sombátyho a odlitek lebky z nálezu tra Níseho. To vše je rozmístěno kolem původního ohniště. Nejvýznamnější část nálezu je pak uložena v Národním muzeu ve Vídni. To jsou převážně ty Sombátyho nálezy. Další nálezy můžete vidět ve vlastivědném muzeu v Olomouci a Moravském muzeu v Brně.
1: Podle toho, co slyšíme, jsou mladečské jeskyně opravdu významným nalezištěm. Jak si máme tehdejší využívání jeskyně člověkem představit?
2: O tom vedou archeologové stále diskuze. Určitě některé části jeskyní byly obývány. Buď trvalé, nebo možná sezóně, jenom přes zimu. Další jistota je, že jeskyně byly rituálním pohřebištěm. To dokazují nálezy a všechny artefakty, které ty nálezy lidských kostí, a jen lidských kostí, tam bylo nalezeno přes stovku. Tak nálezy, které je doprovází, jsou to

0: předměty rituálního charakteru, jsou to dary, které ti pohřbení dostali. Takže jeví se to tak, že už v průběhu pravěku, což byla dost dlouhá doba, se využívání jeskyní proměňovalo. Dodnes taky archeologové se přou o to, kudy tam ti pravěcí lidé chodili. Zda tam chodili dnešním portálem ze svahu, kudy chodí návštěvníci, anebo zda se tam spouštěli komínem z povrchu z návrší. Je pravděpodobné, že ten komín jim sloužil třeba ke shazování kostí, anebo možná i shazování neboštíku do té jeskyně.
1: Opustili jsme prostorný dom mrtvých a ocitli se v chodbě, ze které je výhled jak nahoru, tak dolů.
2: Z chodby, kterou nyní procházíme, je velmi pěkný pohled do horního patra. Je to nejvyšší místo marických jeskyní a nachází se 14 metrů pod povrchem. My si nacházíme v druhém patře, to je 24 metrů pod povrchem. A když se podíváte přes zábradlí, vidíte třetí patro, to je 40 metrů pod povrchem. Jeskyně vznikly postupným zahlubováním koryta řeky Moravy a potoka Hradečky. Ten jste mohli vědět, pokud jste šli na návsi přes Lávku.
3: Jeskyně je tedy třípatrová. Co je na ní ještě zajímavého z geologického hlediska?
0: Tak rovina Hané, kterou protéká řeka Morava, tak ta vznikla na sérii hlubokých geologických zlomů a to jsou zlomy, které jsou poměrně mladé a pohyby na nich pokračovaly ještě v době, kdy už existovaly mladické jeskyně a prakticky ty pohyby doznívají dosud. Takže to se projevilo na jeskyních tím, že ten jeskynní systém je doslova rozlámán do jakéhosi spletitého labyrintu, že jej prochází mnoho puklin a jak jste mohli vidět, jsou v nich obrovské skalní bloky a mnohdy nad hlavou i doslova strašidelné závaly.
1: Přicházíme do místa, kde je trochu zmatek. Bez plánku bych tady určitě zabloudil.
2: Vstoupili jsme do jeskyně, která se právě nazývá křižovatka. Rozbíhají se z ní chodby do pěti směrů. Stěny jsou zde vyhlazeny tekoucí vodou. Křižovatka je vstupní jeskyní do takzvaného labyrintu, což je velmi komplikovaná soustava jeskyněk a chodeb o celkové délce 1,5 kilometru. Z toho pro veřejnost je zpřístupněno 380 metrů.
3: To by mě zajímalo, jestli v labyrintu bloudili lidé i v pravěku. Využívali vůbec naši předci všechny dnes známé prostory mladečské jeskyně?
0: Ne zcela jistě, využívali jen malou část prostor. Velká část prostor byla v izolaci. Dnešní jeskyní labyrint byl objevován postupně, a to převážně v průběhu minulého století, buď při archeologických výkopech, nebo při speleologickém průzkumu, anebo při zpřístupňování jeskyní, kdy bylo prokopáno mnoho hlinitých závalů a mnoho kamenitých sutí.
1: Schody dolů a jsme v jeskyni. Zajímavé, modrá barva, ta je dost neobvyklá.
2: Sestoupili jsme do modré jeskyně. Balvanité stěny a troskovitý strop nám tu tvoří 17 metrů vysokou klenbu modrošedé barvy. Odtud název modrá jeskyně. Dno této jeskyně je nejnižším místem návštěvního okruhu. Nacházíme se 38 metrů pod povrchem. Na stěně ve výklenku pak můžete spatřit rytíře v brnění, anebo anděla. To záleží už na vaší fantazii.
3: Modrá barva není v jeskyních opravdu příliš obvyklá. Co ji způsobuje?
0: No, čistota vápenců je samozřejmě závislá na poměrech té sedimentační nádrže, v tomhle případě na poměrech, jaké panovaly na dně tehdejšího Devonského moře. A proto jsou některé vrstvy znečištěny a v tomhle případě se domnívám, že se bude jednat o jemný jílovitý kal.
1: Vystoupali jsme výš a už po několikáté jsem si všiml malých obdélníkových sklíček, jakoby přilepených mezi dva kusy skal.
2: Možná jste si povšimli těchto sklíček. Ty jsou rozmístěny po celých jeskyních a slouží nám pro kontrolu, kdyby šlo k nějakému posuvu nebo otřesu. Každý den se sklíčka kontroluje, jestli nejsou prasklá anebo upadlá. Dneska žádné prasklé ani upadlé nebylo, takže si nemusíte ničeho bát.
3: Jak přesně, pane Hromasi, pomáhají sklíčka? Když nějaké praskne, znamená to, že se skála pohnula a bijete na poplach?
0: To je tak, když nás před 40 lety začali dozorovat inspektoři Báňského úřadu, tak nevěřili, že balvany, které v jeskyních visí nad hlavami už tisíce let, že druhý den zrovna nespadnou. Tak po vzájemné dohodě, v podstatě z nařízení těch báňských inspektorů, jsme na vytipovaná místa, podezřelá místa, instalovali skleněné pásky. Jsou to v podstatě podložní sklíčka do mikroskopu. A ty pásky při jakémkoliv sebemenším pohybu samozřejmě by praskly a signalizovaly by nám pohyb.
3: Už se někdy stalo, třeba i v jiných jeskyních, že vás prasklá sklíčka donutila zavřít jeskyni?
0: Tak když pominu, že občas nám nějaký návštěvník některé to sklíčko rozbije, tak jen velmi vzácně nám sklíčka prasknou. Stalo se, ale jeskyni jsme nemuseli uzavírat. V takovém případě děláme opatření, že ty uvolněné bloky buď strhneme, anebo pokud se jedná o přírodní skalní stěny, tak je provrtáme, zpevníme kotvami, takzvanými svorníky. To se stalo například v Koněpruských jeskyních.
1: Procházíme chodbou a najednou se před námi vynořil velmi impozantní stalagmit.
2: Jak byla bohatá krápníková výzdoba, můžete jít před sebou. Tento největší stalagmit se nazývá egyptská mumie. Je vysoký 2 metry, váží 1,5 tuny a v průměru má 80 cm. Sondami bylo zjištěno, že vedle stál ještě jeden podobný stalagmit. Ten byl však zničen. No a k mumii se nám váže taková pověst. Říká se, kdo se mumie dotkne, do roka a do dneska mení.
3: Předpokládám, že to Petr neriskoval. Jak jsme slyšeli, krápník zvaný mumie je obrovský. Je rekordmanem i v porovnání s jinými jeskyněmi?
0: Tak vy už jste pár jeskyní prošli, tak jste viděli, že to tak není, že máme větší stalagmity v jeskyních, ale pro mladeče je to rekordman a je to stalagmit velice zajímavý, protože nad ním nevisí žádný stalaktit, takže jeden čas bylo podezření, že tam byl odněkud přenesen, přemístěn na viditelné místo. A proto ty sondy, o kterých se zmiňovala průvodkyně, které ale potvrdili, že ten krápník je opravdu na svém místě.
1: Prošli jsme domem přírody s krápníkovou výzdobou a zamířili do jeskyně, kterou neobývali lidé, ale někdo jiný.
2: Nacházíme se v netopíří jeskyni. Je poměrně hluboko ve skalním masívu, 24 metrů pod povrchem. Protože se nacházelo k prudšímu proudění vzduchu a teplota je v celých jeskyních stála 8 až 9 stupňů Celsia, stala se tato jeskyně oblíbeným sídlištěm netopíru. Avšak po zpřístupní jeskyni se změnily průvanové směry a dnes již není tolik vyhledávána, jako byla dříve. Jeskyně vznikla řícením, což poznáte podle hladkých a rovných stěn. Vlevo pak můžete, jak se propadl strop a takhle krásně se nám zaklínil.
3: Netopírům už se v mladečských jeskyních tolik nedaří. Škoda. Ale v ostatních je to asi lepší, že? Správa jeskyní má netopíra dokonce ve svém logu.
0: No, on je to totiž jediný živý tvor, který jeskyňář na své poutě a při své práci v podzemí, který ho provází a který mu tam dělá společnost. Pro jeskyňáře je potěšením, když kolem hlavy prolétne netopír a ještě lépe, když se třeba dvakrát vrátí. Takže netopír se stal už dávno jeskyňářským symbolem a taky ho má ve svých znacích většina jeskyňářských organizací.
1: Teď se nám ukázaly mladečské jeskyně v plné kráse. Krápníková výzdoba, jak má být.
2: Vstoupili jsme do nejzachovalější části jeskyní. Tato jeskyně byla objevena roku 1902 místními občany. Díky tomu, že byla objevena tak pozdě, zachovala si svou krápníkovou výzdobu. Odtud název Panenská jeskyně. Jeskyně vznikla částečným řícením stropu, jehož trosky leží na dně.
3: Je i podle vašeho názoru Panenská jeskyně nejhezčí částí mladečských jeskyní?
0: Tak je to nejhezčí část už jenom proto, že ve všech dříve známých prostorách mladických jeskyní byla většina krápníků krátce po objevu v 19. století z velké části zničena. Právě na náhrobcích okolních hřbitovů ty krápníky objevil Josef Sombaty, který v druhé polovině 19. století jezdil na archeologické vykopávky do moravských jeskyní a to bylo, co jej přivedlo do mladeckých jeskyní.
1: Kruh se uzavírá, jsme opět v Domu mrtvých.
2: Nacházíme se v zadní části Domu mrtvých, teď jsme zrali prohlídku. Stěny jsou zde rozpukány a působí do membrásek. V roce 1922 tu doktor Firs při úpravě chodeb nalezl dvě velká ohniště a kosti z celkem 4 lidských koster. Tyto nálezy byly za druhé světové války zapůjčeny německým vědcům ke zkoumání. Ti si odvezli na Mikulovský zámek, ten však koncem druhé světové války vyhořel a spustím i nálezy od doktora Firsta. Zachovány nám zůstaly pouze nálezy od doktora Sombátyho a ty jsou dnes uloženy v Národním muzeu ve Vídni. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám prohlídka líbila a na závěr tu máte pravou jeskyní tmu.
3: Prohlídka skončila tmou. Co ještě dodat k mladečským jeskyním?
0: Mladecké jeskyně, i když nepatří k největším svým rozsahem, tak se řadí k největším evropským jeskyním svým archeologickým významem. Teprve před 10 lety byly znovu podrobně prozkoumány nálezy z mladežských jeskyní a vědci, byl to americko-rakouský tým, se shodli na tom, že lidé z mladežských jeskyní jsou jednou z nejstarších forem moderních lidí, homo sapiens sapiens, že přišli do mladejských jeskyní již před více než 31 tisíci lety a že stáří umístění a množství nálezů činí z jeskyní jedno z nejstarších a v té době pravěku nejsevernějších a největších sídlišť na území Evropy. Proto správa jeskyní má připraven projekt, podle kterého chceme doplnit expozici mladických jeskyní, abychom ještě více mohli návštěvníkům přiblížit život v pravěku v té době a samozřejmě důležitou úlohu jeskyní v něm.
3: Jeskyně jsou sice staré, ale jejich okolí a expozice se neustále rozvíjejí. Proto stojí za to navštěvovat je opakovaně s odstupem několika let. V České republice si jich můžete prohlédnout celkem 14.
1: A stále máte možnost zúčastnit se naší letní soutěže. Právě návštěva českých jeskyní vás může přivést až do jeskyně 15. Běžně pro veřejnost nepřístupné. Jak na to?
3: Navštivte do konce srpna co nejvíce našich jeskyní. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko Meteoru. Pokladní vám ho dá na vstupenku.
1: Schovávejte orazítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte a pošlete je potom na jednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 12099, Praha 2. Nezapomeňte připsat i své telefonní číslo nebo e-mail.
3: Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyně sami nebo s celou rodinou, z každé jeskyně bude uznána jen jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.
1: Někteří posluchači nás průběžně informují, které jeskyně už navštívili a posílají kromě vstupenek i fotografie. Děkujeme. A teď, o co se vlastně soutěží?
3: Petr už to naznačil. Odměnou pro 15 finalistů bude návštěva amatérské jeskyně v Moravském Krasu v doprovodu odborníka a také nás, moderátorů Meteoru. Jde o nejdelší jeskyní soustavu v České republice. Délka prozkoumaných prostor už přesahuje 40 kilometrů.
1: Má bohatou krátníkovou výzdobu, není a nebude přístupná veřejnosti, je průzkumným a výzkumným pracovištěm jeskyňářů. Určitě stojí za to se naší soutěže zúčastnit a amatérskou jeskyni s námi navštívit.
3: Den D nastane v sobotu 12. září. Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyní, které v průběhu léta navštěvujeme.
1: Přejeme hodně zážitků a těšíme se po 31. srpnu na vaše přihlášky do soutěže, tedy orazítkované vstupenky.

0: Vyspělé státy světa budují stále více elektráren využívajících obnovitelné zdroje. I u nás rostou větrné či sluneční elektrárny, mají ale velký problém.
1: Ten nastává, když vyrábějí energie moc. Když příliš fouká, je to problém pro větrné elektrárny. Když svítí slunce na velkém území, je to problém pro solární elektrárny.
0: Proč? To už nám řekne inženýr Jaromír Hnát z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
2: Elektřina, která je do sítě dodávána, se na druhém konci musí spotřebovat. A obráceně, elektřina, která se spotřebovává, se musí na počátku dodat. Ve chvíli, kdy vznikne nějaký deficit, ať už na jednom nebo na druhém konci té elektrické rozvodné sítě, vystavujeme elektrickou rozvodnou síť riziku jejího přetížení a následného rozsáhlého výpadku elektrické energie, který se často označuje výrazem blackout.
0: To bychom neradi zažili.
1: To ne. Ale co s tím? Co když elektrárny vyrábějí více energie, než se v tu chvíli spotřebovává?
2: Samozřejmě známe zařízení, která dokáží uskladnit elektrickou energii. Všichni jsme se určitě setkali s baterií nebo akumulátorem. Problém je, že tyto možnosti si nedokáží zas až tak dobře poradit s tím obrovským množstvím elektrické energie, které může pocházet z těch obnovitelných zdrojů. Proto se v poslední době stává velmi populární a velmi sledovaná možnost využití této přebytečné elektrické energie k rozkladu vody a výroby vodíku.
0: Dobrý nápad. Elektřinou, kterou by nikdo nespotřeboval a která je v tu chvíli vlastně na obtíž, se rozloží obyčejná voda na vodík a kyslík.
1: Kyslík se vypustí do vzduchu a vodík se uskladní. Co dál?
2: Ve chvíli, kdy tedy té elektrické energie není z těch obnovitelných zdrojů dostatek, uskladněný vodík můžeme použít několika různými způsoby. Buď v zařízení, které se jmenuje palivový článek a které ten vodík dokáže přímo v jednom jediném kroku transformovat zpět na elektrickou energii. Výhoda tady toho zařízení oproti baterii je v tom, že palivový článek neuskladňuje elektřinu, on ji vyrábí. Takže dokud dokážeme dodávat vodík a kyslík, který je ve vzduchu, ten palivový článek bude pracovat a bude dodávat elektrickou energii. Výhoda toho, že to zvládne v jednom jediném kroku, je, že palivový článek je schopen pracovat s velmi vysokou účinností. Na rozdíl od klasických elektráren, které fungují na tom principu, že primárně z paliva vyrobí teplo, to teplo se využije k ohřevu vody, vznikne horká vodní pára, a horká vodní pára se pouští na turbínu a teprve tato turbína roztáčí generátor, který vyrábí elektrický proud. Samozřejmě každý z těchto kroků představuje a zahrnuje v sobě určitou energetickou ztrátu. Ten palivový článek vezme vodík, vezme kyslík, sloučí je dohromady a vyrobí elektřinu. V jednom jediném kroku jednoduchou chemickou reakcí. Jako jediný odpadní produkt z palivového článku při použití vodíku je potom čistá, nezávadná voda a určité menší množství tepla.
0: Ekologové teď jistě jásají. Ekonomicky je to ale dost náročné.
1: Jenomže počet větrných a solárních elektráren roste. Dá se očekávat, že vodíková baterie bude stále používanější způsob uskladnění přebytečné energie?
2: Určitě, očekávat se to dá. V Německu už fungují jednotky, které využívají přebytky elektrické energie k tomu, aby tedy rozložili vodu na vodík a kyslík. Ten vodík není používán tedy v tom palivovém článku, ale je využit k tomu, aby zreagoval spolu s oxidem uhličitým za vzniku metanu. To je v podstatě jedna z dalších možností, jak ten vodík využít a uskladnit. Znamená, využijeme vodík, využijeme oxid uhličitý, o kterém se často mluví jako o hlavním skleníkovém plynu, a vyrobíme metan, což je v podstatě zemní plyn, který se běžně používá a distribuční síť pro zemní plyn je velmi dobře rozšířená. Takže my jsme vlastně schopni ten vodík tou přeměnou na metan distribuovat kamkoliv je potřeba. A tyto jednotky už se v nějakém větším poloprovozním režimu zkouší právě v tom Německu a jedna další by měla být vybudována v Dánsku.
1: Vraťme se k čistě vodíkové baterii, nebo můžeme říkat přímo k elektrárně. Kolik procent energie uložené rozkladem vody na vodík a jeho opětovnou reakcí s kyslíkem dostaneme?
2: samozřejmě celý tento proces je energeticky ztrátový. Na začátku musíme dodat více elektrické energie, než získáme na konci. Kdyby to fungovalo obráceně, bylo by to perpetuum mobile, které bohužel přírodní zákony vylučují. Ta celková účinnost se pohybuje kolem 40%. Těch zbylých 60 se někde v tom průběhu ztrácí. Samozřejmě 40% se může zdát jako poměrně málo. Na druhou stranu je dobré si uvědomit, že v opačném případě bychom tu elektřinu vůbec nevyužili. Což samozřejmě s ohledem na to, že buď nevyrobíme nic, anebo dokážeme využít alespoň 40%, těch 40% je rozhodně lepších.
0: No to určitě je. Ale napadá mě, že už přece takové elektrárny, které využívají energii, kterou v tu chvíli my, spotřebitelé, nepotřebujeme, existují.
3: To máte pravdu. Třeba vodní přepouštěcí elektrárny. Jaká je výhoda vodíkové elektrárny oproti té přepouštěcí?
2: Ano, přečerpací vodní elektrárna v podstatě funguje na podobném principu. Využívá nadbytečné elektrické energie, která je levná a dodává elektřinu v případě, že je jí nedostatek, to znamená je dražší. Dokonce ty přečerpávací vodní elektrárny v tom celkovém pohledu účinnosti dosahují trochu vyšších hodnot než tento systém elektrolyzér vody a palivový článek. Na druhou stranu pro výstavbu těch přečerpávacích vodních elektráren jsou zapotřebí určité podmínky, ať už geologické nebo geografické. Ten systém elektrolyzér palivový článek je možné v podstatě postavit kdekoliv.
3: To je nesporná výhoda. Velké vodní dílo se nedá stavět všude a stavba je drahá. Co se týká vodíku, napadá mě ale ještě jedna důležitá otázka. Bezpečnost.
0: Ano. Snad všichni jsme viděli snímky katastrofy vodíkové vzducholodě Hindenburg. Největší létající stroj všech dob letěl z Frankfurtu do New Yorku a 6. května roku 1937 došlo při přistávání k výbuchu.
2: Ano, máte pravdu. A je to věc, se kterou se setkáváme velmi často, když se bavíme o vodíku a nebo tento koncept někde představujeme. Všichni znají vzducholoď Hindenburg a vědí, jak dopadla. Samozřejmě tohle je příklad vysoké reaktivity vodíku, ale na druhou stranu, kolik dalších nehod, ve kterých by se nějakým způsobem objevil vodík, znáte. V podstatě je to ta jedna jediná nešťastná vzducholoď Hindenburg a žádné další významné nehody široké veřejnosti nejsou známy. Samozřejmě ty bezpečnostní prvky jsou dnes už někde jinde, než tomu bylo v případě té vzducholodi.
3: Že je dnes zacházení s vodíkem mnohem bezpečnější, dokládá i aktivita Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Tam vyvíjejí vodíkové baterie pro domácnosti.
0: Mnoho domů má dnes na střeše solární články. Jenže slunce nejvíc svítí po obědě, zatímco obyvatelé jsou doma až večer. Právě jim by se energie uskladněná ve formě vodíku mohla hodit.
3: Vodíkové elektrárny už se budují také v Itálii a Japonsku a odborníci věští této technologii veliký rozmach.
4: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
5: Písničky a vzpomínky.

0: Některé obory lidské činnosti se závratným tempem vyvíjejí. Třeba taková fyzika.
1: Souhlasím, hlavně v mikrosvětě. Tam se toho moc změnilo. Jestli pak se vůbec stíhají aktualizovat učebnice?
0: To v dalším dílu svého seriálu zjišťovala kolegyně Tereza Burianová.
2: Křapko, všechno vidím, i když tady nejsem.
3: Má pravdu ten chlapec.
2: A nyní si napíšeme takový průzkumný diktát.
3: Tam zdá se zvěst, že vane hlas.
4: Ticho a sednou.
5: Podle kvarkové hypotézy jsou mezotrony tvořeny vždy jedním kvarkem a jedním antikvarkem, baryony třemi kvarky. Tomu odpovídají i pozorované vlastnosti částic. Například proton je tvořen dvěma kvarky typu U, které mají elektrický náboj 2/3 E, a jedním kvarkem typu D, který má záporný náboj minus 1/3 E. Takže výsledný náboj protonu je roven E. Neutron je tvořen jedním kvarkem U a dvěma kvarky D, takže jeho výsledný elektrický náboj je nulový.
6: Možná vás to překvapí, ale citát nepochází z žádných vysokoškolských skript, ale z učebnice, která se v hodinách fyziky používá skoro na všech českých gymnáziích. Učebnice fyziky totiž patří rozhodně mezi ty nejaktuálnější, což má důvod ještě v letech tuhé studené války, jak připomíná Vojtěch Žák z katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
7: Tím popudem byl takzvaný Sputnik šok, což vlastně byl opravdu doslova šok Spojených států z toho, že Sovětskému svazu tehdejšímu se podařilo vyslat umělou družici Země. A od v podstatě přelomu 50. 60. let se začal takzvaně modernizovat obsah výuky fyziky nejenom ve Spojených státech, ale i v jiných zemích a konec konců i u nás. Takže ta hlavní vlna modernizace spadá do 60. let. Vlastně je to tak, že až do těch 60. let se v té fyzice u nás, ale i v jiných zemích učilo hlavně to, na co lidi přišli v 19. století.
6: Fyzika 19. století to byla hlavně mechanika, založená už na zákonech definovaných Isaacem Newtonem, elektřina, magnetismus a radioaktivita. O těch se žáci středních škol učili docela zevrubně. Za to o fyzice jaderné nebo třeba kvantové, jejich základy položil Max Planck nebo Albert Einstein v prvních desetiletích nového 20. století, mlčí ještě učebnice z 50. let. Rok 1957 a zmiňované vypuštění družice Sputnik s tímto přístupem zatočilo. V učebnicích v západním i východním bloku dostaly své místo i kapitoly věnované té takzvaně moderní, zejména částicové fyzice. A z úrovně atomární, tedy z úrovně protonů, neutronů a elektronů, se seskočilo do úrovně subatomární.
7: K učebnicím, které byly vydány u nás v 60. letech, jedná se o fyzikální učebnice pro střední školy, byly potom na přelomu 60. a 70. let dělány takzvané doplňky, kam vlastně byly soustředěny ty takzvaně moderní věci z fyziky. To slovo moderní by mělo být v uvozovkách, protože se jednalo o fyzikální poznatky staré tehdy už třeba 30 až 50 let. No a v tomhletom doplňku, který byl vydán v roce 1974, se objevuje, byť tedy krátká, ale přesto se objevuje kapitola, která se týká částic a jejich energií, a je tady zmínka o takzvaných urychlovačích. Když bych pokračoval v té lince, tyhle učebnice z druhé půlky 80. let, to už pamatuju já, když jsem na střední škole studoval v půlce 90. let, tak tehdy ještě se částečně používaly. A je tady třeba i zmínka právě už o CERNu ve Švýcarsku a těch poznatků přece jenom přibylo.
6: Upgradeování učebnic fyziky přesto má své rezervy. Ve fyzice, a zejména té částicové, se totiž existence mnoha částic nejprve předpovídá a až v následujících desetiletích experimentálně dokazuje.
7: Jedny z těch elementárních částic jsou takzvané kvarky. Ty byly teoreticky předpovězeny v roce 1964. To znamená, že už by bývaly mohly být zmíněny i v tom prvním doplňku z těch 70. let. Tady ještě o nich zmínka není, ale potom v té půlce 80. let tady už jo. Těch kvarků je celkem 6 druhů. Ty nejběžnější dva druhy jsou označeny anglickými názvy up a down. Ty vlastně vytváří protony a neutrony, což jsou částice v jádrech atomů. Další čtyři typy kvarků, oni mají docela zajímavé názvy, anglické, charm, jako půvabný, top, strange, bottom, tak ty byly teoreticky předpovídány a postupně byly experimentálně nalézány. Takže třeba ten kvark typu charm byl objeven v roce 1974, a kvark typu top byl objeven v roce 1995.
6: Kvarky se tak do předrevolučních dodatků dostat nestihly. Nejnovější gymnaziální učebnice, třeba konkrétně fyzika mikrosvěta z roku 2002, ze které jsme citovali v úvodu, je už ale neopomíní. K Higgsovu bozonu, jedné z nejnetrpělivěji vyhlížených částic, je ale i tato moderní učebnice obezřetná, nejspíše po právu.
7: S tím Higgsovým bozonem je to tak, že na urychlovači LHC byl s poměrně velkou pravděpodobností detekován, ale v současné době ještě probíhají analýzy, jestli to skutečně je ten Higgsův bozon, protože ten Higgsův bozon je poměrně nejednoznačný termín. Takže takhle žhavá novinka se do učebnic ještě nedostala.
6: Abychom byli upřímní, leckterý učitel je tomu možná rád. Zprostředkovat studentům částicovou fyziku totiž není žádná legrace. Ještě před stolety se věřilo, že atom je tvořen rovnoměrně rozloženou, kladně nabitou hmotou, ve které jsou, podobně jako rozinky v pudinku, rozptýleny záporně nabité elektrony. A takový pudink jako model si dokázali představit a obstarat i ti úplně nejmenší žáci. Dnešní fyzika ale staví na kvantově mechanickém modelu atomu a ten v kabinetu pomůcek jen tak nenajdete.
0: Vysvětlovat, popularizovat dnešní fyziku ve školách, ale i v meteoru, to je oříšek, vidíte, Petře?
1: Je to tak. Ono se těžko vymýšlí přirovnání, když není s čím srovnávat. Když třeba takový elektron není kulička obíhající jádro atomu, ale jakási mlha rozptýlená všude kolem jádra.
0: Co by na to říkal třeba filozof, kterého teď bude citovat ze své sbírky citátů doktor Jiří Grygar?
8: Většinou v meteoru hovoříme o citátech z posledních staletí, ale tady je jeden citát velice starobylý, ten je doslova ze středověku. Pochází od britského nominalisty, tedy fakticky filozofa, Williama Ockhama, a je to něco, čemu říkáme odborně Ockhamova břitva, taková jako prostě velice ostrá hranice mezi správným a nesprávným uvažováním. A ta spočívá v tom, když to přeložíme do češtiny z té latiny, že jevy se nemají zmnožovat, pokud to není nevyhnutelné, čili máme hledat vždycky co nejjednodušší a nejobecnější vysvětlení a teprve když to nejde, tak potom máme právo hledat něco komplikovanějšího.
1: Možná tím nevědomky obhájil kvantovou teorii, kterou se před chvílí zmiňovaný elektron řídí.
0: My teď opustíme fyziku a budeme se věnovat něčemu na první pohled přízemnímu.
1: Houbám. Ty jsou přízemní dost. Člověk musí chodit hodně při zemi, aby je našel.
0: Nás dnes bude zajímat jedna speciální kategorie hub. Kvasinky.
1: Včera večer jsem nějaké ochutnal v pivu.
0: Nejenže nám dokáží vyrobit oblíbený nápoj, kvasinky jsou mnohem užitečnější.
1: To ano. A dokonce s nimi máme společného předka. Více už prozradí kolegyně Tamara Urválková.

0: Kvasinky počítáme mezi houby, i když se od těch ostatních dost výrazně odlišují.
1: Genetické výzkumy ukázaly, že většina průmyslově důležitých kvasinek patří mezi takzvané vřecko-vítrusné houby,
0: říká inženýr Karel Siegler z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
1: I když jsou známy kvasinky, které patří do jiných podskupin hub. Kromě toho víme, že u řady hub existuje takzvaný dimorfismus nebo dvojtvárnost. To znamená, že ta houba existuje jak v klasické formě, to znamená, že tvoří mycelium pod houbí, tak za určitých podmínek přejde do kvasinkové podoby a je tvořena potom jednotlivými buňkami, které pučí.
0: Taxonomické členění kvasinek je tedy poměrně obtížné a kromě kategorie vřecko-vítrusných se řadí také mezi stopko-vítrusné houby, tedy do skupiny těch obecně známých, kam patří třeba hřiby anebo muchomůrky. Kvasinky najdeme v přírodě v jejich původní divoké podobě. V průmyslu, tedy například v lihovarnictví, pivovarnictví nebo pekařství, se ale používají kvasinky, které jsou už, mohli bychom říci, ochočené.
1: Už ztratili některé rysy, které mívaly v živé přírodě a spoléhají na to, že lidé budou takzvaně vykrmovat. A v přírodě můžeme kvasinky najít prakticky všude na povrchu plodů, sladkých cukrnatých plodů, ovoce, můžeme je ale najít také v půdě a nesmíme zapomínat, že je můžeme najít i na povrchu svého vlastního těla.
0: Kvasinky byly poprvé popsány v roce 1680 nizozemským přírodovědcem Antony van Leeuwenhoekem, který je považován za otce mikrobiologie. Schopnosti kvasinek byly lidstvu nejspíš známé už před více než 10 000 lety. Kvasný proces už dobře znali také v Mezopotámii nebo ve starém Egyptě. Kvasinky samotné jsou však samozřejmě mnohem staršího původu.
1: Nejstarší paleontologické nálezy kvasinek jsou staré asi 3,5 miliardy let, to znamená, že jsou z doby, kdy teprve začínal vývoj života na Zemi. A protože předchůdci kvasinek jsou velmi vzdálenými předky jak dnešních kvasinek, tak nás lidí, máme s nimi celou řadu společných vlastností.
0: Jedním ze společných znaků kvasinek, malý hub s velkými schopnostmi a nás lidí, je skutečnost, že naše i kvasinkové buňky jsou schopné řídit své rozmnožování a také stárnutí buněk. A to včetně takzvané apoptózy, tedy programované buněčné smrti.
1: Tento proces se dá také chápat jako takzvaná altruistická sebevražda některých buněk ve prospěch jiných buněk a je nesmírně důležitý třeba při ochraně našeho těla před nádorovým onemocněním. Buňka, která je poškozená tak, že by mohla svým nekontrolovaným růstem a množením poškozovat jiné buňky a tím i celý organismus, to na sobě pozná a spáchá sebevraždu. A tím, že se sama zničí, zabrání poškození celého organismu. A tento proces můžeme docela dobře zkoumat na kvasinkách, protože jsou jednoduché, rychle se množí, dobře se s nimi zachází a můžeme si dovolit dělat s nimi věci, které bychom se zvířaty nebo lidmi dělat nemohli.
0: Kvasinky slouží vědcům jako modelový organismus pro různé druhy výzkumu. Například jeden takový výzkum se zabývá stárnutím buněk, což je problém, který se samozřejmě týká všech živých organismů, včetně člověka. Pro vysvětlení tohoto přirozeného, ale nevratného procesu existují dvě hypotézy.
1: Ta první hypotéza říká, že stárnutí je vlastně odpočítávání počtu generací, tedy počet dělení buňky, které ta buňka prodělala. Po určitém počtu dělení se buňka stane senilní, senescentní a nastane její programovaná smrt. A kvasinková buňka je unikátní v tom, že je na ní přímo pod mikroskopem vidět, kolika dceřiným buňkám už dala život, kolikrát se dělila. Kvasinky se totiž množí pučením, kdy se z mateřské buňky oddělí nová dceřiná buňka. A po tomto oddělení buňky dceřiné zůstane jizva. Nám stačí potom pod mikroskopem spočítat tyto jizvy a víme, kolika děleními už ta mateřská buňka prošla. V realitě ve skutečném světě se oba tyto typy stárnutí v různé míře kombinují. A kvasinky nám svými rysy dávají jedinečnou možnost tyto procesy zkoumat a pochopit.
0: Je to něco jako tikání jakýchsi biologických hodin. Když uplyne určitý čas ze života buňky, opět nastává apoptóza.
1: Jsou schopny čerpat z buňky ven molekuly nečistot či škodlivých látek, které se dovnitř přece jen dostaly. A když se taková škodlivá molekula dostane ven z buňky, už nemůže škodit. Některé z těchto bílkovinných pump, které známe z kvasinek, mají velmi podobné vlastnosti jako pumpy v buňkách našeho lidského těla. A je proto velmi výhodné zkoumat jejich vlastnosti u kvasinek a pozorované jevy srovnávat s analogickými jevy u zvířat nebo člověka.
0: A Ačkoliv jsou kvasinky jednoduché, většinou pouze jednobuněčné organismy, dokáží být velmi prospěšné k pochopení mnohem složitějších organismů, včetně lidského. A kvasinky mají i velmi zajímavý systém signalizace, nebo řekněme komunikace.
1: I u takto jednoduchých organismů můžeme pozorovat, že jednotlivé buňky spolupracují, posílají si navzájem chemické signály a řídí jimi své chování.
0: Dodává inženýr Karel Siegler z Mikrobiologického ústavu Akademie věd.
2: Tušila jsem, že kvasinky jsou užitečné, ale že jsou až takhle zajímavé, to tedy ne.
3: Taky mě to překvapilo. Uvidíme, jestli mě překvapí za týden další kategorie hub. V seriálu Tamary Urválkové se budeme věnovat lysohlávkám.

0: Říká se slizký jako had. Je to ale mýtus. Povrch hadího těla slizký není.
1: A co chodící had? To zní také jako nesmysl.
0: Jak to myslíte? Hadi se přece plazí, nechodí.
1: Teď ano, jenomže to tak nebylo vždy. S novinkou přichází biolog profesor Jaroslav Petr.
0: Jak přišli hadi o nohy?
2: To, jak ti hadi o ty nohy přišli, tak to je velmi zajímavý příběh evoluční a nejsou na tom věci úplně jednotní v tom názoru, proč ti hadi jsou beznozí. Někteří říkají, že ten had přišel o nohy ve vodě, že vlastně se vyvinul z mosasaurů, což byli vlastně druholní ještěři, kteří žili v moři. Druhý tábor vědců říká nikoli. Předci hadů přišli o nohy na souši, a to tím, že se začali žít pod zemí, začali si vyhrabávat chodby, tunely, a tam samozřejmě bylo pro ně výhodné dlouhé, úzké tělo. A jakmile se začne prodlužovat tělo, tak dochází k tomu, že zaprvé se velmi špatně koordinuje pohyb končetin, protože to je na strašně velkou vzdálenost. A navíc vlastně se ukáže záhy, že když je ten živočich dostatečně dlouhý, že je pro něj výhodnější, aby se pohyboval vlastně vlněním těla, aby se plazil, ne aby běhal po nohách. Takže celku měli vědci jasno v tom, že pokud má ten živočich víc než 70 obratlů před ocasem, tak už je tak dlouhý, že zákonitě dochází k tomu, že mu zakrní nohy.
1: Jenomže neexistovaly žádné doklady, žádné fosílie onoho přechodového stádia.
0: Až doteď. A podařilo se jí najít velmi kuriózním způsobem.
2: Teď se podařilo najít fosílii, která je had, kterému zůstaly všechny čtyři nohy. Takže on má ty nožičky krátké, on sám není nijak dlouhý, on byl dlouhý asi 20 cm, takže to byl spíš hádek. Zajímavé je také, kde byl nalezený. On byl nalezený v muzeu. A to dokonce v tom slavném Solnhofenském muzeu, kde jsou ptáci archeopteroxové a další skvělé fosílie druhohorní. A exkurze britských studentů paleontologie s jejich profesorem navštívila tohleto muzeum a pan profesor si tam všimnul exponátu, který byl popsán jako ještěrka, druhohorní ještěrka. A pan profesor pojal podezření, že to tak úplně ještěrka není, a u kolegů si teda vyžádal tu fosílii, bedlivě ji prozkoumal a zjistil, že ta 20 cm dlouhá fosílie má nožičky. Má jak přední nožičky, tak zadní nožičky, dokonce s prstíky, s všemi pěti prstíky na každé noze. Takže najednou tady máme hada, který dostal jméno Tetrapodophis amplectus, a je to vlastně, když to přeložíme do češtiny, tak je to čtvernohý had, objímavý, bychom mohli říct. Proč je objímavý? Protože on po těch nožičkách určitě neběhal. Na to byly ty nožičky příliš krátké a ti vědci se domnívají, že ten had zřejmě si s nimi něco přidržoval. Možná si s nimi přidržoval kořist, ale ti vědci říkají, že je možné také, že si přidržovali vlastně se ti partneři při páření, a proto tedy to obětí v tom jeho názvu.
1: Máme čtvernohého předka dnešních hadů.
0: Co tedy víme? Co se tím dokázalo?
2: Tenhle ten had určitě nežil v moři. Určitě žil na souši a byl tak malý, že nejspíš tedy se také sem tam někde zahrabával, prohrabával. Takže tenhle ten nález svědčí ve prospěch té teorie, že hadi jsou pozemského původu, nikoli vodního. Ale když jsme si říkali o těch 70 obratlých, jako o té hranici, za kterou už ten živočich vlastně ty nohy nepotřebuje, tak tady je vidět, jak ty výpočty občas nejsou moc přesné, protože tenhle ten čtvernohý had, ten má 160 obratlů. A pořád ještě si udržel nohy, tedy takže jsou vyvinuté.
0: Holt, některé předpoklady se potvrdily, jiné vyvrátily.
1: Přelomový objev ale není jistý, má své odpůrce.
2: Ona je otázka, k čemu tedy ty nohy používal, protože někteří vědci, ne tedy autoři toho popisu, ale jejich kritici říkají, že to je špatná interpretace, že má překvapivě dlouhé prstíky ten had a že to vypadá, že se asi přidržoval větví, že někde šplhal po keřích nebo po nějaké vegetaci. Dokonce se objevil názor, že on to vůbec není had. Jeden vědec říká, že vlastně neviděl tu fosílii přímo, ale že viděl fotografie a že tvar obratlů, že podle něj vůbec neodpovídá tvaru obratlů, jaké by měl mít předek hada. Že spíš to připomíná obratle obojživelníků. A on tedy spekuluje, že byla taková skupina obojživelníků, která měla vyhynout před 250 miliony roků. A on říká, že tohleto by mohl být vlastně přežívající živá fosílie jakási těch obojživelníků, která vypadá jako had. A říká, že to by bylo ještě zajímavější, ještě větší vlastně pecka, abychom tak řekli paleontologická, než ten čtvernohý had.
0: Zajímavá situace. Buď máme objev, nebo máme objev ještě větší.
1: Uvidíme, co se ještě z fosílie nalezené přímo v muzeu podaří zjistit.
0: Uvidíme. A uslyšíme se za týden v dalším Meteoru. Hezký týden přejí Kateřina Březinová
1: a autor Meteoru Petr Sobotka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová hra.
2: V cyklu rozhlasové hry z archivu vám tentokrát na Pohodě nabízíme příběh spisovatele Miloslava Stingla Havajský princ, o chlapci s tajemným královským jménem, které znamená samotu, a o jeho velkém tajném snu. Pěkný poslech.

Jsem vítr tulák. V toulavém plášti oblétám zemi a ve větvích spím. Zastav své kroky a poslouchej chvíli. Řeknu ti všechno, co o světě vím. A nebo počkej, pro dnešek stačí jediný příběh. Dobře ho znám. Palmám ho šeptali zobáčky ptačí. Z ostrova Níhau ho nesu sem k vám. Cítíš, jak jméno ostrova voní? Jak celá Havaj má slunečný dech? Rybky se v zálivech se stíny honí, kapky tu stékají z palmových střech. Pod jednou střechou chlapec tu spává, královské jméno mu tatínek dal. Chlapci se za noci velký sen zdává, že bude slavný, jak jmenovec král. Kamehameha zní jeho jméno. V havajském jazyce samotu značí.

Vidíte, rybičky, jméno mám královské a poslouchat stejně musím. Počkejte, zavřu kamennou hráz z vašeho jezírka, abyste mi do rána neuplavali. Ty černá, budeš lídat červenou. Je ještě malá a mohla by se v noci bát. Tak, dobrou noc.

0: Nejdřív si pěkně sedni, tak a teď jes.
1: Jú, tarová kaše, to si pochutnám. A mami, kdo na to přišel, abych se jmenoval Kamehameha?
0: Přece tatínek a já.
1: Vy chcete, abych byl slavný, mami?
0: Chceme, abys uměl pořádně pracovat a teď, když jsi malý, aby ses pořádně učil.
1: Ale já bych chtěl být slavný, jako byl Kamehameha veliký.
0: Třeba jednou budeš. Tak teď to dojez a

0: čem si dnes nechám zdát? O škole? Nebo o tom, jak jsem přebral Kavahariho? Posměváček, říká mi havajský princ, jako kdybych mohl za to, že se jmenuji jako všichni havajští králové. A jen Kavahari začne, hned se mi smějou všichni kluci. Ale stejně se mi to jméno líbí. Za pár let budu udatný, jako byl Kamehameha velký. A pak se uvidí, kdo z koho.
1: Podívejte se, podívejte, jeho výsost připlouvá.
2: Havajský princ, havajský princ, nech si to, Kavahari.
3: Nenechám si, havajský princ, a hotovo. Pořád sedíš v koutě, nos nahoru, a vymýšlíš, jak budeš slavný.
1: Taky krásky zpívá.
4: Aby přivolal princeznu.
2: Jestli toho nenecháte, tak vám ukážu.
3: Podívejte na prince, jak si troufá.
4: Kavahari bys toho zatočil, Kamehameho. Raději moč?
3: Co zatočil? Utopil bych ho v moři a nechal se žrat žralokem. To bych s ním udělal.
1: Pozor, kde jsem učitel?
5: No tak, kluci. Nechte hádání a pěkně do školy. Dnešní vyučování začneme hodinou dějepisu. Kamehameho, kde jsme skončili minule?
0: Jak si Kamehameha veliký utkal s vládcem kraje Kauky Valem, jak si byli ky?
5: Dobře. To bylo období, kdy sváděl král Kamehameha boj o moc nad Havajskými ostrovy. Pamatuje si ještě někdo, jak se tehdy králové oblékali?
6: Já jo.
5: No, Kavahari, minule jsem vám o tom vyprávěl.
0: Jako ptáci.
5: Tiše. Vysvětli nám to, Kavahari.
0: Jako ptáci, Mono, a ještě měli na sobě zuby a na hlavě.
5: Kamehameho, poraď Kavahari, mu trochu to popletl.
0: Nosili nádherný plášť, sešitý ze žlutých per ptáka Mono. Celý plášť byl na okrajích ozdoben zuby nepřátel, které král přemohl v boji. Na hlavě nosili přilbu také ze žlutých ptačích per.
5: Výborně. A teď dávejte pozor. Kamehameha Veliký se narodil v červnu roku 1736. A protože se letos budou na všech ostrovech pořádat veliké oslavy na počest výročí jeho narozenin, rozhodl jsem se, že naše malá škola na ostrově Nihau uspořádá pro chlapce soutěž rybářů. Počkejte. To vás ani nezajímá hlavní cena? Vítěz rybářských závodů dostane pěkný luk a šípy.

0: Luk a plný toule šípů. Musím ty závody vyhrát.
1: Závod má jednu podmínku. Můžete rybařit pouze takovým způsobem, jakým lovili lidé za časů Kamehamehových. Vyhrává ten, kdo uloví nejkrásnější a největší ryby. Tak se pilně připravujte, závody budou přesně za týden. Kamehameho, a ty nás po závodech potěšíš svým zpěvem.

rybičky, černá a červená. Mám pro vás novinu. Vyhraju závody a nikdo se už nebude posmívat, že jsem havajský princ a že své jméno Kamehameha nosím jen pro ostudu.

0: Poslouchej, Kamehameho. Ty bys chtěl závody vyhrát, viď?
1: Chtěl, tatínku. Pomůžeš mi?
0: Jsem dobrý rybář, synku. Můj děda byl jeden z nejlepších na celém ostrově. A jeho táta taky nevozil z moře loďku prázdnou. Nesmíš nám udělat ostudu.
2: Pojď, pustíme se do toho.
0: Můj synu Kamehameho, synu rybáře, přeji ti, aby byl tvůj úlovek 7. dne bohatý a tvá plavba po vlnách našeho moře šťastná. Běž a přines liánu Aha, která bude chránit tvou práci, práci člunaře, před vyrušováním a před všemi zlými silami.
1: Ano, tatínku.
0: Chceš-li od moře pomoc, musíš mu nejprve přinést dar Kamehameho, synu rybáře. Musíš mu obětovat. Moře nežádá mnoho, jen 2 ryby. Rybu černou a rybu červenou. Zde je máš. Vkládám je do tvých rukou a slož oběť mocnému moři.
1: Červenou a černou rybku?
2: Neváhej, Kamehameho. Moře čeká a odvděčí se ti plnou loďkou nejkrásnějších ryb. Moře, dej našemu synovi své ryby, své děti.
3: Ahy, Enuji, Bonipoto, Kavaka.
2: Uhy, Ulihe, Humu, Apua, Apua.
3: Dej našemu synovi ryby Kihy, Kihy, Akuli a létající rybu Mololo.
2: O to tě žádám já, rybář z misu Kavajoa.
3: O to tě prosím já, matka chlapce Kamehamehy.
1: Rybičky, rybičky, obětoval jsem vaše sestřičky. Odpusťte mi to. Víte, moře chce od rybáře oběť. Kde jste, červená a černá rybko? Kde jste? Kam jste z mého jezírka uplavali? Ale to jsou přece tatínkovy stopy. Vedou pískem právě sem. Kamehameho.
4: Veliký Kamehameho, obětoval jsem pro tvůj obraz mocnému moři svoje 2 rybičky z jezírka. Proč jsi mi je vzal, tatínku? V moři je tolik obyčejných ryb červených i černých.
1: Nezlob se, veliký Kamehameho, že jsem smutný. Musím udělat všechno na světě, abych vyhrál.

0: Dílo se zdařilo, člun je připraven, synku. Je černý a pevný. Čarovná liána Aha mne ochránila před zlými silami. Tady máš kovové dřevo a vyřeš si nové pádlo.
1: Tatínek rozhodl, že budeš lovit rybu kavakavu. Je krásná kamehameho a dá se zlákat duhovými udičkami, které vypadají na vodě jako malé rybičky i já.
2: Děkuji vám. Moc bych chtěl vyhrát.
0: Neboj se. Znám místo, kde se kavakava objevuje. Tam na východním břehu, hned pod rozeklanou skalou. Kavakava připlouvá, když je slunce přímo v nadhlavníku. Zítra tam na ní budeš čekat.
2: Dobře, tatínku.
0: Večer tě vzbudím a natrháš si kapradinu Pala. Je úplněk a kapradina bude mít kouzelnou moc. Připevníme ji na přídi člunu. Přiláká ryby přímo na tvé udičky. Budeš slavný rybář Kamehameho, nejlepší ze všech chlapců našeho ostrova.

0: 18, 19, 20, 21, 22, 22 lodí. Chlapci závodníci, rybáři, připravte se!
1: Lana, uhni s kocávkou, havajský princ musí plout první, parádo!
0: Zdejme před závodem, který potrvá do zítřejšího rána, hold tomu, na jehož počest dnešní závody pořádáme.

0: Hoři, pojď sem. Vylez ze své díry. No pojď, pojď. Tak a už je mám. Já mám šikovný ruce. Mě neutečeš. Čup. A už si vtekvi. Máš tam kamarády. Můžete si povídat.
1: Tak co, Majluku? Jak jde lov?
2: Dobře, pane učiteli. Úhoři poslouchají. Už jich mám 10.
1: Tak vidíš, do zítřka jich nachytáš tolik, že ti nebudou stačit všechny tykve z ostrova.
0: Ty kavakavy určitě připlujou. Slunce mám právě nad hlavou a udičky se třpití jako rybičky i já. Kavakavy se spletou, ochutnají je a chytnou se na udici. Musím si pospíšit. Kluci už jistě mají první úlovky.
2: Ajluku, tak se pochlup. Pojď se podívat. Tolik chobotnici ještě neviděl, Vajluku.
3: Ty, Ajluku, kdo se to tamhle potápí?
2: Můj bratr. To je panečku potapěč. Víš, jak dlouho vydrží pod vodou?
3: Vím, už jsem to počítal.
2: Počítal? A jak?
3: Vydrží tam tak dlouho, než řekneš 10krát. Pojď sem, rybo, humu, humu, nuku, nuku a pua.
2: A než to řekneš, vyčíhá si pod vodou rybu, zasáhne ji oštěpem a podívej, vidíš, co jsem říkal, to je úlovek. Ryba se na oštěp sotva vešla. Ho, ho, dostaneme luk, dostaneme luk.
4: Hurá, dostaneme luk. Hurá, hurá.
0: Slunce už se schovává za skálu. Počkej ještě chvilku. Podívej, kavakavy nepřipluly a já nemám v loďce ani jedinou rybu. Obětoval jsem moři své dvě rybky zbytečně. Tak rád bych vyhrál. Přece nemohu svému jménu udělat ostudu.
5: Pane učiteli!
2: Pane učiteli!
5: Zapálíme ohně! Je tma!
2: Na moři zůstanou jen chlapci, kteří umí lovit s pochodněmi. Pěkně poskládáme na písek úlovky a budeme zpívat. Počkáme na kamarády, až se k ránu vrátí.
0: Konečně. Kavakavy se chytili na dvě udice najednou. Přece jenom mám štěstí. Rychle je vytáhnu a zkusím to znovu. Ale to nejsou kavakavy. To je moje červená rybka. A druhá je černá. Moře vrátilo mou oběť. Přivezu do přístavu jenom dvě ryby.
1: Naše závody skončily, chlapci. Udělali jste mi velkou radost. Před každým z vás leží hromádky úlovků, úhoři, chobotnice, dokonce i krásné létající ryby mololo, tresky, makrely, ale nejkrásnější úlovek leží před Kavaharim. Před posměváčkem Kavaharim, který sice nevěděl, v jakých šatech chodili králové, ale který si to teď bude pamatovat navždy. Protože on dostane za své 400librové tuňáky velký luk a plný toulec žlutých šípů. Jsi dobrým rybářem, Kavahary. Převez mi svou odměnu.
4: Sláva!
1: A teď si ještě zaspíváme. Poděkujeme moři a pak se rozejdeme domů. Kamehameho, zpívej s námi a nebuď smutný.

0: Pojďte rybky do svého jezírka. Može vás poslalo zpátky. Já se musím vrátit domů. Tatínek se zeptá, tak co, synku, kolik? A maminka řekne, ukaž luk a šípy. Co jí povím?
1: Už vím, co udělám. Uteču. Odjedu do města Honolulu. Tam mě nikdo nezná. Ztratím se. Tady na ostrově stejně k ničemu nejsem.
0: Dobrou noc, rybičky.

0: Konečně jsem v přístavu. Vidím Honolulu, sídlo Kamehamehy Velikého. Zdravím tě, králi!
1: Pozor, pozor! Vyzýváme muže na černém člunu. Nehýbejte se, jste ve vojenském prostoru Perlové zátoky. Pozor! Vyzýváme muže na černém člunu. Jste ve vojenském prostoru Perlové zátoky. Nemanipulujte se svým plavidlem. Čekejte na pokyny hlídky. Pozor!
2: Jak se jmenuješ?
0: Kamehameha.
2: Kamehameha? Snad nejsi král.
0: Ne, pane, ale ve škole mi říkají havajský princ.
2: Odkud jsi připlul?
0: Z ostrova Níhau, pane.
2: To je ten ostrov Trpaslík. Kolik vás tam žije?
0: Málo, pane.
2: Jak ses dostal až do vojenského přístavu? Neviděl jsi na majácích výstražná znamení?
0: Zahnal mě sem vítr, pane.
2: To jsi špatný námořník.
0: Nemohl jsem nic dělat. Vedle člunu pluli dva žraloci.
2: Žraloci?
0: Tatínek říkal, že v takovém případě se nesmí neopatrně pohnout. Jinak by mě sežrali.
2: A proč jsi plul do Honolulu?
0: Chtěl jsem vidět oslavy narozenin Kamehamehy Velikého.
2: A mám ti věřit?
0: Věřte, pane. Opravdu jsem nevěděl, kde mám zakotvit.
2: Dobrá. Strážní člun tě odtud vyvede na východ. Zakotvíš tam někde na pláži. Svojáky nemluv, jsou to Američané a stejně by ti nerozuměli.
0: Děkuju, pane.
2: A doufám, že se tady už víckrát spolu nesetkáme. Běž.
3: Ještě se nevrací, tatínku?
4: Moře je klidné a prázdné.
3: Díváš se dobře?
4: Dívám. Poznám přece člun na moři, sotva se vyhoupne na obzoru.
3: Tak musíme čekat.
4: Kamehameha byl vždycky rozumný chlapec. Snad mu moře neublíží.
5: Už aby ten blázinec skončil. Moře to je krásná věc, ale starý hlídač Mokua už ho má tak akorát dost. Mokuo, hlídej dobře pláž Waikiki. Mokuo, počítej slunečníky. Mokuo, odháněj podvodníky a kapsáře. Mokuo, ztratil se nafukovací člun pana Jeffersona. Tak hledej. Ještě, že jsou tady ty děti. S nima je aspoň legrace. Šikulové. Jak se drží na prkně a klouzají po vlnách. To už bys dneska Mokuo nedokázal. Jo, dřív. A ještě ke všemu chytím za celé odpoledne jen dvě ryby. Vy jste mi párek. Jedna černá, jedna červená. Kde jste se tu vzali?
0: Dobrý den.
5: Čerta by tě, vyukne dědovi za zády, dobrý den. Ty ale nejsi zdejší, viď?
0: To ne, já jsem z ostrova Níhau, připlul jsem na tatínkově člunu.
5: Počkej. Na tom černém s vádlem a plachtou?
0: Na tom.
5: Ale to se vsadím, že o tom táta neví.
0: Víte...
5: Žádný rozumný táta nepustí kluka z Níhau do Honolulu na takové skořápce z kokosového ořechu. Milý zlatý, ty jsi zkrátka utek. Co zproved?
0: Já se jmenuji Kamehameha.
5: Kamehameha? Těší mě, pane králi. Já jsem bůh slunce, hluboká poklona. Ptám se, co zproved?
0: Opravdu nic. Utekl jsem kvůli tomu jménu. Dělal jsem mu jenom ostudu. Včera jsem prohrál rybářské závody.
5: No to se podívejme. Tak on uteče mámě kvůli tomu, že nemůže udělat ostudu královskému jménu. Něco ti povím. Já se jmenuji Mokua. Můj pradědek byl taky Mokua a byl guvernér. Já to dotáhl jenom na hlídače pláže. Ale jsem poctivý člověk a jestli byl nějaký Mokua guvernér nebo ne, na to nekoukám. Když něco provedu, lidi řeknou, bijte ho, udělal to hlídač Mokua. Když někomu pomůžu, řeknou, děkujeme ti, hlídači Mokuo. A s tebou je to zrovna tak. Král Kamehameha se musel prát, aby mohl vládnout naší zemi. Kluk Kamehameha musí koukat, aby z něj jednou byl pořádný Kamehameha chlap a nedělal ostudu sám sobě. No, já to tak zle nemyslel. Podívej, co jsem právě ulovil. Dvě malé ryby. S nimi bych ten závod taky těžko vyhrál.
0: Ty já znám, připluli se mnou. Hlídají mne. Vidíte rybky.
5: No, když jsou tvoje, tak jsou tvoje. Tady je máš. No, chlapče, a teď musím na pochůzku.
0: Rybky, slibte mi, že se vrátíte zpátky do jezírka a řeknete mamince, kde jsem a že se mi nic nestalo. Prosím vás.
5: Co jsi jim to šeptal?
0: Vzkaz pro maminku.
5: Aha. Kamehameho, počkej. A kde budeš spát?
0: Já nevím.
5: Tak to budu mít dneska v noci ve své boudě hosta, co?
0: Mohl bych u vás zůstat?
5: Jen se moc neraduj, budeš spát na rohoži, přepych to není. A ten nocleh si budeš muset pořádně zasloužit. Zakotvi svůj člun u boudy a utíkej počítat slunečníky. Má jich být rovných 100.
0: Už běžím. A děkuju.
5: To víš ty, ty králi.

0: No, a den je za námi. Už spíš, Kamehameho?
1: Ještě ne. Mokuo, těšíte se na oslavy Kamehamehových narozenin?
0: To se ví. U nás na Waikiki bude jako každý rok maškarní průvod. Samá muzika a tancování. A v paláci Iolany prý letos uspořádají soutěž havajských písní.
1: Budeme se tam podívat.
0: Budeme. Musím se o tebe starat. Když už tě nesežrali žraloci a znáš dobře i Perlovou zátoku, tak ať z těch oslav něco máš. A už spí. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, Mokuo.
0: A ještě něco, Kamehameho. Tohle jsem ti zapomněl odpoledne říct. Když kluk fňuká a uteče od mámy jenom kvůli ostudě, tak to není kluk. Až tě za pár dní pošlu zpátky domů, vzpomeň si na to.
1: Ano, Mokuo.

0: Poslouchej, tobě to ale zpívá. A že tu písničku neznám, kdo tě to naučil?
1: To je písnička z našeho ostrova, znám ji od dědečka. Líbí se vám?
0: Aby ne, já už dlouho neslyšel pořádnou písničku. Tady v Honolulu se to teď hraje všechno jinak. Havajskou písničku už ani nepoznáš. Ale zpěvák si, to teda jo. A teď už opravdu spí. Ať si odpočineš.

0: Budou vrátka vrzat nebo nebudou? Musím se jít podívat na svůj člun a taky na moře. Maminka teď určitě stojí u mého jezírka a dívá se, jestli neuvidí v dálce bílou plachtu.
1: Je tu někdo?
2: Mluvit, že mi neublížíš.
1: Proč bych ti měl ubližovat?
2: V naší čtvrti jsou všichni kluci zlí, bojíme se jich.
1: Ve vaší čtvrti?
2: Bydlím kousek odtud. A ty?
1: Já bydlím na ostrově Nýhou, to je daleko.
2: Ty jsi připlaval?
1: Jo, na zádech žraloka.
2: Nelži.
1: Já nelžu. Připlul jsem na člunu, podívej, tamhle je. A po cestě jsem se honil s takhle velkým žralokem.
2: Jak se jmenuješ?
1: Kamehameha. A ty?
2: Lilu Lokalani, ale doma mi říkají Lily.
1: A co děláš v noci na pláži?
2: Pláču.
1: Aha.
2: Pláču, protože nemám loď. Musím plout na Tahiti, víš?
1: A proč? Tam kluci zlobí děvčata jako tady.
2: Znáš Papete?
1: To je hlavní město Tahiti, viď?
2: Bydleli jsme tam hned vedle přístavu. Za naším oknem vedly dlouhatánské koleje. Tatínek s maminkou se vždycky dívali z okna a říkali, pojedeme do Honolulu, tam to bude lepší. Poskládali jsme šaty do kufru a já jsem si sedla ke kolejím. Čekala jsem na vlak. Myslela jsem si, že ty koleje vedou přes moře až sem. Sestra Pele se taky smála a řekla mi, přes moře koleje nevedou, hlupáčku. A já jsem se rozplakala. Lodí jezdí do Honolulu každý, ale vlakem ne. To by nám všichni v Papete záviděli. A od té doby jsem Pele neviděla.
1: Ona s vámi nejela?
2: Pele už byla slečna. Pracovala v továrně. Slíbila, že jednou připluje i se svým mužem.
1: A ty na ní čekáš?
2: Pele nepřipluje. Dostali jsme dopis, že pojede pracovat do Austrálie. Představ si, pojede tam plná loď děvčat z Papete. Prý tam budou mít víc peněz. Kamehameho, víc peněz, to je víc než já.
1: Já nevím, Lily.
2: Chci Pele ještě vidět, Kamehameho. Musím jí dát dárek, aby si ho schovala do tašky a nosila ho u sebe. Potřebuju loď.
1: Pele ti určitě zase napíše a jednou přijede.
2: Ty máš loď, Kamehameho. Jít za Pele, prosím tě.
1: Lily, tam bych na svém člunu nikdy nedojel.
2: Zkus to. Podívej, tady je šáteček, který mi jednou Pele dala. Nazbírala jsem do něj plnou hrst nejpěknějších mušlí. Víš, jakou bude mít Pele radost, až je dostane?
1: Lily, já bych ti moc rád pomohl, ale nepůjde to. Utekl jsem z domu, přijel jsem na oslavy a hlídač Moku a mě už nikam nepustí. Slíbil jsem mu, že po oslavách pojedu rychle za maminkou.
2: Tak bej zpát, Kamehameho, počkám tu na hodnějšího námořníka.
1: Lily, kdyby byla moje loďka větší.
2: Třeba bude celou cestu pěkně, Kamehameho. Třeba budou všichni žraloci spát. Pele by ti uvařila dobrou kaši a ukázala by ti ty koleje za domkem a dal by si můj šáteček.
1: Tak dobře, Lily, dej mi ty mušle. Já ti slibuju,
2: Kamehameho, že... ty jsi ten nejhodnější kluk, poslouchej. Slyšíš je? Pojedem za Pele, pojedem za Pele.
1: No. Ale teď utíkej domů, aby se o tebe maminka nebála.
2: Kde pak, až jí povím, že jsem poslala Pele dárek, zatočí se se mnou pod lampou a zavolá. Ty můj blázínku, Kamehameho, dobrou noc a nestrať šáteček.

0: Kamehameho, drž se mě za ruku. Koukej před sebe, nebo se ztratíš, ani nebudeš vědět jak.
1: To je lidi, Moko.
0: A ne jako u vás na Niau, co? A tohle je velkoměsto, Kamehameho. Všechno někam utíká, valí se, zakopává. Pozor, auto! A auta jsou šelmy. Že za volantem sedí lidi, na to nespoléhej. Jeden kluk sem, jeden kluk tam. No, no a jsme tady. Kamehameho, tohle je palác Iolany a socha tvého jmenovce. No, tak co je? Na, tady máš řetěz orchidejí a běž ho zavěsit na sochu. Pospěš si.
2: Všechno o tobě vím, králi. Všechno jsem se ve škole naučil. Jmenuju se jako ty a kluci se mě smějí, že jsem havajský princ. Víš, chtěl jsem se ti podobat, ale asi to nepůjde. Mokua říkal, že to není správné a že na jménu nezáleží. Podívej se na mě. Aspoň jednou se na mě podívej. Nechci být ufňukaný kluk. Nechci, aby se mi posmívali. Veď, že se mi to podaří. Přinesl jsem ti řetěz. Pověsím ho na tvou ruku.
3: Kluku, nelez tam. Spadne.
0: Kamehameho, lez dolů. Slyšíš?
3: Je.
0: Říkal jsem ti, pověs řetěz a vrať se. Proč si lezl až nahoru?
1: Au, chtěl jsem králi něco říct.
0: Tak tobě to královské jméno pořád straší v hlavě. Král o tebe nestojí, viděl jsi to? Nikdy o takové kluky ani pohledem nezavadil. Pěkně si natloukl kolena.
1: Uklouzl se na orchideji. Au, to bolí.
0: Nevzdychej, nevzdychej. Máme málo času.
1: A kam pospícháme, Moko?
0: To je překvapení. Chtěl bych, abys vystoupil na dnešní soutěži zpěváků starých havajských písní.
1: Kdepak? Já už měl ostudu na rybářských závodech. Já se bojím.
0: Kamehameho, jaký jsi rybář, to teď není důležité. Ale že umíš zpívat, to jsem včera poznal. Dej na starého Moku, ten už v životě něco slyšel. A vůbec dědovi se nemá odmlouvat. Jdeme.
4: Je tu připraven poslední zpěvák, 32. Přijel až z ostrova Níhau, je mu 10 let a jmenuje se Kamehameha.
5: Kamehameha! To si určitě vymyslel, aby měl větší úspěch.
0: Proč by se museli jmenovat Kamehameha? Jenom králové. Mlč a poslouchej.

0: rozhodnuto. První místo a cena starosty Honolulu patří chlapci Kamehamehovi z ostrova Niihau.
1: Moje nohy, už je vůbec necítím.
2: A co natlučené koleno?
1: Já jsem měl takový strach, že jsem na ně úplně zapomněl.
2: No tak se pochlup, co jsi vyhrál.
1: Papírek.
2: No to vím, že papírek. Ale co je na něm napsáno?
1: Ještě jsem se nepodíval. Myslel jsem, že dostanu obraz havajského krále. A zatím...
2: Zatím... A to je mi nadělení. To bys neuhád. Víš, co ten papírek skrývá?
1: Ne.
2: A ty jsi s chlapče vybojoval nádhernou věc. Poslouchej. Lístek na okružní plavbu Tichým oceánem. Volná jízdenka do turistické třídy lodi Mariposa. Odjezd 15. z osobního přístavu ve městě Honolulu.
1: Moko, tak to uvidí...
2: Celou Polynézii, chlapče. Ostrovy, na kterých žijí lidé jako my, Kanakové. A to všechno za pár písniček. Ale právem, Kamehameho, právem. Byl jsi opravdu nejlepší. Až ti ty kluku závidím.
1: Moku! Moku! A nezapomeň poslat zprávu mamince, že se za měsíc vrátím!
3: Jen se neboj! Všechno vyřídím! Šťastnou cestu, Kamehameho!

Vážení cestující, dámy a pánové, za malou chvíli zakotvíme v přístavu Papete na ostrově Tahiti. Přeji vám ty nejkrásnější zážitky.

0: podívej, podívej, to je nádhera.
1: Jako když je svátek u nás v Chicagu.
0: Kdy to jsou domorodci? Pojď rychle, dostaneme věnec.

0: slunce, Pele.
1: Jsi jako bílý květ, Pele.
2: Pele, Pele, vy znáte Pele.
3: Kdo by přístavu neznal Pele? Jejím zpěvu je celé naše Papete.
2: Já bych si chtěl s vámi zaspívat, Pele.
4: Zaspívat? A proč ne? Odkud jsi?
2: Z ostrova Nýhou. Vyhrál jsem v Honolulu soutěž zpěváků.
4: Tak to jsi slavný. Kdo pak ví, jestli ti budu stačit? A jakou si zaspíváme?
2: Znáte tu o letající rybce Mololo?

0: to byl řekl, že někde na ostrově Nihau žije takový zpěváček.
1: Říkají mi Kamehameha, ale s tím králem nemám...
0: Nic společného. No to se ví. Co pak my a králové?
1: Hele, rád bych vám něco dal. Přivezl jsem dárek z Honolulu. Prosím.
0: Mušličky. Ale ten šátek, ten je přece Lily. To je šáteček sestřičky Lily.
1: Lily vám ho posílá. Na rozloučenou.
0: Už jsme se 2 roky neviděli. Teď je z ní určitě velká slečna.
1: To je? Už si ani nemyslí, že koleje vedou přes moře?
0: Ano, tamhle jsou ty koleje do přístavu. A tam u toho bílého kamene seděla se svou panenkou. Říkám, pojď ty hlupáčku, vaše loď už čeká.
1: Slíbil jsem jí, že vám ty mušle určitě přivezu. Plakala, že už vás nikdy neuvidí, když teď odjíždíte do Austrálie.
0: Odjíždí nás moc, Kamehameho. Potřebují tam naši práci, víš? Dobře prý zaplatí. Můžeme si tam koupit boty a modrou sukni. Jsou tam veliká města s taxíky.
1: Ano. Já to Lily vyřídím.
0: Já vím, Kamehameho. Tady u nás je to určitě pěknější. Ale ostrov, kde jsme se narodili, nás nemůže uživit. Tak odjedu. A možná ztratím trošku slunce z očí. Budu mít ustaranější tvář. Až budu pozítří odjíždět, určitě se rozpláču.
1: Já bych nikdy nechtěl odejít od nás z Nihau, i když jsem teď utekl.
0: Nihau je ostrovek, Kamehameho. Žijete si tam sami pro sebe. My tady čekáme na lodě. Turisté nás chtějí vidět jako šťastné, roztančené domorodce z prospektu. Chtějí od nás květinové věnce na krk. Platí? Tak tancuj. Ale tohle Lily neříkej. Je malá, ještě tomu nerozumí. Ty její mušličky budu nosit pořád u sebe.
1: Ale já bych chtěl být jednou... Aspoň na chvilku mocný, jako byl Kamehameha veliký, abych mohl nám všem pomáhat.
0: To by bylo moc dobře, Kamehameho. Jsme přece jedna krev a dělí nás jenom oceán. Často si říkám, že je na nás pořád zlý. Vozí k nám cizí lodě a na nich přijíždějí lidé, kterým na nás vůbec nezáleží. Tak, a teď utíkej zpátky a vrať se brzo domů. Až jednou vyrosteš, určitě o tobě uslyším. Zazvoním mušličkami a řeknu, rybičko Mololo, co o mém chlapci víš?
1: Děkuji vám, Pele. Až si budu zase zpívat u nás doma, pošlu vám tu nejkrásnější písničku.

0: není pravda, maminko. Já mu už nevěřím. Nechá poslat takový lístek. Váš syn byl v Honolulu, na Nihau se vrátí příští měsíc. Musí ještě objet Polynésii. Za oba zdraví Mokua. Kdo pak ví, kdo je to Mokua? Kluk si uteče a teď nám píše zprávy, že zůstává rozum stát.
1: Objet Polynésii na té jeho skořápce.
0: Snad tomu lístku opravdu nevěříš. Styděl se, že prohrál rybářské závody, tak se někde schoval. Nebo se začal toulat. Ale až se vrátí.
1: Jen aby se opravdu vrátil. Podívej se na moře, jestli neuvidíš jeho černý člun.

0: konečně! Kamehameho!
1: Moko! Moko!
0: Kamehameho! Ty uličníku, to jsi mi nemohl něco říct o své kamarádce Lily?
1: To bylo naše tajemství.
0: Tak prosím, jejich tajemství. A co já se za ten měsíc natrápil? Jdu k loďkám? Ahoj, Mokuo. Ještě se nevrátil? Ne, holka. Počítám slunečníky. 93, 94 a už zas. Ahoj, Mokuo. Co je s Kamehamehou? Odvezl moje mušličky? Ha, mohl jsem počítat znova. Jaké mušličky, povídám. Přece ty v šátku. Ach tak, já na to v šátku. Koukej mazat, hádě. Až se vrátí, vyvěsím prapor a do té doby tě nechci ani vidět. A druhý den...
1: Ahoj, Moko.
0: Kdo mě to trestá?
1: Lily. Kamehameho, viděl jsi Pele?
2: Viděl a posílá ti pusu.
1: Juj, a co koleje?
2: Byli jsme spolu až u nich, až u toho bílého kamene, kde si tenkrát seděla.
1: Moko, Moko, byl tam, opravdu tam byl.
0: Tak, Lily, a teď už domů. Kamehameha se musí vyspat. Zítra ho čeká cesta za mámou. Přijď se s ním ráno rozloučit.
1: To přijdu!
0: Tak co, chlapče? Byl jsi spokojený?
1: Moc, Moko. Nejpěknější bylo, že jsem se všemi lidmi na ostrovech nedomluvil. Písničkou nebo slovy. Já mám vlastně příbuzné v celém Tichomoří.
0: Toho si musíš vážit, Kamehameho.
1: Já vím, Moko.
0: A ještě něco. Slib mi, Kamehameho, než odjedeš, že už zapomeneš na své královské jméno. Když lidé poznají, že něco umíš a že za něco stojíš, pak si tě, panečku, teprve budou považovat.
1: Slibuju, Mokuo.
0: A až mě navštívíš příště, tak přivez zase nějakou novou písničku.
3: Pane učiteli,
2: pane učiteli,
3: Kamehameha se vrátil. Táta viděl jeho loďku.
2: A že to nejde obět celou Polynézii.

0: Maminko, není tam trochu tarové kaše?
1: Já ti dám tarovou kaši. Kde jsi byl, tuláku?
0: Byl jsem se projet po Polynázi. Au!
1: Ten pohlavek máš za to, že jsi utekl. Ale jestli nechceš dostat druhý, tak přestaň lhát.
0: Opravdu, byl jsem až na Tahiti.
2: Na Tahiti?
0: Věřte mi. A vyhrál jsem soutěž o nejpěknější havajskou písničku. Půl Honolulu mě poslouchalo.
3: Tatínku, třeba nelže.
0: Au!
1: Když nelže, tak si vymýšlí. A to je stejné.
3: Pojď se najíst, Kamehameho. A jednou nám řekneš pravdu, viď?

tak skončil příběh můj z ostrova Nihau. Náš malý hrdina žije tam dál. Zasloví ryby, s kluky se pere, dál zpívá písně, jak mocný žil král. Já, tulák vítr, ty písničky nosím za malou Lili a k Pele a k vám. Tuhle mi povídal Mokua hlídač, ať mu ty nejlepší za okno dám. Tak tedy letím, mějte se dobře. Až zase nazbírám příběhů pár, určitě vrátím se, já tulák toulavý.

0: Pavel Cmíral podle povídky spisovatele Miloslava Stingla napsal rozhlasovou hru Havajský princ. V roce 1975 ji natočil režisér Ladislav Ribišar. Účinkovali Jaromír Spal, Jan Seifert, Drahomíra Fialková, Václav Mareš a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Sislová
1: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
2: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
2: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
2: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
2: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
2: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda,
2: písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, buďte srdečně pozdraveni. Je tu čas pro jediný pořad svého druhu v éteru, který vám v okomentované podobě přináší výběr příjemně poslouchatelných instrumentálek různých žánrů a časů. Zkrátka na Českém rozhlase České Budějovice nastala doba pro vlídné tóny, či jinak řečeno hudbu beze slov. Dnes bych vás rád seznámil se skupinou, o níž je dosti obtížné mluvit v reálných konturách. Jmenovala se T-Bones, snad podle druhu hovězího stejku. Hot Rod je automobil s velkými motory upravenými pro co nejvyšší rychlost na rovině, populární zejména v Americe. Původ názvu Hot Rod není zřejmý, je ale možné, že je založen na vysokém výkonu motoru. Hot Rods, podobně jako surferská prkna, byly v módním životním stylu zejména americké mládeže 60. let propojeny i s muzikou, rock'n'rollem, a to nejvíce v instrumentálkách, méně ve zpívaných písničkách. Byla to dočasná pomývá záležitost a u Hot Rod Music figurovala na přídi popularity de facto shodná jména jako v případě surf music, tedy Beach Boys, Jan and Dean nebo Ripcords. Nahrávací společnost Liberty Records se snažila vytěžit z této hudební módy maximum a přišla s projektem dlouhohrajících desek nazvaným Action Sound. Nejetí mladí muzikanti nahrávali v rychlém sledu vydávaná alba pod názvy různých vlastně fiktivních kapel jako Hornets, Eliminators, Zipcoats nebo právě T-Bones. Ze zpětného hodnotícího pohledu to mělo jistou výhodu. Ty desky natáčeli skvělí hudebníci, někteří i z oblasti jazzu. A pak ty nahrávky mají kvalitu. V případě dvou alb skupiny T-Bones z roku 1963 až 1964 šlo opravdu o zajímavá jména. Saxofonisté Steve Douglas a Les Johnson, kytaristé Tommy Tedesco a Glenn Campbell, později velká countryová hvězda,

V názvech všech instrumentálech, které hrála studiová kapela T-Bones, hrála hlavní roli rychlá auta a jejich typy a značky, tedy Hot Rods, Little Juice Cube, Big Daddy Stalker, Boss Drag, Hey Little Cobra a poslední instrumentálka se jmenovala výmluvně Hot Rod USA. V roce 1966 zažili T-Bones pozoruhodnou reaktivaci s úplně jinou muzikantskou sestavou. Jmenovitě šlo o kytaristy bratry Judda a Dannyho Hamiltony, basistu Joe Franka Carola, klávesistu, vibrafonistu a perkusistu Tommyho Reynoldse a bubeníka Gina Pella. A byla to opravdu šťastná změna, neboť jejich instrumentálka No Matter What Shape Your Stomach's In, bez ohledu na tvar vašeho žaludku, se dostala až na třetí příčku americké hitparády. T-Bones si vypůjčili hudební motiv z televizního reklamního spotu na šumivé tablety proti bolesti hlavy Alka-Seltzer. Zde je jejich velký instrumentální hit z roku 1966.

Sipin Čipin, usrkávání a uštipování, tak by se možná dal přeložit název druhého, ale už menšího instrumentálního hitu skupiny T-Bones, která se v 70. letech přetransformovala v komerčně úspěšné softrockové trio Hamilton, Joe Frank and Reynolds. Dnešní vlídné tóny jsou, přátelé, u konce. Ještě vás čeká chvíle jemnosti, moment of softness, poslední náladotvorná pohodová instrumentálka kapely T-Bones. Jiří Kasel vám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje též za mistra zvuku Michala Koláře mnoho milých a příjemných chvilek.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Když se řekne neděle, každému z nás se možná vybaví něco jiného. Někomu vůně vývaru a pečeného masa z kuchyně, jinému cesta do kostela, návštěva u babičky, odpolední procházka, fotbal, dechovka z rádia nebo chvíle, kdy se konečně sešla celá rodina. Neděle bývala dnem, který měl svůj řád a své rituály. Oblékalo se svátečněji, vařilo se lepší oběd, nepracovalo se a na některé činnosti by si člověk možná ani netroufl, protože je přeci neděle. Dnes máme životní rytmus jiný a hranice mezi pracovním týdnem a víkendem se často stírá. Jak vypadala neděle vašeho dětství? Jak vypadá dnes? Chodilo se tehdy v neděli do kostela, na návštěvu příbuzných nebo na společnou procházku, nebo z kostela na pivo? Byl samozřejmostí slavnostní oběd a celá rodina u jednoho stolu. Co u vás nesmělo chybět? Vývar, hřízek, sváteční oblečení, zákusek z cukrárny nebo odpolední káva? Muselo být všechno v sobotu uklizeno, protože v neděli se opravdu nepracovalo. Svůj příběh zavolejte do studia Zlínského studia Českého rozhlasu na telefon 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, přeju krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme neděli 5 minut po 23. hodině a neděle je i součástí našeho dnešního tématu. Když se řekne neděle, co k němu má pan Ivan ze Západu Česka, to se dozvíme právě teď na telefonu. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím, pan Louhy, doby jsem se dovolal, jinak a to téma mě taky docela zajímá, oslovuje, tak jestli můžu pár slov k němu. Takže když jsem ještě byl doma, takže neexistoval maminka v neděli, musel být zákusek nějaký, jestli to byl i ovocný dort, nebo cokoliv po obědě v neděli musel být něco sladkého, to bylo pravidlem.
0: Uh-huh.
1: A zase, když jsem podvěžil ženatej a syně, když jsem byl na Plzeňsku nebo na takže musel být řízek, zase řízek, no tak na vojně jsem říkal, ne, já jsem znovu na vojně ne, byla klasika a viděli jsme, že bude k pobydu řízek, proč ne, a když už jsem viděl tady na zpátek, zase vše bude zajímalo mě, jak v Německu, v Bavorsku, jo, když už byly otevřené hranice, kde jsme a už mohli se taky podívat, tak jsem si zjel ráno v neděli do Bavorska, ticho. Se tam byl nějak po 7 hodině, 7:30. Teď lidi teprve z kostela potichu zašli, vrzli vrátka, zašli na kapče nebo na pivo do hospody a teprve se začínal pomalinku nedělní život, stejně jako u nás, že i moje druhá žena musela pro ní se pracovat sobotně, ne, že absolut ticho, klid, pohoda. To, kdybychom se toho jednou dožili, bylo by fajn.
0: To
1: kam
0: určitě...
1: jsem se dovolal, jenom do kterého studia, do kterého města?
0: Do Zlína, zlínské studio.
1: Ježi, tam už jsem nebyl, teď vám to spadnu, tam už jsem dlouho nebyl.
0: No, tak mi řekněte, jak vypadala třeba dnešní neděle, Ivane?
1: Moje? No, byl jsem doma, nikam jsem nevyrazil, uvažoval jsem, jestli si půjdu zaplavat, máme tady přehradu 3 kilometry od baráku s kalkou, no ale začal poprchávat a takže jsem si dělal trochu, nebo zítra, co mě malinko čeká a odpočíval jsem, koukal jsem na televizi, miluji rádio, mám jich X, takže poslouchám hodně moje nejmilější lásku rádio a v pohodě jsem si neděli užíval.
0: Tak to zní dobře, nic nedělat. Neděle má být právě od tohoto slova nic nedělání.
1: No a bohužel my to neznáme už. A říká moje druhá manželka, musela dělat horko těžko, že byla třeba po městě co bez práce a horko těžko sehnala ve

0: pro Němce dělá pár umělá průmyslovačka, ale a v soboty, neděle musel dělat i noční a dělala za 8 000 korun, byla parťačka, a to by Němka za přepočtu 8 000 korun by neotevřela ani oči. Ani oči. Ne, to bez nějaké legrace.
1: Ivane, co jste jako dítě v neděli miloval a dnes už to nezažíváte?
0: No. No, to jste... No, my jsme neměli, já nevím, no, za první se do 57. bydali v Chebu, potom jsme se přistěhovali za tatínkem do Varu. Takže... A muž asi jsme jezdili, když už jsme se mohli na oktávku, takže jsme jezdili na vejlety s rodičema a dost často jsme jezdili za rodinu, za babičkou do Plzence, kde jsem měl dobrý rodinný vztahy, a takže se jezdil na vejlety a určitě viděli my je, oni rádi nás, takže se jezdilo pohodě na vejlety, někam se podívat a užívali jsme si tu neděli tak nějak rodině a v pohodě.
1: Tak to bylo přesně tak, jak by to mělo vypadat. Rodina spolu každou neděli, nebo po každé, když to šlo v neděli. No to zní hezky, jak jste říkal, dnes už se to moc nestává. Ano, ta hranice mezi pracovním týdnem a víkendem se opravdu úplně stírá, ale i proto je dobré si připomenout, že neděle je opravdu čas odpočinku a že pokud to jde, tak bychom si ho měli najít. Já děkuju, že vy jste si
0: ještě za, byl mi 80, chci se po třetí oženit a jestli mi vlastně nedovolím dělat v neděli v žádném případě, to, že v neděli jezdí natáčet, tak v neděli nebude smět pracovat.
1: Dobře.
0: Ne, užívat ji podle sebe, jo.
1: Tak by to mělo být.
0: Pro mě vaření není problém, nebo starat se, to je to nejmenší. A prej docela dobře, chválně. O to ani v neděli nebude smět pracovat.
1: Tak ať vám to vydrží, to předsevzetí. Mějte se krásně, Ivane, moc vás zdravím a někdy příště naslyšenou.
0: Tam se podívám. Mějte se fajn, naschledanou.
1: Neděle bývala dnem, kdy se rodina zastavila a byla spolu. Zastavíte se někdy i dnes a vzpomenete si na to, jak to bývalo. Zavolejte Noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 15 minut po 23. hodině, je s vámi noční linka Českého rozhlasu. Když se řekne neděle, každý z nás si možná vybaví něco úplně jiného. Co se vybaví vám a jak voněla neděle vašeho dětství, Michale? Zdravíme vás.
1: Já vás také zdravím i posluchače Českého rozhlasu. No, u mě neděle znamenala vůně pečeného kuřete, brambor a k tomu buď zeleninový salát, anebo třešňový kompot. A to byla většinou takováto neděle. A u babičky to byla bramborová buchta, vdolky, štrůdl, třený koláč, prostě něco jiného.
0: No, dobře. Jak vypadal ten den? Chodili jste do kostela v neděli, nebo toto vás minulo?
1: Já jsem chodil zpívat do kostela na kůr, takže ano, 8:30 už na kůru a vlastně doprovázet mši svým hlasem. Mm-hmm. Potom vlastně zpátky domů a pokud si dobře pamatuju, tak jsme už v neděli moc jako nepracovali doma a spíš se tedy odpočívalo, nebo když bylo léto, tak jsme jeli někam k vodě prostě a užívali si tu neděli. Ale dneska, můžu potvrdit slova předchozího posluchače, dneska ta doba je úplně jiná a vy jste to vlastně ostatně sama také říkala, že dnes se to spíš už stírá,
0: no. No, jak dlouho vám vydržely ty ideální neděle? Kostel, oběd, výlet?
1: Tak mě je poměrně málo, mě je na 40 let, takže...
0: Takže stále?
1: Ne, stále.
0: Chodíte zpívat na kur?
1: Přiznám se, že už velice sporadicky, no. Už taky na to není čas, mám vlastní rodinu a už nebydlím tam, kde jsem bydlel, takže ten čas už věnuju té rodině a je teda pravdou, že dnes neděle byla pracovní.
0: A kdo byl u vás duší neděle? Tomu se dřív říkalo ten, kdo neděle dirigoval. Byla to maminka nebo byl to tatínek jako hlava rodiny? Kdo plánoval nedělní odpoledne, jestli budeme doma, pojedeme na návštěvu nebo na výlet?
1: Já si myslím, že to plánovali oba a možná víc asi mamina.
0: A co jste jako dítě nesnášel na neděli? Bylo něco takového?
1: To hodně teďka přemýšlím, ale asi by mi někdo neudělal dobře rybízovým koláčem s drobenkou.
0: Tak. Tak vy jste mluvil o babičce, tam jste řekl spoustu dobrot, voněvých dobrot, takže ti věděli, co máte rád.
1: Ti věděli a bohužel už mezi námi nejsou, ale určitě i ty dobroty byly doprovázeny tou atmosférou, že jo, staré chalupy, kamna na tuhá paliva na dřevo, že jo, s troubou a prostě to jídlo, těchto kamen chutnalo jinak, to není jako dneska z elektrické trouby nebo z plynové.
0: No, to úplně prostě souhlasím, asi mnozí posluchači. Řekněte mi, vy jste teda mluvil o tom, že dnešní neděle pro vás je pracovní. Je to výjimka nebo pravidlo?
1: Spíše už pravidlo.
0: A nešlo by to zařídit, abyste tedy trávil ten čas více doma? Ono některá povolání to nedovolují, veďte.
1: No, některá povolání to opravdu nedovolují, já tedy se snažím, nebo jsem pánem svého času, ale pokud je potřeba tu práci odvést, tak je taky udělám, ale zase vím, že ji třeba nebudu muset dělat zítra a že mám volný. A to je pondělí.
0: Dobře. Pokud teda máte volnou neděli, tak jak vypadá ten den s vaší rodinou? Jak moc se podobá tomu, jaké to bylo dřív? Nebo jak je to odlišné?
1: Tak máme dvě děti, 12 a 7, tak žena už je dopředu začne oťukávat můj volný čas a na základě toho tedy naplánujeme nějaký ten výlet nebo poznávačku, byli jsme minulý víkend. A to je vlastně pravdou, minulý víkend jsme byli na Karlštejně, koně pruské jeskyně a takové to Velká Amerika a takové to úžasné dominanty České republiky. Tak to bylo takové zážitkové, odpočinkové a tento víkend byl prostě pravdou.
0: Tak ať pokud se podaří strávit takovou neděli, alespoň jednu, dvě v měsíci, tak je to dobře. Tak je fajn, že na to myslíte. Když to nevyjde, tak je to škoda. Ale je to tak, jak to je, že ta dnešní doba nás trošku žene a trošku sráží na kolena, co se týče těch nedělních odpolední, protože tam bychom opravdu měli nic nedělat a být s rodinou. Děkuju vám, Michale, za milé povídání, tak teď teda jste na cestách, slyším dobře za vámi.
1: Ano, slyšíte dobře, jsem na cestách, jsem na Plzní jihu a tady teda je veliká bouřka a hodně prší.
0: Mm-hmm. A už míříte
1: jedu,
0: domů teda.
1: Jedu k domovu, ano, no, jedu k domovu.
0: Tak to teda brzy, o 11:30 v neděli.
1: No, já už to mám domů 5 minut, takže už to opravdu se to chýlí.
0: Tak ať je těch posledních 5 minut bezpečných, opatrujte se a zase zavolejte. Mějte se dobře.
1: A vám přeji krásný večer, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kdo tě má rád? Lucie Vondráčková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 4 minuty je tady 11:30 a s námi je další host. A tím je kdo? Zdravíme vás.
1: Zdraví vás taky. Sedlák z Prahy a Michelina. Michal, ano, je to taky.
0: Možná si neděli pamatujete podle vůně vývaru svátečního oblečení nebo návštěvy u babičky. Co je pro vás dodnes takovým typickým znamením neděle, Michale?
1: Tak já si na neděle vzpomínám, jakožto malý dítě jsme s rodičema trávili na chatě. Hezký neděle, byly to nádherný neděle, kdy jsme s tátou vždycky ráno vyjížděli tady z Myšlína do Mnichovic do obchodu pro takzvané rohlíčky, obyčejný pečivo. My tu máme v kraji takovou vyhlasnou pekárnu, která peče velmi výborný rohlíky, tak na to si pamatuju velmi dobře. Vždycky jsme si je dávali s máslem. No a odpoledne jsme pekli tradiční české buchty. Tak tu chuť si pamatuju do dneška a ještě nedávno jsem si je připomněl a s tátou jsme je udělali. Dalo to hroznou práci, šílenou práci to dalo. Takže už bych to chtěl asi zopakovat, ale ty vzpomínky jsou nádherný. Vzpomínky jsou nádherný a neděle je vlastně poslední den týdne a já mám takovou, jak bych to řekl, asociaci a nebo takový spojení, že prostě to je poslední, to je konec něčeho, něco končí a další den to začne. Takže jsem vždycky odpoledne, v neděli odpoledne mýval takový zvláštní pocity smutku. Nevím, jak to nazvat. No, odjížděli jsme do Prahy. Možná jsem se netěšil na pondělí, protože jsem musel jako školou povinnej zasednout do školních lavic. No, tak to si vybavuju takhle. No, jinak já jsem neděle sám třeba trávil, protože to mi bylo kolik, nevím, to bylo ještě před pubertou na tu dobu. V té době, na kterou já si pamatuju, tak já jsem studoval hodně jazyky, já jsem v tomhle tom byl takový hodně zvláštní, tak v té době jsem studoval finštinu a já si pamatuju, že jsem si jednou učil takovou dětskou říkanku, a ta říkanka vlastně vyprávěla o tom, že v pondělí se dělají klobásy, v úterý se dělají bochánky chleba, ve středu se jí polévka, ve čtvrtek palačinky, v pátek brambory na pánvi, v sobotu kávu do remosky. A jsme měli, nebo měli ti, kdo prostě ve Finsku žili, že ano, tam to vzniklo a v neděli si všichni mohou pochutnat na koláči a buchtě. A já si to, tu poslední větu pamatuju a aby v noční lince taky jednou a možná naposled zazněla finština, tak já to zkusím říct ve finštině. Sunnuntai na kaikkisa kakkua ja pulla maiskutta. Tak tím bych to asi zakončil.
0: Michale, vy jste dobrý, vy to máte vždycky nachystané, tak zajímavě od A do Z a dnes jste ještě to přidal teda.
1: Nemám nachystané, to si pamatuju, ale je pravda, že já jsem si to předtím vyhledal, abych si to trošku připomněl. No a já jsem původně vůbec nevěděl, o čem budu povídat. Já jsem totiž hrozně rád, že jsem se vůbec dovolal. A zase jsem se dovolal. Já mám vždycky takový vlny, nebo je to ve vlnách, kdy třeba jeden týden to několik dnů zkouším a potom třeba půl roku dám pokoj.
0: No, to nemusíte, zkoušejte to, když se to podaří, budeme rádi. Jsem ráda, že jste se k nám dovolal, že jste si s námi povídala, doufám, že vás potěším písničkou od Elánu. Královna bije Lichtenisek právě teď i pro vás, Michale. Děkuju za telefon.
1: Tak to mě moc těší, tak se s vámi loučím a budu se těšit opět naslyšeno.
0: Byla u vás doma neděle opravdu svátečním dnem? Na to se vás ptáme dnes v noční lince. A co jste v neděli dělali vždycky, ať bylo léto nebo zima?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Volá k nám Sofia. Vítám vás v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý den.
0: Pamatujete si neděle svého dětství? Možná byly obyčejné, ale právě proto se na ně dnes dobře vzpomíná. Podle toho pozdravu máte hlas mladší, tak nevím, jak daleko budeme šáhat do vzpomínek. Povídejte.
1: Vzpomínky jsou docela daleko, nebo aspoň pocitově určitě. A no, jsou to hezký vzpomínky všechny. Jezdili jsme k babičce, vždycky tam byly buchty a jídlo navařeno. A často jsme se starali o slepice a kydali jsme hnůj králíkům. Takže takový jako venkovský život jednou za čas. Mm-hmm.
0: Takže u vás nemuselo být v sobotu všechno hotové, uklizené, aby se v neděli nepracovalo?
1: No, je to možný, ale já jsem to moc jako dítě nevnímala. Já jsem lítala hlavou v oblacích.
0: A byl nějaký nedělní zvyk u vás v rodině běžný, který si dodnes pamatujete?
1: Určitě. Děda se vždycky musel dívat ráno na specifický program v televizi a vždycky musel být tříchodový oběd.
0: Tříchodový oběd, takže?
1: Je tomu tak. Takže polívka, hlavní jídlo a buchty.
0: Mhm. A co se dělo potom? Poslouchali jste pravidelně společně třeba rozhlasovou pohádku?
1: To ne. Spíš v tomhletom souhlasím s panem Michalem, který říkal, že přišel takovej ten zvláštní odpolední nedělní pocit. Jo, takže taková ta prázdnota, kde se člověk vrací do toho města, pryč od těch králíků a slepic a no a prostě to všechno začíná znova, no. Takovej cyklus, jako.
0: Sofie, ale to je báječné, že jste to neměla za trest, protože většina dětí se právě netěšili na tu práci, ale je pravda, že zase tady to bylo spojeno s tou návštěvou rodiny, takže ano. Jinak teda, co zatím psali všichni na e-mail noční linky, tak se nikdo netěšil na práci, což mě překvapilo, protože přece v neděli se nepracuje. Možná proto už je tak obtížné pracovat, že ten sedmý den je člověk opravdu unavený a to tělo ten odpočinek potřebuje. Takže když ho nemá, tak je dvojnásobně nerado, když musí něco dělat. A kdo u vás doma vařil nedělní oběd?
1: Tak u nás to bylo tradiční, řekněme, takže všechny ženy v domácnosti vařily a muži, nevím, hrabali listí, řekněme.
0: A kdo u vás vaří nedělní obědy teď?
1: No tak já bohužel už jsem většinou sama v neděli, takže já vařím nedělní oběd. Což je super, protože já umím vařit.
0: Takže vás to maminka dobře naučila. A vaříte podle receptu, které vám dala, nebo od oka, jak se říká?
1: Jako v něčem se určitě inspiruju. Ty matky jako zanechávají něco v dítěti vždycky. Takže to, co jíte, tak se vás to drží, ale odstoupila jsem od tradičních jídel, řekněme, víte, tak já jsem, že jo, mladá, teď ty mladý vaří spíš jako ty mezinárodní jídla, takže ta česká kuchyně už mi není tak blízká, což byla velká součástí neděle. Takže vlastně to je taková změna.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: Dobře, Sofie, no tak dnes jste třeba trávila neděli jak, tak nám to pověste.
1: No to je zajímavé. Tam je velký kontrast vlastně. Teďkon, já jak jsem student, tak ta jako ta čára, která odděluje ten týden od víkendu, zmizela, řekněme. Teďkon je ta práce rozprostřená všude po tom týdnu a ten relax přijde vlastně v ten moment, co se ho člověk zvolí. Takže dneska jsem třídila dřevo a vozila jsem látky.
0: Plátky?
1: Látky. A, látky. No, my děláme látky, my děláme festival a spoustu práce, no, spoustu práce.
0: spoustu práce. Tak ano, ten kontrast je velký, ale on je to asi jenom takový milník mezi tím, než se to potom promění, jak budete mít svoji vlastní rodinu, tak pak se možná budete moci vrátit do nějakých tradic, ono to tak bývá. Tak ať je ten mezičas co nejpříjemnější, vám přeji. Jsem ráda, že jste si s námi povídala a zavolejte zase příště. Budeme tady, jsme tu každý den od 23. do 1 hodiny. Noční linka.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: To bylo fajn, co říkáte. Teď kapela Šalom.

0: Neděle měla kdysi svoje pravidla. Svátečnější oblečení, slavnostnější oběd a hlavně žádná práce. Co z toho si pamatujete ze svého dětství? Ptám se paní Věrky z Náchoda, která volá noční linku Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás hlavně, paní moderátorko. A to je tak krásný téma, který mě úplně nakoplo a prostě musím volat. Moje dětství bylo strašně pěkný a já, když si vzpomenu na ty neděle, jak teda, abych se držela toho tématu, tak to prostě byly tak slavnostní dny, na které nikdy nezapomenu. Svým dětem jsem je ani nedovedla snad tak připravit, i když jsem se taky snažila, ale už zase to bylo všecko jiný, ale no nevadí, tak už to tak bylo a já bych teda chtěla o tom trošku povypravovat. Tatínek každou neděli chodil hrát do kostela, do Československého v Červeném kostelci. Byl to zasloužilý varhaní, který tam hrál 35 let a byl úplně proto zapálený a hrozně to miloval. A každou tu neděli ty 3 kilometry pěšky do kostelce, my jsme bydleli jako na straně takhle za Čermákem, za Rybníkem, a takže on pěšky, nikdy jsem neslyšela, že by třeba huboval, že byl to kus cesty, nebo že prostě byla zima, kdy všelijak bylo, když se tenkrát to bylo sněhu a ta zima byla úplně jiná, než třeba je teďka. A on vždycky přišel domů a tak šťastný, že mu šli dobře varhany a spokojený. Tak to je o tatínko. A maminka, to prostě byla kuchařka, která si od rána hleděla nedělního oběda. Uměla vařit všecko a výborně. A pravidelně u nás byla hovězí polévka s nudlema. To do dneška nepochopím, jak to všecko zvládla. Ona dávala všecko ráno teprv vařit, nudle dělala domácí, toto jen slyštělo pod tím nožem, jak to teda krájela, já jsem to všecko okukovala a fakt jsem se docela jako divila ty šikovnosti a ty rychlosti a teďka třeba knedlík vařila, řízek, zelí, my jsme měli rádi ten pavlišov nebo svíčkovou, prostě se to tak střídalo. Ale že ona prostě pořídila ten celý oběd za ty dvě, tři hodiny udělat, to já si to už dneska musím třeba kolikrát, nebo už taky jsem teda stará, tak si to musím kolikrát už třeba předvařit, nebo bych to ani nestihla. Ale dobrý, tak tohle to teda, potom teda, když po tom obědě, nebo když jsme se teda naobědovali, tak to muselo být všecko, ona si tak hleděla toho stolu, aby to prostě, aby byl ubrus pěkný, čistý, aby to bylo všecko připravený, bo já jsem jí pomohla ty talíře a to, a už mě k tomu tak vedla a mě to tak hrozně bavilo, že já jsem prostě ušla i sama a už jsem jí pomáhala a pak teda s tím nádobím, samozřejmě, že jsem vždycky utírala, ona mila. A pak teda po tom obědě, když bylo všecko už uklizené, tak jsem nikdy neviděla, že by se válela třeba odpoledne, že by se nějak prostě po gauči, že by si odpočívala, nikdy ne, ale v tu neděli to si tak pěkně lehla. A ten taťka taky, a to jsme poslouchali tu pohádku z toho rádia, no to prostě bylo něco neuvěřitelného, to se nedá zapomenout. A všechny jsme pěkně poslouchali. A v létě po pohádce bylo kafe, ale tenkrát se ještě tak moc to kafe netradovalo, ale spíš ten čaj a vždycky teda každou neděli bylo upečeno, ale to bylo ze soboty a to byly vždycky buď to buchty, nebo koláče, nebo koblí, ale nikdy to nechybělo, prostě to vždycky bylo a to už tomu patřilo. A tatínek vždycky povídal, tak já pak bude něco chytrýho, když bylo po pohádce. A já se musím tomu strašně smát, jak on to říkal. A mamka vždycky říká, no samozřejmě, tak jsme si ten čajček nebo něco k tomu, teda to upečený. A v létě to byla každou neděli, když bylo počasí, do lesa na houby. To byly nejkrásnější dny a nejkrásnější odpoledne, prostě, který jsem já s těma našima zažila. Maminka míň viděla, tak ona tak nenacházela, ale tatínek ten jen ukazoval holej porad. Tohle tady nenecháme, no tohle tady přece nenecháme, takového krásného křemeňáka. A ona vždycky, kde pak táto, kde pak to je? A chudák vždycky to jenom sbírala a čistila. Já teda jsem taky hodně nacházela, ale tentokrát už teďka už ne, protože jsem ztratila hodně zrak. A tak bych se ráda vrátila na ty místa, kde jsme chodili, a nemůžu, protože nemělo by to žádný smysl, a taky v tom lese se to všecko změní a už se to prostě, už bych to nezvládla s těma očima. Takže takhle, a nevím teda, co bych ještě řekla, prostě nikdy na to nezapomenu, a pak nezapomenu taky třeba na sobotní večery, když to jsme měli nejvíc práce, protože my jsme neměli elektriku až od 62. roku a vodu taky ne, že museli jsme chodit do lesa, do studánky, takže to maminka teda vždycky prala po koupání a to se mi pomáhala, jezdila jsem s prádlem máchat na ten rybník, vždycky jsem se vrátila, ona to už vyždímala a zase to prostě pověsila a všecko, a to byla fakt pracovní sobota úplně s úklidem, s pečením, s přípravama, třeba zase nějakého třeba šití nebo tak, takže tohle, ale ty neděle teda, ty jsem chtěla vzpomenout, a potom třeba v zimě zase tatínek strašně rád vzal ty housle do ruky, tak hrál třeba na ty housle a hodně jsme zpívali, já to miluju a já musím brečet.
0: Věruško, to se tak krásně poslouchalo, byli jste opravdu spolu, povídali jste si, někam jste vyrazili. Dnes jsme sice často vedle sebe, ale občas jsme každý někde úplně jinde, třeba v telefonu. Myslím si, že to jsou velké rozdíly oproti té dnešní době a té minulé. A já myslím, že vy jste vděčná za to, co jste prožila, alespoň z vás cítím takovou pokoru i to, že se nechcete třeba vrátit na ta místa do těch lesíků, protože jednak by to bylo pro vás náročné fyzicky, vypadá to tam jinak a ještě by ty vzpomínky možná trošku zabolely, ale to je přirozené, to znamená, že jste měla krásné dětství a je na co vzpomínat. A my jsme rádi, že jste vzpomínala i s námi.
1: Ten domeček jsme museli opustit a jako nemůžu to prostě jako vydýchat, bolí mě to, jezdím kolem něj a vždycky se otočím na druhou stranu, nechci se dívat, ale stejně se tam vždycky po jednou močku podívám a musím si zabulet. Je to tak.
0: Je, a tento pocit znám, vám musím, Věruško, říct. No, mějte se dobře.
1: Taky všechny zase zdravím. Moc si vzpomenu vždycky na tu paní Aničku, ta je taky tak strašně hovorná a tak ta se s tím svým handicapem tak smířila a já mám zrovna z toho strach, jak se to všecko horší, jestli já bych to takhle zvládla jako ona. A všecky zdravím, já miluju všechny toho pana ze Židlochovic, Františka, a já to ani neumím jmenovat všecko, i toho pana Roberta, ten taky to nemá jednoduchý, a všecky zdravím.
0: Děkujeme za srdečné pozdravy, Věruško. Krásnou noc.
1: Moc ráda, že jsem se dovolala. Naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer v Noční lince Českého rozhlasu. Za necelou minutu je tady druhá hodina dnešní Noční linky. A i nadále, i když už bude pondělí, si budeme povídat o nedělích. O těch, které jsme prožívali jako děti. Neděle znamenaly být spolu, vyrazit na výlet, navštívit rodinu, jít do kostela, společně zasednout k jednomu stolu. Možná jste tehdy netušili, jak cenné tyto obyčejné chvíle jednou budou. Tak si pojďme ještě jednou zavzpomínat, jaké byly ty vaše neděle a co vám v nich zůstalo v srdcích dodnes. Volejte Jarku Barbosíkovou, 731 800 900, to je telefon. Pište na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, je půlnoc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl potlesk pro Jaromíra Nohavicu. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje povídáním. S kým? Zdravíme vás.
1: Hezký dobrý večer, nebo dobrou noc.
0: Pan Hynek z Vysočiny, vydržel jste do vysílání, to jsem ráda. Každá rodina měla svou neděli, svoje malé nedělní zvyky, rituály. Jaké byly ty vaše, Hynku?
1: Maličký moment, vypnu rádio.
0: Určitě, a potom se rádi vrátíme do vzpomínek vašeho dětství.
1: Vzpomínám až dlouho do mého mládí, tak každou druhou neděli byla povinnost, protože jsem měl strýce kostelníkem, tak mě angažoval jako ministranta. Takže každou druhou neděli jsem sloužil coby ministrant, to byla moje povinnost.
0: Hynku, a můžu se zeptat, proč každou druhou?
1: Protože tam to byl boční kostel na Loučanech a hlavní byl v náměstí nad Oslavou. A tím pádem tam vše hlavní byla jenom jednou za ty 14 dní. Takže to byl každý druhý týden. No a tak jsem prostě vyrůstal

0: samozřejmě v hospodě a tam to bylo to samé. Takže to byly zase narušené, takže mě to vlastně podle nás sledovalo celý život, protože když to vezmu na třetí zaměstnání, když jsem se stal hasičem z povolání, tak tam ty sobotní, nedělní služby byly taky, takže když na mě padla řada, tak jsem musel do té práce, i když byla třeba ta neděle. No a tady v tom rytmu jsem strávil de facto celý svůj život až do důchodového věku. Takže já jsem měl ty soboty, neděle nějakým způsobem narušené. Ale je to pravda, že bylo to, když bylo volno, tak to bylo krásné, protože můj táta měl ještě dva bratry na Loučanech a to byla neděle, to byla vycházková doba a tady ti tři chlapi vyrazili prostě na procházku přes dědinu, přes do lesa a zase potom zpátky, takže to byla takový parádemarš. A to se mě hrozně líbilo, protože oni nás samozřejmě brávali sebou, no a tam pro nás dělávali různé kratochvíle. Pamatuju si, že třeba mě postavil tatínek takový vodní mlýn na Potoce, no a tím jsme se bavili. To byla naše nedělní zábava. Takže takhle to bylo, no ale já jsem bohužel tady toto těm mým dětem nepředal, protože přestože jsem já byl zaměstnaný jako hasič, tak ještě k tomu moje manželka byla zaměstnaná v obchodě, no a to už bylo po převratě, takže vlastně potom se zaměstnávalo to tím způsobem, že jsme se snažili získat jakýkoliv zdroj, takže jsme měli i v tu neděli otevřeno a to byl největší nával. Že my jsme měli takový obchod, prostě malý, smíšené zboží, bylo tam všechno a nedalo se prostě vynechat. Ti lidi na nás čekali už potom. Takže i tady toto pořád nás to pronásledovalo, že tady ty soboty, neděle byly zaměstnání. Ale manželka samozřejmě se snažila nám to vynahradit. Takže tak, jak říkali tady přede mnou, tak nedělní oběd prostě byl nedělní oběd. Bylo to něco slavnostního, ať už to byly ty slavné řízky, které do dneška nemám rád. A potom byla zůbež, takže z toho se vařilo, byli králíci, takže tohle to se připravovalo na různé způsoby, ale vždycky to bylo, i to tam bylo zmíněno, že byla nějaká buchta. Prostě to byl takový závěr toho slavnostního oběda, že jsme si sedli, dali jsme si to kafičko a k tomu tu buchtu. A je to pravda, že my jsme tady toto učili i naše dcery, jsme měli tři dcery, tak jsme je to učili tady v tom, že prostě cokoliv se řeší, i když byly ještě malí děti, tak vždycky se sedlo okolo stola a i když samozřejmě neměli žádný hlas, všechno už bylo rozhodnuté, ale my jsme je vzali k tomu, že se jako rozhodujeme a ptáme se jich za jejich názor. A můžu vám říct, že do dneška si to děcka pamatují, i když dneska už jsou ve věku 50 let, tak jim to pořád tkví v paměti, že jsme si považovali toho jejich poradního hlasu.
1: Aha, vidíte to, to zní zajímavě. Hinku, tak vypadá to, že i když vám do toho života, do toho nedělního

0: Po chodu zasahovala práce, tak mám pocit, že o to víc jste si vážil těch společných chvil a že když jste spolu byli, tak jste spolu opravdu byli a spolu plánovali, jak říkáte, i prožívali a to je dobře, tak by to mělo být.
1: Přesně tady to jsem tím chtěl vyjádřit, že jsme si považovali každé té chvilky, kterou jsme mohli strávit spolu. A to byl základ té naší rodiny a jsem tomu rád, že jsem tady v tom smyslu ty naše tři holky a následně i jejich manželi nějakým způsobem vychoval a připravil do toho života.
0: A taky jsme rádi, že jste nám o tom vyprávěli. Hinku, měli bychom se rozloučit, takže já vám teď poděkuju, posílám nejenom pozdravy, ale také písničku od Marcely Holanové. Čau lásku, doufám, že se vám bude líbit.
1: Ještě moment, prosím. Ještě dneska, kdy vlastně už jsem vdovec, tak mám taky, považuji si každé neděle, kdy za mnou přijedou a jezdí často, takže to je ta neděle taková slavnostní, když si děti přijedou. Zrovna tak, jako dneska tady jedna z dcer byla.
0: Tak to má být. Krásný noční čas, Hinku, přejeme. Loučíme se.
1: I vám hezký večer a zbytek noci.
0: Někdy si člověk až po letech uvědomí, jak moc pro něj znamenaly obyčejné neděle. Na kterou neděli ze svého dětství rádi vzpomínáte vy? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Sváteční oběd, babeččin zákusek, kostel, procházka, odpolední návštěva. I tak mohla vypadat obyčejná neděle vašeho dětství. Co z toho patřilo k neděli u vás? Ptám se paní Nory. Ta volá noční linku Českého rozhlasu z Frenštátu pod Radhoštěm.
1: Ano, ano, volám z Frenštátu, kde se naštěstí ochladilo, jenom si právě říkám, viděla jsem předpověď, že by mělo tady na severovýchodní Moravě pršet. No a noc už je a zatím ani kapka nespadla, i když od večera už se nějaká oblačnost přetáhla. Tak málem budu asi prosit svatého Petra, ať nějakou tu vodičku pošle. No, tak jak se to paní Jaruško řekla, tak ono to všecko v tu neděli v mém raném dětství bývalo. To se musím vrátit do doby 40. nebo končících 40. let a 50. let, protože v období války to si tolik nepamatuju, ale potom od toho roku 45-46, to už mám všecko dobře zapsané, ve 48. jsem začala chodit do školy. Takže neděle, tehdy byly ještě soboty pracovní dny. I do školy jsme chodili v sobotu. To trvalo, myslím, až do... Ještě když jsem, no pochopitelně, to jsem byla už po promoci, po 66. roce, kdy se teprve rušily ty pracovní soboty. Takže někdy maminka s náma kdysi dávno, to bylo možná po válce ještě, šla taky dopoledne do kostela. A potom s náma prošla po náměstí takové korzo, tak to bylo pro nás takové, že jsme si mohli prohlížet obchody a co je tam nového. A ona nám ovšem vykládala, takže jsme vždycky věděli, kde kdo bydlí, kde jsou jaké obchody. A tak jsme se s tím vším seznámili. Kuchyni tehdy vládla stařenka. A máte pravdu, že býval, ne vždycky, ale často býval ten řízek, brambory a nějaký salát nebo jablečný kompot, protože jsme měli velkou zahradu, ovoce bylo hodně, tak jablečný kompot ten jsme milovali. Ale co jsme měli rádi, v neděli dopoledne staříček s náma někdy chodil do kina. Tehdy, myslím, to bylo v 10 hodin, kino čas, to byly nějaké krátké filmy nebo týdeník a nebo někdy i pohádka. To bylo moc pěkné, to se nám líbilo. Tak to jsme si vždycky se staříčkem něco povykládali o tom a pak, když jsme se z toho kina vrátili, tak už se doma tady v jídelně chystalo ke stolu. Protože já jsem vyrostla v domě, kde jsme žili pohromadě moji rodiče a maminčiní rodiče, čili staříček a stařenka. Takže nás bylo už a můj bratr, o 2 roky mladší, takže nás bylo 6. A to jsme vždycky každý měli své určené místo u stolu, stůl už byl nachystaný a stařenka potom už nosila jídla z kuchyně. To si vzpomínám taky, polévky v tu neděli, bývaly jsem tam i zeleninové, protože já milovala třeba s květákovou, ale hovězí vývar s nudličkama, anebo stařenka udělala takové tenoučké, slané palačinky, frigátka, vždycky říkala, udělám frigátka. A frigátka, ta palačinka kulatá, se potom nakrájela na proužky, takové kratší, dalo se to na talířek a každý si potom do té polévky dával tak, jak chtěl. No a po obědě bývalo tehdy něco sladkého. Tehdy se pekly nějaké buchty, když se upekla bábovka, tak to většinou byla mramorová, tu jsme měli velice rádi. A nebo protože bylo hodně jablek, tak jablečný závin. A stařenka ovládala taky tažený jablečný závin. Ten křehoučky z toho křehoučkého těsta, ten byl vynikající. No a potom jsem měla ráda, to jsem pak už jako školní dítě převzala, že jsem dělala ty moučníky já a většinou to bylo něco puding a prokládané kulatými piškotky a někdy nějakým ovocem, nějakým kompotem, co jsme měli doma zavařené, nebo nějakým čemem, který jsme taky doma dělali, tak to a slavnosti se to ozdobilo třeba nahoře ušlehaným sněhem, který byl oslazený a podle toho, když bylo jaké ovoce na zahradě, tak třeba na ozdobu se tam dal nějaký rybíc nebo angrešt nebo jahoda. Takže tohle mě přetrvalo i potom do mých pozdějších školních let, nebo když jsem byla i na vysoké škole a jezdila jsem domů, tak maminka vždycky říkala, tak nějaký ten moučník po obědě, to už ty nachystáš, a to byla vždycky moje práce. No a když jsem byla na vysoké škole, tak to vzpomínám, protože to tehdy bylo takové v rodině smutné období, protože předtím, než jsem nastoupila na vysokou školu, tak v průběhu těch 3 let předtím zemřel tatínek, stařenka i staříček. Takže maminka s náma zůstala sama. Takže já jsem vždycky z té Olomouce jezdila v sobotu odpoledne, jak mi skončila škola, protože jsme v sobotu dopoledne měli ještě přednášky, sedla na vlak, dojela jsem k večeru do Frenštátu a v neděli večer jsem se potom vracela. Takže to jsme měli zase trošku jiné neděle, protože to jsme byli sami dva s bratrem s maminkou. To už tehdy nemohly být nějaké zvláštní slavnostní obědy, protože to bylo i tehdy po té finanční a sociální stránce velice špatné. Maminka pekla takové nějaké obyčejné buchty na plech, ale nám to vždycky všecko chutnalo. Všecko, co jsme dostali doma, bylo vždycky moc dobré. A když jsem náhodou potřebovala zůstat v Olomouci a zůstala tam na neděli, tak to jsme vždycky zašli si nejdříve na oběd v menze a potom po obědě jsme lehli každá na válendu a poslouchali, tam byl rozhlas po drátě, pohádku. Tak to jsem si připadala skoro jako v dětství, ale to bylo úplně zvykem. Všechny holky na poschodí po obědě v neděli leželi a poslouchali pohádku. Tak to jsou moje takové hlavní vzpomínky.
0: Noro, to celé neděle bylo pro mě pohádka, jak jste o tom vyprávěla. Nádhera. Kéž by se člověk mohl vrátit alespoň jednou zpátky v čase,
1: ano,
0: a prožít tu neděli od začátku do konce. Možná by se na to dívalo úplně jinak než tehdy.
1: To je pravda. I když to bylo takové obyčejné, to tehdy se ještě nevařila káva jako teďka. To se vařila melta, ale nám se pochopitelně s mlékem, takže bílá káva anebo kakao, když byla nějaká ta bábovka, to jsme měli velice rádi, tak to bylo velice hezké. No a chodilo se taky odpoledne ještě na procházky nebo do rodiny na nějakou návštěvu, protože třeba si v rodině měli jsme tady několik příbuzných rodin ve Frenštátě, tak když se odbývaly nějaké svátky nebo narozeniny nebo nějaká rodina oslava, tak se to obyčejně naplánovalo, protože byly ty pracovní soboty, tak za neděli. Tak to bylo taky velice hezké, protože u každé tety to bylo trochu jiné jídlo, trošku jiný moučník a na to jsme se vždycky i jako školní děcka hrozně těšili.
0: Paní Noro, děkujeme za vaše vzpomínky, za telefonát i za přízeň, kterou uchováváte noční lince. Děkuju moc, věnujte pozornost teď kapele Krištofa, taky dalším příběhům. Ano?
1: Já hlavně budu věnovat pozornost počasí, protože toužebně si přeju, aby sprchlo nejenom u nás, ale všude. Kéž by nějaká ta vodička přišla. Tak mějme se pěkně a dobrou noc.
0: Naslyšenou, i my ve Zlíně čekáme na déšť.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme minutu po půl dvanácté, po půl jedné, pardon. Někdy si člověk až po letech uvědomí, jak moc pro něj znamenaly neděle jeho dětství. Na kterou neděli vzpomínáte ráda vy, paní Aničko? Zdravím vás ze Zlína do Havířova.
1: Ráda vzpomínám na neděle, kdy už jsem byla na druhém stupni základní školy. A vždycky jednou měsíčně, protože jsem tenkrát bydlela jinde na Valašsku, a naše paní učitelka zařídila to, že jsme měli předplatné do Ostravy, do divadla. Takže vždycky jednou za měsíc, někdy i dvakrát. Vlastně to bylo nějak rozděleno podle skupiny, jako to předplatné. Jsme měli skupinu, prostě, která byla v neděli, představení začínalo v 10 hodin. Takže vlastně od nás jsme vyjížděli kolem té 8, abychom tam byli včas. A zpátky jsme se vraceli kolem té druhé půl třetí jako odpoledne. A prostě byl v tom vlastně, v tom předplatném byla třeba činohra, byla tam balet, byla tam opera, prostě bylo to nějak tak jako namícháno jako.
0: Mhm.
1: Takže tady na to vzpomínám, protože vlastně jsem jezdila vlastně celý druhý stupeň, celé vlastně 4 roky.
0: Což takže, už je nějaká doba, no.
1: Takže jako to, potom to nějak skončilo, protože paní Štálka vlastně se provdala, předtím byla jako svobodná, potom se provdala, takže už to tam potom na škole skončilo, protože sestra i bratr jsou mladší a potom už to tam jako nebylo.
0: Mm-hmm. Aničko, jak vypadají vaše neděle teď?
1: No tak teď už je to dobré, protože jsem v důchodu, takže si užívám důchodu, ale když jsem chodila do zaměstnání, tak prostě dělala jsem v obchodě a pravidelně co druhý víkend jsem měla vlastně dlouhé šichty, takže vlastně jsem si užívala vlastně dvě neděle za, nebo dva víkendy za měsíc, takže vlastně jsem se snažila, abych dohnala práci, kterou třeba jsem přesně nestihla, nebo jsem se tak i věnovala být dětem jako klukům, takže bylo to takové hektičtější a my jsme dělali i svátky, takže bylo to úplně o něčem jiném, než je to poslední jako dobou.
0: Mm-hmm. No a jak jste trávila dnešní neděli, abychom byli ještě konkrétnější?
1: No tak nevím, jak ve Zlíně, ale tady bylo celkem teplo, více 30 stupňů, takže jsem víceméně jako odpočívala, protože s věkem už mám nějaké zdravotní potíže, takže se to jako vůbec nedalo, takže jsem víceméně odpočívala a čekala jsem na déšť, který měl přijít, ale stále nepřichází.
0: Doufáme, že se dočkáme i my tady na Moravě. Tak Ani, zdravíme vás ze Zlína směr Havířov, mějte se krásně, užívejte celý nový týden a doufám, že se uslyšíme brzy v Noční lince. Ano?
1: Děkuji a pozdraví všechny linkáři, nasanou.

0: Taková obyčejná neděle může být po letech docela vzácnou vzpomínkou. Co bylo tou vaší nedělí a co vám z ní zůstalo dodnes? V noční lince Českého rozhlasu se ptám paní Nadě z Brna.
1: No takže ty dětský, jako když jsme byli jako děti, tak to jsme chodili s rodičem a vždycky nás maminka nastrojila a šli jsme ke stařečkům, to byli rodiče, tatínkovi. No a tam se šlo tak v jednu hodinu na besedu, ze tři hodinky jsme tam poseděli, protože jsme se tam setkali s víc těma tetičkama a bratrancema. No a jsme povyrostli, no tak to už byli jako jiný, tak jako to už jsme měli trošku jiný zábavy. To jsme chodili do kostela, chodili jsme, já jsem pocházím z Následovic, a přes pole jsme chodili do Klobouk do Brna, u Brna, teda Klobouky u Brna, tam jsme chodili do kostela. No a to tak bylo jednou za měsíc, jinak byl kostel jako doma. A nejho takový, bylo to teda velice krásný, že vždycky maminka měla nachystaný, ona byla výborná kuchařka, buď to byl králík na smetaně, nebo na, jako na pečený kuřátka, no všecko, co se vypěstovalo doma, tak to se jako používalo. Nejhorší tak jako bylo přes léto, to bylo pro nás se sestrou nejhorší po válce, když maminka si musela půjčit na měnu, když se měnily peníze, tak musela půjčit si od bratrance peníze, o který by přišel. No ale my jsme potom 3 roky museli chodit celý léto mu pomáhat sbírat okurky. Tak to bylo pro nás, to byla každá neděla teda zabitá. Až potom tatínek to nějak domluvil, že už jsme nechodili. No ale to, když nám bylo takových těch 14-15 roků, tak to jsme všecko udělali doma a pak se šlo korzovat na silnic. A obec byla plná lidí, to jako bylo veselo, tam se sedělo, tam si vykládali babičky. A to bylo takový jako živý na tém venkově. Dnes je to nepotkáte živáčka. Pak až jsme měli děti, no tak jezdili k mamince na každou sobotu, nedělu. Jsme tam pomáhali pracovat, až jsme tam mamince to podělali, no tak zase bývali soboty. Jednou za měsíc jsem celou rodinu, moje děti, měla jsem 3 a 8 vnoučat, tak jsme je zvali vždycky na oběd. No a taky povykládali jsme si, pospomínali a pamatuju se, že jako dítě, když jsme byli, tak to se nejezdilo na žádný zájezdy, protože maminka s tatínkem měli pole, tatínek byl dost nemocný, ale chodili k nám tetičky a ti maminčiny sestry, nebo tatínkovi bratra, sestry a sestřenice, a hrávali se buď karty, anebo Člověče nezlob se. Mm-hmm. A my jsme si tam jako něco se sestrou dělali, buď jsme si šli na panenky, anebo poslouchali pohádku z rádia. A bylo to úplně něco jiného, tak jak je to dnes. No, bylo to takový krásný všechno jako.
0: Ano, znělo to tak.
1: Jo, bylo to taková idylka, vždycky to bylo jako, vím, jako dítě, když si pamatuju, to mě bylo takových 5 let, někdy si nás vzal tatínek na fotbal a to bylo na mezi, no tak jsme si tam rozprostřeli kapesníček, no a sedli jsme si jako na ten kapesníček, aby jsme si neumazali šaty a tak jako. Bylo to jako takový krásný, zajedno byli jsme mladí a byli jako děti a neměli jsme kemu co závidět. Byli jsme všichni tak jako, tak nějak jsme na tém venkově jsme se tak jako velice rozuměli. Jeden druhý musel pomáhat, ať to bylo cokoliv, pomohl, když jako mohl, tak vždycky pomohl. A bylo to takový jako, ta idylka byla taková jako hezká.
0: A máte
1: moc ráda na to vzpomínám.
0: Fotografii z vašeho dětství, paní Naďo?
1: No mám, teď to přebírám, jenom že já špatně vidím, právě mám jako, vidím to čtení, když čtu, tak to vidím jak rozsypaná rýže, mám přeskákaný ty písmenka pře sebe, ale tak horko, těžko teda teď přebírám fotografie a když jsem uviděla fotky, jako kdy měl můj syn křtiny, no tak ty manželovi sourozenci, on byl nejstarší a byl jich 8, a tak jsem tu fotku našla, tak jsem to švagrové potom dala, říká, pane Bože, to už ani si nepamatuju, že jsme nějaký takový fotky měli. Mám toho strašně moc, jako, ale říkám, co se tehdy dělali takový malinkatý fotečky, že dnes jako to člověk už je to vybledlý, no ale mám tam jako těch fotek hodně, hodně těch bratranců, protože tatínek byl taky z 8 dětí, maminka teda se 4, ale každý měl hromadu dětí, takže jsme to tak jako, ta rodina jsme pořád udržovali jako pospolu. Teď už jako se tak stýkáme akorát jedna sestřenice, která měla 90 a druhou sestřenici, která měla asi 2,80, tak se dali pořád jako si voláme na narozeniny každý den té 90 lety, to jako vždycky zavolám jednou za týden poptat se, jak se jí daří, protože už sestra mě letos zemřela, tak už jsou sama, takže jako, ale děti za mnou chodí, takže taky jako vždycky a babi, a jak to bylo tenkrát, a jak to bylo tenkrát, a když se mě zeptají, tak já nic nevím, vždycky říkám, bože, už jsem to všechno zapomněla.
0: Paní Nadě, možná si ani neuvědomujeme, kolik takových obyčejných chvil si jednou budeme chtít vybavit, tak si je zkusme už teď trochu hlídat, všímat si těch vzácných okamžiků, protože i tyto dny nám jednou budou vzácné. Opatrujte se, paní Nadě.
1: Já jsem se vždycky divila, když ty starý jako babičky vždycky říkali, za našich mladých let to bylo lepší. Já jsem vždycky říkala, bože, když mě bylo těch 15-16 roků, já říkám, no jak mohlo být lepší. Ale teď už to říkám 30 let, že za našich mladých let bylo lepší.
0: Ano, určitě no právě nejste teď, sama, to patří k životu.
1: Sama, ale chodím o hůlkách, dom po baráku o hůlkách a ven, jenom jako s vozíkem. A tak vždycky musím počkat, mám 13 schodů do baráku. A tak vždycky čekám, až někdo přijde z těch mojich jako dětiček, aby mě vyvezli. Vždycky říkám, děti, musíte mě vyvenčit.
0: Paní
1: člověk si se musí dělat legraci, ale říkám, ráda na to vzpomínám, když nemůžu usnout, tak se mě to tam v té hlavě probírá od dětství a všecko dokola. Jako. No. Já vám všem a všem přeju moc hezkou dobrou noc, zbytek teda nosí a hodně všem zdravíčka a už, aby nám konečně tady v Brně napršelo, tady nepršelo, myslím, 2 měsíce.
0: Já myslím, paní že už kapička. To bude brzy. Paní Naďo,
1: no,
0: krásnou
1: bydlíme kousek,
0: noc.
1: Kousek od přehrady, já jsem si vždycky myslela, že to ta přehrada tu vodu sem přitáhne, ale mně to připadá, jak kdyby ji odpuzovala. Mm-hmm. Přijde, všude kolem prší, ale v žabinách nenaprší a nenaprší.
0: Ještě k tomu žabiny, když se to jmenuje. To je milé. Tak naslyšenou. Neděle se možná změnila, ale některé její obrazy v nás zůstávají. Pojďte volat noční linku Českého rozhlasu.

0: My jsme se teď s paní Aničkou popřáli krásný den, ale spíše krásnou noc. Paní Aničko, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu. Zdravíme do Miroslavy ze Zlína.
1: Zdravím taky, zdravím všechny. Už jsme ve vysílání.
0: Ano. Jsou dny, které si pamatujeme podle vůně, zvuku nebo úplně obyčejného okamžiku. Jakou vzpomínku máte spojenou s nedělí vy?
1: Tak já jsem měla takové ty neděle velice různorodé. Různorodé, protože na našem konci, kde jsem bydlela tady v Miroslavi jako dítě, tak skoro u každého domu byla lavička postavená. A tam se vždycky v neděli odpoledne, pokud bylo teploučko, sluníčko svítilo, tak každá ta sousedka donesla nějaký ten džbánek toho, protože ti pánové zase dělali, já ty sousedé dělali nějaké víno z rybízu a z malín, jo, a někde měli takové to víno, to bako se tomu říkalo, takové červené, tak donesli, anebo donesla nějakou limonádu citronovou, citrony a donesl, vyndal se u kopečku, pod hrušku se vyndal stůl, lavice a tam se sešly všechny ty sousedky a tam se debatovalo v neděli odpoledne. Dopoledne samozřejmě měli práci, že šli do kostela, potom uvařili, to už měli předvařené, nachystané. No a my jako děti jsme tam pobíhali. No a pak, až jsem byla větší, tak jsem chodila na koupaliště v neděli také. A kam jsme chodili, což nikdo nikdy ještě nezmínil, že jsme chodili na odpolední představení do kina. Aha. První, druhá řada byla za korunu, promítali se tam pohádky, Sněhurka, takové ty klasické pohádky a to nás velice bavilo. A řeknu vám, že byly ty, hlavně v těch podzimních dnech, byly ty řady plné a bylo to teda moc pěkné, moc pěkné. Pak se hrálo se ve dvě, v pěti, v pět hodin odpoledne a hrálo se, to bylo pro tu mládež a večer se dál hrálo pro dospělé ve 20 hodin. Takže jsme chodili na podzim do kina, no v letě na koupaliště a tady ty sedánky u těch pod těmi stromy. A taky v zimě moje maminka hrávala žolíky se sousedkama a ze sousedy, takže buď to přišli k nám, nebo my jsme šli zase k ním, to se uvařila na kamnech stál hrnec s meltou a byla upečena nějaká buchta, samozřejmě tak se u toho i třeba některý donesl nějaké vínečko, takže se popilo nějaké to vínečko a hrál se korunový a tříhalířový, korunový, tříhalířový a pětihalířový žolík. Žolíky se hrály. A já jsem chodila s maminkou a mě se to velice líbilo, protože já jsem těm sousedkám tam česala vlasy a dělala jsem jim různé účesy, oni měli většinou všechny drdůlky, jo, jak to ty babičky měly, ale měly ty vlasy dlouhé, takže se jim to dalo i natočit a byly svolné, abych se jim v těch vlasech hrabala. A mě se to velice, velice líbilo. A až jsem byla starší, tak potom už jsem mohla do té koupelny, na koupaliště chodit. A taky často, velice často si vzpomínám, moje maminka jezdila s motorkou. Jezdila za svojí matkou a mě sebou brala, to jsem ještě sedávala, to jsme nepotkali auto, že jo, tehdy sedávala na té nádrži u té motorky a držela jsem se nějak, nebo jsem byla přivázaná, to já nevím, takže to bylo takový příjemný, k té babičce jsme jezdili a babička potom, když mi bylo nějakých 7 roků, tak umřela, no ale vedle bydlel bratr, takže jsme jezdili k tomu jejímu bratrovi dost často na té motorce, když bylo pěkně takhle z jara v neděli, takže já mám moc pěkné vzpomínky na svá dětská léta. No a s tím vařením, no samozřejmě, že maminka vařila, no ale já se musím přiznat, že já ty tradice celkem dost dodržu, takže my míváme v nedělu buď to ty řízky, ať jsou kuřecí, nebo z vepřového masa, nebo míváme nějaké bifteky taky, z hranolky, takže to. A nesmí teda, já mám takovou zásadu asi přivedenou z toho svého bytí, z toho tvého dětství, že maminka pekla v neděli, někdy v sobotu, když to bylo náročnější, a já peču taky. Já se snažím upéct taky, abychom měli na neděli nějakou buchtu. Říkám tomu buchta, ať už je to nějaký koláč plněný tvarohem povidly, nebo roláda s meruňkovou marmeládou piškotového těsta, anebo z toho olejového a na to nějaká taková ta pudinkovo-meruňková taková nějaká kvedlačka, to stuhne na to šlehačku, super zákusek to je taky. Takže se snažím, no a chodili jsme, a když už jsem byla vdaná a měli jsme děti, tak jsme pravidelně chodívali v neděli na výlet. Tady do okolí Miroslavy, do batušku se dala nějaká ta buchta, nějaké to pití, nějaká limonáda a chodili jsme na výlet. Taky jsme chodili k babičce, k manželovým rodičům jsme chodili jak pěšky, protože to byla dědina vedle, a tak to jsme šli, jak se říká, humny, že jo? Tak to bylo taky parádní. No někdy jsme, když to jsme spěchali, tak jsme jeli autobusem, protože v neděli jezdili autobus. No bylo to pěkné. A teď zase už jsme doma. Teď jsme doma a přichystáme jídlo s dědečkem a i tu buchtu a čekáme na vnoučata. Na pravnoučata, tak. Na vnoučata a pravnoučata. Takže je to taky milé. Je to taky milé a hezké.
0: Milé a určitě nádherné, protože právě o tom to jsou, ty neděle mají být o rodině.
1: Ano, ano.
0: Možná spěcháme víc než kdy dřív, ale toto by mělo zůstat a toto bychom se měli uchovat.
1: Já Ruško říct, že my s manželem obědváme spolu, stolujeme a obědváme spolu každý den.
0: Tak to má být. Aničko, loučím se, budeme se přepojovat ze Zlínského vysílání do Prahy, tak ať se vám daří.
1: Jo, vám taky.
0: Děkuju, že jste byli s námi, že jste se podělili o svoje vzpomínky na neděle, které pro vás něco znamenaly. Bylo zajímavé slyšet, kolik různých podob může mít jeden obyčejný den, kolik lidí, míst i chvil se do něj může vejít. A třeba si právě takovou chvíli v příštích dnech znovu vytvoříte, protože ty obyčejné chvíle jsou často ty nejkrásnější. Přeji klidnou noc, ať se vám hezky spí a zítra dobrý den. Jarka Barboříková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den, setkáváme se po 352., abychom společně pátrali po lidech, událostech a atmosféře naší historie, což činíme rádi a jmenovitě
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, který tento pořad na motivy knihy Petra Hořejše připravil.
4: Režisér Jaromír Ostrý by ještě rád připomenul, že se tak přihodilo v Českém rozhlase Brno pro vlny Českého rozhlasu 2.
5: První dvě manželství vrhla na život Viléma z Rožmberka temný stín. A totéž se opakovalo po třetím sňatku, který se uskutečnil v lednu 1578. roku. Tehdy se rožmberský vladař rozhodl pro Annu Marii, sestru vládnoucího bádenského markraběte Filipa.
1: Kronikář Václav Březan s pečlivostí sobě vlastní začlenil do svého spisu i epigram jistého Abrahama Becka, přičemž nám nejde ani tak o autora, jenž zůstává stejně neznámým, jakým byl staletí předtím, jako spíš o mnohé naděje v onom distichu obsažené.
5: Když Kateřina a Žofie zemřeli,
1: to byly první dvě ženy Viléma z Rožmberka.
5: Za to je šťastný den, který Annu vám dal. Marie Anna vám přinese důstojnost věrnou svou láskou. S Marií Annou vám dnes manželství spojuje Bůh. Stále ať láska vám vzkvétá, též věrnost potomstvo četné. Rakousi s bavorskou zemí, Bádensko s růží se spojí.
1: No jo, rádo by se to spojovalo, rádo, což o to. Leč nejde jen o to se spojit, leč aby ze spojení také něco jaksi pošlo.
0: A ono nepošlo.
1: Ani jedno nemluvně?
0: Žádné.
1: Ani holčička, tedy v nejhorším případě?
0: Pominuli ten zcela nevhodný přívlastek, tak nic.
6: Zkrátka ani ve svém třetím manželství nebyl Vilém obdařen potomkem a tak při předčasném úmrtí své třetí choti za 5 let poté...
1: Marie Anna se nedožila ani svých 21. narozenin.
6: Už ani zoufalství nepropadal. To, co mu zbylo, byla jenom tichá resignace.
5: Dominus dedit, dominus abstulit.
1: Čili česky.
5: Pán dal, pán vzal.
6: Ta zbožná slova, která si zapsal Vilém z Rožmberka do svého kalendáře bezprostředně po smutné události, prozrazovala, že se s osudem smířil.
1: Takže konec... Tedy všem nadějím?
0: Ještě ne. To bolestné vědomí bezdětnosti nabádalo rožmberského vladaře, aby hledal novou manželku.
1: Po čtvrté?
0: Opět se rozvinula sňatková diplomacie na úrovni knížecích a panských rodů.
1: To musel být cvrkot.
6: Taky, že byl. Aktivně se zapojil zejména Ferdinand Tyrolský.
1: Dělal kecala?
6: Osobně ne, na to měl svoje lidi. Ku příkladu pana Vchynského, neboli Kinského. Ten rychlostí v skutku obdivuhodnou sděloval Vilémovi radostně, že vhodnou nevěstu už našli.
5: Vaše milost toho času religií...
1: Jako náboženství...
5: Jakož i rodu a krásy a poctivého dobrého chování jí rovnou ve všem křesťanstvu těžce najíti byste ráčili.
6: Jakože nic lepšího by nikdo neobjevil a nikdy by se na hlavu postavil.
1: Aha. A jak pak se jmenoval onen dívčí zázrak?
6: Jeho jméno zůstalo žel ukryto.
0: A neznáme ho tudíž ani my.
6: On se ale vdavekchtivý ženich mezitím obrátil do řad českých šlechtičen a tam sobě vyvolil dceru svého staršího vrstevníka, pana Vratislava z Pernštejna.
1: Kolik bylo

0: nejvhodnějším.
1: Takže sama tak dlouho vybírala, až přebrala?
2: Vybírání nebylo na ní. Na její rozhodnutí se nikdo neptal.
1: Tak v čem byl hlavní problém?
0: Ve statistice.
1: Prosím?
0: Poliksena z Pernštejna byla katolička.
2: A měla tu smůlu, že žila v království českém, kde se zhruba 90% obyvatel hlásilo k protestantům.
1: Věru těžko si pak vybírat partnera téže víry.
2: Ale to už jsme si říkali. Pro Poliksenu neplatil žádný výběr.
0: Ostatně nevěsta ho ani moc neznala, toho svého nastávajícího.
2: Od zásnub k sňatku ho viděla jenom málo, byl pořád zaneprázdněn.
0: Na druhé straně byl sympatický tím, že si nehrál na zamilovaného snoubence a že si zachovával každým coulem důstojnost.
2: Možná věřil, že mu Polikseninu mládí vrátí mužnou sílu.
0: Třeba mu učarovala její krása.
2: A taky se možná dal strhnout nadějí na dědice, které se už dávno všichni hlasitě posmívali.
0: Ženich byl konec konců
3: již sešlého věku.
1: Kdo se odvážil takové nehoráznosti?
0: Blažej Jitčínský, nakladatel. U příležitosti blížícího se sňatku vydal skladbu
3: o stavu svatého manželství.
0: V ní se opakovaně snažil povzbuzovat novomanželovi naděje.
3: Hluboká víra překoná i překážky sešlého věku. Zvláště nyní, když pán dostane plodistvou manželku.
1: No, někdy na plodistvou manželku ani ta nejhlubší víra nestačí, že?
3: Z vůle boží stát se může, že dá plod červená růže.
2: Všechno bylo zkrátka nasměrováno k tomu, aby byl vladaři rožmberského panství povit nějaký ten dědic.
0: Ale jinak jakékoliv sny o romantických láskách byly dávno ty tam. Naopak, začalo se počítat. Začalo se počítat ve zlatě, v stříbře, v počtu poddaných i v dlužních úpisech.
3: Za hojné účasti pozvaných svatebních hostí i náhodně se seběhnuvších cizinců požehnal pražský arcibiskup 11. ledna roku 1587. v chrámu svatého Víta sňatku nejvyššího purkrabího českého království Viléma z Rožmberka s Poliksenou z Pernštejna. Prahou šel jeden hlas, že jde o nejpozoruhodnější svatbu roku. A kdo něco v království znamenal, pospíchal, aby při té slávě nechyběl. 52letý ženich se ženil už po čtvrté a zlé jazyky s velkou dávkou jízlivosti tvrdili, že si marně slibuje od mladé ženy dědice, kterého se od předchozích manželek nedočkal. Kdežto nevěstu, která ve 20 letech už překročila optimální věk navdávání, všichni přátelé a příbuzní ujišťovali, že v Čechách nemohla najít vhodnější partii, než byl bohatý a vlivný Rožmberk. Senzaci způsobilo už ohlášení zásnub, protože šlo zjevně o sňatek společensky a politicky prestižní. Chystalo se spojení dvou starobylých českých rodů, jimž náležela mezi českou aristokracií nejpřednější místa. A to spojení mělo být tak okázale katolické, jak si je zástupci katolických kruhů v zemi i za jejími hranicemi mohli přát. Přesvědčivost této velkolepé demonstrace katolických zájmů nakonec potlačila všechny nejapné narážky na věkový rozdíl mezi ženichem a nevěstou nebo na utajované hospodářské starosti obou rodin, vystupujících zjevně nad své poměry. Zlomyslných komentářů se zdrželi představitelé protestantské opozice i Rožmberkovi osobní nepřátelé. Každý si však povšiml, že se mezi svatebními hosty neobjevil ženichův bratr, Petr Vok, jenž se hlásil k jednotě bratrské a nechtěl při této katolické slávě asistovat.
1: Jak nás zasvěceně spravuje rudolfínská monografie historika Josefa Janáčka, musela to být velká sláva.
0: Po obřadu se shromáždilo několik set svatebních hostí k hostině v novém Rožmberském paláci v Jiřské ulici na Pražském hradě.
2: Ještě před léty bylo na jeho místě spáleniště, ale v průběhu času novostavba rychle rostla.
0: Měla z čeho, protože jenom na hrubou stavbu vynaložil Rožmberg skoro 28 tisíc míšeňských kop.
1: Což bylo asi hodně.
0: No dost. Na venkově by se za to dal pořídit Celý

0: zámek.
1: Další tisíce však plynuly v dalších letech na dokončení stavby, na její výzdobu a vnitřní vybavení a taky na okrasnou zahradu.
0: Úpravy vlastně v roce svatby neskončily a Vilém z Rožmberka v nich pokračoval až do své smrti.
1: Chtěl mít impozantní pražské rodové sídlo, které by mu mohl závidět i sám panovník.
0: Všechno tu hýřilo přepichem a smyslem pro požitkářství, příznačným pro nejbohatší z bohatých.
1: Vše s vytříbeným vkusem.
2: Čímž se tento někdejší investor podstatně liší od dnešních zbohatlíků?
3: Vilém z Rožmberka se neváhal pochlubit u příležitosti své svatby všemi přednostmi paláce svým hostům. Na ničem se ostatně nešetřilo, jako na svatbě samotné. Po 3 dny se stoly prohýbaly pod mísami se vzácnými pokrmy a džbány drahého vína.
1: Zpravodaj Fugerů poslal o tomto opulentním hodování do světa obšírnou zprávu.
2: I my jsme si z ní již trochu vyhládle citovali. Stačí jenom letmo vzpomenout na všechny ty srnce a divočáky, voly, zajíce, kapry a štíky, sudy bílého piva a vědra rýnského vína. Ne, raději dost.
1: A tím nám zachovala svědectví o tom, jak nákladně dovedli hodovat čeští páni.
0: Vilém z Rožmberka však v duchu rodinné tradice nezapomněl ani na chudé v Praze a na svých panstvích a dal jim rozdávat bochníky chleba, hrnce kaše i sudy piva, aby si připomenuli slavný den své vrchnosti.
3: Ještě dříve, než se stačila společnost rozjařit, přišel sám císař Rudolf. Upjatý, vážný a mlčenlivý. Usadil se mezi ženicha a nevěstu a prohodil s nimi několik slov. Vybraných pochoutek na stříbrných mísách se sotva dotkl. Skleněná benátská číše ho zaujala více než lahodný mok. Společnosti se stranil v posledních letech čím dál tím nápadněji. A ačkoliv Rožmberk pevně doufal, že mu císař tuto poctu neodepře, přece jen ho Rudolfův příchod příjemně překvapil. Z úcty k panovníkovi, který špatně snášel hluk, zábava utichala. Hosté spolu mluvili polohlasně a letmými pohledy sledovali císaře. Vedle krásné nevěsty, která v tichém rozčilení skoro skameněla, vypadal rozhodně lépe než její vlastní manžel.
0: Rudolf poseděl v Rožmberském domě jen tak dlouho, kolik kázal dobrý mrav.
2: A co svatební dar či dary?
0: Dar či dary odevzdali později komorníci.
2: A když se císař konečně odebral?
0: No, tak mohla u všech stolů vypuknout zábava v plném proudu.
1: Pivo a víno teklo proudem.
0: Mnozí hosté rychle ztráceli míru v jídle, pití a v bujných řečech.
2: Jakého druhu?
0: Ale už jsme říkali, pivo pšeničné, víno rýnské, jídlo.
2: Já myslím ty řeči.
0: No, posměvačné. Od začátku tahle ta svatba ponoukala k šprýmům. Manželství starého muže...
2: No, řekněme, muže ve středním věku, to zní líp.
0: S mladou dívkou, tak to poskytuje přímo nevyčerpatelnou zásobu zlomyslných žertů, jízlivých poznámek a škodolibých příběhů, stejně jako manželství starých...
2: Zralých žen.
0: No, tak zralých žen s mladými muži.
3: Starému muži mladá žena smrt hotová.
2: Řekl kdo?
0: Řekl Mikuláš Dačický z Heslova.
2: Takže když skončila svatba?
1: Když skončil první den svatby, neboť jich bylo skoro celý týden, pravidla panských svateb nepřipouštěla, aby svatební veselí trvalo kratší dobu než 3 dny.
2: Když tedy skončil první svatební den?
1: A to bylo hodně pozdě v noci. Odešel ženich do svých pokojů a nevěstu doprovodil její fraucimor do Pernštejnského paláce.
2: Zpátky k mamince?
1: Zatím se nic neměnilo.
0: Akorát rožmberští písaři začali rychle počítat stolní stříbro a vzácné nádobí a schánět se po rozbitých sklenicích, zničených ubrusech a ztracených lžicích.
1: Hned po svatbě požádali staroměstského richtáře, aby se po zmizelých věcech poohlédl v židovském městě. Nebylo to ani poprvé, ani naposledy, kdy je tam zloději prodali překupníkům.
0: A začal nám druhý den svatební.
3: Hosté se začali scházet už dlouho před obědem a na mnoha z nich bylo vidět, že si ani nestačili pořádně odpočinout. Přicházeli noví hosté a gratulanti. Nejvyššímu podkrabímu království českého museli blahopřát zástupci Pražanů a ostatních měst, nejrůznější úředníci, deputace z jeho panství, představitelé Pražské univerzity, zástupci korporací a kdo ví, kdo ještě.
2: Prostě jako když nějaké to jubileum slaví někteří naši politikové.
3: Jedni přicházeli z dary, druzí, a těch bylo více, s nadějí na odměnu. Čekat na sebe nenechali ani poetové, pro něž byla svatba jedinečnou příležitostí, aby uctili v Rožmberkovi, jenž sám občas složil nějaký ten kostrbatý verš, nad jiné štědrého mecenáše. S oslavnými básněmi, písněmi a distichy v jazyce českém a latinském se přihlásili uznávaní básníci i veršotepci zcela nahodilí a nepokrytě počítající s odměnou.
0: Spěšně připravené tisky ještě páchly tiskařskou černí.
1: Ale v rukou hostů šly z ruky do ruky.
0: Některé z nich byly vyzdobeny erby novomanželů.
1: Všechny bez výjimky se však vyznačovaly nápadnou prostoduchostí. Ostatně na této svatbě bylo těžko hledat povznášející motiv, který by se dal rozvést, aniž by se básník někoho dotkl.
3: Pan vladař po čtvrté se ženil.
2: Oznamuje skutečnost nám již důvěrně známou rožmberský kronikář Václav Březan.
3: A císaře Rudolfa za hosta měl. Chudé lidi krmiti dal, manželek dostal od B.
2: Jak to myslel od B?
1: Jakože všechny začínali na B.
2: No to přišel sám pan Březan?
1: Ne, to měl od jiného veršotepce. Nikodéma Frišlina.
3: A co když teprve řeknu, že manželky toho pána všechny, jak divná věc, příjmení mají od B. Nejprve žila s ním paní, jež vzešla z mocného rodu brunšvických vévodů přec. Vznešená to byla krev. Druhá se zrodila v knížecím domě, kde Branibor leží. Otcem pak třetí se stal bádenský vévoda sám. Po čtvrté s ním nyní vstoupí, co nevěsta v svatební lože, z Bernštejnů vznešená dívka, Vratislavova dceř.
2: Kvůli tomu, aby mu pasovala čtveřice pouze na B, totiž Brunšvicko, Brandenbursko, Bádensko a Bernštejnsko, tak si posledně jmenovaný rod pozměnil z Bernštejnů na Bernštejny.
0: Nevěsta se však na rozdíl od přesvědčení poetova do svatebního lože neodebrala.
2: Ano, už jsme slyšeli, namířila si to zpátky domů.
0: Druhý svatební den proběhl rovněž v dobré pohodě. Pro pobavení hostů zpívali císařští kantoři, v hodovních sálech se objevily šprýmovné maškary a došlo také na tanec.
1: Tančil i ženich s nevěstou. Dokola se dali i všichni vzácní hosté, ať už měli chuť, nebo jenom, aby neurazili novomanžele.
0: Teprve třetího dne po raní mši měla Polixena opustit matčin dům a stát se paní v domě manželově.
1: Od malička jí vštěpovali, že v modlitbě najde spásu v těžkých okamžicích života a že modlitbou má děkovat také za okamžiky radostné.
0: Vilémova láska k mladičké manželce přinesla záhy své plody.
2: Tak přece jenom.
0: Přinesla je ve výzdobě letohrádku Kratochvíle, který dostával svou kouzelnou renesanční podobu.
2: Aha, takže žádné potomstvo?
0: Nikoli. Ale na druhé straně zase takový vlašský krb společenského sálu na Kratochvíli doznal okrášlení rožmberskými a pernštejnskými štukovými erby, přičemž hlavním námětem se stala alegorie ctností, naděje a víry, kterýmžto symbolům Vilém tolik věřil.
2: Na početí dětí už zřejmě tolik času nezbylo.
3: To již byl pan Vilém z Rožmberka churav. Lékaři si nevěděli s jeho nemocí rady a nenamítali nic proti radám přátel, kteří Vilémovi navrhovali pouť k paně Marie Loretánské. Do Itálie však vladař nejel. Jednak se bál té dlouhé cesty, jednak zápasil se svědomím, které mu připomínalo domácí starosti. A ty nebyly rozhodně malé. Krach obrovitého rožmberského majetku hrozil už několik let a Vilém, který až doposud nebezpečí velkoryse přehlížel, si pod tíhou nemoci přestával věřit. Jeho nejčastějšími hosty byli v těch týdnech alchymisté. Většina z nich vzbuzovala nedůvěru, ale nikdo z rožmberského služebnictva se je neodvážil vystrnadit ze dveří, i když zaváněli široko daleko pod vodem. Rožmberský vladař v jejich přítomnosti poochřál a důvěřoval jim víc než lékařům a kněžím. Žádný jejich nápad se mu nezdál dost pošetilý, aby ho vytrhl ze snů o spáse rožmberského jmění a vrátil zpět do skutečnosti. Jen zlato, které by vyrostlo ze zlaťáků zasázených do země jako semena, mohlo zachránit Rožmberky před bankrotem.
2: Bylo to s ekonomickou situací tohoto rodu tak zlé?
0: Bylo. Přičinila se o to i krásná novomanželka Polixena.
1: Od chvíle, kdy se provdala za starého vladaře, rozhazovala manželovi peníze s lehkostí, na jakou její předchůdkyně ani nepomysleli.
0: Dá se říct, že oč méně jí manžel mohl uspokojit svým pohasínajícím temperamentem, o to víc se soustřeďovala k ostatním příjemným stránkám života.
2: Což znamená?
0: Milovala tanec a maškarní zábavy, ráda k sobě poutala pozornost vznešené společnosti a navíc se dovedla skvěle oblékat a zdobit.
2: A na Viléma se jenom hrnuly účty.
0: Za zlato.
1: Za diamanty.
0: Na hrdelníky a jiné šperky.
1: Za vzácné látky a kožešiny.
0: Za práce krejčovských a kloboučnických mistrů.
1: Za vybavení frau Cimoru.
2: Zkrátka paní Polixena dokázala pouštět svému manželovi žilou.
0: Jako hotový felčár.
1: Nezapomínala ani na své schudlé příbuzenstvo a rožmberskou pokladnici jim otevírala do kořán.
0: Tak ku příkladu víc než 4 roky po svatbě vystavil Vilém matce Polixeny a bratrovi kvitanci o zaplacení sjednaného věna, což znamenalo ve skutečnosti jeho schovývavé prominutí.
1: Zanedlouho na to převzal na svoje bedra dluh svého švagra Jana Spernsteina ve výši skoro 15 000 kop.
0: Čímž to ještě neskončilo, protože bratru paní vladařky se podařilo vyloudit ještě dalších 10 000 kop.
2: Což asi nebylo málo.
0: Což bylo mnohem víc než celé Polixení nověno.
1: Ze stařecké štědrosti padesátníka Viléma dokázali těžit tiskaři, jezuité, šarlatáni i podvodní služebníci.
3: Ale mezi dvořany byli i lidé, kteří si podrželi smysl pro záchranu rožmberského domínia a spojovali svou budoucnost s příštím vladařem Petrem Vokem. Čelné místo mezi nimi zaujímal rytíř Jáchym Metych z Čečova, který Vilémovi sloužil 40 let. Z řadového pážete se vypracoval až na hofmistra a právem věřil, že se po Vilémově odchodu nejlépe uplatní po boku Petra Voka. Metych zblízka viděl, že Viléma trápí vyhlídky rožmberského domu a vytrvale se ho snažil usmířit s bratrem. Nejprve však bylo nutno překonat několik let trvající úplné odcizení. Petr Vok tedy poslal Vilémovi list na usmířenou a Vilém sklíčený chorobou mu vlídně odpověděl. Za návštěvy sestry Evy z Rožmberka, provdané v Itálii, se v Čechách sešly 3 poslední členové rodu. Radostné setkání na českokrumlovském zámku zmírnilo vzájemný ostych obou bratří a tak se poté vídali častěji. Hofmistr Metych podával Petru Vokovi zprávy o Vilémově zdravotním stavu a zval ho k návštěvám ve chvílích povážlivého zhoršení. Petr Vok dbal na to, aby ve starším sourozenci jakýmkoliv neopatrným krokem neprobudil potlačený hněv. Tím dosáhl obnovení bratrské vzájemnosti a příznivého řešení dědických záležitostí.
2: To jsme se dozvěděli z knihy historika doktora Jaroslava Pánka.
1: Ani Polixena nezahálela. Povolala k nemocnému choti úředníky desk zemských a Vilém před nimi učinil závažné prohlášení.
0: Postoupil Polixeně své domy a zahrady na Vltavském břehu pod Pražským hradem a co bylo mnohem důležitější, převedl na ní výnosné roudnické panství.
1: Za 5 let společného života to byla pro 25letou manželku odměna přímo královská.
0: Poslední měsíce trávil vladař v Rožmberském paláci na Pražském hradě.
1: Toužil se vrátit do svého oblíbeného sídla v Českém Krumlově, ale zaživa mu to dopřáno nebylo.
0: Tělo vysílené četnými nemocemi a neduhy a častým přepínáním sil mu s konečnou platností vypovědělo službu.
1: Před očima svých dvořanů pozvolna umíral.
3: Navodnatelnost a souchotiny, totiž to porušení a zvředovatilost plic.
1: Pokoušel se zmírnit bolest hudbou a nakonec i vínem, jemuž se jinak po celý život vyhýbal.
0: Sekretář Martin Schurer, jehož k sobě v noci na 27. srpna povolal, si poznamenal do kalendáře.
3: Zahrál jsem svému pánovi na instrument.
2: Který ze slavné rožmberské sbírky to byl?
0: To nevíme, musíme se spokojit jenom s tím, že se tak naposledy ozvala vladařova láska k hudbě a možná i vzpomínky na rané setkání s Itálií.
1: Od té doby uplynulo 40 let a jeho pouť se uzavírala.
3: 31. augustí roku 1592, jinak v pondělí po 14. neděli po svaté trojici, o polednách a téhož času jako předešlého dne mezi 11. a 12. hodinou, napiv se znovu vína, život svůj v Pánu Bohu dokonal. Tu padl platný sloup království českého, ano i vší svaté říše, jakož hned proměny hrozné a dav lidí následovali. Tato osudová předzvěst je zapsána v kalendáři historickém mistra Daniela Adama z Veleslavína. Zlověstná kometa svítila žlutavě synavou září, nesouc zkázu a zmar prolva i zhýralý Řím. 3x3, 3x4 a 3x5 přidáš-li k tomu. Poznáš, kdy skoná se svět, jiný zas nastane věk.
2: Nevím, jak to Daniel Adam počítal, ale nový věk v skutku nastal a netrvalo to ani tak dlouho. Co se přiblížilo nebezpečně přímo na dohled, to byl konec největšího českého rodu po meči, neboť v něm nebylo legitimních mužských potomků.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trupte nám trumpety a muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro raní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní.